0: banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
1: Šťastný.
0: Banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
1: Šťastný bude dnes jednat i se zástupci Úřadu pro

0: se vyžádala přes 70 tisíc životů.
1: V izraelském parlamentu panovala na vytvoření zvláštního soudu vzácná shoda mezi vládními poslanci a opozicí. 93 poslanců hlasovalo pro nový zákon, žádný nebyl proti. Tribunál bude spadat do kategorie vojenských soudů. Reálně před ním můžou stanout 300 zadržených spolupachatelů velkého teroristického útoku na Izrael. Tyto ozbrojence zadrželi vojáci na izraelském území a 2,5 roku se nacházejí ve vazbě. Celkově se útoků účastnilo 5 až 6 tisíc ozbrojenců. Velkou část z nich zabili izraelští vojáci během následné války. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
0: Vyšší Brod na Českokrumlovsku spojí s rakouským Reichentálem nová cyklostezka. Její stavbu dopoledne společně zahájí zástupci obou měst. Projekt za více než 22 milionů korun obnoví historický hraniční přechod mezi českou zaniklou obcí Konrátov a rakouským Štiftungem. Sport. Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na svém stadionu remizovali s Plzní 0-0. Na vedoucí Slavii ztrácí teď 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajobě loňského triumfu dnes večer porazit Jablonec. Ostrava si pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2 a je stříbodovou ztrátou poslední. V následujících utkáních budou hráči Baníku muset spoléhat i na pomoc soupeřů, pokračuje trenér Josef Dvorník.
2: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba 2 zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
0: Ve zbylých zápasech skupiny o udržení Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Chuce Rady a zavřená silnice Valmes Rožnov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za odbočkou na Chuce Rady. Na 33. kilometru stojí u čerpací stanice kamion. Některá vozidla v místě vybočují. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 26. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a projíždí se levým pruhem. A silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm bude až do rána uzavřená v Zašové. Opravují tam most. Osobním autem to objedete po místních cestách. Nákladním je objížďka delší, vede přes Frenštát. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
5: A já přeji stále příjemnou noc, no a máme po 2. hodině po zprávách, tak už po písničce za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další Tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: Ano, a ta chvíle je tady právě teď, takže telefonní čísla připomínám 221 552 155 nebo 255 na konci, tak kdo se dovolá dneska jako první. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
4: Václav. Moment, já to slum si rádio.
3: Ano, ano, pane Václave, slumte si rádio určitě. Tak, můžeme?
4: Ano.
3: Výborně. Tak, já se opět dívám jako vždycky do kalendáře. Dneska máme už středu 13. května. No a ze známých osobností dneska oslaví neskutečné 91. narozeniny slavný, oceňovaný český fotograf pan Jan Saudek. A jeho životem je inspirován film z roku 2015. Fotograf se jmenuje. Natočila ho režisérka Irena Pavlásková. A já se vás zeptám, pokud budete vědět, koho obsadila do té hlavní role, respektive titulní role fotografa Jana. Tak potřebujete nápovědu?
4: No, dejte nápovědu.
3: Tak, mohl by to být Josef Abraham nebo Jaromír Hanzlík a nebo to je Karel Roden?
4: Roden.
3: Ano, správně je to tak. Karel Roden si zahrál fotografa Jana v filmu Fotograf Ireny Pavláskové. Takže je to jasné, vy získáváte cenu tohoto týdne, takže Václave, vydržte mi na telefonu, blahopřeju.
4: Ano.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Říká si Obejda a v plánu má obejít všechny domy přírody v Česku. Důchodce Zdeněk Rajnošek ze Žďárska vyrazil na obří pěší výpravu. Denně plánuje ujít desítky kilometrů. My jsme byli u startu a více uslyšíte už za chvíli v reportáži.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu Billie Eilish. Aktivní důchodce Zdeněk Krajnošek ze Žďárska vyrazil na trasu dlouhou 1700 kilometrů. Pod přezdívkou Obejda chce obejít všech 15 domů přírody v Česku, aby propagoval krásu české krajiny a také šetrnou turistiku. Cestu chce zdolat za 44 dní. My jsme byli u toho, když vyrazil od domu přírody Žďárských vrchů ve vesnici Krátká. Od manželky dostal na cestu ranec buchet a také jedno doporučení.
1: Tam, že se nemá řídit tou písničkou, za každým rohem je někdo, kdo tě zahřeje, tak to teda ne.
2: Marie Rajnošková, manželka, vyprovází tedy chotě.
1: Takhle navleču a tady máš na cestu.
2: Zdeněk Krajnošek vybavený buchtami v ranečku. Sleduje nás dron. Buchty v ranci na posilnění asi zatím nejsou ani potřeba, protože jak koukám, doprovod nám nestíhá.
3: Nestíhá úsek mezi Slavkovským lesem a Jizerskými horama. Ten bude tak asi na 8 dní přes Krušné hory. Byť se ty buchty hodila, to už nebudou, že jo? Pak budu muset pořídit jiné, no.
2: Já myslím, že manželka se docela obávala toho, že si pořídíte nějaké buchty cestou.
3: No jo, tak byla tam nějaká taková obava, no, ale já jsem poslušný, takže by tam mělo všechno jít bez nějakých rodinných rozvratů.
4: Ale můžete jít jako.
3: To nám to pěkně jde, ne docela.
2: Zdeněk Krajnošek neboli Obejda, to je většinou takové hanlivé označení, ale vy se k němu hrdě hlásíte.
3: Já vycházím z toho, že to je jako takový přechodník, jakože Obejda Českou republiku. Vyrážím teďka na tuto cestu.
1: Ahoj, Dene, díky, ahoj.
2: Zdeněk Krajnošek neboli Obejda chce taky, aby jeho cesta byla šetrná k přírodě, chráněných krajinných oblastí, které projde.
3: Jako nerozdělávám oheň, nekempuju tam, takže vlastně jenom tam přespím a vlastně po mně tam nic nezůstane.
2: Pár nocí pod střechou mu zajistí domy přírody jednotlivých HKO. Ze Žďárských vrchů Daniel Zech, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a je 442 Hz.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 14:30. Zprávy a Monika Chmilová.
4: Spojené království do mezinárodní mise na zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí, oznámila to britská vláda. Součástí obranné mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min nebo stíhačky Tajfun. Ministr obrany John Haley závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který s cílem zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem svolalo Spojené království a Francie. Dopravu přes průliv brzdí válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Na západě Norska u ostrova Smila včera zemřeli dva čeští občané. Norská média v pondělí informovala o smrti třech turistů. Jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé potvrdil českou národnost u dvou z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Oznámila to Asociace pracovníků intervenčních center. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde policisté zasahovali, už předtím evidovali odbory ochrany dětí. Vykázání násilníků má ochránit ohrožené osoby před dalšími útoky. Základní doba opatření se loni prodloužila z 10 na 14 dnů. A v mateřských a základních školách v Trutnově je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém 680 tlačítek je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě.
0: Sport.
4: Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob, Jan Veselý, ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá si už hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za chodce Rady a omezení v tunelech na D8. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na chodce Rady stojí porouchaný kamion. Na 33. kilometru u čerpací stanice blokuje odstavný pruh, pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D8 počítejte s omezeným provozem v tunelech Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem se po přestavbě dopravního značení jezdí obousměrně v tubusech na Drážďany. A u Šumperku bude až do rána uzavřená silnice 11. do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět po silnici 44 směr Jeseník a pak se vrátit na silnici 11 přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Já mám pro vás jednu pozvánku k našemu dalšímu vysílání. Hostem radiožurnálu bude dnes dopoledne Jindřich Polák, tedy frontman kapely Jelen. A kromě povídání ve studiu dokonce i zahraje, a to rovnou s novou ženskou tváří kapely, zpěvačkou Adélou Orlovou. Jak jim to spolu funguje na pódiu, tak i na to bude odpovídat Jindra Polák z kapely Jelen. Dnes na radiožurnálu po 9. hodině dopoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: It's the music that we choose.

Místo skalpelu pulzující vodní paprsek. Zkušenosti z průmyslu teď čeští odborníci přenášejí i do zdravotnictví. Nová metoda by v budoucnu mohla zjednodušit regeneraci po onkologických nebo plastických operacích. A více se dozvíte už po písničce.

0: tak všechno mám.
1: Kapající voda naruší i kámen. Proč by tedy nemohla odstranit nepotřebnou kůži? Řekli si odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd a teď vytvářejí metodu, která může zkrátit regeneraci třeba po onkologických operacích. Dosavadní výsledky na prasatech ukazují, že nápad je to dobrý. Základním principem je technologie vodního pluzujícího paprsku, která se zatím využívá především v průmyslu. V Ostravě se tomu věnují dlouhodobě.
2: Toto vlastně, co je na tom robotickém ramenu, je generátor pulzujícího vodního paprsku.
3: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli v koupelně.
2: Tím, že tady vlastně pracujeme s vodou, tak máme celou tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila stěny nebo ty prostory.
3: Nahoře ten válec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm, zatímco dole ta tryska, ze které vlastně vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
2: Tady ještě pustíme ovládací jednotku pro robota.
3: Teď už máme všechno nastaveno, je potřeba udělat tu nejpodstatnější věc, a to znamená zhasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
4: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. Takže my tady máme takovou destičku, na které uděláme dvě drážky. Jedna bude kontinuálním paprskem a druhá bude paprskem pulzujícím. Uvidíte potom jasně rozdíl.
2: Budeme pomaličky zvyšovat otáčky, pomaličky už se nám zvyšuje tlak, teď už máme 50 barů. Takže zkusíme nastavit na 200.
3: Petr Hlaváček přidává, ale myslím, že už je to i slyšet, že kolem nás je ten hluk trošku silnější.
2: Už se blížíme.
4: Je to paprsek plochý, který vypadá jako jakýsi vodní vějíř.
3: Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
2: Zapínám pulzní generátor a vytvoříme pulzující vodní proud. Tak, vidíme, že ta struktura toho paprsku se změnila.
3: No, z mého pohledu je to jenom takové bělejší, ale nic víc.
2: Ano, ale když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme, jak nám vlastně z trysky vytéká ten proud vody.
3: Ano, že teď už to nevypadá úplně souvislý proud jako před chvílí.
2: Přesně tak, je to takový přerušovaný proud z hluku vody. Proud vypneme.
3: Ty pulzy byly opravdu rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
4: 40 tisíc.
3: My se teď půjdeme podívat zpátky dovnitř do té v uvozovkách koupelny.
4: Vidíte tady všude kolem tu mlhu, není tady skoro vidět.
3: A to ten paprsek byl zapnutý možná kolik? Půl minuty?
4: No, to tak je, no. Naštěstí tady máme odsávání, takže to za chvilku bude pryč.
3: Libor si tak bere tu destičku, co vidíme?
4: Vidíte tady markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
3: Tady je drážka, že to udělalo, teda když na to sáhnu, tak je vlastně ostrá.
4: Není to hladké, protože je to způsobeno tím mechanismem, kdy vlastně ty jednotlivé pulzy dopadají na materiál a jakoby je vytavují ven.
3: Těch pulzů bylo 40 tisíc za sekundu. Čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
4: Je to takovou cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále, víceméně i při tom pohybu na jednom místě a prostě tomu paprsku nakonec neodolá.
3: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
4: To tak, ano, je to tak přesně.
3: Takže tady, jak jsme teď viděli tu kovovou destičku, tak stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
4: Na podobném principu. Samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se aktuálně na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a bylo by to také rychlejší. Regenerace by se několikanásobně zkrátila, pacient by po pár dnech mohl odcházet domů.
3: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Střední vojenské nemocnici zasahovala policie. 11 lidí podezírá z přijímání úplatků nebo falšování lékařských zpráv. Od půlnoci se v Maďarsku ujal vlády nový kabinet Pétera Maďara. Fotbalisté Plzně remizovali v Šancelize na Spartě 0-0 a dnes bude převážně oblačno a i zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Při úterní razii v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté zadrželi 11 lidí. Radiožurnálu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie zadržené podezírá například zmaření spravedlnosti, z podvodu, padělání lékařských zpráv nebo přijímání úplatků. Na zásahu v nemocnici se podílela Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce o situaci jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Z oltáře v boční kapli baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku někdo v úterý v podvečer ukradl lebku svaté Zdislavy. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
1: Zloděje na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Pokud ho lidé ze záznamu poznají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži za zdrcující. Relikvie má podle něj především historickou a prověřící i duchovní hodnotu. Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května.

0: Opravy by měly začít v červnu. Dělníci budovu zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí bude i nová vzduchotechnika s klimatizací. Část lůžek se musí kvůli pracím přesunout na pediatrickou kliniku, vysvětluje mluvčí nemocnice Pavel Žára.
1: To omezení toho komfortu se bude týkat také rodičů, kteří již nebudou moci být v mnoha případech se svými dětmi na pokojích a fakultní nemocnice Brno jim nabídne ubytování v rámci své vlastní ubytovny v dětské nemocnici.
0: Rekonstrukce by měla být hotová příští rok v létě. Sport. Fotbalisté Plzně ve třetím nadstavbovém kole šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul. V utkání si vytvořili řadu nebezpečných situací a mohli si i odvést víc bodů. Cítil to i trenér Západočeského klubu Martin Hyský.
2: Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyřešili některý ten přechod a tu útočnou fázi o trochu líp, protože těch příležitostí na to dát tady gól bylo dost. A na druhou stranu to bereme s pokorou, je to zápas venku na Spartě. Troufnu si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší mužstvo než domácí.
0: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za chodce rady a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na chodce rady. Na 33. kilometru u čerpací stanice stojí porouchaný kamion. A blokuje odstavný pruh a vozidla vybočují. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. A silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm bude až do rána uzavřena v Zašové. Opravují tam most. Osobním autem to objedete po místních cestách. Nákladním je objížďka delší, vede přes Frenštát. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky. Později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A jak už jste od nás mnohokrát slyšeli, fotbalová Slavia dostala za výtržnosti fanoušků v závěru sobotního ligového derby se Spartou nejvyšší pokutu v historii. Podrobnosti nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Slavia Praha dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže. Za to, že v závěru sobotního derby pražských S vrhli diváci předčasně na trávník, napadli tři hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících příznivců pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun. Verdikt oznámil předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
1: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
2: Říká Macner, vršovickému klubu hrozilo i uzavření stadionu Eden, ale s ohledem na návrh přijatých opatření do budoucna a na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj Slavie, je rozsah 4 utkání, která vedoucí tým šance ligy odehraje bez diváků, podle Macnera dostačující. Slavii tak ale vzniká škoda, upřesňuje generální ředitel klubu Martin Říha.
3: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
2: Proti rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se Slavia Praha odvolávat nebude. Viníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion a klub po nich bude požadovat náhradu celé škody. Těm fanouškům, kteří už si zakoupili vstupenky na utkání, stejně jako permanentkářům, poskytne vedoucí tým šance ligy v nejbližší době podrobné informace, a to týkající se refundací a dalšího postupu.
1: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo,
2: říká předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. V letošní sezóně budou na hřišti Slavie hrát ještě fotbalisté Jablonce a plzeňské Viktorie, ale jak potvrzuje Macner,
1: nemůžou být přítomní diváci, a to ani Slavie, ale ani hostujícího klubu, čili v tomhletom ohledu my si uvědomujeme, že je to do určité míry i vlastně ovlivnění přítomnosti všech osob i těch, kteří určitě tam v sobotu nebyli.
2: Dodává Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončené. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, 10 milionů korun, a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Sparta ta zaplatí za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu, pokutu 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: A já ještě doplním, že aféře kolem výtržností fanoušků během sobotního ligového derby se bude věnovat i dnešní díl Vinohradské 12. Bude to po půl čtvrté, takže zhruba za hodinu a 20 minut.

0: Patříte mezi rodiče, kteří kontrolovali, zda domů nekoupili nebezpečné kojenecké mléko, nebo snad i vaše dítě mělo problémy? Zajímali jsme se o další vývoj v celé kauze a podrobnosti přidáme v nočním radiožurnálu po písničce.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Lepší a rychlejší komunikaci, tak právě to slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s nebezpečným toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si totiž stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
1: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Říká Zuzana z Prahy. Její dceři byly tehdy 2 měsíce a problémy po umělém kojeneckém mléku měla asi 2 týdny.
1: Začaly obrovský křeče, bolesti bříška, byla nafouklá a celkově byla hodně mrzutá.
2: Po vysazení mléka podle ní problémy odezněly. Že má doma balení z šarže, kterou se výrobce rozhodl preventivně stáhnout z prodeje, zjistila náhodou.
1: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
2: O tom, že je na trhu nebezpečná dětská výživa, se pediatr dozvěděl od ní a varoval další rodiče. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo, a začalo se stahovat výrobky, což znamená, že rodiče prostě chodili s novorozencem k lékařům a nevěděli, na co se ptát, a lékaři nevěděli vlastně, po čem se pátrat.
2: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Ministerstvo zdravotnictví se ale kvůli situaci nechalo udělat interní audit. Ten podle Martina Novotného z tiskového oddělení rezortu ukázal, že je sice současný systém funkční, právě v komunikaci mezi ministerstvy ale vidí prostor pro zlepšení.
4: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce neprodleně, říká její mluvčí Pavel Kopřiva.
5: Zároveň neprodleně dohlížela nad okamžitým stažením všech šarží, které výrobci nejprve sami označili za nevyhovující, a potom u těch šarží, které inspekce v rámci masivní kontrolní akce sama zjistila kontrolní činností.
2: Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Klasifikace kojenecké a dětské výživy vychází z platné evropské i národní legislativy a případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie. Odborná diskuze se soustředí především na další zefektivnění výměny informací mezi dozorovými orgány a orgány ochrany veřejného zdraví.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce od února zkontrolovala více než 200 šarží dětské výživy. Toxin cereulit zjistila ve 3 z nich. Do kontrol se následně zapojila i Státní veterinární správa, která na českém trhu koncem dubna zakázala prodávat 120 šarží od 12 výrobců z různých zemí Evropské unie. Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně, pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
7: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň nebyly uvedené žádné nové výrobky z nášho portfolia. Ide o rekapituláciu už komunikovaných a stiahnutých šarží.
2: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. U žádného je ale testy podle ministerstva zdravotnictví zatím nepotvrdili. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Posloucháte Radiožurnály půl čtvrté. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 koruny a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí, které ceny každodenně určuje. Cenový strop na naftu se sníží o 73 haléře na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Britský premiér Keir Starmer čelí silnému tlaku po mimořádně špatném výsledku voleb do místních samospráv minulý týden. Někteří členové vlády i poslanci laboristické strany chtějí jeho rezignaci. Premiér má ale i své zastánce. Více než 100 laboristických poslanců podepsalo prohlášení na jeho podporu. Podle nich teď není vhodný čas na spor o vedení strany. Premiér řekl, že se zatím odstoupit nechystá. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá. A mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Nově umí aplikace navázat i videohovor. Sport. Za hokejisty Kanady bude na blížícím se mistrovství světa hrát i hvězdný Sidney Crosby. Kanadský svaz o tom informoval na svých sociálních sítích. Crosby v reprezentačním dresu získal 2 zlaté olympijské medaile, radoval se i z titulu světového šampiona a ovládl i světový pohár.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 před Berounem a nehoda před Neratovicemi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 26. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a projíždí se levým pruhem. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku zpomalte před Neratovicemi. U Kojetic osobní auto srazilo srnu. A na místo jede policie, čekejte překážku v provozu. A na Domažlicku počítejte s komplikacemi u Klenčí pod Čerchovem. Na silnici 198 do Draženova vyprošťují nákladní auto, které havarovalo a skončilo mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 4 stupně až 0, místy až na minus 2 stupně a objevit se mohou četné přízemní mrazíky. Přes den čekáme převážně oblačno a i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už vám na Radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Už jste slyšeli Katy.
5: To je skvělá otázka.
4: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
5: Skvělý rétor.
4: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace skontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slávii.
7: Udělila pokutu 10 milionů korun a 4 utkání bude muset Slávia odehrát bez přítomnosti diváků.
8: Bez trestu ale nezůstala ani pražská Sparta.
9: Fanoušci domácích vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře.
10: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slávie zahájí s vršovickým klubem správní řízení.
4: Fotbalová ostuda, která tu dlouho nebyla. Házení světlic, vniknutí na hřiště, napadení hráčů. Nedohrané derby pražských S opět vyvolalo debaty o bezpečnosti na zápasech. Ptát se na to budu Venduli Divišové, politoložky se zaměřením na násilí na stadionech z Masarykovy univerzity. Dnes je středa 13. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Vyčkávali jsme na trest, o kterém rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Už ho známe.
11: Disciplinární komise, která zasedala, projednala zahájená řízení jak proti Spartě Praha, tak proti Slavii Praha.
4: Sparta 600 tisíc za výtržnosti diváků při derby, za poničení zázemí stadionu, za házení světlic na hřiště i poblíž hráčů a ten hlavní trest Slavie, kontumace derby, do toho pokuta 10 milionů korun a do toho další 4 utkání bez diváků.
11: I s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
4: Není to zavřený stadion, ale jsou to utkání bez diváků, jak domácích, tak hostí.
11: Je tam omezený prostor, který dává disciplinární řád na zástupce fačrů, LFA a samozřejmě činovníků klubů, ale to je velmi malý počet osob.
4: Odpovídá to podle vás tomu, co se odehrálo v derby, co jsme všichni viděli o víkendu?
5: A já myslím, že ano, a v kontextu toho, jak je nastavený disciplinární řád, tak tam asi se nenabízl nějaký jako jemnější trest s tím, že těch utkání tam mohlo být až 6, byla uložena 4, nebylo tam to uzavření stadionu, takže mohlo by to být ještě horší. Možná to můžeme brát do kontextu rozhodnutí po protestech fanoušků Slavie v roce 2011, které se taky zvrhly ve výtržnosti, ten zápas se taky nedohrál, byla tam snaha nějakých fanoušků potom vniknout do útrop stadionu, do VIP sektoru, takže tam byla udělena pokuta 750 tisíc, 3 utkání a taktéž kontumace, ale už je to nějakých 15 let zpátky, takže v tomhle kontextu tady to bylo ještě o něco vážnější, mi ten trest připadá vlastně adekvátní.
4: Slavie si nicméně teď o víkendu zkomplikovala cestu k titulu, od kterého jí skutečně dělilo pár minut, asi 3,5 minuty. Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík dopředu teda říkal, že ať už bude ten trest od disciplinárky jakýkoliv, tak se neodvolá.
12: Přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ní nést odpovědnost.
4: Mluví o obrovské ostudě.
12: Mě to mrzí, že jsme udělali skandál profesionálnímu fotbalu, jsme udělali skandál českému fotbalu.
4: Skončil ředitel bezpečnosti. Klub chce rozvázat spolupráci s pořadatelskou a bezpečnostní agenturou.
12: Vypíšeme výběrové řízení na novou agenturu a najdeme si nového partnera.
4: Do toho může dojít k dlouhodobému uzavření tribuny Sever, kde je kotel Slavie. Netýká se to jenom těch 4 utkání. On mluvil o tom, že to může být na půl sezóny, klidně na celou sezónu. Pachatelé napadených hráčů Sparty dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Tyhle ty kroky, o kterých teď mluvím, které chce činit sama Slavie v reakci na to, co se stalo při derby, ty jsou adekvátní?
5: Myslím, že ano, ale do značné míry jsou i bezprecedentní. To jsme tady asi ještě neměli, že by klub až v takové míře přijal odpovědnost za vlastní selhání. Mohlo to samozřejmě být i trošku pragmatické, protože nějaké přiznání viny nebo účinná lítost může být potom polehčující okolnost při rozhodování té disciplinární komise, ale mě to hlavně signalizuje podle toho, co jsme zatím slyšeli, že to opravdu vyvěrá z nějaké naprosté ztráty důvěry, z nějakého zklamání, že ten vztah, který tam byl dlouhodobě nastaven mezi klubem a tribunou Sever a který očividně přestal před nějakou dobou úplně fungovat, takže opravdu ta spolupráce tam přestala, že ta důvěra byla nějakým způsobem nalomená a teďka opravdu ta reakce je o to razantnější.
4: Do toho ještě z A týmu teda vypadli, abychom byli úplně kompletní, 2 hráči, kteří dostali v derby přímou červenou kartu. Týká se to hráčů Chorého a Douděry, kteří už si ve Slavii nezahrají. Pojďme zrekapitulovat to, co se stalo v té 7. nastavené minutě při derby pražských S. Desítky vteřin do mohutných oslav titulu před největším rivalem, ale prostě obrovský zkrat. Co se přihodilo?
13: Končí už 6. nastavená minuta, Slavia Sparta 3-2.
5: Slavia mohla vlastně během pár minut slavit mistrovský titul, hrála v oslabení, opravdu to pro ty hráče byl docela náročný potom výkon, aby to udrželi. Fanoušci postupně už se začali jasně dostávat pod ten sektor, pod nějaké ty minimální zábrany, byli připraveni oslavovat titul přímo na hřišti, což je něco, co se děje běžně a podle všeho, co víme, klub o tom věděl, byl na to připraven, že po ukončení zápasu toto nastane. Nicméně k tomu vniknutí na hrací plochu došlo dříve.
13: Teď už fanoušci bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí, neodpískali konec zápasu.
5: Bylo to zřejmě způsobeno i tím, že rozhodčí dvakrát zapískal, když chtěl vlastně popohnat domácího brankáře, aby odehrál míč. Ti fanoušci si to vyložili jako signalizaci konce utkání a vtrhli tedy na tu hrací plochu předčasně. s tím, že ale to, co se tam dělo, nebyly jenom nějaké oslavy, byla tam větší část fanoušků, kteří jsme mohli vidět, že opravdu slavili, chtěli se třeba vyfotit s nějakým hráčem, ale pak tam byla část fanoušků, kteří tam šli vyloženě s úmyslem dopustit se nějakého násilí, byli tam napadeni někteří hráči Sparty a zároveň část fanoušků nějaké asi nižší desítky, kteří vlastně směřovali s pyrotechnikou se světlicemi vstříc kotli Sparty, kam následně začali i tu pyrotechniku vhazovat.
13: A létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
5: Naštěstí tam byla ta ochranná síť, nějaká pyrotechnika potom letala i zpátky z toho spartianského kotla.
13: Ale tohle je neuvěřitelná záležitost.
4: Podle Sparty, jak jsem to četl v zápise rozhodčího sutkání, došlo, a vy už jste to sama zmínila, k fyzické inzultaci minimálně 3 hráčů. Sparty kamery živě při tom utkání z detailu zabíraly zejména napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, taky mu ty diváci chrstli pivo do obličeje, řvali na něj. Proč je nikdo nezastavil? Nejsou od toho na místě při každém utkání pořadatelé, policisté?
5: Ve chvíli, kdy se ti fanoušci rozběhnou, tak už to jde zastavit poměrně těžko, obzvlášť když je jich větší množství. Tam to samozřejmě chtělo řešit dříve, ono teď se to zpětně hrozně lehko už nějak vykládá. Já se domnívám, že ten hlavní problém byl ten, že vedení Slávy a ty zodpovědné autority, včetně bezpečnostního manažera, možná hlavního pořadatele, jednoduše měli důvěru, že tak jako tomu bylo už třeba v minulosti, že se to nezvrhne, že opravdu ti fanoušci vběhnou na hřiště až po odpískání konce utkání, že se je tam podaří nějakým způsobem oddělit od těch hráčů, nebude tam docházet k výtržnostem, ale to se teda nakonec bohužel nestalo, takže tam ideálně už ve chvíli, kdy ti fanoušci scházeli dolů a zejména bylo vidět, že se zahalují, že mají ty kukly, tak tam už by mělo dojít třeba k nějakému přerušení utkání, nebo se to dalo řešit možná i bez přerušení, kdy i ti pořadatelé tam mohli nastoupit ve větším počtu, apelovat na ty fanoušky, aby se vrátili, mohl na to nějakým způsobem reagovat hlasatel, takže byly tam možnosti, ale jak říkám, zpětně se to hodnotí strašně jednoduše, tam jednoduše asi byla ta důvěra ze strany klubu.
4: Mimochodem hlasatel upozorňoval fanoušky ještě předtím, než vběhli na trávník, ale vlastně i potom, že ještě není konec a prosil diváky, aby zůstali na svých místech. Mimochodem mluvila jste o té policii. Slavia potvrdila, že policii nepovolala k akci. Policie je na fotbalových utkáních vždy nápomocná řešení těch situací, ale měla by být vyžádána, nebo její nápomoc by měla být vyžádána pořadatelem Fedenu, ale nakonec musela zasáhnout až sama od sebe. Do toho teď po 2 dnech jsem četl vyjádření Tribuny Sever, což je tedy ten hlavní fanouškovský spolek z kotle Slávie za brankou na Tribuně Sever. Podle Tribuny Sever nešlo to vběhnutí lidí na plochu zastavit.
14: Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběru je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava.
4: A někteří fanoušci si tedy vyřizovali účty se Sparťany, kteří předtím házeli světlice na hřiště nebo i prý do fanoušků Slávie. Tohle je běžné, že se objevují lidé, kteří si pak chtějí vyřizovat něco s kotlem toho klubu protivníka a takhle to řeší v závěru, že přiběhnou k tomu kotli a začnou na ně házet světlice?
5: Tohle bych řekla, že úplně běžné není. To, že se vhazují světlice do sektoru s fanoušky druhého týmu, to se bohužel děje. Před, myslím, 3 roky 2023 směřovali nějaké dělbuchy zase ze sektoru spartianského, ale tady to vyřizování účtu probíhá spíše, někdy se mluví o tom třetím poločase, mimo ty samotné zápasy, kdy se domlouvají různé bitky, anebo můžou to být i krádeže vlaje, jak byla nějaká krádež chorea, takže v rámci třeba té chuligánské subkultury probíhá nějaké poměřování sil, je tam snaha získat co největší reputaci pro vlastní skupinu, mluví se o nějaké takzvané jako chuligánské cti, ale že by to bylo takhle v rámci toho zápasu, to bych řekla, že dneska už se prakticky neděje. V 90. letech to bylo trošku dynamičtější skrze různé jako náběhy na ty sektory s druhými fanoušky, ale tady takhle jako vyřizování účtů teďka nevzpomínám, že by byl takový jako případ.
4: Šéf slavistického představenstva Jaroslav Tvrdík v několika rozhovorech, které jsem od té doby slyšel, prohlásil, že kotel se radikalizoval, že vztah s lidmi z kotle už dlouhou dobu nefungoval. Jak se vůbec
15: takovéhle věci řeší. Vy jste říkal, že Kotel dal dopředu vědět o tom, že ti fanoušci chtějí slavit titul na hřišti, tak neměl se na to klub lépe připravit třeba?
5: Údajně tam byla informace, nebo slyšela jsem, že to spíše bylo tak, že Tribuna Sever to oznámila, že to tak bude. Jestli se na to mělo lépe připravit, zase ono to vyvírá z toho, že tam dlouhodobě byla nějaká spolupráce. Nemůžu říct, že to tak bylo v tomto případě, ale typicky se uzavírají různé neformální dohody, kdy ten klub se domluví s fanoušky, že jim bude tolerovat nějaké typy chování, můžou někdy přivírat oči i nad tou pyrotechnikou, můžou na to mít vyčleněné i prostředky v rozpočtu, ale že ti fanoušci se vyvarují nějakých závažnějších projevů, které by pak mohly vést ještě k větším pokutám, k větším průšvihům. Takže to je něco, co se taky děje. Jak říkám, nemůžu říct, že to bylo v tomhle případě, nemám proto žádné důkazy, ale obecně ten vztah mezi vedením klubu a zejména mezi Ultras je mimořádně křehký. Ty Ultras uskupení hodně kladou důraz na nějakou svobodu, autonomii, takže oni nechtějí být s tím klubem příliš nablízko. Zároveň je tam jako velmi snadné nějakou tu spolupráci zpřetrhat, pak tam můžou být velké problémy, spousta evropských klubů už s tím bojovala.
15: Já když se vrátím do toho víkendového Edenu na závěr utkání, který teda nebyl úplně závěrem, tak ten dav, který byl na hřišti, se za pár chvil po tom, co teda insultoval některé z těch hráčů, do toho naházel ty světlice do toho rohu, ve kterém byli spartanští fanoušci, tak se potom rychle vracel zpátky na tribuny. Byly tam děti, byly tam rodiče s dětmi, byli tam maskovaní fanoušci v kuklách, byli tam polonazí fanoušci, v rukách měli světlice, všude byl dým a tak dále. Dlouho se čekalo, co dál, mezi tím Spartané opustili stadion v obavách o svoji bezpečnost, odjeli. Sparta následně vydala prohlášení, podle kterého jde o dlouhodobě budovanou atmosféru nenávisti.
16: Sobotní události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu.
15: Vnímáte to stejně, že to přerostlo rivalitu? To, co je mezi Spartou a Slávií.
5: Ona bohužel i taková úroveň nenávisti u podobných zápasů, u derby je poměrně častá. Je pravda, že tady už to dosahovalo možná nějaké větší intenzity tím, že už se tam zapojovali i funkcionáři. Bylo tam v tom březnovém derby, tam bylo vlastně to kopnutí Jana Kuchty, fyzioterapeutem právě Slávia Praha.
15: V tunelu potom.
5: Byly tam nějaké nešťastné jakoby občas výroky ze strany třeba zase oficiálních autorit, tak to potom může ještě více jako rozdmíchávat tu nenávist, která opravdu v těch posledních letech, nejenom na tribunách, ale i mezi těmi hráči, kdy tam s výjimkou tady toho zápasu, to přerušování zápasu, žluté, červené karty, už to bylo docela neúnosné, už se na to nedalo moc dívat, ale nechci říkat, že by to bylo něco, co by bylo úplně jako mimořádného, bohužel k těmto typům zápasů tu patří a myslím si, že většina lidí, co se na to dívá, ať už na stadionu nebo v televizi, tak tam opravdu chtějí ty vyhrocené emoce.
15: Na druhou stranu, co k tomu rozhodně nepatří, je to, co jsme viděli a zároveň to, co třeba zažil, kromě toho, co zažil na stadionu, jako Surovčík, golman Sparty, tak on zažil i to, že mu lidé přímo vyhrožovali, nejen na hřišti, ale prý už i před zápasem, vyhrožovali smrtí jemu a jeho rodině, chce to řešit právní cestou. Do toho kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví, budou se zabývat i rozsáhlým a opakovaným používáním pyrotechniky. Jak je možné, že se tolik světlic dostane na stadion?
5: Pyrotechnika se na stadiony dostává různě, není to problém i tam propašovat, pak záleží v jaké množství. Při vstupních prohlídkách každý, kdo chodí na fotbal, na hokej, tak ví, že ty prohlídky jsou takové, jako podívají se vám, ohmatají kolem rukávů, nohavic, do tašky se vám podívají většinou jen tak jako na lehko, když tam budete mít třeba falešné dno, nebo tu pyrotechniku budete mít třeba někde na zádech, budete mít kabát, který si většinou nemusíte sundávat, v botech, intimní partie, dětské batůšky, potom osobní znalost z dohody neformální se členy pořadatelské služby. Může se to tam pašovat s choreografií, někdy třeba Ultras nebo zástupci Kotle mívají nějaké vlastní skladovací místnosti na stadionu, takže tam často ta pyrotechnika může být už dopředu. Takže těch možností je opravdu jako hodně a nedá se nikdy říct, že by to bylo jenom selhání té pořadatelské služby. Není to prostě možné odhalit. Když je to tam ve větším množství, tak tam už pravděpodobně bude něco systémovějšího i skrze nějakou tu, řekněme, dohodu s pořadatelskou službou, že už se tam bude dít něco takového.
15: Takže byste přistoupila na ty názory, že šlo o dlouhodobě přehlížené, možná tolerované chování, prostě, které vyústilo v to, co jsme viděli?
5: Dalo by se to tak říct, ale možná i s vědomím, ono s tou pyrotechnikou je to složité. Některé kluby šly cestou, i vím, sama jsem mluvila v minulosti s některými bezpečnostními manažery, že se radši neformálně třeba dohodnou s fanoušky, že budou do určité míry pyrotechniku tolerovat, aby právě ti fanoušci jim ale výměnou za to slíbí, že třeba nebudou používat nějaké nebezpečnější typy pyrotechniky, nebo je nebudou používat třeba v evropských pohárech, kde jsou větší pokuty, takže někdy tam byla i snaha právě s tím, že ty kluby nejsou úplně schopné s tím jako bojovat, je to takový boj s větrnými mlýny, tak alespoň nad tím mít nějakou kontrolu.
15: No, Jaroslav Tvrdík teď vyhlásil nulovou toleranci pyru.
17: Stadion Eden bude prostě oázou bezpečí.
15: Mluví o tom, že pyrosy u nás už nikdo nerozsvítí a kuklu si nikdo nenavleče.
17: Nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házel.
15: Jak toho chce docílit?
5: Musel by to opravdu důsledně vymáhat skrze pořadatelskou službu, která by opravdu musela být dobře vycvičena, aby byla schopná jít tady do těch konfliktů, jít do zaplněného sektoru, v tom, jak třeba i ty tribuny jsou někdy strmé, udělat tam nějaký zákrok proti fanouškům, kteří jsou jako rozvášnění, může tam být i vliv alkoholu a zasahovat proti tomu, to je opravdu velmi nepříjemné. Ani policie nemá tyto zákroky úplně ráda. Často se třeba čeká, vytipuje se ten problémový fanoušek, vezme se až po poločase, po zápase. Právě protože je to velmi nebezpečné pro ty zasahující. Členové pořadatelské služby nemají žádný speciální statut, žádnou ochranu, takže je to velmi rizikové. Samozřejmě může jít tímto směrem, může tam mít velké množství pořadatelů i těch, kteří budou fyzicky zdatnější, ale bylo by to opravdu poměrně jako komplikované.
15: A není jednodušší zapnout systém, který už má Slávia, nejenom Slávia, třeba i Sparta nakoupený, který by dokázal rozpoznat tváře těch fanoušků a tomu, kdo provede nějakou nekalost, tak prostě zakázat vstup na stadion, tak jak se to děje třeba v jiných zemích?
5: To už by vyžadovalo, že budeme mít biometrické údaje všech osob, které na ty stadiony jdou. Třeba by tady byly nějaké karty fanouška, ale to jenom upozorňuje opatření, které se v zahraničí testovalo a vedlo to akorát k velkým protestům a pak se od toho třeba ustupovalo, takže by každý mohl se dostat na stadion pouze, kdyby měl tuto kartu, měl by tam nahrané biometrické údaje a pak by byla nějaká databáze, tím pádem vůči které by se mohly porovnávat obličeje těch výtržníků. U nás to zatím bylo směřováno tak, že by byla databáze osob, které mají uložené zákazy vstupu, ať už třeba soudně nebo v přestupkovém řízení nebo klubem. Právě tam by byly zaneseny ty biometrické údaje a ty by se právě potom mohly porovnávat s těmi osobami třeba při vstupu na stadion, jestli právě ty osoby, které tam nemají co dělat, tak tam nevstupují. To, co jste zmiňoval, vy je podstatně komplikovanější varianta, která dopadne na všechny fanoušky a která je vysoce nepopulární.
15: V tuhle chvíli bez tak není dostatečná opora v zákonech to dělat, ale na druhou stranu pan Tvrdík mluvil o téhle věci s majitelem Pavlem Tykačem, který mu řekl, ať to zapne a že do té doby, než soudy rozhodnou, tak bude platit případné pokuty. Nutno ale zmínit, že třeba oblékání kukel to taky by ti lidé neměli dělat. Když to uděláte na demonstraci, tak už na ní nepřijdete příště asi.
5: Přesně tak, je to dokonce v přestupkovém zákoně, může za to být uložena pokuta až, myslím, 50 000 korun, jestli se teď nepletu, nebo 10 000 korun, 50 000 korun je u pyrotechniky. Takže je to zakázané, Slavia to má i v návštěvním řádu, takže to mají ošetřené i tam, ale zase je to něco stejně jako u té pyrotechniky, co se strašně těžko vynucuje. Vy to můžete začít vynucovat, ale za cenu naprosté ztráty spolupráce mezi tím kotlem a mezi tím klubem, což tady už stejně asi půjde trochu tímto směrem, ale jinak pokud vy chcete mít dobré vztahy s tím kotlem, mít tam aspoň nějakou kontrolu, tak potom se nad tím jako přivírají oči. Samozřejmě z pohledu veřejnosti lidé se ptají, proč by se mělo vstupovat ultras, ale je to komplikované. Ti fanoušci jsou taky pro ten klub důležitý a využívají se pak často jako marketingově, takže není to úplně jednoduché.
15: Zároveň pak by to fandění mohlo být i poměrně ploché, jako v těch zemích, které jako úplně eliminovaly všechny tyhle ty nekalé věci, které se na těch stadionech dějí. Já chápu, že to je jako velmi tenká hranice. Na druhou stranu, pokud se to toleruje, můžou se stát tyhle ty situace, kterých jsme byli svědkem právě na proběhnuvším derby. Na druhou stranu, neměl by tady lépe teda zafungovat nějaký prostředník mezi klubem a fanoušky? fanoušky, ti takzvaní SLOčka, kteří fungují v Česku, nebo fanarbeitři, kteří fungují v Německu?
5: Ta funkce těch takzvaných SLO je naprosto klíčová. A vlastně i nová dohoda nebo aktualizovaná dohoda mezi policií České republiky, FAČRem a LFO, tak už tam i zvýrazňuje roli těchto osob, těch takzvaných jako styčných osob pro fanoušky. Problém je, že u nás ještě to pořád není úplně doceněné. Ne ve všech klubech to dělají osoby na plný úvazek, které by zároveň nemuseli řešit marketing nebo lístky nebo ještě něco jiného, ale to je opravdu zásadní. Často to jsou osoby, které třeba i vzešly z kotle. Je tam vždycky jakoby velmi citlivé vybrat tu správnou osobu, která bude důvěryhodná pro klub, ale zároveň i pro ty fanoušky, ale potom opravdu může velmi pomoct v tom vyjednávání, ve slaďování těch požadavků, nastavování hranic tolerance, takže to je naprosto klíčové, to, co říkáte, tato funkce.
15: No tak co s tím tedy teď? Protože ta zpráva obletěla celý svět, fotbalový svět, o tom, co se stalo při pražském fotbalovém derby. Český fotbal si dlouhá léta budoval lepší renomé, stadiony se otevíraly lidem, likvidovaly se ty klece, mříže a ploty v sektorech hostí. Od finále MOL Cupu Sparta Slovácko si nepamatuju, že by těžko oděnci Sepsi třeba obsadili hřiště v takové velké míře, jako to tenkrát bylo. Jak velká rána to teď pro ten fotbal český je a tyhle ty časy třeba těžko oděnci Sepsi se vrátí?
5: Já si myslím, že to je rána hlavně pro Slávy, protože tady tyto incidenty se nestávají až tak často, je to víceméně jednou za pár let. A myslím si, že to nemusí být nějaká zásadní rána pro český fotbal, pokud se to dobře uchopí a konečně se napraví ten dluh, který tady je.
15: Takže naopak, pardon, je to příležitost?
5: Je to určitě příležitost konečně dotáhnout některé věci, o kterých se mluví pořád. Databáze rizikových fanoušků, o tom slýcháme třeba 20 let. Určitě otázka zákona o soukromých bezpečnostních službách, anebo aspoň licencovaný stewarding, který by nemusel vyžadovat změnu legislativy, aby jsme konečně tady měli profesionální bezpečnostní agentury, které musí být samozřejmě i dobře zaplaceny. Ceny, aby tady jsme měli stanovené nějaké požadavky na ty zaměstnance, což vlastně v tom zákoně už jsme měli návrh, tam všechno bylo, co vlastně znamená nějaká bezúhonnost, co znamená odborná způsobilost, aby tam byly větší standardy na to školení. Nedělalo se to jenom brigádně, často je tam velká fluktuace osob, je tam velký tlak na cenu, takže těch problémů je tady hodně. Přitom to jsou naprosto, je to naprosto klíčový aktér celého toho zajišťování bezpečnosti. A ono to není jenom o tom zabránit nějakým protiprávním projevům, ale v první řadě je to o tom zajistit bezpečí všem těm tisícům a desetitisícům fanoušků, kteří jsou slušní a kteří v čím dál větších počtech na ty stadiony chodí.
15: A kteří o tomto víkendu spolu se Sláví prožili velmi černý den v historii svého klubu. Díky moc za to vyčerpávající, detailní a moc zajímavé povídání.
5: Děkuji moc za pozvání, hezký den.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Vendula Divišová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se specializuje na násilí na stadionech. Ptal jsem se jí na pražské derby Sparty a Slávie, o kterém poslední dny mluví celá země a které začal s ohledem na zvyšování bezpečnosti na zápasech řešit i ministr sportu. Mám pro vás další pozvánku, tentokrát na Svět knihy, kde bude mít Český rozhlas jako obvykle svůj stánek a přivítáme tam skvělé hosty. Dorazí americký historik Timothy Snyder nebo alžírský spisovatel Boualem Sansal a budeme tam i my, Vinohradská 12, v pátek po obědě dorazíme s hostem naší speciální série Extrém, politologem Janem Charvátem. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
18: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Počet pracujících seniorů je v Česku už několik let stabilní. Firmy by k jejich zaměstnávání mohly motivovat úlevy na sociálních odvodech. Americký prezident Donald Trump je na cestě do Číny, setká se s prezidentem Xi Jinpingem. Hokejová reprezentace poprvé trénovala ve Friburgu, kde v pátek začne mistrovství světa. A dnes bude převážně oblačno a zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění pro pracující důchodce, uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200 tisíc, ale před 7 lety to bylo podle sociální správy ještě o 20 tisíc víc. Teď mají například odpuštěné důchodové odvody. Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory by k nárůstu přispěly také nižší povinné odvody do sociálních fondů.
3: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
1: Podle námi oslovených personálních agentur pracující důchodci nejčastěji zůstávají na pozici, kde pracovali dlouhodobě, nebo si najdou méně náročnou profesi, třeba na částečný úvazek. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory by zaměstnanosti seniorů pomohly taky úpravy sociálních odvodů. Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. V prvním kole peruánských prezidentských voleb zatím vede pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Sečtená je naprostá většina hlasů. Fujimoriová má se 17% 5% náskok před levicovým kandidátem Robertem Sanchezem. Výsledky prvního kola oznámí peruánská Národní volební komise 15. května. Volby podle agentury Reuters provází logistické problémy a obvinění z podvodů. Vyšší Brod na Českokrumlovsku spojí s rakouským Reichentálem nová cyklostezka. Její stavbu dopoledne společně zahájí zástupci obou měst. Projekt za více než 22 milionů korun obnoví historický hraniční přechod mezi českou zaniklou obcí Konrátov a rakouským Štiftungem.
4: Nová cyklotrasa naváže na existující trasy
1: českou zaniklou obcí Konrátov a rakouským Štiftungem.
4: Nová cyklotrasa naváže na existující trasy a umožní propojení až do oblasti Bad Leonfeld.

0: to proto, že by jako mladší hráč musel sbírat puky.
1: Asi spíš, že tam chci být. Baví mě to prostě, když si můžu dát nějaký extra střely nebo třeba jít pár nájezdů na golmany. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě, protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě.
0: Mistrovství světa začne pro Čechy v pátek zápasem s Dánskem a už je jisté, že se v dějišti k reprezentaci nepřipojí z NHL ani golman Daniel Vladař, který ve Filadelfii neprošel kvůli zranění ruky výstupní zdravotní prohlídkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení v tunelech na D8 a zavřená silnice 11 na Šumpersku. Na D8 počítejte s omezením v tunelech Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem se kvůli údržbě teď jezdí obousměrně v autobusech na Drážďany. U Šumperku je uzavřená silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět po silnici směr Jeseník a přes místní část Terezín. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku se u Kojetic nedaleko Neratovic střetlo osobní auto se Srnou. Vyšetřuje to tam policie, čekejte omezený průjezd. Na nehodu pozor také u Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Na výjezdu směrem do Draženova po silnici 187 a vyprošťují nákladní auto z příkopu. A u Brna opatrně u Tuřan na silnici 380 do Sokolnic jde po vozovce neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 4 stupně až 0, místy až na minus 2 stupně a objevit se mohou četné přízemní mrazíky. Přes den čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Policisté loni vykázali kvůli násilí z domova nejvíce lidí v historii. Celkem to bylo 1640 případů. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. Detaily k tomu přidáme v našem vysílání už za chvíli.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Policie v Česku loni vykázala z domácností na 1640 násilníků, z toho 200 opakovaně. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíce od zavedení opatření v roce 2007. Na intervenční centra se v loňském roce obrátilo s žádostí o pomoc v tíživé situaci více než 3,5 tisíce obětí.
1: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká vedoucí intervenčního centra v Ostravě Lucie Paprštajnová.
2: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat. Jsou kampaně, jsou projekty, kde ty osoby ohrožené můžou získat informace. Mnohdy i to okolí kolem těch osob ohrožených je informováno, takže může přicházet s nějakou nabídkou pomoci.
1: Kromě násilí fyzického jde taky o psychické nebo sexuální útoky, ale taky se objevují nové formy domácího násilí.
2: Velmi často teďka se setkáváme s technickými možnostmi v rámci domácího násilí, takže jsou třeba doma umisťovány kamery a ta osoba ohrožená vůbec neví. Je sledována přes mobilní aplikace a tak dále, takže je naprosto monitorována, je monitorován její pohyb a podobně.
1: Asociace upozorňuje, že se v Česku málo pracuje s násilníky na nápravě, pokračuje předsedkyně asociace Martina Vojtíšková.
3: V České republice není povinnost navštěvovat jakýkoliv intervenční program na zvládání vzteku agrese svých emocí, což by měli, jo? Oni jsou původci násilí, takže vina je na jejich straně.
1: Programy jsou pouze dobrovolné a podle asociace v nich chybí kapacity.
4: Zatím ty finanční alokace nebyly dostatečné. Pro letošní rok ministerstvo vnitra alokovalo 30 milionů korun, takže doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
1: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Přimět násilníka k absolvování intervenčního programu se teď nově snaží ve svých rozhodnutích krajský soud v Ústí nad Labem, popisuje jeho místopředseda Vladimír Polák.
5: Ta naše myšlenka je, pojďme transparentně tomu, kdo se dopouští domácího násilí, říct. Pokud chceš se zapojit do péče o svoje dítě, musíš absolvovat tady tenhle intervenční program. Když ho neabsolvuješ, tak svoje dítě neuvidíš, když ho absolvuješ, tak ano.
1: Podle Vladimíra Poláka jde o pilotní projekt. Metodika by se pak měla rozšířit i na ostatní soudy. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ukrajině vznikají obvykle školy tak, že se přebuduje a upraví kryt. Výjimkou je ovšem škola v Savinci východně od Charkova, kterou postavili přímo jako protiletecký kryt. Zcela nová podzemní stavba snese všechny bezpečnostní nároky. Je ukrytá 6 metrů pod zemí a nad třídami leží ještě metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a zatím do ní chodí 150 dětí.
1: Už jenom vstup do školy je impozantní. Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd a já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
2: Jak to je dla pobytu dětí zrobeno?
1: Všechno kvůli bezpečnosti.
2: Pult vyvedený v místo Kyjev 3 sekundy od zpracování požární bezpeky.
1: Záložní zdroj vody.
2: 10 tun vody.
1: V tom hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Dáša má narozeniny.
3: Do війни життя було яскравішим, але коли
4: я jsem se učila online už od první třídy. Nejdřív byl covid, potom válka, takže už asi 4 roky online. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
3: Питаючи спілкуватися.
1: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět, říká náčelnice vojenské správy Světlana.
5: Dětem dodají vpevněnosti a spokoj.
6: Doufám, že jich bude víc. Kdyby tady nebyly děti, nikdo by nám nedovolil investovat tak velké prostředky.
1: Savinci mělo před válkou 5000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ně patřičně hrdá.
7: My též dobře pošáváme se naše školy. Byla naša taká velká mrie.
6: Byl to náš velký sen, naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
7: I щоб ніхто не посягав на їхнє щастя, щоб вони були щасливі.
1: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A je 442 Hz.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 5:30. Zprávy a Monika Chmilová.
4: Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice ale jednání zablokovala. Britská princezna Kate dnes dorazí do severní Itálie na dvoudenní návštěvu. Jde o její první zahraniční cestu od ukončení léčby rakoviny na začátku minulého roku. Konkrétně jede do města Reggio Emilia. Do obce nedaleko Boloně míří podle agentury ANSA kvůli tamnímu unikátnímu systému péče o děti v předškolním věku. Členka britské panovnické rodiny zaměřuje své charitativní aktivity právě na péči o děti. Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. A do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se dostal Izrael a dalších 9 zemí. Postoupili i reprezentanti Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. 5 států soutěž kvůli izraelské účasti letos bojkotovalo. Druhý semifinálový večer bude ve čtvrtek. Během něj se představí i český zástupce Daniel Žižka.
0: Sport.
4: Fotbalisté Betisu Sevilla si po 21 letech zahrají v Lize mistrů. Účast v příštím ročníku prestižní soutěže jim zajistilo vítězství ve španělské La Lize nad Elche 2-1, díky kterému v tabulce skončí pátí. K jistotě jim pomohla i porážka Celty Vigo, která doma podlehla 2-3 Levante a ze 6. místa už nemůže pozici svého sevilského rivala ohrozit.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda u Bytozevsi na Lounsku a omezení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy opatrně, pokud budete sjíždět na 60. kilometru u Bytozevsi. Za sjezdem z exitu na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Nehoda je za zatáčkou, tak zpomalte. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. Opatrně na D11 i ve směru na Prahu. Přesně v tom stejném místě na 41. kilometru teď je zastavilo nákladní auto kvůli poruše. Silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm má být ještě zhruba půl hodiny uzavřená v Zašové kvůli opravě mostu. Osobním autem se to dá objet po místních cestách, nákladním přes Frenštát. A na Domažlicku počítejte s komplikacemi u Klenčí pod Čerchovem. Na silnici 198 na výjezdu na Draženov vyprošťují nákladní auto. Havarovalo tam a skončilo mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně oblačno a zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Operace slinivky jatera jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. My jsme zjišťovali, co to bude znamenat pro pacienty a vše uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty, nejenom to si vedení ministerstva zdravotnictví slibuje od chystané reformy operací slinivky, jícnu a jater. Nově mají být tyto náročné výkony soustředěné pouze do specializovaných center ve velkých nemocnicích, mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Ke změnám má výhrady svaz pacientů.
1: Operace jater, jícnu a slinivky jsou náročné, popisuje mi Martin Loveček, zástupce přednosti chirurgické kliniky fakultní nemocnice Olomouc.
2: Časově jsou ty výkony v rámci jednotek hodin mezi třeba 4 až 6 hodinami, v závislosti na komplexnosti vlastně postižení té operované oblasti. No a zároveň ty operace se často provádějí u nemocných v vyšším věku, které mají i určitý množství komorbidit, to znamená doprovodných nemocí.
1: Olomoučtí chirurgové ročně zvládnou více než 100 velkých výkonů na slinivce, kolem 60 na játrech a několik desítek pro onemocnění jícnu. Tyto počty podle Lovečka patří k nejvyšším v republice.
2: Se ukazuje, že na pracoviště, které tyto výkony provádějí frekventně nebo s vyšší frekvencí, mají jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky léčby lepší ve srovnání s těmi, kde se tyto výkony dělají méně často.
1: Výkony se tak mají od příštího roku soustředit pouze do vybraných velkých center, mimo jiné i sem do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta zdejší chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci chystanou ministerstvem zdravotnictví vítá.
3: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
1: Podle informací serveru zdravotnickýdeník.cz by o výkony na játrech měly přijít třeba nemocnice ve Vítkovicích a Valašském Meziříčí pod skupinou AGEL. Pokračovat by naopak měly v jiné nemocnici této společnosti v Novém Jičíně, pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
4: Skupina AGEL tuto reformu vnímá jako krok správným směrem, protože koncentrace náročných výkonů do specializovaných center přináší vyšší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty.
1: Podle Luboše Oleára, prezidenta Svazu pacientů České republiky, je ovšem potřeba zařídit to, aby specializovaná centra nebyla kvůli centralizaci přeplněná.
5: Takže spíš máme dojem, že jde o pěknou myšlenku, ale nevidíme to jako života schopné v našem českém zdravotnictví a obáváme se spíš toho, že by mohli na to doplatit pak nakonec pacienti.
1: Ministerstvo chce změny zavádět postupně, aby nedošlo k omezení dostupnosti péče. Novinky podrobněji představí koncem května na odborné konferenci v Praze. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

Místo hřiště les, místo klasické třídy zahrada. Rodiče stále častěji dávají děti do lesních mateřských škol, které vznikají hlavně u větších měst. Jejich počet v Česku za posledních 10 let výrazně vzrostl. Některé kraje ale zatím mají třeba jenom jedno takové zařízení. Detaily k tomu nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Dopoledne strávené venku, a to za každého počasí. O lesní školky je v Česku stále větší zájem. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl skoro 5x. Některé z nich zřizují i obce a města. Na jižní Moravě zatím funguje jediná obecní lesní mateřská škola, a to v Brně, Bosonohách. No a vzniknout má další.
1: Dobrý den. Dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi dneska zase přišel? Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn. To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonošská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky přitom podle asociace dál roste. Další lesní třída má od září vzniknout i v brněnských Husovicích. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, je 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ministr Boris Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním derby zpřísnit tresty za přestupky. V Bukurešti se schází summit prezidentů východoevropských států NATO. Fotbalisté Sparty v lize remizovali s Plzní. Na vedoucí Slavii ztrácejí 4 body. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky na horách na severu sněžení. Teploty do 17 stupňů, na západě 13.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Sešli se kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Zahalování na stadionech teď řeší jen návštěvní řády jednotlivých klubů. Přestupek je to mimo sportovní areál. Šťastný chce taky významně zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště nebo za používání pyrotechniky. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci světlice a dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
3: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně. U těch větších stadionů typu Slavie, Sparta, těch přístupových pozic je hodně. Ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudy to jde. Jo, jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde.
1: Šťastný bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer a rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Britský král Karel III. Vystoupí v parlamentu. V pravidelném projevu představí mimo jiné plány návrhů zákonů chystaných vládou na příští období. Panovník promluví k zákonodárcům v době, kdy premiér Keir Starmer čelí tlaku, aby rezignoval. Víc než stovka labouristických poslanců zároveň ale včera podepsala prohlášení na jeho podporu. Na pardubickém zámku začíná unikátní výstava palných zbraní. Mapuje 6 století jejich vývoje. Návštěvníci uvidí víc než 100 exponátů, od raných doutnákových pušek až po moderní samopaly a pistole, potvrzuje historik a kurátor výstavy Jan Tetřev.
4: My v té výstavě chceme ukázat, jak se vyvíjely ruční palné zbraně od 16. století, ale to by bylo málo, to mají všude. Takže jsme vybrali příběhy jednotlivých zbraní, které se nám podařilo zrekonstruovat.
1: Výstava je přístupná až do ledna příštího roku. Sport. Fotbalisté Sparty ve 3. kole nadstavbové části šance ligy remizovali s Plzní 0-0. Stáhli tak náskok vedoucí Slavie na 4 body. Slavisté ale mají dnešní zápas s Jabloncem k dobru a pokud zvítězí, budou slavit titul. Po sobotním nedohraném derby v Edenu, které ukončili výtržnosti domácí

0: Za Olomoucí a na D48 za Českým Těšínem. Na dálnici D35 se vyhněte překážce za Olomoucí ve směru do Mohelnice. Na kilometru 257 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Na D48 pozor na překážku za Českým Těšínem ve směru do Frýdku Místku. Na kilometru 68,5 se na vozovce povalují kusy pneumatiky. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 101 pojedete kolem porouchané dodávky, je v odstavném pruhu. Na Šumpersku je opět průjezdná silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou ale zůstává omezení kvůli opravě železničního přejezdu. Jsou tam semafory a řídí průjezd kyvadlově. A na nehodu pozor u Bytozevsi na Lounsku. Na silnici 250 do Žadce havarovalo osobní auto. U nájezdu na dálnici D7 narazilo do kruhového objezdu. No, průjezd je teď proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách na severu. Zpočátku sněžení, večer na severozápadě častější srážky a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech 10 až 13 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem.
3: Dobré časné ráno, 13. května, středa, teď konkrétně 6 minut po 5. hodině. Ranní radiožurnál je s vámi v kalendáři. Další zmrzlý muž tam je připravený k tomu, abychom váš ranní přelet opět tradičně rozšířili. Tak ať se daří.

0: Kdo by chtěl na stáří opouštět místa, která měl rád a kde žil celý život? Stále více obcí teď nabízí soběstačným seniorům dostupné bydlení. Tak třeba případ Raječka na Blanensku. Radnice nechala postavit za 60 milionů sociální bydlení, kde je 23 bytů. A první nájemníci, tak ti už se tam teď zabydlují.
1: Manželé Musilovi mě zvou do svého jednopokojového bytu v sociálním bydlení v Ráječku. Přestěhovali se sem před pár týdny.
2: Bydleli se tady v Ráječku nájmu, v jiném domku.

0: No, takovým starým.
1: Aneška Musilová díky tomuhle bydlení může dál žít s manželem sama a jsou soběstační.
0: Nakupuje děda a jinak mě vozí dcera, no, hodně věcí a pomáhá nám.
2: A vy máte i takovou malinkatou zahrádku, já vidím, že tam něco pěstujete i.
0: Zatím nic a přinesou nám rajčata zítra a okurky, to budeme sázet.
2: Jak to tedy vypadá u vás?
0: Jo, klidně se podívejte, tak... ale já vám dám papuče.
2: Ne.
0: Bez vosí nemůžete. Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
2: Kouknu.
0: Můžete, jo, běžte.
2: Tak to máte i bezbariérovou.
0: To je výhoda,
2: no. Že se tam dostanete
0: v pohodě. Já jsem tam neměla tam být schody a tam se nedalo bývat.
1: Vzpomíná na svůj předchozí domov žena, která se pohybuje opřená o chodítko. V bytech kolem Musilových žijí další seniori nebo jiní lidé, kteří sociální bydlení podle starosty Víta Reichlégra se SOZDem potřebovali.
3: Tady jsou vlastně ty sociální byty, kde teda to nájemné je nějakých 3300 korun plus zálohy na energie.
1: Kromě jednotlivých bytů nebo menších úložných prostor na chodbách mají nájemníci k dispozici i společné prostory. Nezávislá místostarostka Kateřina Sehnalová ukazuje na společenskou místnost se stoly, židlemi a s televizí.
4: Tady oni se můžou setkávat, dívají se většinou večer na nějaký sport. A když by měl někdo nějakou rodinnou oslavu, že ty byty jsou malé, tak se to může udělat tady.
1: Podobný dům teď staví třeba v Drásově na Brněnsku. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 4:15. Z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy. Její hodnota je historicky nevyčíslitelná. Pachatel rozbil skříňku s lebkou a při odchodu ho zachytila kamera. My se tomu budeme dnes ráno samozřejmě opakovaně věnovat. A v rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko zastupuje prezident republiky Petr Pavel a přijede i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Dnes nás čeká den s podprůměrnými teplotami a také s velkou oblačností. Bude převážně oblačno až zataženo, teď po ránu hlavně v jižní polovině našeho území. Večer pak místy i na Moravě a ve Slezsku čekáme oblačnosti méně. Někde dokonce i úplně jasné nebe. Vyskytnou se opět i přehánky, nejvíc bude pršet na horách v severní části naší republiky a v polohách nad 800 metry nad mořem. To budou zpočátku srážky sněhové. Večer pak na severozápadě bude srážek ještě přibývat. Teploty dnes budou opět rozdělené. Na západě a místy i na severu Čech bude chladněji, jen mezi 13 a 10 stupni, jinde od 13 do 17 stupňů. A foukat k tomu bude mírný jihozápadní až západní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bruno Mars, 5 hodin 20 minut ranní radiožurnál. My se teď vydáme na jedno zvláštní pátrání. Neznámé druhy živočichů se totiž dají najít třeba i uprostřed obřích světových metropolí. Říkají to přírodovědci a nezůstává v jejich případě jenom u prázdných slov. Potvrzují to také důkazy i s konkrétními překvapivými nálezy. Tak například v New Yorku, tam byly objeveny doposud neznámé žáby. A pro další příklady i s důkazy nemusíme chodit až zas tak moc daleko. Své rarity má totiž v tomto ohledu i Praha.
1: Tam je ta modřinka.
2: A tam na větví.
3: Ano, ano. Vidíte, že obhajuje teritorium, takže má trošku zdvihnutou tu chocholku.
4: Petr Mikula z České zemědělské univerzity pozoruje síkoru modřinku v Praze v Petřínských sadech. V době, kdy natáčíme, o kus dál hlučí stavební stroje. A síkorka má také stavební sezónu.
3: Teraz prináša hnězdě materiál, zaletí tam do té dutiny.
4: Přírodovědci se na městskou přírodu zaměřují teprve v posledních desetiletích. V americkém New Yorku před 12 lety popsali zatím neznámý druh žáby. Dostal jméno skokan Kaufeldův, uvedl tehdy web News Science.
5: Našli ho podle jedinečného hlasu. Oficiálně se to stalo ve městě New Yorku, ale ve skutečnosti ho objevili v mokřadech na ostrově Staten. Nově objevená žába je ale zároveň ohroženým druhem.
4: Newyorské žáby podle vědců na místě žily ještě dřív, než tam vyrostlo město. Některé druhy živočichů se ale do měst stěhují až poslední dobou. Takové volání holubů neuslyšíte všude. Není to holub skalní, který je zvyklý žít ve městě už po dlouhé generace, ale je to novější přistěhovalec, holub hřivnáč, upozorňuje Petr Mikula.
6: Je původně lesný druh, dostupování těch holubů do měst se v Evropě sunie z toho západu na východ. Například v některých městech na Slovensku ten holub stále ještě v městách není, ale v Praze je to nejpočetnější holub v městě.
4: My lidé někdy poznáme, že je někdo z města nebo z venkova podle toho, jak se chová a jak mluví. A u ptáků je to podobné. Také mají své městské způsoby.
6: Ty druhy v městách jsou tak povědět oprsklejší, méně se bojí člověka, víc si toho dovolí a jsou v zásadě drzejší.
7: Jakým způsobem bychom měli pečovat o přírodu městskou?
6: Velmi důležité nechávat tam trošku takzvaný bordýlek. Některou část pozemku můžete pokosit, jinou nechajte víc zarastěnou, to listě nemusíte jako vždycky zhrabovat. Hlavně hmyz a potom i vtáky tento typ prostředí skutečně miluju.
4: Přírodovědci také radí, abychom nechali stát staré stromy s dutými kmeny, pokud tedy nikoho neohrožují. Z parku v Praze na Petříně Martin Srb, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půl šesté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Fanoušky na fotbalových stadionech by mohly hlídat kamery s rozpoznáváním obličejů. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to dnes projedná se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům, jako byl ten při sobotním utkání Slavie se Spartou. Americký prezident Donald Trump se dnes v Číně sejde s prezidentem Xi Jinpingem. Zřejmě na něj bude tlačit, aby Čína přestala podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfů firem, jako je Apple nebo Boeing. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Dnes je den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyrazí tisíce dobrovolníků, kteří budou kolem jdoucím prodávat květy měsíčku lékařského. Výtěžek sbírky Ligy proti rakovině letos podpoří prevenci nádoru hlavy a krku. Lidé můžou přispět nejen v ulicích, ale taky přes DMS nebo převodem na bankovní účet.
0: Sport.
3: Fotbalista Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně je sice v širší nominaci, dnes ho ale čeká operace kolene a potom rekonvalescence. Informoval o tom kouč záporočeského klubu Martin Hyský.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Opavsku na 57 a kolony už v Ostravě. Na silnici 57 z Opavy na Fulnek se chvilku zdržíte v obci Vrchy. Před obcí opravují vozovku a až do konce května se pojede Kyvadlově. Kolony zatím do 10 minut. V Ostravě se už teď ucpává Rudná ulice ve směru z Havířova na Porubu. Staví mosty u Vítkovic a zdržíte se do 15 minut. Z dálnic zatím žádné komplikace, všechny dálnice průjezdné aktuálně plynule, a to včetně dálnice D1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno přináší velkou oblačnost hlavně do severní poloviny našeho území. Naopak na jihu je obloha jasná nebo polojasná. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 1 a 5 stupni. V jižní polovině kvůli vyjasněnému nebi klesly teploty ještě níž, výjimečně i slabě pod nulu. Přes den nás pak čeká hodně mraku, oblačné až zatažené nebe. Jen teď po ránu a pak i večer bude jasno až polojasno, a to hlavně v jižní polovině našeho území a k večeru právě místy i na Moravě a ve Slezsku. Jak to bude dnes srážkami, tak dnešník se hodit určitě bude, protože stále musíme počítat s přeháňkami, kterých bude více večer v severozápadní polovině našeho území. A také dnes se mohou objevit i sněhové vločky. Sněžit bude hlavně na horách v severní polovině Česka. Teploty dnes ještě podprůměrné. Na západě a severu Čech jen od 10 do 13 stupňů, jinde do 17 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6 stupňů. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím. No já se vracím s pochvalou pro studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích. Studentky a studenti tam vytvořili totiž speciální kuchařku pro klienty sociálních organizací. Ta jim poradí, co se dá uvařit z jídla z potravinových bank, a v plánu je dokonce i komunitní kuchyně. Inspiraci z této kuchařky přineseme i do ranního radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 9.36, dobré ráno, pokud právě snídáte, máme tady jednu kulinářskou inspiraci a sice co uvařit ze základních surovin z potravinové sbírky. Tak přesně s tím poradí klientům sociálních organizací nová speciální kuchařka a inspirace se může hodit komukoliv. Tu kuchařku sestavili studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích a využijí třeba i v tamní charitě.
1: V jedné organizaci nám říkali, že jedna klientka například krmí své dvouměsíční miminko čokoládovým pudinkem, takže jsme přidali recepty na příkrmy.
2: Do charity v Českých Budějovicích přišly dvě studentky obchodní akademie, Anna Zámyslická a Veronika Ondřichová. Před sebou mají dvě kuchařky,
1: ve kterých jsou jednoduché recepty vytvořené na základě toho, co klienti potravinové banky najdou v těch taškách potravinové pomoci. Klienti najdou tu jednu potravinu, neví, co s ní udělat, tak tam mají jednoduchý recept společně s návodem, jak tu potravinu opracovat.
3: Napadlo nás to na základě konceptu, který funguje v Americe, což jsou soup kitchens, a chtěli jsme to nějak upravit, aby to mohlo fungovat i u nás v České republice.
2: Kuchařku si od studentek převezme sociální pracovnice Českobudějovické charity Jitka Borovková.
4: Tuhle tu skvělou kuchařku určitě budeme používat pro naše klienty, protože naše klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat.
2: Se studentkami přišla jejich vyučující Stanislava Velcová.
5: Tento krásný projekt vlastně nespočívá v tom, že studentky navrhly pouze tuto kuchařku. Je to širší koncept, který obsahuje i to, že by se vytvořila nová komunitní kuchyň.
2: Studentky za tenhle ten nápad získaly už několik ocenění.
5: Vyhrály první místo v České republice v soutěži Navrhni projekt, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a celkově sbírá spoustu ocenění.
2: Dalším krokem, který Charita České Budějovice společně se studentkami plánuje, je například workshop pro rodiče malých dětí zaměřený na příkrmy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál. Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Desítky hasičů z celého Zlínského kraje se ji snaží zastavit. I to nás bude zajímat. Ale teď míříme do Šlapanic u Brna. Tam provizorně zprovoznili část městského úřadu, který na začátku května poničil havárie vodovodu. Zatím funguje podatelná matrika, ale také třeba i finanční odbor. Voda tenkrát zasáhla dokonce i část provozovny České pošty. Včera proto do města přijela pošta, ale mobilní.
1: Měla se dostat dopis, čekala 2 týdny tam, ta pošta je zavřena, dneska došla po 4. A dneska tady zabrala, to moc velká fronta.
2: Větlana se teď k dodávce s mobilní poštou na Masarykově náměstí ve Šlapanicích u Brna přišla vyzvednout důležitý dopis. Ve frontě na svou zásilku čeká i paní Jana.
3: Šla jsem si vyzvednout balíček a napsali mi vlastně zprávu z balíkovny, že si ho mám vyzvednout ve Slatině. Tak jsem tam jela s kamarádem, ten mě tam dovezl a tam mi oznámili, že tam balíček není, ale že je zase zpátky ve Šlapanicích, takže jsem se dostala tady k té mobilní poště. Doufám, že už to vyjde teď teda.
2: Do pondělka totiž zajišťovala poštovní služby pobočka v Brně Slatině. Staré vodovodní potrubí na městském úřadě prasklo nejspíš v pátek 1. května večer. V sobotu to zjistili pracovníci, kteří tam přišli uklízet, popisuje mluvčí radnice Radka Beránková.
4: Aktuálně se vlastně strhaly podlahy, budou se otloukat stěny, ta omítka promočená. V tomhletom prvním patře budou muset být odhaleny i ty stropy, kde jsou starý trámy pokrytý rákosem, to se všechno musí vysušit, protože kdyby se to vlastně nezatáhlo, tak nám to do pár let splesněví.
5: My tady vlastně na těch stěnách vidíme i takové mapy od té vody. Mm-hmm. A ty pytle, co stojí za vámi, tak to je ten rákos?
4: To je ten rákos z té vedlejší místnosti. No.
2: Občanské průkazy a cestovní doklady se ve Šlapanicích stále vyřídit nedají. Lidé kvůli tomu musí jet do Brna na opuštěnou ulici nebo na jiný úřad obce s rozšířenou působností. Hana Novotná, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Dnes je 13. května a to je i Český den proti rakovině. Každý si tak od dobrovolníků může koupit za 20 korun ve městech květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou. Letošní ročník je zaměřen na prevenci nádoru hlavy a krku a detaily chystáme do vysílání hned po 6. hodině. A ještě jedna vzpomínka. Psal se 13. května roku 1911 a oblohu mezi Pardubicemi a Prahou protnulo poprvé v historii letadlo. Byl to tenkrát Jan Kašpar, kdo jako první v českých zemích uskutečnil dálkový let. Dnes se tak o toho slavného okamžiku připomíná 115. výročí a my se k tomu ještě za malou chvíli vrátíme.
6: Dálnice průjezdné a komplikace na 35 u Hřebačského tunelu. Dálnice aktuálně průjezdné plynulé, nezdržíte se zatím ani na D1 v Brně. U Brna se začíná ucpávat silnice 43 ze Svitav do Brna, to před Lipůvkou. Fronta zatím krátká do 10 minut. Pozor dejte na silnici 35 z Litomyšle do Moravské Třebové. V tunelu Hřebeč nebo těsně za tunelem by mělo stát nepojízdné vozidlo v jízdním pruhu. Hlavní tah se začíná ucpávat v okolí Hřebačského tunelu. Na místě už jsou policisté. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Včera sněžilo místy i docela intenzivně, hlavně na horách v polohách nad 800 metry nad mořem. Výjimečně to bylo i níže. A sněhová pokrývka se díky nízkým teplotám leckde udržela. Aktuálně leží například v Krušných horách anebo také na Šumavě. A sněhové přehánky se objeví i dnes. Bude jich méně než včera a vyskytovat se budou v polohách nad 800 metry nad mořem. Nebe dnes ráno v jižní polovině našeho území a pak ještě večer na Moravě a ve Slezsku jasné až polojasné. Jinde počítejte s velkou oblačností a ojedinělým přeháňkami. Chladněji zůstane i přes den na západě a severu Čech. Tam ukážou teploměry jen mezi 10 a 13 stupni. Jinde od 13 do 17 stupňů Celsia. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 5.50, ranní radiožurnál Eva Farná a Miraj. Byl to ten slavný den, kdy přesně před 115 lety se po 6. hodině ráno znesl pilot Jan Kašpar se svým letounem do vzduchu. Podnikl tak první dálkový let na území českých zemí a taky do té doby nejdelší let v celém Rakousku-Uhersku, v celé monarchii. Urazil úctyhodných 120 kilometrů z Pardubic až do Prahy.
1: Motor naskočil. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
2: Puste!
1: Puste ho, ať už letí!
3: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
4: Zpočátku jsem letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
3: Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km. Za hodinu.
5: Jan Kašpar si postavil vlastní Blériot, řekněme letoun systému Blériot, ovšem provedení Kašpar oproti tomu původnímu Blériotu byl větší, byl také dvoumístný, měl větší dole, to znamená větší nádrže.
3: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
1: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
3: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál I na cestách. Nepojízdný nákladní automobil překáží na silnici 35 krátce za Hřebeckým tunelem. Směrem z Litomyšle na Moravskou Třebovou. Provoz kyvadlový, řídí to tu policisté, kolony z obou stran zatím teď jenom krátké, tak dobře dojete. Šťastnou cestu.
1: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
2: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
2: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
1: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
2: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
1: nebo pozápasové reportáže.
2: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Ve vysílání po celý květen.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: V Jablonném v Podještědí někdo ukradl vzácnou lebku svaté Zdislavy. V Bukurešti se schází summit východoevropských států NATO. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Fotbalisté Sparty v ligové nadstavbě remizovali s Plzní 0-0. Slavia dnes může získat titul. Nepojízdné nákladní auto brzdí provoz na silnici 35 u Hřebečského tunelu. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky na horách na severu sněžení a teploty do 17 stupňů, na západě 13.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na sobotní pražské derby.
4: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
3: Tak to bylo vyjádření policejní mluvčí Dagmar Sochorové ke krádeži v Jablonném Podještědí, kde někdo ukradl lebku svaté Zdislavy. Zmizela z oltáře v boční kapli baziliky. Zloději na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Jakékoliv informace přijme policie na lince 158. V rumunské Bukurešti začíná jednání 9 východoevropských států NATO. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na dnešní setkání má dorazit taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
5: Význam východního křídla NATO vzrostl podle prezidenta Pavla po ruské anexi Krymu před 12 lety a ještě víc po zahájení plné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Výsledkem summitu bude deklarace vyjadřující podporu Ukrajině a Moldavsku, označí Rusko za hlavní hrozbu pro alianci a také potvrdí připravenost posilovat obranu východní části NATO. Ani po skončení války na Ukrajině totiž nebezpečí z Ruska podle Petra Pavla nepomine.
6: Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má ostatní prezidenty také seznámit s projektem nového systému protidronové obrany. Z Bukurešti Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Hasiči zasahují u Otrokovic na Zlínsku kvůli úniku neznámé látky do řeky Moravy. Barevné skvrny se objevily v okolí Kroměříže včera večer. Hasiči se snaží látku z vody odstranit, vysvětluje jejich mluvčí David Martinec.
7: U Bělovského jezu natáhli hasiči přes řeku Nornou stěnu, kde látku zachycují, následně ji posypávají sorbentem a jí mají. Na místě byli rovněž zaměstnanci povodí Moravy, kteří provedli na několika místech odběr vzorků.
3: Další podrobnosti budeme vědět dnes ráno.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové části šance ligy z Plzní, a to 0-0. Pražané tak nevyužili šanci přiblížit se vedoucímu rivalovi ze Slavie na 2 body. Obránce Sparty Jaroslav Zelený chválil za výkon golmana Jakuba Surovčíka. Toho v závěru nedohraného sobotního derby napadli v Edenu slávističtí fanoušci.
8: Přesto, že teďka měl trošku zpestření, tak navázal na ty výkony, který podával. Řekl bych, že zase tam byly situace, kdy nás podržel, a jsem rád, že ho to nepoznamenalo natolik, že by to ovlivnilo jeho výkon. Na hřišti to nebylo poznat.
0: Slavia aktuálně vede tabulku šance ligy o 4 body před Spartou. Pokud dnes slavisté porazí Jablonec, tak získají mistrovský titul. V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2

0: A popojíždějí ve směru na Ostravu před omezením u D2. Zatím jsou to pouze kamiony v pravém pruhu od 192. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky i sněhové, hlavně na horách na severu. Večer pak na severozápadě častější srážky a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech jenom 10 až 13, na horách kolem 6. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: 6 hodin, 5 minut, krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Krásné ráno přeju taky Pavlu Tilšarovi, který tu dnes ráno bude se mnou. Pavle, hezký den.
4: Tobě taky, Karle, krásné ráno.
3: Krásná středa, dneska nádherně vstávalo sluníčko i s námi, když jsem se přesouval do práce, tak vy, kteří jste to třeba zaspali, tak vězte, že aspoň o něco jste přišli. Jinak věřme, že i tak bude krásný květnový den. Poslouchejte Radiožurnál Sport. Připravili jsme pro vás samozřejmě spoustu témat, spoustu velkých témat, které s námi třeba už jsou od soboty. Budeme pochopitelně probírat dál, nejde to jinak, ale teď jsme se s Pavlem rozhodli, že budeme aktuální, takže se podíváme ne na fotbal, ale na hokej a začneme za mořem.
4: Ano, rozhodně NHL, protože aktuálně se stále hraje třetí třetina utkání druhého kola playoff mezi Vegas a Anaheimem, ve kterém se představili znovu čeští hráči a jednomu se velmi daří, je to Tomáš Hertl, který dal zatím rozdílový gól, Vegas vede 2-1 ve třetí třetině, tedy v té 13. minutě. Navíc Tomáš Hertl i s asistencí za Anaheim chytá Lukáš Dostál, ale zatím tedy jeho tým tahá v úvozovkách za ten kratší konec.
3: Je to tak, tolik tedy Las Vegas proti Anaheimu a teď se přiznám, že jsem tě poslouchal na půl ucha, tak Montreal Buffalo ještě připomeneme. Buffalo Sabres tedy zvítězili v Kanadě tentokrát 3-2. Tahle série je srovnaná po čtyřech zápasech na 2-2.
1: Radiožurnál Sport. Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Sunrise Avenue dohrávají 6 hodin 10 minut středa 13. května. Pojďme od hokeje zpátky k fotbalu. Šance liga pochopitelně pokračuje. No a včera tedy má za sebou 4 zápasy, tak já si vezmu ten ve skupině o titul. Pražská Sparta hrála na Letné s Viktorií Plzeň 0-0.
1: Ve skupině o udržení se naopak hrály 3 zápasy a ještě víc si zkomplikoval svoji situaci ostravský Baník, který prohrál v Uherském Hradišti s domácím Slováckem 1-2, a vzhledem k tomu, že Dukla zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1, tak Baník Ostrava je teď poslední o 3 body za Duklou a už o 7 za Slováckem, které si tedy zajistilo baráž, protože Teplice už jsou oficiálně zachráněné po vítězství 4-2 ve Zlíně. Samozřejmě o tom budeme dnes mluvit ještě víckrát. Vrátíme se k tomu nejen v příspěvcích kolegů, ale samozřejmě i s naším expertem Pavlem Horvátem po 9. hodině.
0: A teď od té sportovní stránky zase pojďme k disciplinární stránce, protože Pražská Slavia dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže, za to pochopitelně, že v závěru sobotního derby pražských S diváci vtrhli předčasně na trávník, napadli 3 hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících příznivců pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun.
1: Ten verdikt jsme sledovali včera na Radiožurnálu Sport velmi podrobně a veřejnosti ho řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
2: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
3: Říká Macner, vršovickému klubu hrozilo i uzavření stadionu Eden, ale s ohledem na návrh přijatých opatření do budoucna a na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj Slavie, je rozsah 4 utkání, která vedoucí tým šance ligy odehraje bez diváků, podle Macnera dostačující. Slavii tak ale vzniká škoda, upřesňuje generální ředitel klubu Martin Říha.
4: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
3: Proti rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se Slavia Praha odvolávat nebude. Viníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion a klub po nich bude požadovat náhradu celé škody. Těm fanouškům, kteří už si zakoupili vstupenky na utkání, stejně jako permanentkářům, poskytne vedoucí tým šance ligy v nejbližší době podrobné informace, a to týkající se refundací a dalšího postupu.
2: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo,
3: říká předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. V letošní sezóně budou na hřišti Slavie hrát ještě fotbalisté Jablonce a plzeňské Viktorie. Ale jak potvrzuje Macner,
2: nemůžou být přítomní diváci, a to ani Slavie, ale ani hostujícího klubu. Čili v tomhletom ohledu my si uvědomujeme, že je to do určité míry i vlastně ovlivnění přítomnosti všech osob i těch, kteří určitě tam v sobotu nebyli.
3: Dodává Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončené. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, 10 milionů korun, a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Sparta ta zaplatí za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu, pokutu 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Freddie Mercury dohrává v 6 hodin a 18 minut a ve středečním vysílání Radiožurnálu Sport zůstaneme u fotbalu. Hráči Baníku Ostrava už totiž nemají záchranu v nejvyšší soutěži ve svých rukou.
1: Ve třetím kole ligové nadstavby v té skupině o udržení prohráli na Slovácku 1-2 a na předposlední Duklu Praha, která naopak zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1, ztrácejí Ostravané v tabulce 3 body.
0: No a naštvaní fanoušci hostů donutili po utkání Ostravany svléknout a odevzdat svoje dresy.
2: Mně se to nelíbí to, aby jsme odevzdávali dresy. Prostě mám to v sobě tak nastavený.
3: Říká o situaci po závěrečném hvizdu trenér ostravského týmu Josef Dvorník. Naštvaní fanoušci hromadně skandovali pokřik ostudy Baníku a následně si vyžádali dresy hráčů. Ti je po delším vyjednávání nakonec svlékli.
2: Kritika tam je na místě, já jako s tím nemám problém, ti fanoušci na to mají právo, ty dresy se jim nějakým způsobem dali, když tím jako celkově nesouhlasím, co jsem řekl, dali, zatleckali jsme jim na podporu. Já pořád budu tvrdit, že z těch hráčů ani jeden není takovej, který by se na to vyflákl, může to tak zvenku vypadat, ale stojím si za hráčem a prostě nikdo se tady na to nevykašlal, že by přišel do toho zápasu s tím to odfláknout a že by mu to bylo jedno, co se bude dál dít s Baníkem Ostrava.
3: Fotbalisté Slovácka získali vítězstvím nad ostravským Baníkem jistotu, že nesestoupí přímo z posledního místa. Dvě kola před koncem nadstavbové části mají jistou účast v baráži. Před jejím startem se prezentují zlepšenými výkony. Zatímco v závěru základní části tým z Uherského Hradiště pětkrát v řadě prohrál, v nadstavbě už nazbíral 7 bodů.
4: Myslím si, že v těch Teplicích asi se to trochu zlomilo tím povedeným výkonem a že jsme se dostali zpátky do toho zápasu a teď myslím si, že na Dukle jsme taky zvítězili zaslouženě a dneska taky, takže já doufám jenom, že v tom budeme pokračovat.
3: Věří kapitán Slovácka Michal Trávník. Uhersko-hradišťský trenér Roman Skuhravý už delší dobu sleduje možné barážové soupeře.
5: Nachystáme se na ně a naše práce neskončila. Skončí, až budeme mít vstupenku do dalšího ročníku první ligy.
3: V předposledním kole nadstavby přivítá Slovácko Mladou Boleslav a Baník Ostrava nastoupí také na svém hřišti proti Zlínu. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
0: Připomeňme tedy, že kromě těch už dvou zmíněných včerejších výsledků Slovácko Baník Ostrava 2-1 a Mladá Boleslav Dukla Praha 1-2, ještě další dva včerejší zápasy v šancelize ve skupině o udržení ještě Tepličtí vezou všechny body ze Zlína za výhru 4-2, což pro ně znamená, že se definitivně udrželi v nejvyšší soutěži. No a ve skupině o titul na Letné pražská Sparta hrála bez branek s plzeňskou Viktorií.
1: A to znamená, že Slavia má dnes druhou možnost na to oslavit mistrovský titul. Pokud doma porazí Jablonec v zápase od 20 hodin, tak obhájí prvenství v nejvyšší domácí soutěži. Bylo by to ale takové trpké, protože připomeňme, že slávisti budou mít uzavřené tribuny, bude se hrát bez diváků. A ještě jeden zápas je na programu ve skupině o titul. Hradec Králové, Slovan Liberec, tam se bude bojovat o páté místo tabulky, ke kterému se ještě liberečtí můžou přiblížit.
0: A to je zápas, který začíná v 17:30.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají v ranním radiožurnálu Sport. Je 6 hodin 26 minut, hned po 6. jsme s Pavlem Tilšarem byli. Aktuálně budeme v tom pokračovat, pojďme na NHL. Buffalo porazilo Montreal s Jakubem Dobešem v brance 3-2, znamená to, že hokejisté tohohle celku srovnali stav série druhého kola playoff NHL na 2-2. Na zápasy český brankář si v utkání připsal 19 zákroků, no a ten druhý duel, ten se pořád ještě hraje.
1: V Las Vegas domácí Golden Knights hostí Anaheim a bude se prodlužovat páté čtvrtfinále této série, které je taky srovnané 2-2 na zápasy. A 2-2 je to i po 60 minutách. Tomáš Hertl gól a asistence. Lukáš Dostál za Dax zatím zhruba 25 zákroků. Přesně 25 zákroků, tak to je pravda.

0: Dobré ráno, 6:30. A teď další zprávy, a Tereza Tomášková.
1: Policisté pátrají po zlodějích, kteří v Jablonném v Podještědí ukradli z baziliky lebku svaté Zdislavy. Podle krajské policejní mluvčí Dagmar Sochorové pachatelé zachytili kamery. Měl černé oblečení a bílé tenisky. Vzácná lebka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Británie do mezinárodní mise k zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí. Oznámila to britská vláda. Součástí obranné mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min nebo stíhačky Tajfun. Britský ministr obrany John Healey závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který svolalo právě Spojené království a Francie. Dopravu přes průliv brzdí válka Spojených států a Izraele proti Íránu. Běžně jim prochází asi pětina světové produkce ropy. Ve Zlíně začíná výstava filmových klapek. Letos jich výtvarníci originálně stvárnili 120. V neděli 31. května půjdou do dražby. Výtěžek podpoří tvorbu mladých filmařů. Akce je součástí Zlín Film Festivalu pro děti a mládež. Sport. Hokejisté Buffalo porazili Montreal 3-2 a ve druhém kole play-off NHL tak srovnali na 2-2 na zápasy. Brankář Canadiens Jakub Dobeš si připsal 19 zákroků. Prohře svého týmu ale tentokrát nezabránil. Série se přesouvá na led Sabres, kde se bude hrát za 2 dny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 v Brně a nehoda na silnici 50 u Střílek. Na D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se teď na 182. kilometru Kývalky a je to až do omezení v Brně. Místy zastavíte i v levém pruhu osobním autem. V Brně komplikace taky v Olomoucké ulici. Ve směru do centra na křižovatce s Tržní překážejí 2 auta po nehodě. Kolona od sjezdu na Židenice. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna buďte opatrní u Střílek. Na křižovatce na Lísky se srazilo nákladní auto s osobním.
4: Přesně na tom horizontu je tam bouračka kamionu s autem, osobák je v poli. Vypadá to teda bez zranění. Ten kamion stojí v pruhu v cestě směrem do Brna.
3: Zatím kolony krátké, ale brzdí se prudce. V Praze houstne provoz. V Liberecké ulici směrem do tunelu Blanka do centra už kolona asi na 20 minut. Ucpává se i Štěrboholská spojka a další obvyklá místa. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Známá pranostika o ledových mužích se letos opět potvrzuje. Včera spadly teploty k 10 stupňům, na horách sněžilo a místy se drží souvislá sněhová pokrývka. To hlavně na horách, na Šumavě a také v Krušných horách. A další sněžení čekáme i dnes, nebude tak intenzivní, bude se jednat spíše jen o ojedinělé sněhové přehánky a nejčastěji se vyskytnou v polohách nad 800 metry nad mořem. Také dnešní ranní teploty napovídají, že se nacházíme v období takzvaných zmrzlíků. V místech, kde se vyjasnilo nebe a utišil vítr, klesla teplota i pod nulu. A chladné počasí vydrží na našem území až do konce tohoto týdne. Dnes teploty na severu a západě jen mezi 10 a 13 stupni, jinde od 13 do 17 stupňů. A také bude deštivo. Na horách se stále mohou objevovat i sněhové přehánky. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport ve středu 13. května. Na olympijských hrách v Itálii kvůli zranění nepostoupil do závěrečných dvou duelů turnaje a jen z lavičky sledoval, jak jeho spoluhráči nakonec padli ve finále se Spojenými státy.
1: Teď si legendární hokejista Sidney Crosby oblékne dres s javorovým listem na hrudi znovu, a to na mistrovství světa, které startuje ve Švýcarsku v pátek. A tahle novinka pochopitelně zaplnila velký prostor na řadě zahraničních sportovních webů. Ve studiu je proto Mikuláš Jáša, vítej.
2: Dobrý den, začnu citací. Kapitán Kanada se znovu zahalí do javorového listu. Takhle až poeticky zahajuje svůj článek web Sportsnet, takže zároveň ale jeho autor připomíná, že C-čko na hrudi měl mít na světovém šampionátu ve Švýcarsku teprve 19-letý talent McLean Celebrini, který hraje v NHL za San Jose. Pokud budete číst dál, tak zjistíte, že Crosby, který celou kariéru působí v Pittsburghu, byl od roku 2014 kapitánem Kanady na všech mezinárodních turnajích, kterých se tedy zúčastnil. Kromě olympijských her se jednalo také o světové šampionáty, světový pohár nebo nedávný turnaj čtyř zemí.
1: Tak třeba se Celebrini při svém mladém věku dočká v příštích letech, jen těžko si představit, že by C-čko legendárnímu spoluhráči nechtěl ponechat. Z hokeje se přesuneme na fotbal, ve španělské lize se totiž schyluje k velkému návratu.
2: Schyluje, jde o Joseho Mourinha, portugalský trenér je totiž prý ve finální fázi vyjednávání s Realem Madrid, píšou o tom servy BBC Sport nebo třeba Eurosport a mnohé další. Trenér, který sám sobě určil přezdívku Special One, by se na stadion Santiago Bernabeu mohl vrátit po 13 letech. Tuším, že teď už se ten, případně mě opravte, stadion jmenuje pouze a jen Bernabeu.
0: Jo, myslím, že jo.
2: Podle BBC je Mourinho jasným a aktuálně jediným adeptem na post hlavního trenéra bílého baletu. Zároveň ale musíme doplnit, že aktuálně má slavný Portugalec platnou smlouvu v Benfice, která platí ještě příští sezonu. Nicméně v kontraktu má prý i výstupní klauzuly, díky kterého jiný klub může vykoupit za 3 miliony eur, a to až 10 dní poté, co Benfica odehraje poslední zápas sezóny. No, takže Real může Mourinho vlastně získat docela levně.
1: Umí si to zařídit Special One.
0: Já jsem chtěl říct, že vlastně už je Special One trošku ve výprodeji, ne? 3 miliony eur, to není zas tak moc.
2: Jo, tak uvidíme. Myslím si, že Florentino Perez zas tak hluboko do kapsy nemá.
0: Určitě. Probrali jsme s Mikulášem Jášou, děkujeme.
2: Dobré ráno.

0: Skupina ZZ Top dohrává v 6 hodin 45 minut. Přejeme krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv. Připomínáme playoff NHL. Buffalo Sabres zvítězilo na ledě Montrealu Canadiens 3-2. Znamená to, že v sérii na zápasy je srovnáno na 2-2.
1: A Vegas nakonec zdolalo v prodloužení Anaheim i díky jedné brance a jedné asistenci Tomáše Hertla. Chvilku jsem si říkal, že by mohl být vyhlášený první hvězdou zápasu, jenže ruský hokejista Pavel Dorofiev dal 2 góly, nakonec ten rozhodující v čase 64-10, tedy v 5. minutě prodloužení, takže asi tato vizitka připadne jemu. Co se týká výkonu brankáře Lukáše Dostála na straně poražených Ducks, tak nakonec 29 zákroků pro Lukáše Dostála, který tedy bude se Anaheimem pak čelit vyřazení z playoff NHL, protože Vegas vede v té sérii teď 3-2 na zápasy.
0: Ještě jednou se tady díváme na ten gól a nemohl s tím Lukáš Dostál dělat vůbec nic, dostal ho vlastně z půl metru.

0: Krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Jednou z prací kustoda hokejové reprezentace je nespat. Ze Švédska přes Prahu a až do Švýcarska za zhruba 15 hodin. Taková byla cesta kustodů hokejové reprezentace.
1: A vlastně naprosté většiny potřebné techniky pro páteční start mistrovství světa. I díky tomu národní tým už včera vyjel poprvé na led v tréninkové hale ve Friburgu a tam natáčel František Kuna.
2: U mikrofonu radiožurnálu Sport ve Friburgu je Petr Šulan, kustod hokejové reprezentace. Naposledy jsme se potkali na letišti v Praze po příletu ze švédských her. Teď je úterý po tréninku národního týmu zhruba 19 hodin. Co jste všechno mezi tím museli stihnout?
3: V neděli jsme přiletěli v 7 hodin večer. Vlastně jsme dobalili zbytek věcí, které jsme měli. My jsme trošku předbaleno, takže nějaký věci jsme měli nandány v traku. Trak vyrazil, který vyrazil v 9 hodin a my jsme ještě jeli do skladu dobalit nějaký věci, které jsme viděli, které nám chybí. V 11 hodin jsme vyráželi. No a pak jsme byli od rána na zimáku až do večera do 7 hodin. No.
2: Ten trak jel tedy přes noc, z neděle na pondělí?
3: Jeli úplně stejně jako my, přes noc, aby jsme byli co nejdřív.
2: Co výstroje Romana Červenky, Lukáše Sedláka a Jaroslava Chmelaře, kteří nebyli ve Švédsku?
3: Nebyl ani Matěj Blima, na toho jsme zapomněli. A Matěj Blima a Jarda Chmelař si přivezli věci v úterý na sraz a ty s ním letěli s klukama. A s Romanem Červenkou a s Lukášem Sedlákem jsme byli domluvení, že se potkáme v neděli večer na letišti. A potkali jsme se tam s ním, oni to přihodili k nám do traku.
2: Bavíme se v tréninkové hale, často tady musíte pomáhat nasazovat hráčům chrániče na brusle. Oni to neumí?
3: Asi umí, ale ono to, je to docela takový složitý, takže když můžu, tak pomůžu samozřejmě.
2: Narážím ještě na to, že se hráči berou ty chrániče. Jak je to daleko odsud, kde stojíme u ledu tréninkové plochy do vaší šatny?
3: Máme to daleko, protože máme šatnu úplně nejdál ze všech, takže na tréninku do halu to máme daleko, ale zase na led při zápase to máme blízko, takže jako nám ten komfort je spíš udělaný pro ten zápasový den, než pro tréninkový.
2: Ty dveře tady jsou poměrně úzké, asi nepřipadají v úvahu golfové vozíky jako v Herningu, kde golmani jezdili.
3: To nepřipadá, no, je to fakt daleko ten na ten trénink, když to vemu, je to možná nějakých, nevím, půl kilometru, něco podobného, jako jsme zažili na olympiádě, no, je to daleko, no.
2: Kolik hodin plánujete v průměru za den, respektive za noc, naspat?
3: No tak jako, když jsme sem jeli, tak vlastně celý to odřídil z Denda Šmít a já jsem třeba polehával aspoň vzadu. A teda v autě nespím, takže je to pro mě taky složitý, ale aspoň jsem odpočíval tím, že jsem se nemusel soustředit na jízdu. Takže tím patří velký krédo vlastně z Dendovi Šmídovi, který to vlastně se jí odřídil. Holdík mu dělal spolu, takže my jsme tak nějak trošku jako odpočívali. Když to člověk, tak nějak jsme nespali, ale tak zase jsme si to vynahradili pak druhý den.
2: Já myslím ty další dny, protože...
3: Další dny, co se týče další dnů, tak uvidíme, jak budeme trénovat. No. Tak když budeme hrát večerní zápasy, tak toho člověk moc taky nenaspí. No.
2: Tak hodně sil.
3: Jo, díky.
2: Říká kustod hokejové reprezentace Petr Šulan. Dalšími zmíněnými jsou jeho parťáci Zdeněk Šmíd a Oldík, tedy Oldřich Kopecký. Z tréninkové haly ve Friburgu František Kuna. Radiožurnál.

0: 6 hodin 56 minut středa 13. května posloucháte ranní radiožurnál Sport. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu. Češi určitě jsou outsiderem, dokázali totiž Francouze naposledy porazit v roce 2008, tedy už před dlouhými 18 lety, tak uvidíme, jestli se to dneska změní. Zápas začne ve 20 hodin.
1: A my na radiožurnálu Sport před 10. to probereme ještě trochu podrobně s Františekem Typovským, naším kolegou, který se hodně zajímá o házenou. A budeme mluvit taky o basketbalu, a to před 9. hodinou, nebo spíš krátce po 8:30, s reprezentačním koučem Lubošem Bartoněm, protože jeho svěřenec z reprezentace, protože Luboš Bartoň teď trénuje národní tým, ale vlastně i bývalý spoluhráč Jan Veselý ukončí kariéru, takže trochu probereme to, jak vlastně velká osobnost českého basketbalu to je. Second

0: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Policisté pátrají po zloději, který v Jablonném v Podještědí ukradl lebku svaté Zdislavy. Francie čeká na potvrzení, jestli bude Česko za 3 roky hostit start cyklistické Tour de France. Fotbalisté Sparty remizovali s Plzní 0-0. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Jablonném v Podještědí někdo ukradl lebku svaté Zdislavy. Zmizela z oltáře v boční kapli baziliky, jak Radiožurnálu potvrdila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
1: Zloděje na místě zachytila kamera, byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Jakékoliv informace přijme policie na lince 158. Fanoušky na fotbalových stadionech by mohly hlídat kamery s rozpoznáváním obličejů. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to dnes projedná se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům, jako byl ten při sobotním utkání Slavie se Spartou. Stále víc obcí žádá o dotace na výstavbu sociálních bytů pro seniory. Rostoucí zájem potvrzuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Třeba na Jižní Moravě můžou radnice získat příspěvek i od kraje.
4: Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
5: Manželé Musilovi žijí prvních pár týdnů v jednom z bytů sociálního bydlení v Ráječku na Blanensku. Obec ho podle starosty Víta Rečlégra ze Socdem postavila i díky dotacím.
6: Celá ta investice stála okolo 60 milionů, s tím, že jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a z Jihomoravského kraje.
5: Třeba v Drásově na Brněnsku mají nabity pro seniory i veřejnou sbírku a už je staví, potvrzuje nezávislá starostka Martina Bočková.
7: Když to všechno půjde podle plánu, tak by mohli v prosinci už první lidé bydlet.
5: Podobné zařízení chystají taky ve Veleticích u Brna. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem za 3 roky hostit slavnostní start cyklistického závodu. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i Jižními Čechami.
8: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
9: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
10: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
9: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul z Plzní 0-0. V neúplné tabulce šance ligy tak zaostávají o 4 body za vedoucí Slávií. Ta má ale dnešní duel s Jabloncem k dobru. Zlín prohrál ve skupině o záchranu doma s Teplicemi 2-4. Šefci přitom v zápase vedli 2-0 a v závěru hráli přesilovku po vyloučení teplického Benjamina Niarka. Trenér Bronislav Červenka nebyl spokojený s přístupem svých svěřenců.
12: V druhém poločase si mysleli, že to půjde samo, a potom, když je to proti 10, tak si mysleli, že se nemůže vůbec nic stát, tak to vůbec není. My si musíme uvědomit, že tady hrajeme si o názor těch lidí na ten náš fotbal, a to, co jsme předvedli ve druhém poločase, nepatří do první ligy. Jestli se velice rychle nespamatujeme tady v tomto, tak tady nemáme vlastně co dělat.
11: Slovácko doma porazilo Baník Ostrava 2-1 a Dukla stejným výsledkem vyhrála v Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 za Odry a ucpaná dálnice u Brna. Na D1 ve směru z Ostravy na Prahu popojíždějí kolony za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je zúžení a ve zúžení je i nehoda. Srazila se 2 auta. Projet se dá s opatrností a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz a kolony. Kamiony od 175. kilometru. Osobním pojedete o něco co dál, hlásí náš zpravodaj.
14: Tam to housne, do zastavení, zastavu někde na nějakém 100
13: kilometrů. Osobnímu pojedete o něco dál, hlásí náš zpravodaj.
14: Tam to housne, do zastavení, zastavu někde na nějakém 176.

0: 533 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy polojasno, ojediněle přehánky, na horách sněžení. Teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech mezi 10 a 13. Tolik zprávy.
2: 7 hodin 5 minut, krásné středeční ráno s Radiožurnálem Sport, ať už nás posloucháte kdekoliv, ať už třeba někam jedete, jste v autě nebo se chystáte do práce, do školy. Jsme moc rádi, že svůj čas trávíte ve společnosti jediného čistě sportovního rádia v Česku a budeme moc rádi, když ho s námi budete trávit dál. Teď jsme s Pavlem Tilšerem chtěli pozvat taky na hokej, protože hodně mluvíme o fotbalu, no a samozřejmě i hokej s blížícím se mistrovstvím světa bude dostávat čím dál větší prostor v našem ranním vysílání. Třeba za hodinu si budeme povídat s kolegy, kteří už jsou přímo ve Švýcarsku v dějišti šampionátu.
3: Ano, protože Češi vstoupí do toho turnaje ve Friburgu už za dva dny soubojem proti Dánsku, takže si je jasné, že na místě už musí být Radiožurnál Sport, buď to Františka Kunu nebo Petra Kadeřábka uslyšíte v našem vysílání. Už znovu za hodinu a možná třeba zmíní taky jméno Davida Tomáška, útočníka z reprezentace, který včera změnil oficiálně působiště, byť se o tom hodně mluvilo. Ze švédského Färjestadu oficiálně tedy přestoupil do mistrovských Pardubic.
2: Teď už Natálie Embrulia, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport.
4: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Natalie Imbruglia dohrává je 7 hodin 10 minut. Krásnou středu 13. května přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Pojďme na Šance ligu. Tepličtí fotbalisté včera zvítězili ve Zlíně 4-2 a znamená to, že si zajistili příslušnost v nejvyšší české fotbalové soutěži i pro další sezónu.
1: Naopak už delší dobu jasné, že jsou tři týmy, které buď to spadnou do baráže, anebo přímo se stoupí do druhé ligy. Tak po včerejšku se to trochu změnilo, už je jasné, že Slovácko nemůže přímo opustit nejvyšší domácí soutěž, protože porazilo ostravský Baník 2-1, Ostravané jsou v tabulce poslední o 3 body za pražskou Duklou, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1, takže už teoreticky v příštím kole může být definitivně jasno.
0: Nehrálo se včera jenom o sestup, ale hrálo se taky v té skupině o titul, no a fotbalisti Sparty v Šance lize nastoupili tedy 3 dny po nedohraném derby na hřišti Slavie, tentokrát na Letné proti Plzni, no a se Západočechy remizovali v nadstavbové skupině o titul 0-0.
1: Pražané bodovali díky několika zákrokům golmana Jakuba Surovčíka.
2: Jméno Jakuba Surovčíka vyvolávali fanoušci Sparty už před zápasem. Slovenského brankáře chtěli podpořit jen pár dní poté, co ho napadli fanoušci Slavie v závěru nedohraného sobotního derby.
3: Dostal po derby den volna, aby se mu psychicky ulevilo. Musel taky léčit drobné zranění kotníku, které mu fanoušci přivodili. Cením si toho, že šel do brány. Poslední dny pro něj byly těžké, ale zvládl to opravdu dobře.
2: Chválil Surovčíka kouč Pražanů Brian Priske. Gólman Sparty 6x úspěšně zasáhl proti aktivním střelcům Plzně a jednou mu pomohlo břevno.
4: Nečekal jsem, že by nenastoupil. Jsem rád, že se nic vážného nestalo a věřím, že Kuba je silný v hlavě, že to překoná a že se zase postavil mezi tři tyče, tak tomu samozřejmě psychicky jenom pomůže.
2: Přidal se i kouč plzeňské Viktorie Martin Hyský. Ten byl rád nejen za to, že Západočeši Spartu obrali o body a upevnili si třetí místo v tabulce zajišťující předkola Evropské ligy, ale taky za výrazně klidnější atmosféru, než panovala v sobotu na stadionu v Edenu při pražském derby.
4: Takhle by to mělo vypadat, fotbal je zábava a fotbal by zábavou zůstat měl, takže ta atmosféra na stadionu byla výborná, přispěli k tomu i fanoušci z Plzně.
2: Sparta remízou 0-0 z Plzní boj o titul nezdramatizovala. Slavia vede tabulku před rivalem o 4 body a obhajobu mistrovského titulu může slavit už dnes, když porazí Jablonec. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Rolling Stones dohrávají v 7 hodin 17 minut, dál posloucháte středeční radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Když jsme před chviličkou mluvili o fotbalové šancelize v Čechách, mluvili jsme o tom, jak napínavé to může být, pokud jde o titul, a jak možná ještě napínavější to v té aktuální sezóně je, pokud jde o sestup, tak využijeme toho, že tady se mnou sedí Pavel Tilšar, který kromě české nejvyšší fotbalové soutěže velmi pozorně sleduje taky tu ostrovní, no a tam je to vždycky velmi zajímavé, kdo se stoupí z Premier League, kdo naopak z Championship by se mohl podívat o to patro nahoru, tak jak to aktuálně vypadá?
1: Tak známe oficiálně dva sestupující z nejvyšší anglické soutěže, jsou to Wolverhampton a Burnley, bohužel pro českého posluchače a fanouška, Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím, a už jsou jen dva týmy v boji o záchranu, jsou to dva londýnské týmy, Tottenham a West Ham. Před posledními dvěma koly je na tom lépe Tottenham, který má dvoubodový náskok před West Hamem, žádný jiný tým už sestoupit nemůže, takže je to čistě mezi těmito dvěma a celky. Naopak z Championship už víme, že se zpátky vrací po roce Ipswich a hrát ho bude taky po dlouhých, tedy tu Premier League bude hrát po dlouhých 25 letech Coventry, a po včerejšku známe složení finále playoff Championship, protože Southampton zdolal v prodloužení Middlesbrough 2-1, tak si zahraje proti Hullu přesně za 10 dnů ve Wembley o to, kdo bude v příštím ročníku v Premier League.

0: Zpěvačka Beyoncé v ranním radiožurnálu Sport 7 hodin 22 minut. Středa 13. května blíží se start světového šampionátu v ledním hokeji, a to tedy velmi rychle. Letos se šampionát koná ve Švýcarsku, konkrétně ve Friburgu a Curychu, no a začne už tenhle pátek.
1: Jako tradičně vám budeme nabízet přímé přenosy z utkání národního týmu na radiožurnálu Sport i zápasová studia s naším expertem, olympijským vítězem z Nagana, Martinem Procházkou.
0: A tak se tento týden věnujeme mistrovství světa i v naší encyklopedii tady na radiožurnálu Sport, a dnes se zaměříme konkrétně na historicky nejúspěšnější tým v zisku nejenom zlatých medailí, ale i medailí ze světových šampionátů celkově.
1: Konkrétně 53 cenných kovů, z toho 28 zlatých, nazbírali kanadští hokejisté. V nesoutěžní otázce se vás ptáme, kdy naposledy tým s javorovým listem na dresech titul mistrů světa vybojoval.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to rok 2023, kdy Kanaďané naposledy slavili trofej pro světové šampiony. Tehdy se turnaj hrál ve Finsku a Lotyšsku a Kanada ve finále v Tampere zdolala Německo 5-2. Následující mistrovství světa vyhrála Česká republika, tedy to domácí, a to dosud poslední, tedy loňské, ovládli hokejisté Spojených států amerických.
0: Kanada má nejvíc zlatých medailí, celkem 28. Druhé místo patří Rusku, dříve Sovětskému svazu, s celkovým počtem 27. No a třetí je Česko, dříve Československo, které tedy už zaostává výrazněji se 13 zlatými.
1: Taková byla naše sportovní encyklopedie pro dnešek, která byla věnovaná medailistům hokejových světových šampionátů.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je půl osmé. Tereza Tomášková zprávy.
6: Poslanci se dnes vrátí k projednání změny rozpočtových pravidel. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chtějí opoziční poslanci zabránit. Americký prezident Donald Trump zahájí třídenní návštěvu Číny. Zítra se sejde s prezidentem Xi Jinpingem. Zřejmě na něj bude tlačit, aby Čína přestala podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfů firem, jako je Apple nebo Boeing. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Benefiční koncert na Pražském hradě dnes zahájí festival uměleckých škol ZUŠ Open. Pořádá ho nadace Magdaleny Kožené. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Výtěžek podpoří umělecké vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin.
0: Sport.
6: Fotbalisti Sparty remizovali s Plzní 0-0 a ve skupině o titul šance ligy ztrácí 4 body na vedoucí Slávii. Pokud ta večer porazí Jablonec, obhájí mistrovský titul. Hrát se bude bez diváků. A ve skupině o záchranu Mladá Boleslav prohrála s pražskou Duklou 1-2, Zlín s Teplicemi 2-4 a Slovácko porazilo Ostravu 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na Vídeňské u Brna, taky na Strakonické před Prahou. Na příjezdech do Brna čekejte kolony. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic postojíte asi 30 minut. Za sjezdem na Modřice blokuje levý pruh 3 auta po nehodě. Do kolony se dojíždí na 14. kilometru a ucpaný je i nájezd z Rajhradu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy poprvé zastavují kamiony na 174. kilometru v pravém pruhu. Osobním pojedete o něco dál, tam se brzdí zhruba na 178. a nesouvislá fronta se sune až do Brna. Na D1 ve směru z Ostravy na Prahu zpomalte za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je zúžení, ve zúžení nehoda a zdržíte se 10 minut v koloně. Taky na příjezdech do Prahy kolony. Na Strakonické teď bude fronta o něco větší u Zbraslavy. V klesání před sjezdem na Lipence nehoda blokuje jeden pruh podle naší zpravodajky Havar. Jeřáb.
8: Je tady překlopený jeřáb a podle mě to chytlo ještě tak 3 auta. Zabírá to pravý pruh a je to hodně čerstvý. Lidi se hezky řadějí do záchranné uličky, to je fajn, to už je někde od Cukráků.
7: Kolona aktuálně od sjezdu na Baně a prodlužuje. Čekejte výraznější zdržení na příjezdu po Strakonické do Prahy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnešní ráno přináší velkou oblačnost hlavně do severní poloviny našeho území. Naopak na jihu je obloha jasná nebo polojasná. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 1 a 5 stupni. V jižní polovině kvůli vyjasněnému nebi klesly teploty ještě níž, výjimečně i slabě pod nulu. Přes den nás pak čeká hodně mraků, oblačné až zatažené nebe. Jen teď po ránu a pak i večer bude jasno až polojasno. A to hlavně v jižní polovině našeho území a právě k večeru i místy na Moravě a ve Slezsku. A jak to bude dnes se srážkami? Tak deštník se hodit bude, protože stále musíme počítat s přeháňkami, kterých bude víc večer v severozápadní polovině našeho území. A také dnes se mohou objevit sněhové vločky. Sněžit bude hlavně na horách v severní polovině Česka. Teploty dnes ještě podprůměrné, na západě a severu Čech jen od 10 do 13 stupňů, jinde do 17 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Journey dohrává v 7 hodin 38 minut krásnou středu 13.5. Přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Za hokejisty Kanady bude na mistrovství světa, které začne už tenhle pátek hrát taky Sidney Crosby. Útočník Pittsburghu v reprezentačním dresu získal 2 zlaté olympijské medaile, radoval se i z titulu světového šampiona a ovládl i světový pohár. Na hodinách v tuhle chvíli tedy 7.38 startuje první sportovní přehled dne. Ve studiu s námi taky Mikuláš Jáša. Krásnou středu.
1: Dobrý den. Z hokeje na fotbal. Sparta ve třetím kole nadstavbové části šance ligy remizovala s Plzní 0-0. Tým z Letné tak stáhl na 4 body náskok vedoucí Slávie, která má ale večerní zápas s Jabloncem k dobru. No a pokud zvítězí, bude slavit titul. Po sobotním nedohraném derby v Edenu, které předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků, hodnotilo utkání z Plzní trenér Sparty Brian Priske.
2: Jsem samozřejmě zklamaný, že jsme nevyhráli. Myslím, že jsme i přes velké množství zraněných a vykartovaných hráčů vytvořili sestavu, která mohla být nebezpečnější. Ale zároveň musím hráčům vyjádřit respekt za to, jak se po tak vyhroceném derby teď proti Plzni prezentovali. Mám z toho radost a jsem na ně hrdý.
1: V dalších úterních zápasech fotbalisté Ostravy prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky skupiny o záchranu. Ve zbylých 2 utkáních budou hráči Baníku muset spoléhat i na pomoc soupeřů, pokračuje trenér Josef Dvorník.
3: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba 2 zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
1: Ve zbylých zápasech skupiny o záchranu Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
4: Pražská Slávia dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku. Zaplatí Slávia 10 milionů korun.
1: Proti rozhodnutí disciplinární komise se Slávia odvolávat nebude. Vršovický klub zároveň musí nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy odehrát bez diváků.
5: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám v zásadě způsobuje škodu 50 milionů korun.
1: Komise taky zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slávii. Pokračuje místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
6: Ten verdikt v tuto chvíli vůbec není důležitý. Důležité je to, že těm, kteří říkali, že fotbal je místo, kde se schází výtržníci, tak tím jsme pouze nahráli.
1: Říká Čupr. Sparta za výtržnosti letenských fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden, dostala pokutu 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Slávia může dnes v prázdném Edenu slavit titul, potřebuje k tomu ale porazit Jablonec. Utkání začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. V 17:30 začne taky utkání skupiny o titul mezi Hradcem Králové a Libercem i to utkání uslyšíte živě na této stanici.
0: Golman Daniel Vladař se k hokejové reprezentaci na mistrovství světa kvůli zranění lokte nepřipojí. Trenéři tak jsou rádi, že nepřišli i další omluvenky. I útočník Lukáš Sedlák dlouho zvažoval, jestli se šampionátu zúčastní.
7: Vždycky jste pomlácený po tom play-off, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou nebo. Já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
0: Lukáš Sedlák už s týmem trénuje ve švýcarském Friburgu, kde Češi vstoupí do šampionátu v pátek zápasem proti Dánsku.
1: A české tenis... Ne, omlouvám se. Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vstoupily úspěšně do turnaje v Římě. Americko-filipínský pár Baptisteová a Ilajová porazili 6-2 a 6-1.
0: My jsme ti to uznali, jedna půlka českých tenistek. To je sportovní přehled a Mikuláš Jáša. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: 7 hodin 46 minut, posloucháte ranní radiožurnál Sport, zatímco včera bylo basketbalovou zprávou číslo jedna to, že Jan Veselý po sezóně ukončí kariéru. 36-letému českému pivotovi totiž končí smlouva v Barceloně a už dál hrát nechce, tak dneska budeme spíš mluvit o takovém možná začátku velkých kariér, protože české basketbalistky Emma Čechová a Eliška Hamzová oslabily v WNBA v dresu Minnesota první výhru poté, co jejich tým tedy zvítězil ve Phoenixu 88-84.
1: Emma Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i 6 doskoků. Eliška Hamzová si díky dvěma proměněným šestkám odbyla úspěšný debut v soutěži. U Čechové ještě můžeme zmínit to, že strávila na palubovce téměř 22 minut, což bylo nejvíc hráček, které začaly mimo základní sestavu, a samozřejmě je to super to, že máme zase české basketbalistky v zámoří, protože to je, Karle, po hodně dlouhé době.
0: Je to po hodně dlouhé době, je to po 16 letech. Před nimi naposledy v roce 2010 tam hrála Jana Veselá, která tehdy se Seattlem získala mistrovský titul, tak třeba se Emma Čechová s Eliškou Hamzovou tímhle budou inspirovat.
1: Budeme jim držet palce.

0: Support Lesbian, 7 hodin 51 minut. Jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport a my tady máme další díl našeho seriálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu.
1: A tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dní do vítězného penaltového rozstřelu, dobu od 2. května do 20. června. Teď tady máme další příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 13. května roku 1976.
2: U příležitosti Pražského jara vystoupí dnes večer ve Smetanově divadle v Praze v roli Taťány v Čajkovského opeře Evžen Onegin zasloužilá umělkyně Ruské sovětské federativní socialistické republiky Galina Pisarenková.
3: Zaznělo také 13. května roku 1976 z Československého rozhlasu a cestu za kulturou připravovali tou dobou také státní autority národnímu týmu fotbalistů. Ten totiž čekala odveta čtvrtfinále v Kyjevě a tak se dělalo všechno proto, aby byla výprava do tehdejší Ukrajinské sovětské socialistické republiky úspěšná. Píše se o tom právě 13. května v Československém sportu v dalším dílu seriálu Před odvetou. Zatímco v předchozích dílech reportéři zpovídali hráče, nejprve střelce obou branek z úvodního zápasu Antonína Panenku a Josefa Modera a pak také obránce Jána Pivarníka, teď nabízí zprávy ze zákulisí a čtenáře podrobně informují, jak bude vypadat celý reprezentační sraz.
4: Reprezentanti mohou přijet, vše je připraveno do všech podrobností. To jsou poslední fakta ze sekretariátu našeho fotbalového svazu 9 dní. Před kyjevskou odvetou. Na vše je pamatováno. Hráči budou trénovat, samozřejmě se musí i rozptýlit nefotbalově a hlavně půjde o to, aby vylepšili svůj psychický stav.
3: Můžeme se dočíst v úvodním odstavci článku, který připomíná, že odvetný zápas čtvrtfinále mistrovství Evropy v Kopané mezi Sovětským svazem a Československem tady bude už za 9 dní a doprovází ho také titulek s otázkou, jaká nálada bude v nočním letadle, myšleno hlavně cestou zpátky po návratu ze zápasu. Sraz je naplánovaný do detailu. Od cestování ranními letadly do Prahy, tak aby mohli všichni reprezentanti stihnout začátek soustředění 18. května v 11 hodin dopoledne, ještě ten samý den trénink na Spartě, pak také sauna a masáže. Vlastně to bylo hodně podobné, jako když se sejde národní tým v dnešní době, vypráví fotbalový historik Jaroslav Kolář.
5: Vlastně ten systém byl podobný jako teďkom, protože taky hraje se liga o víkendu a hned po víkendu se hráči sešli k tomu srazu. Tehdy bylo zvykem hrát i takový různý přípravní utkání, třeba hráli s některými jakoby kluby, třeba s prvoligovými, ale dokonce třeba ještě dříve, ještě než před tím rokem 76, ale ne zase tolik dřív, hráli třeba s takovýma Čelákovicema, který hráli druhou ligu a s nima hráli přátelský zápas, jako ta reprezentace, aby se sehráli trošku.
6: Modelový zápas.
5: Ano. Hmm. To tehdy bylo zvykem. Samozřejmě to přilákalo v těch městech lidi, že jo, protože tam přijela reprezentace.
3: Konkrétně 19. května, druhý den srazu, měl národní tým naordinovanou dopolední besedu, pak turnaj v minigolfu, trénink na Spartě a večerní kino. A 20. května pak výprava v 10.50 dopoledne odletí do Kyjeva.
4: Pobyt v Sovětském svazu bude čistě fotbalový. Ubytování bude zřejmě v moderním hotelu Dněpr, trénovat se bude určitě ve čtvrtek a je možnost přípravy ještě den před utkáním. Hráči navštíví rovněž filmové představení nebo zajdou do ukrajinského cirkusu.
3: Píše se 13. května roku 1976 před blížící se odvetou.
7: Klopta už v našem pokutovém území. Pochybuje, kopačka, nebezpečná střela, výborně Viktor.
3: My už nezvíme, že ze zápasu v Kyjevě se výprava vracela s pořízenou a i proto pak mohla hrát 20. června v Bělehradě o titul. Do zlatého finále zbývá 38 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
6: Radiožurnály 8 hodin. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: V Jablonem v Podještědí někdo ukradl vzácnou lebku svaté Zdislavy. Policie má pachatele na kamerovém záznamu. Americký prezident Donald Trump přijíždí do Číny na třídenní návštěvu. Fotbalisté Plzně v Šancelize remizovali na Letné se Spartou. Nehoda brzdí provoz na příjezdu do Prahy po Strakonické u Zbraslavy a bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, na horách na severu sněžení a teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Policie pátrá po zloději, který večer z baziliky v Jablonem v Podještědí ukradl lebku svaté Zdislavy. Její hodnota je historicky nevyčíslitelná. A na místě máme reportéra Jiřího Jelínka.
8: Stojím přímo před bazilikou a na první pohled to nevypadá, že by tady cokoliv stalo, je tady klid, zavřené dveře. Nicméně včera večer zatím neznámý pachatel, podle kamerového záznamu člověk s tmavém oblečení se světlými botami, odcizil z prosklené schránky na jednom z oltářů onu relikvii. Stalo se tak po 6. hodině odpoledne a podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla jde o čin zdrcující. Kromě historické hodnoty mají pro věřící více jak 750 let staré ostatky svaté Zdislavy i velkou duchovní hodnotu. Policie žádá o pomoc také veřejnosti. Jakékoliv informace přijmou služebny i tísňová linka 158. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
7: Vrátíme se k tomu podrobně v ranním Radiožurnálu po 9:30. Americký prezident Donald Trump zahájí třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a taky konfliktu v Íránu.
9: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Íránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem íránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat 1 bilion dolarů na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Začalo pražské jaro. Tradičně ho zahájila Smetanova Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali i desítky lidí na velkoplošné obrazovce v pražských Riegerových sadech.
10: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
11: Kultura.
12: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
13: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
14: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to vem open air pro lidi.
10: Proč jste přišla?
14: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
13: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasový symfonikové zahrají v obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
11: Sport.
15: Fotbalisté Plzně ve třetím nadstavbovém kole šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul. V utkání si vytvořili řadu nebezpečných situací a mohli si i odvést víc bodů. Cítil to i trenér západočeského klubu Martin Hyský.
16: Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyřešili některý ten přechod a tu útočnou fázi o trochu líp, protože těch příležitostí na to dát tady gól bylo dost. A na druhou stranu to bereme s pokorou, je to zápas venku na Spartě. Trochu si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší mužstvo než domácí.
15: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda v Praze u Zbraslavy a ucpané příjezdy do Brna. Na příjezdu do Prahy po Strakonické čekejte dlouhé kolony. U Zbraslavy, přesněji pod kopcem před sjezdem na Lipence, se převrátil autojeřáb. Průjezdný pouze levý pruh a kolona od Jíloviště už je na půl hodiny minimálně. Ucpávají se i další příjezdy do Prahy, třeba na Hradecké dálnici se prudce brzdí na 14. kilometru, pak se kolona rozjede. Ucpává se i plzeňská D5 zhruba od 6. kilometru. A z Prahy ještě jedna nehoda na proseku, křižovatka Lovosické a Vysočanské ulice. Dvě auta, kolony jsou tam ze všech stran. Komplikace i na příjezdech do Brna. Na dálnici D52 na příjezdu z Pohořelic do Brna čekejte dlouhé kolony od sjezdu na Hrušovany až za sjezd na Modřice. Na 6. kilometru likvidují následky nehody a zdržíte se asi 40 minut. Kolony taky na D1 na příjezdech do Brna, delší z Prahy, kamiony od 168. kilometru. Osobním pojedete o něco rychleji, zastavíte jen místy. A pozor na D1, kolona i směrem z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Odry na 319. kilometru zúžení a je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít. 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: Sport přejeme z našeho studia na Vinohradské 12. Pojďme na jedno fotbalové téma, které by třeba mohlo zapadnout a byla by to škoda, přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, tak plzeňský fotbalista Václav Jemelka, Pavle, si na tom nadcházejícím šampionátu určitě nezahraje.
1: Ano, večer to potvrdil kouč Plzně Martin Hyský po remíze 0-0 na Spartě s tím, že Jemelka má nějaké zranění kolena, které ho vlastně nepustilo do hry od konce února prakticky vůbec, hrál jen 13 minut v zápase na Slávy a dnes půjde Jemelka na operaci, což znamená, že ten šampionát vynechá. Ještě k tomu doplňme, že česká reprezentace zveřejnila seznam 54 hráčů v té širší nominaci.
0: Docela dost.
1: Je to hodně a jsou tam možná některá překvapivá jména a samozřejmě hodně rezonovalo to, že tam jsou Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, které Slávia vyloučila z týmu a od léta si budou dva hledat nové angažmá za to vlastně, že opakovaně porušovali nějaká týmová pravidla, oba viděli červenou kartu v tom sobotním nedohraném derby.
0: Já jenom doplním tu svoji pseudo vtipnou poznámku, bude se muset škrtat větší půlka, protože maximum je 26, že jo, pro mistrovství světa, takže z 54 vlastně 28 půjde pryč.
1: Ano, Mezinárodní fotbalová federace požaduje v té širší nominaci, nebo dovoluje 55 hráčů, Češi využili 54 a pak tady maximálně 26.
0: Teď už kabát.
2: Radiožurnál Sport.
3: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Kabáti dohrávají v 8 hodin 11 minut. Krásnou středu 13. května všem, kteří nás posloucháte. Hokejová reprezentace už je ve Švýcarsku, už brzy to vypukne, páteční start mistrovství je tu za 2 dny. No a stejně tak jsou tam samozřejmě i naši reportéři tady z Radiožurnálu Sport. Poprvé z letošního šampionátu, konkrétně z Friburgu, se hlásí kolega Petr Kadeřábek. Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Petře, tak jak to na místě vypadá? Už Švýcarsko žije hokejovým mistrovstvím světa? Už je všechno připravené?
1: Myslím si, že kdyby začal hokejový šampionát před půl hodinou, tak by byl úplně v pohodě, protože je všechno připravené, až nás to s Františkem Kunou překvapilo, jak všechno všude funguje. Všechna místa jsou označená, všechny cesty, kudy má kdo chodit, ať už hráči, diváci nebo novináři. Opravdu, já si myslím, že jsem to nikdy nezažil, tak aby 3 dny před šampionátem už bylo všechno takhle dokonale připravené. Samozřejmě dopravní omezení ještě nejsou v té situaci, v jaké budou potom na mistrovství světa nebo při tom průběhu šampionátu, ale jinak přímo v hale, ať už v té tréninkové nebo v té hlavní, tak je opravdu všechno nachystáno, takže jen stačí namontovat linky a můžeme vysílat.
0: Mně se líbí, že ty stereotypy fungují, že ve Švýcarsku to 3 dny před vypadá takhle a v Itálii na olympijských hrách to taky vypadalo, tak jak jste asi čekali, ne?
1: No, 3 dny po.
0: 3 dny po.
2: I na našem Instagramu na Radiožurnálu Sport jste mohli vidět to, že naši reportéři, nejen Petr Kadeřábek, ale i František Kuna, zavítali do tamní haly ve Friburgu. Tak Petře, jaká je?
1: Je krásná. Na té hlavní hale jsme tedy setrvali s Františkem opravdu jen pár minut, protože Češi trénovali včera i dnes, budou trénovat v té vedlejší tréninkové hale, ale ta hala je opravdu, myslím si, že tam bude dobrá atmosféra, protože tribuny jsou příkré, je tam vlastně hodně blízko ten divák ledové ploše, výhled také i pro nás velmi dobrý, prakticky z každého místa bude vidět na každou část ledu. Ta hala je opravdu hezká a když člověk přijde potom do té tréninkové haly, tak se zase přesune třeba do Davosu, protože ta hala je celá ze dřeva, nádherné trámy mě tedy úplně fascinují. Vlastně ty trámy, které drží střešní konstrukci, to je nádhera, ale to si myslím, že potěší hlavně milovníky právě těch dřevěných staveb, což já se mezi ně počítám, takže tam je to opravdu moc pěkné, ale je tam tedy neskutečná zima. Včera, když jsme tam vyšli hned po příjezdu z auta jen v mikinách, tak jsme se ale hodně rychle vraceli pro nějaký teplejší oděv.
0: Český národní tým už má za sebou úvodní trénink v dějišti šampionátu. Pro vás s Františkem Kunou to není první mistrovství, takže jste zkušenými reportéry. Tak co jste vypozorovali, v jakém složení svěřenci kouče Radima Rulíka trénovali?
1: No, ten první trénink byl jasně na seznámení se s tou ledovou plochou, která zatím asi není úplně ideální. To je možná jediné, co by se dalo vyčíst organizátorům, že ten led není úplně kvalitní, je tam hodně sněhu, hodně ten puk poskakuje, ale přesto prostě na ním trénovali hráči v těch, dejme tomu, útočních řadách, ve kterých by mohli nastoupit v pátek proti Dánsku. Uvidíme, ještě si to potvrdíme dnes, ale ty řady hrály ve složení Červenka, Sedlák a s nimi Bliml, pak Kubalík, Kaut, Melovský, to je zajímavá řada. A co mě tedy velmi překvapilo, samozřejmě ne to, že spolu trénovali Tomášek Voženílek, Flek, takhle spolu odehráli vlastně ty poslední 2 turnaje, ale k Černochovi a Beránkovi posunuli čeští trenéři Chmelaře a tahle ta řada se mi opravdu hodně líbí takhle na pohled, tak uvidíme, jak jim to bude fungovat na ledě, ale myslím si, že tohle by mohlo fungovat.
2: Říká reportér Radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek pár dnů, 2 dny před startem hokejového mistrovství světa přímo ze Švýcarska, kam, řekněme si upřímně, nedorazí ty úplně největší české hokejové hvězdy. Omluvil se David Pastrňák, třeba Martin Nečas stále bojuje s Kolorádem o semifinále playoff NHL, stejně tak jako Tomáš Hertl z Vegas. Jako poslední se omluvil, Petře, brankář Daniel Vladař, takže zůstává trojice Petr Kváča z Liberce, Josef Kořenář ze Sparty a Dominik Pavlát, nově kladenský golman od příští sezony. I na základě jejich výkonů v klubech, národním týmu, kdyby si měl tipnout, na koho ukáže realizační tým jako na brankářskou jedničku, tak koho bys vybral z té trojice?
1: Já se ještě vrátím k těm omluvenkám s dovolením, protože určitě. Já jsem se bavil vlastně na té tréninkové hale s Jiřím Šlégrem. Ještě předtím, než se vlastně dovolal nebo spojil s Danielem Vladařem, který mu pak řekl, že nepojede. A právě Vladařova omluvenka byla 27., kterou Jiří Šléger dostal. To je neskutečné číslo, opravdu těch omluvenek je hrozně moc. Přesto si myslím, že ten český tým je silný a na postu brankáře já si nejsem úplně jistý tím, že by měl jako velkou slabinu, protože právě gólman Pavlát předvádí už dlouhá léta velmi kvalitní formu a finská liga není žádná špatná liga a on tam opravdu dotáhl Ilves hodně daleko, takže si myslím, že právě on by mohl být brankářskou jedničkou, ale myslím si, že Ondřej Pavelec bude chtít dát prostor minimálně dvěma brankářům a tím druhým, a teď je to můj soukromý tip, by měl být Josef Kořenář.
3: Takže když vlastně celou sezonu tady říkáme, že nám ubývá hráčů v NHL, ale golmanů tam máme strašně moc a nakonec pravděpodobně tedy žádný nedorazí, tak to nevidíš jako problém?
1: Nevidím takhle. Samozřejmě, že asi ono se to vlastně nedá posoudit, jestli by ten gólman na tak velkém ledě, na jakém se bude hrát mistrovství světa, který by přijel z NHL, třeba právě Daniel Vladař, hned měl naskočit po odehraných prostě 10 zápasech v playoff NHL, tak hned by měl chytat na takovémhle obrovském letišti, 30-60, to je problém, takže možná, a teď budeme hledat asi pozitiva, je přítomnost pouze evropských hokejistů nebo evropských brankářů v českém týmu, dejme tomu plusem, ale samozřejmě to, že tady není ani jeden brankář z NHL, to je prostě na pováženou, no, ale těch omluvenek bylo dnes opravdu hodně, navíc další vlastně jednička česká v posledních letech, ten stále ještě chytá z Anaheim, brankář dostal, ten bude asi možná ještě dlouho si prodlužovat sezónu v zámoří, doufejme v to, ale jinak já to nevidím jako velký problém prostě golmany. Spíš si myslím, že těch omluvenek prostě nejen z NHL, ale i z Evropy je letos opravdu hodně, ale ta sezóna je také, řekl bych, asi nejnáročnější v posledních letech.
2: Protože je olympijská samozřejmě. Teoreticky Lukáš Dostál už by mohl být v pátek ráno českého času po sezóně, protože Vegas zvítězil v tom posledním zápase druhého kola playoff NHL v prodloužení právě nad Anaheimem 3-2 i díky gólu asistenci Tomáše Hertla. Takže Lukáš Dostál, kdyby, teďže samozřejmě
3: nepřejmeme mu to,
2: ale kdyby náhodou, tak když jsem mluvil s Jiřím Šlégrem, generálním manažerem národního týmu, tak byl by zájem?
1: Já jsem se optal, jestli má ještě někoho v záloze, na koho by třeba čekal, a on mi řekl, no, Vladaře. A to bylo všechno. A to bylo de facto pár hodin předtím, než se oznámilo, že Daniel Vladař nepřijede. Další jméno neřekl a vlastně on se ani o tom nechce bavit. Do té doby, dokud je ten hráč stále ještě v akci ve svém klubu, tak rozhodně nebude ani off record se bavit o tom, že by ho případně povolal. Samozřejmě oslovit asi čeští reprezentační trenéři mohou, ale jak by to dopadlo, to je otázka. Prostě se musí smířit s tím, že tady mají 3 golmany z Evropy a s nimi nastoupí minimálně určitě v pátek proti Dánsku.
3: Ano, přesně tak, hokejová reprezentace už je ve Švýcarsku před pátečním startem mistrovství světa. My jsme o tom teď mluvili s Petrem Kadeřábkem. Děkujeme moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Víkendové derby mezi pražskou Spartou a Slavií pořád ještě plní vysílání radiožurnálu Sport a má taky dohru dokonce i na politické scéně.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů představil sérii opatření, která by měla zabránit podobným incidentům, jako byl ten na vršovickém stadionu.
0: Ano, v sídle České fotbalové asociace o nich jednal s jejím předsedou Davidem Trundou a šéfem ligové fotbalové asociace Tomášem Bártou.
2: Jedna z hlavních změn se dotkne přestupkového zákona. Nově by se jako přestupek řešilo zahalování obličejů přímo na sportovních utkáních. Doteď je totiž postižitelné pouze zahalování mimo stadion, pokračuje Šťastný.
3: My chceme dát možnost, aby při sportovních a obdobných utkáních existoval zákaz zahalování obličeje tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétního případného pachatele přestupku nebo trestného činu.
2: Zlepšit by chtěl Šťastný taky identifikaci fanoušků, kteří se na stadionech chovají nevhodně. K tomu by měly sloužit kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z ligových stadionů už podle Šťastného takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale nesmějí využívat.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech, které by mohly tuto věc zlepšit a umožnit právě užití těch kamerových systémů. To není represe, to je otázka prevence.
2: Výrazně zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. Předseda České fotbalové asociace David Trunda řekl, že kromě zvyšování sankcí je třeba se více zaměřit i na to, jakým způsobem se dostává pyrotechnika na stadion. Řešit se to má už na klubových úrovních.
4: Těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde, musíme se tomu pověnovat. Jo. Já si myslím, že tam nás čeká hodně práce, bude to komplikovaný, protože to narušuje vztah s fanouškama ve vlastním klubu.
2: Sobotní duel Sparty se Slavií řešila taky disciplinární komise. Tresty, které rozdala, jsou podle Trundy adekvátní.
4: Myslím, že to rozhodnutí je na té téměř nejvyšší hranici, která byla možná, ať už udělení té finanční částky, ať už toho zamezení odehrání domácích utkání a já jsem měl možnost si přečíst to rozhodnutí ligové fotbalové asociace disciplinární komise a stotožňuji se s ním taky plně.
2: Ligová fotbalová asociace Slavii potrestala 10-milionovou pokutou, dosud nejvyšší v historii České ligy. Nedohrané derby zároveň za stavu 3-2 zkontumovala ve prospěch Sparty a následující 4 zápasy bude hrát Slavia bez fanoušků. Vysokou pokutu dostala taky Sparta. Zachování svých fanoušků na stadionu musí zaplatit 600 000 korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál v 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Fanoušky na fotbalových stadionech by mohly hlídat kamery s rozpoznáváním obličejů. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to dnes projedná se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům, jako je ten při sobotním utkání Slavie se Spartou. Látka unikající do řeky Moravy u Kroměříže podle hasičů není nebezpečná. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí David Martinec. Její původ stále zkoumá laboratoř. Barevné skvrny se na hladině objevily v úterý. Hasiči je zachytávají nornými stěnami. Část se jim už podařilo z vody odstranit. Dnes je den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyrazili tisíce dobrovolníků, kteří budou kolem jdoucím prodávat květy měsíčku lékařského. Výtěžek sbírky Ligy proti rakovině letos podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Lidé můžou přispět nejen v ulicích, ale taky přes DMS nebo převodem na bankovní účet. Sport. Hokejista Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl Vegas k vítězství 3-2 v prodloužení nad Anaheimem. Stejným poměrem hokejisté Vegas vedou i ve čtvrtfinálové sérii NHL. Za Anaheim chytal Lukáš Dostál. Vyrovnaná 2-2 na zápasy je nově série mezi Montrealem a Buffalem. Kanadský klub i s brankářem Jakubem Dobešem prohrál tentokrát 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Strakonické u Zbraslavy, taky na Vídeňské u Brna. Na příjezdu do Prahy po Strakonické čekejte dlouhé kolony. U Zbraslavy, přesněji pod kopcem, před sjezdem na Lipence se převrátil autojeřáb v pravém pruhu. Podle naší motohlídky na místě budou muset Strakonickou zavřít.
4: Podle informací od policie na místo míří hned dva jeřáby, které budou převrácený autojeřáb vyprošťovat. Silnice bude následně uzavřená.
3: Zatím se na Prahu projíždí alespoň levým pruhem. Kolona je ale dlouhá od Jíloviště a je to minimálně na půl hodiny. Komplikace je na příjezdech do Brna. Na dálnici D52 na příjezdu z Pohořelic do Brna čekejte dlouhé kolony. Od sjezdu na Hrušovany až za sjezd na Modřice. Tam na 6. kilometru likvidují následky nehody 3 aut a zdržíte se okolo 40 minut. Kolony taky na D1 na příjezdech do Brna, delší z Prahy, kamiony od 168. kilometru. Osobním pojedete o něco rychleji, zastavíte v levém pruhu jen místy. Ještě silnice 35 z Liberce do Turnova. Před Hodkovicemi postojíte zhruba 15 minut v koloně. Je tam zúžení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Známá pronostika o ledových mužích se letos opět potvrzuje. Včera spadly teploty k 10 stupňům, na horách sněžilo a místy se drží souvislá sněhová pokrývka. To hlavně na horách, na Šumavě a také v Krušných horách. A další sněžení čekáme i dnes. Nebude už tak intenzivní, bude se jednat spíše jen o ojedinělé sněhové přehánky a nejčastěji se vyskytnou v polohách nad 800 metry nad mořem. A také dnešní ranní teploty napovídají, že se nacházíme v období takzvaných zmrzlíků, v místech, kde se vyjasnilo nebe a utišil vítr. Klesla teplota i lehce pod nulu. A chladné počasí vydrží na našem území až do konce tohoto týdne. Dnes teploty na severu a západě jen mezi 10 a 13 stupni, jinde od 13 do 17 stupňů Celsia. A také bude deštivo. Na horách se stále mohou objevovat i sněhové přehánky. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: David Koller dohrává v 8 hodin 38 minut středa 13. května, no a to je den, který patří vždycky mezi 10. a 11. hodinou dopolední našim moderátorským osobnostem. Dnes je řada na Davidu Novotném, jeho pořad Na place a v něm tedy bývalý hokejista Robert Kysela. Určitě si to nenechte ujít, mělo by to být velmi zajímavé, je to přetočené, to myslím můžeme říct, ale ti, co už to slyšeli, tak rozhodně doporučují Na place s Davidem Novotným mezi 10. a 11.
1: Zítra po 10. je tradičně desítka Pavla Horváta, ale věnovat se budeme aktuálnímu dění. Nebude tentokrát s hostem, ale bude to s našimi reportéry, kteří budou a byli na zápasech v tomto týdnu po tom, co se stalo v sobotu v tom derby pražských S. V pátek, Karle, viď, kilometry Jiřího Ješka.
0: Je to tak, kilometry Jiřího Ješka nabídneme v pátečním vysílání. Měli bychom to mít tentokrát bez hosta, tak jestli je moje informace aktuálně správná, tak si s Martinem Charvátem a s Jiřím Ješkem budeme povídat o tom aktuálním, co se děje v cyklistickém světě, jede se Giro d'Italia. No a samozřejmě se taky budeme bavit, řekněme, i o té amatérské úrovni, protože s Jiřím Ješkem v sobotu pojedeme na Pálavě amatérský závod. Tradičně je tam špatné počasí, letos nečekáme nic jiného. Tak třeba i o tom, myslím, bude v pátek řeč. Teď jsme ale chtěli mluvit o jiném tématu, konkrétně o basketbalu, a protože mi tady svítí naše linka, tak si myslím, že můžeme přejít na basketbal rovnou. Velké téma, o kterém už jsme hovořili včera, pětinásobný nejlepší český basketbalista Jan Veselý totiž ukončí kariéru. Po této sezóně mu v Barceloně smlouva končí a dál už hrát nebude.
1: O kariéře 36-letého pivota budeme na Radiožurnálu Sport mluvit s reprezentačním koučem a bývalým spoluhráčem Jana Veselého z národního týmu Lubošem Bartoněm, se kterým bychom měli být ve spojení. Tak vám moc děkujeme za váš čas. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Vy jste o konci Jana Veselého věděl?
2: Mě shodou okolností Honza volal v pondělí večer, k večeru, aby mi to sdělil, abych se to nedozvídal ze sociálních sítí, takže já jsem byl jeden z těch lidí, kteří to viděli trošku dopředu.
0: No a pane trenére,
2: překvapení, ale říkám, samozřejmě pro mě překvapení, ale na druhou stranu jsem poslední dobou vnímal jeho stav, hlavně jeho kolenu, takže ne je úplně šokující.
0: No přesně, na to jsem se samozřejmě chtěl zeptat, jak moc překvapivé to pro vás bylo, a vy už jste i naznačil odpověď na moji další otázku. Myslíte, že ten zdravotní stav byl hlavním důvodem?
2: To si myslím stoprocentně. Já si taky myslím, že Honza, jakou měl kariéru, tak má určitě takový standard, který si myslím, že už jeho stav kolen mu k tomu nedovoluje, a to si myslím, že je ten hlavní důvod.
1: Tak se pojďme podívat na tu kariéru Jana Veselého. Už v 18 letech odešel do Partizanu Bělehrad, kde slavil 3 srbské tituly, pak odehrál skoro 150 zápasů v NBA, následně s Fenerbahče Istanbul ovládl Euroligu, pak byl ještě v Barceloně, triumf ve Španělsku, zároveň jako první Čech a stále zatím jediný se stal nejúžitečnějším hráčem některého z euroligových ročníků. Musíme říct, že skvělá kariéra Jana Veselého, vy jste ho zažil jako spoluhráč v národním týmu, tak jaký byl a stále je v kabině jako člověk Jan Veselý?
2: Tak Honza určitě je skvělý člověk a určitě emoční hráč. Já si myslím, že to šel na Balkán, tak to jenom umocnilo to, že on je hráč, který hraje s emocema, a když je bouřlivá atmosféra, tak vlastně vidíme jeho nejlepší basketbal, takže to si myslím, že to propojení s Partizanem tehdy bylo ideální a toho a katapultovalo prostě tam, kam ho to nakonec doneslo, ale bylo vidět, jak třeba vlažná NBA pro něj nebyla úplně to ono, a pak se vrátil zpátky do Evropy a Fenerbahce, ta pak tam slavil spoustu titulů.
0: Luboš Bartoň s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Když ještě krátce se vrátím k tomu jeho odchodu, protože on odcházel do zahraničí opravdu hodně mladý, tak myslíte, že to je cesta třeba i pro dnešek a pro další, aby prostě člověk tu kariéru nastartoval, nebo to bylo něco specifického, co Janu Veselému sedělo?
2: A těžko říct, já si myslím, že každý hráč, každý kluk to má trošku jinak. Neexistuje ideální cesta. Já si myslím, že české prostředí má nějaké výhody, ale taky nemá. A já si myslím, že každý musí zvolit nějakou cestu. Honda byl generační talent a všichni dobře víme, že dříve nebo později ta úroveň českého basketbalu je limitující a ti nejlepší opravdu musí pryč.
1: Trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň je s námi na Radiožurnálu Sport. Mluvíme o tom, že Jan Veselý ukončí v létě kariéru nebo po této sezóně. Vy sám jste nastupoval za Barcelonu, kde teď Jan Veselý končí, dokonce jste s ním v roce 2010 ovládl Euroligu. Tak konkrétně v tom katalánském klubu, jak těžké je se prosadit?
2: No tak samozřejmě těžké. Já si myslím, že Honza už vstupoval do klubu, neříkám na sklonku své kariéry, ale prostě odehrál poslední 4 sezóny, takže určitě etablovaný hráč, zkušený hráč. Nechci úplně porovnávat, každopádně je v klubu, kde se míří jenom na tituly a nikdo nemluví o druhém, třetím místě. Takže ten tlak je enormní. Nevím, teď tím utekla Euroliga, ještě mají ACB ligu. Myslím si, že když budou zdraví, tak se můžou poprat o ten titul, ale budou to mít extrémně těžký a pak samozřejmě zdravotní stav těch důležitých hráčů a nejenom Honzy Veselého.
0: Pětinásobný nejlepší český basketbalista Jan Veselý po sezóně ukončí kariéru. Povídáme si o tom s trenérem, tedy národního týmu, Lubošem Bartoněm. Neskusíte ho přemluvit, když jste se to dozvěděl jako jeden z prvních, že končí po konci klubové sezóny, aby vám ještě v červenci pomohl v těch dvou kvalifikačních zápasech o postup na mistrovství světa na utkání se Švédskem a Estonskem?
2: No tak to bylo hned to druhé, co jsem mu řekl, když mi to sdělil, řekl jsem mu tak velká škoda, překvapení, ale hned jsem mu řekl, tak proč to nezakončit posledním zápasem v Brně proti Estonsku. Takže jsme se trošku smáli, samozřejmě je to, není to věc, která by byla úplně aktuální, já si myslím, že teď on musí se zotavit a zkusí prostě odehrát co nejlepší playoff v ACB a pak si teprve můžeme koukat dál, samozřejmě tohle zůstává otevřený a já si myslím, že ani on nic takovýho, že by tu kapitolu zavřel, ale jak říkám, to záleží hodně na jeho zdravotním stavu, takže určitě to tam je na stole, ale jak říkám, to bude čas asi až ke konci června, jak to všechno dopadne.
1: Když jsme na Radiožurnálu Sport ve spojení s trenérem českých basketbalistů Lubošem Bartoněm, tak na závěr našeho povídání ještě jedna osobní otázka. Vy jste po jedné sezóně skončil u basketbalistů USK Praha, tak aktuálně soustředíte se jen a pouze na tu reprezentaci, nebo byste raději kombinoval povinnosti v národním týmu s klubovou scénou?
2: Tak teď momentálně samozřejmě je moje totální myšlení na reprezentační tým. Čeká náš pivotní třetí okno FIBA, kdy hrajeme ve Švédsku a doma s Estonskem a trošku jsme si zavařili situaci tou domácí prohrou v Jihlavě se Slovinci, kdy jsme to mohli mít 3-1 a máme to 2-2, takže teď neexistuje nic jiného než to třetí okno a pak samozřejmě příprava a rekruting hráčů, aby jsme se sešli v co nejlepší sestavě a popracovat co nejlepší výsledek, protože tady je spousta různých variant a hrozí, že bychom mohli být i poslední a to by znamenal, že bychom spadli do předkvalifikace pro Evropu 2028, což nikdo nechce.
0: Tak budeme držet palce, ať to tak nedopadne o konci kariéry Jana Veselého i o třeba aktualitách a taky o budoucnosti basketbalové reprezentace. Jsme si povídali teď s jejím koučem Lubošem Bartoněm. Tak pane trenére, moc děkujeme za váš čas a přeju hezkou středu.
2: Taky hezkou středu.

0: Skupina Yes dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Je 8 hodin 51 minut, tradiční čas, tradiční rubrika, velmi oblíbená mezi našimi posluchači. Ano, jdeme soutěžit. Dneska budeme hrát o oficiální fotbalový míč McDonald's Cupu pro letošní rok 2026. Je to takový trošičku menší, velikost 4, ale zase pro děti se hodí. K tomu přidáme červenou kšiltovku radiožurnálu Sport. A ještě než předám slovo Pavlovi Tilšarovi, který vám bude trošku napovídat a bude říkat, jaký zvuk si budeme hrát, tak připomenu to základní pravidlo. Prosím, pokud jste s námi něco vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním, tu cenu bychom vám prostě a jednoduše nemohli poslat.
1: Blíží se hokejové mistrovství světa, je 13. května 2026 a přesně před 25 lety čeští hokejisté získali 3. zlato ze světového šampionátu v řadě. A právě k tomu se váže náš soutěžní zvuk.
2: Věřte tomu, že když hráči se dozvěděli po druhé třetině, kolik lidí se na ně dívá na staroměstském náměstí, tak to si myslím, že jim vlilo jakou sílu do nohou a do rukou a že prostě tam odvedli všechno a tomu českému národu udělali velkou radost. A přeju každému, kdo nás poslouchá, každému, kdo něco dělá, aby dosáhl takového úspěchu.
0: Soutěžní zvuk odehraný, ještě jsme se nezeptali, ale už nám sem voláte, tak to uděláme teďko krásně naživo. Krásné ráno, slyšíme se, dobrý den.
3: Dobrý den, Jirka.
0: Dobrý den, Jirko. Nevyhrál jste v posledních 2 měsících?
3: 12.3., tak si myslím, že to mám.
0: Ty jo, tak dobře, 12.3., 2 měsíce, 1 den, uznáváme a můžeme postoupit do dalšího kola. To jste měl opravdu dnešek zakroužkovaný, ne?
3: Přesně tak.
0: Tak jo, tak jdeme na to, Pavle, povídej.
1: Tak poznal jste, kdo promluvil v našem vysílání směrem k tomu zlatému hat-triku hokejovému z mistrovství světa?
3: Byl Augusta.
0: Je to tak, byl to Výborně. Josef Augusta, tak řekněte nám, kdo to tedy byl, když se bavíme o tom zlatém hat-triku.
3: Jak, kdo to byl? Teď jsem nerozuměl.
0: No ne, tak já vím, řekl jste Augusta, ale jenom jsem tak pro pořádek chtěl říct, jak on se podílel na tom zlatém hat-triku. No samozřejmě. Trenér. 2001 trenér, 2000 trenér a 1999 asistent, takže Josef Augusta opravdu podepsaný pod všemi třemi těmihle zlatými medailemi v řadě. Tak moc gratulujeme, zůstaňte nám na lince, určitě si na vás potřebujeme vzít kontakt, ať víme, kam ten fotbalový míč poslat. Tak zase si můžete zakroužkovat tentokrát 14. července. No, tak Jirko, jde vám to dobře, to soutěžení?
3: Děkuju, juchu.
0: Tak tohle si vystřihneme. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: 9 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
7: Opozice dnes bude ve sněmovně bránit projednání novely o veřejných rozpočtech. Írán snižuje těžbu ropy. Americká blokáda jeho přístavů trvá už měsíc. Fotbalisté Sparty remizovali v Šancelize z Plzní 0-0 a na vedoucí Slávii ztrácejí 4 body. Převrácený Jeřáb brzdí provoz na Strakonické na příjezdu do Prahy u Zbraslavy. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, na horách sněžení a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Poslance čeká další debata o změně rozpočtových pravidel. Mimořádná schůze začala před několika minutami. Právě novela zákona o rozpočtech je terčem kritiky nejen sněmovní opozice, ale i některých odborníků. A ve sněmovně máme reportérku Danielu Brichtovou.
8: Opoziční zástupci na tiskových konferencích před začátkem schůze avizovali, že opět budou dlouze vystupovat. Novelu zákona nazývají rozpočtovým podfukem a snahou obejít limity, které mají brzdit zadlužování státu. Návrh je ve třetím čtení, tudíž poslanci o něm dnes můžou jednat podle jednacího řádu jen do 14 hodin. Koalice už teď mluví o tom, že pokud by se projednávání tisku prodlužovalo, zařadila by pevné hlasování. Podle některých informací na tento pátek. Opozice v reakci na to zasmluví o případném podání ústavní stížnosti nejen na obsah zákona, ale i na způsob projednávání. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Íránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit, které dřív zasahly americké a izraelské nálety. Uvedl to americký list New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Íránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády íránských přístavů je to dnes přesně měsíc. Hasiči dál zasahují na řece Moravě mezi Kroměříží a Kvasicemi, kde unikla neznámá látka. Zachytávají ji pomocí norných stěn. Barevné skvrny se na hladině objevily včera. Část znečištění už se podařilo odstranit. Původ látky zatím není jasný. Vzorky z řeky teprve analyzuje povodí Moravy. Podle mluvčího krajských hasičů Davida Martince ale žádné nebezpečí nehrozí.
9: Jak to postupně doputovává ty části té skvrny tomu, tak se to bude zasypávat a jímat. A ty norné stěny jsou daný ve dvou řádech, i kdyby vlastně se stalo, že nějaká část propluje pod tou první, což by neměla, tak je tam vlastně ještě druhá norná stěna, taková jistící, která to zachytne.
7: Oblast monitoruje i policie. Zasahující jednotky zvažují nasazení speciálního olejového separátoru.
3: Sport.
6: Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na Letné remizovali s Plzní 0-0. Na vedoucí Slávii ztrácí teď 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajobě loňského triumfu večer porazit Jablonec. Ostrava si pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2. A teď je s 3bodovou ztrátou poslední. V následujících utkáních budou hráči Baníku muset spoléhat i na pomoc soupeřů, pokračuje trenér Josef Dvorník.
10: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace. To nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
6: Ve zbylých zápasech skupiny o záchranu Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná vídeňská u Brna, taky Strakonická před Prahou. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelice připomínáme dlouhé kolony. Za sjezdem na Modřice nehoda v levém pruhu. Kolona už od sjezdu na Hrušovany zabere asi půl hodiny. Na D1 kolony na příjezdech do Brna v obou směrech, delší ve směru z Prahy. Kamiony zastavují v pravém pruhu poprvé na 171. kilometru a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu se sune až do Brna. Komplikace i na příjezdech do Prahy, na Strakonické ve směru do centra u Zbraslavy. Přesněji pod kopcem před sjezdem na Lipence se převrátil autojeřáb v pravém pruhu. Na místě vše sleduje naše motohlídka.
12: Na místo před několika minutami dorazila už těžká technika. Zatím se ještě stále projíždí levým pruhem. Při vyprošťování autojeřábu ale bude vozovka uzavřena.
11: A pojede se přes Zbraslav. Teď je kolona od jíloviště asi na 30 minut. Dost ucpaná je i plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy. Od 6. kilometru se nesouvislá kolona sune až na ucpaný pražský okruh. A ještě dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Přelouč popojíždí kolona. Na 76. kilometru je zúžení, zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky i sněhové, hlavně na horách na severu. Večer pak se na severozápadě častější srážky a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech 10 až 13 a na horách kolem 6. Tolik zprávy.
6: 9 hodin 5 minut, středeční radiožurnál Sport je tu dál s vámi, český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma body, tedy gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola playoff NHL proti Anaheimu nasměroval Las Vegas k výhře v prodloužení 3-2. Stejným poměrem taky Golden Knights vedou v sérii, no a hostům k vítězství tentokrát nepomohlo ani 29 úspěšných zákroků Lukáše Dostála.
13: Hrál taky Montreal s Buffalem a Buffalu se podařilo srovnat sérii v tom čtvrtfinále playoff NHL na 2-2 na zápasy, protože Buffalo zvítězilo v Montrealu 3-2, takže z vítězství se tentokrát neradoval ani brankář Jakub Dobeš.
6: Teď už nirvana, po písničce se spojíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.
13: Neradoval ani brankář Jakub Dobeš.
6: Teď už nirvana, po písničce se spojíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.
3: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů.

0: českém fotbale padl historicky nejvyšší trest za výtržnosti fanoušků, 10 milionů korun pokuta, 4 domácí zápasy bez diváků, kontumace zápasu se Spartou. To je trest pro pražskou fotbalovou Slávy za řádění jejich fanoušků v tom sobotním ligovém derby právě se Spartou. No a víc si o tom teď budeme povídat s fotbalovým expertem radiožurnálu Sport, pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem. Pavle, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak si to pojďme ještě jednou shrnout, tedy 10 milionů, 4 zápasy bez diváků, kontumační prohra. Je to podle tebe přijatelný trest, dostatečný trest, odpovídající trest?
1: No, blbě se to poslouchá, ještě hůř se to říká, ale asi jo. Myslím si, že je potřeba tohleto ukončit a je potřeba dát jasný vzkaz nějakým dalším případům nebo pokusům o tohleto, aby se tohle nedělo, protože to bylo opravdu šílený.
2: Z těch trestů od disciplinární komise ligové fotbalové asociace, který bude Slávy podle tebe nejvíc bolet?
1: No, tak pravděpodobně bodově ten titul už dotáhne. Já si myslím, že úplně nejhorší okamžik bude, až bude Slávě přebírat titul před prázdným stadionem. To si myslím, že vlastně nikdo z těch hráčů nechtěl a asi to nikdy v životě nikdo nezažil a už to nikdo nezažije. Myslím si, že tohle je nejhorší věc, která může fotbalistu potkat, hrát před prázdným stadionem a ještě tam vyhrát titul.
0: My si, Pavle, o tom s tebou teď povídáme ve středu. Stalo se to v sobotu. Vlastně na jednu stranu se to zdá být strašně dávno. Na druhou je to pořád kauza, která prostě každý den přináší něco nového a pořád se někam posouvá, tak já vím, že je možná ten odstup krátký, ale myslíš, že ta aktuální kauza může nějak třeba do budoucna výrazně proměnit to, jak se v Česku fandí na fotbalových stadionech?
1: No tak já si myslím, že se nefandí jako špatně nebo nějak extra jako podivně. Myslím si, že je to celkem nějaký normě. Dokonce si myslím, že jsme co se týká toho fandění, takový jako lepší než některý i vyspělejší země. Ale tenhle ten problém prostě s tím, že lidi vbíhají na hřiště a jsou samozřejmě agresivní. A vím, že tady to nebylo 10 000 lidí, ale bylo to 100% stovky lidí a to je prostě nepřípustný a myslím si, že je to fakt jako styčený ukazováček na to, že tohle prostě se nesmí dít a nebude se to dít. No.
2: S Pavlem Horvátem mluvíme zatím o trestu pro fotbalovou Slávii.

0: to řádění fanoušků při sobotním derby, když to ještě jednou připomeneme, 3 minuty byla Slavia od titulu před plným hledištěm, poté co byla půl hodiny bez vyloučeného Tomáše Chorého. Na hráčích bylo vidět extrémní zklamání i na fotografiích, které kolovaly třeba po sociálních sítích. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík pak dával taky na svůj účet na bývalém Twitteru na X-ku fotografii, že vlastně hned den po tom derby byl na tréninku. Jak dokáže se vůbec vžít do těch hráčů, jak se cítí a jak přistoupí k tomu večernímu zápasu?
1: No tak já asi se úplně do toho žít nedokážu, ale představit si to umím. Prostě seš fakt jako kousek od toho, to, co jsi si vysnil na začátku sezóny, ty kluci tomu obětovali spoustu sil, spoustu bolesti. Je potřeba říct, že samozřejmě přes nějakou kritiku slavistické hry, tak ty kluci hrajou s různýma problémama, ať už zdravotníma nebo nějakýma svýma osobníma, a stojí to spoustu sil a obětování a vlastně takhle kousek předtím ti to vyklouzne. Samozřejmě oni ten titul na 99% získají a ten mistr, toho mistra v oslavě, ale prostě bude to mít vždycky už tuhle hořkou pachuť a je to prostě pro všechny nepříjemný a myslím si, že ty hráči konkrétně na tom hřišti prostě jsou v tom samozřejmě nevinně. No.
2: Když jsme u toho, jak obtížné je do někoho se vcítit a vžít, tak chci se tě zeptat na Jakuba Surovčíka, protože Sparta vlastně remizovala tedy z Plzní bez branek. Jakub Surovčík, golman Letenských, nastoupil, byl to on, kdo byl při tom řádění slavistických fanoušků v sobotním derby napadený. Z vedení klubu šly zprávy, že pro něj to byl opravdu traumatický zážitek, přesto tedy nejen, že hrál, ale udržel nulu, jednou měl pravda štěstí při střele Alexandra Sojky do břevna, ale jaké pro něj to musí být a myslíš, že třeba mu to může nějakým způsobem i pomoct v osobním životě, kdybychom se na to chtěli dívat optimisticky?
1: No tak nevím, jestli pomoc, ale samozřejmě je to obrovská zkušenost, kterou zaplať pán Bůh ne každý zažije, ale určitě se do něj dokážu vžít, protože samozřejmě to, co zažil v Edenu, je neskutečný a musel to být obrovský šok dostat se najednou v té mlze mezi lidi, kteří vlastně ti nadávají, dotýkají se tě, byť jenom možná lehce, ale polejou tě pivem. Je to obrovský šok a myslím si, že jak spoluhráči, tak samozřejmě podpora těch fanoušků mu pomohly a z vlastní zkušenosti vím, že na tom hřišti chceš hrát a ten další zápas ti velmi pomůže a další tréninky zase bude to lepší a lepší, ale samozřejmě ten zážitek pro něj osobně bude znovu hrůzostrašný.
0: On, myslím, že jim Brian Priske v našem vysílání, trenér Sparty, mluvil o tom, že měl nějaký šrám na kotníku po tom, co vyšlo z těch policejních záběrů při tom incidentu v derby, tak ho tam nějaký fanoušek i trefil na kotník, takže samozřejmě velmi nepříjemný zážitek pro Jakuba Surovčíka. Pojďme se ještě s Pavlem Horvátem posunout do skupiny o udržení v šancelize, protože Baník Ostrava klesl na úplné dno, 2 kola před koncem nadstavové skupiny. O záchranu je poslední, o 3 body za Duklou, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1, naopak Baník prohrál na Slovácku 1-2. Tým z Uherského Hradiště, ten už má jistotu, že ho čeká baráž a přímo nespadne z nejvyšší domácí soutěže. Myslíš, že se z toho Baník ještě dokáže vyhrabat, nebo už mu nedáváš moc šancí, protože si řekněme, že vlastně už v příštím kole může být hotovo o víkendu?
1: No, já jsem koukal na tu statistiku na Live Sportu a těch zápasů červených čtverečků je tam spousta a bohužel tohle už vypadá skoro jako definitiva. Myslím si, že je to opravdu v oblasti teorie. Dukla si to svoje uhrála a Baník bohužel pravděpodobně tuhle tu misi nezvládne a není tam klid, není tam vlastně opravdu nic. Jsou tam takový jako výkřiky pozitivity, ale to je vlastně asi všechno. Myslím si, že kdyby si se individuálně ptal hráčů a lidí kolem Baníku, tak ti asi všichni tak nějak potají odkejvou, že už to cítí, že je to prostě v pytli ale samozřejmě navenek se musí tvářit a musí to zkusit ty kluci. Samozřejmě oni hrajou i o svoji budoucnost, ale myslím si, že jednak už to nemají ve vlastních rukách a jednak ta síla toho mužstva vzhledem k té dlouhé sérii bez jakýhokoliv vítězství je prostě hrozně dlouhá a vyhrát poslední 2 zápasy v sezóně nebo kdyby to nebyly poslední dva, tak by asi byli šťastní, ale já si myslím, že pro Baník to budou poslední dva zápasy v sezóně.
0: A ještě oklikou se s Pavlem Horvátem dostáváme znovu k fanouškům, protože nestalo se nic podobného jako v derby na zápase Slovácka s ostravským Baníkem, ale samozřejmě frustrovaní ostravští fanoušci nechali pak po utkání hráče vysvléct z drezů, museli jim je odevzdat, tak ty si, Pavle, něco podobného někdy ve své bohaté kariéře zažil?
1: No, tak tohle to slíkání ne, ale samozřejmě ten hněv fanoušků je, vždycky je to o té osobnosti těch hráčů nebo o tom týmu. Já chápu názory fanoušků, ještě takových těch, který jezdí všude, ale já si zrovna myslím, že třeba hráči Baníku opravdu proto dělají všechno to, že prostě sportovně na to v tuhle chvíli nemají, tak asi není důvod pro to, aby čelili tomu, že budou odevzdávat drezy. Myslím si, že všichni dělají maximum pro to, aby se zachránili, ale prostě ten sport je takový, že někdy se ti daří víc, někdy míň a bohužel to je teď případ Baníku.
2: Já jen doplním to, co Pavel Horvát před chvíličkou říkal. Dukla má všechno ve svých rukou po vítězství v Mladé Boleslavi 2-1, co se tedy týká vyhnutí se přímému sestupu z ligy, no a definitivně zachránění jsou Tepličtí, kteří zvítězili ve Zlíně 4-2. S Pavlem Horvátem se na Radiožurnálu Sport uslyšíme nejpozději zase zítra ráno, pak po 10. hodině, samozřejmě v jeho desítce. V tuhle chvíli moc děkujeme a přejeme hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Bruce Springsteen dohrává v 9 hodin a 22 minut. Jsme moc rádi, že dál posloucháte středeční radiožurnál Sport a pokračujeme v tématu fotbalové šance ligy. Ještě víc se teď zaměříme na souboj pražské Sparty s Plzní, který se včera večer hrál na Letné, a to tedy s reportérem večerního zápasu Tadeášem Skalickým. Krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak pojďme začít třeba atmosférou. Je to jedna z otázek, která většinou míří na reportéry, a vzhledem k tomu, co se děje, je od soboty, řekněme, v českém fotbalu, tak si myslím, že tentokrát je to vhodné dvojnásob. Tak v čem to bylo třeba včera na Letné podle tebe jiné?
1: No, bylo to výrazně samozřejmě klidnější než o 3 dny dříve v Edenu, kde samozřejmě se stalo to, co už jsme ve vysílání radiožurnálu Sport popisovali snad 1000krát, ale na Letné byla docela dobrá kulisa i vzhledem k tomu, že i přesto, že to byl všední den, večer přišlo nějakých 15 tisíc diváků, no a Sparťané drželi dekorum a tu zakázanou pyrotechniku při tomhle zápase nevytáhli. Já jsem se pak na tiskové konferenci taky zeptal na to, jestli Sparta nějakým způsobem intervenovala směrem ke svým fanouškům, aby právě pyrotechniku nepoužívali, a od mluvčího Sparty zaznělo to, že Sparta je v neustálé komunikaci právě s kotlem a s fanoušky, a jinak to nechce dál komentovat. Každopádně Sparťané byli v tomhle sledu ukáznění a pouze fandili. I Martin Hyský, trenér Plzně, po zápase tu kulisu hodnotil pozitivně a byl rád, že přijelo i hodně plzeňských fanoušků.
2: Pojďme se přenést po zápase do té místnosti, kde bývají tiskové konference na Letné. Směrem k tomu, co se stalo v sobotu, bylo to ještě velké téma po zápase s Plzní, který skončil remízou 0-0.
1: Bylo to hodně velké téma, i když přišli na tiskovou konferenci plzeňský trenér a plzeňský hráč, i na ně se samozřejmě snášely dotazy na to nedohrané derby. No a třeba Martin Hyský mluvil o tom, že samozřejmě nikdy už nechce nic podobného vidět. Mluvil třeba o výkonu Jakuba Surovčíka, který včera nastoupil a byl asi nejvýraznějším příběhem toho zápasu, protože samozřejmě byl v sobotu jedním z těch, řekněme, nejviditelněji napadených hráčů Sparty. Co se týče Briana Priského a také Jaroslava Zeleného, oni zjevně nechtěli nějak jako výrazně komentovat to, co se v sobotu dělo, ale samozřejmě zopakovali ta slova o tom, že už by se to logicky nemělo opakovat. Co mě zaujalo, a myslím, že to je nová informace, tak Brian Priske řekl, že Jakub Surovčík, kromě toho, že měl v neděli den volná po tom derby, aby se psychicky mohl uklidnit, tak taky musel léčit zraněný kotník. Já myslím, že z těch policejních záběrů z toho ataku na Jakuba Surovčíka bylo vidět, že tam jeden z těch fanoušků možná nechtěně, možná uklouzl, ale zajel trochu do nohou Jakuba Surovčíka. Tak tam si myslím, že to mohlo vzniknout, ale to je samozřejmě spekulace.
0: Kromě těchto fyzických šrámů, tak určitě taky spousta psychických šrámů, nejenom tedy u Surovčíka, ale i u dalších Sparťanů. Zároveň k tomu tedy vlastně to derby bylo kontumované, takže body, když to úplně nazvu hloupě, navíc pro Spartu. Měnilo to nějak atmosféru v týmu, nebo to je s čím vlastně letenští včera šli do toho zápasu na Letné proti Plzni?
1: Tuhle otázku dostal Brian Priske, ale přiznal, že sám ten, jak to říct, no, necítil ten titul ve vzduchu, že by sám toužil potom, aby Sparta ještě dotáhla Slavii, respektive samozřejmě tužby určitě takové měl, ale prostě na to nemyslel a chtěl hlavně Plzeň porazit. No a bylo tak nějak cítit nejenom ze Briana Priského, ale taky z Jaroslava Zeleného, že Spartané už vlastně doufají, že se ta sezona hlavně dohraje, a ať se dohraje, jak se dohraje. Teď je ten rozdíl 4bodový a Slavia to má ve svých rukou, může dnes slavit titul.
2: Ano, pokud porazí Jablonec tedy před prázdným hledištěm. Na radiožurnálu Sport samozřejmě rádi mluvíme o sportu a ne o výtržnostech fanoušků, tak se tady Tadeáše Skalického zeptejme ještě na ten samotný zápas Sparty z Plzní, remíza 0-0, zasloužená?
1: Zasloužená, řekněme, že ano, i když plzeňští fotbalisté byli v tom zápase o něco lepší, určitě si vybojovali mnohem víc šancí. Jakub Surovčík se zaskvěl několika zákroky na obou stranách, jednou o razítkovaná branková konstrukce. Úvodních 25 a závěrečných 20 minut bylo vlastně nejkoukatelnějšími částmi zápasu, kdy ta kvalita byla vysoká, hrálo se po zemi, a s Jaroslavem Plašilem jsme častokrát chválili tu hru ve vysílání radiožurnálu Sport. Myslím, že na pozápasu rozhlasové tiskové konferenci zaznělo i od některého z novinářů, že se skutečně hrálo snad nějakých 60 minut čistého času, což je na českou ligu, myslím si, že jeden z nejlepších výkonů v té aktuální sezóně. Takže i tohle se samozřejmě Brianu Priskému líbilo, který nedávno kritizoval to, že se málo hraje.
0: K večernímu zápasu mezi pražskou Spartou a Plzní jsme se ještě vrátili s reportérem tohohle duelu Tadášem Skalickým. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
1: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že hašení ohně bude trvat několik hodin. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko se na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A policisté na jihu Moravy už týden pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu. Policisté přijali několik ohlasů od lidí. K nalezení dívky ale nevedli. Lenka Karásková je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena a na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny, černošedý batoh a černo-červené tenisky. Její fotografie je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace o pohřešované volejte prosím na linku 158. Sport. Fotbalista Václav Jemelka si na mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně je sice v širší nominaci národního týmu, čeká ho ale operace kolene. Pro Čechy šampionát začne 12. června utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak narazí ještě na Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená Strakonická před Prahou, kolony taky u Brna. Strakonická silnice je teď neprůjezdná na příjezdu do Prahy s Příbrami. U Zbraslavy pod kopcem začaly vyprošťovat převrácený jeřáb pomocí těžké techniky. Dopravu odklání na Zbraslav a tvoří se kolona od sjezdu na Baně. Kolony i na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Od 6. kilometru je to až na okruh a je to nesouvislá kolona. Pozor teď na D1 na příjezdu do Prahy z Brna. U průhonic na 6. kilometru čistí kanály, zavřeli si pravý pruh, kolona od sjezdu na Čestlice. Na D1 kolony i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony od zhruba 173. kilometru, osobní od sjezdu na Ostrovačice a je to roztrhaná kolona až do Brna. Naopak rozjíždějí se kolony na příjezdu do Brna po Vídeňské. Nehoda u Modřic je pryč, tak vydržte. Na Královéhradecku je neprůjezdná silnice 298 z Bíště do Třebechovic. Kousek před Třebechovicemi nehoda. Podle našeho zpravodaje neprojedete.
4: Osobáky se na té úzké silnici můžou otočit, ale nákladňáky stojí a budou si to muset odstát, než se to zprůjezdí.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky i sněhové, hlavně na horách na severu. Večer pak na severozápadě častější srážky a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech jen mezi 10 a 13. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Rammstein a jejich single Radio na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. 9 hodin 38 minut posloucháte středeční radiožurnál. Sport hokejista Lukáš Sedlák už zase trénuje v jedné formaci s Romanem Červenkou.
1: Ano, hráli spolu většinu sezóny extraligy v Pardubicích, pak na olympijských hrách a teď na to navážou na mistrovství světa. Přitom Lukáš Sedlák dlouho účast na světovém šampionátu zvažoval.
2: Tak vždycky je lepší hrát hokej, než sedět doma nebo trénovat, že jo, na suchu, takže já si myslím, že to berou všichni kluci, co jsou tady, a je vždycky hezký si za nároďák prodloužit tu sezonu.
3: Usmívá se už v dějišti šampionátu Lukáš Sedlák. Po dlouhé sezóně, kterou si zpestřil i zápasy na olympijských hrách, byl 26-letý útočník unavený, potlučený a dlouho nevěděl, jestli přijme nabídku startovat na mistrovství světa. Trenérovi Rulíkovi po skončení sezóny řekl, že si musí vše promyslet.
2: Potřeboval jsem trošku tu hlavně hlavu asi tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším, a hlavně abych věděl, že tomu týmu můžu nějakým způsobem pomoct a že sem nepřijedu jenom si zahrát nebo něco takového, takže tohle bylo pro mě nejdůležitější. Samozřejmě jsem se o tom bavil s Romanem hodně. Ten mě přemlouval už od začátku, když jsem mu řekl, že jsem takový. Prostě, že jsem nevěděl, tak mě přemlouval a dědu.
3: Přiznává Lukáš Sedlák, že se o své případné účasti na mistrovství světa radil i s Romanem Červenkou. Nakonec se rozhodl k týmu připojit a do Švýcarska odcestoval. Jak velkou roli v tom hrála právě přímluva spoluhráče z Pardubic, ale nedokáže přesně určit.
2: To byl takový ten jazyček na těch váhách, ale těžký, jakoby dávám nějaký procenta nebo něco takového, ale já s Romanem hraju hrozně rád a trávím s ním rád tak nějak ne volný čas, ale v té šatně je s ním zábava, já si to hrozně užívám, tu spolupráci, takže mi přišlo škoda takovýhle šance nevyužít, si to natáhnout.
4: To byl nejdelší čas bez Romana Červenky v roce. Už se vám stýskalo?
2: No, pomalu trochu, jo. Jak jsem říkal, s ním je hrozná sranda, takže já si myslím, že si takhle rozumíme a v šatně se hodně nasmijem, takže tady to je jeden z velkých důvodů.
3: Říká Lukáš Sedlák, který se tak nestal už 27. hokejistou, který by se trenérům před šampionátem omluvil a měl by v jednom útoku s Červenkou a Blimlem nastoupit v pátek do zahajovacího duelu českého týmu na šampionátu proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi, 9 hodin 46 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport a my vám přejeme krásný den, ať už jste v tuhle chvíli kdekoliv. Čeští házenkáři rozehrají dvojzápas playoff o postup na mistrovství světa, a to proti velmi silné Francii. První utkání se bude hrát dnes od 20 hodin v Brně.
1: Jak na nejúspěšnější tým v historii světových šampionátů, o tom budeme mluvit s kolegou Františkem Typovským, který se za radiožurnál Sport zúčastnil některých předchozích závěrečných turnajů. Tak ti přejeme dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Jak jsme zmínili, Francie se 6 zlaty z mistrovství světa vévodí tabulce nejúspěšnějších týmů v historii světových šampionátů házenkářů. Poslední velké turnaje ale Francouzům na jejich poměry zase tolik nevyšly. Můžeš prosím připomenout, jak se jim nedařilo, a třeba vysvětlit, v čem ten jejich pokles úspěchu spočívá?
2: No, Francouzům nevyšly v podstatě dva z těch velkých turnajů, pokud to tak můžu říct, protože jim nevyšly domácí olympijské hry, na které se v Paříži opravdu hodně soustředili. Přitom je měli rozehrané opravdu parádně, byli suverénní a schylovalo se k závěrečnému finálovému souboji proti Dánům, jak už to tak v těch posledních letech v mužské házené bylo právě před olympijskými hrami 2024, jenomže Francouzi vinou závěrečného kolapsu své největší hvězdy v Paříži spojky Dicky Mema neprošly přes semifinále s Německem a tam možná začala nějaká taková drobná krizička v uvozovkách francouzského týmu. Sice na světovém šampionátu 2025 z toho byl bronz, takže tam se rozhodně o nějakém neúspěchu mluvit nedá, ale proč jsou vůbec Francouzi v této pozici, tedy že musí hrát baráž o světový šampionát, tak to se musíme vrátit do letošního lednového evropského šampionátu, kde sice v základní skupině Francouzi český tým rozdrtili o 16 branek 38-22, ale pak nedokázali zvládnout další důležité zápasy pro ně a nepostoupili rovnou do playoff, skončili sedmí, a to znamená, že vzali v podstatě první to místo v baráži, první místo, které nezaručovalo přímý postup na světový šampionát, a víceméně postavili Čechům do cesty takovou dost krutou překážku, i když ten los baráže o světový šampionát začínal, tak z českého tábora šel jednoznačný signál, ať dostaneme kohokoliv, bude to hratelné, hlavně nedostat Francouze. Ale bohužel přišlo, co přišlo, a Češi mají opravdu v cestě na mistrovství světa mimořádně, mimořádně těžkého soupeře.
0: Tak nechtěli jsme Francii, máme Francii, říká František Typovský, a taky zmínil lehkou krizičku na straně soupeře, tak v posledních letech jak je na tom, když bychom to nějak měli porovnat, český výběr házenkářů?
2: No, Češi, těm dorůstá zajímavá generace, zvyšuje se počet hráčů v německé Bundeslize, to je samozřejmě velmi pozitivní signál. V této sezóně se navíc uzdravil Matěj Klíma, o kterém bude ještě řeč. Odešli tam další do ciziny. Po konci tohoto ročníku navíc do Německa míří další hráči, Daniel Bláha z Plzně, Dominik Skopár ze stejného týmu. Vypadá to, že se do Bundesligy posunou taky Jonáš Josef z pražské Dukly a tak dále, takže by se ten počet hráčů v nejlepší lize světa a v nejlepších soutěžích světa měl zvýšit, navíc jsou to všechno mladí hráči, takže tam opravdu by mělo být o budoucnost české házené postaráno. O to důležitější je dostat se na ten šampionát v příštím roce. No a Francouzi, těm naopak ta generace tak trošičku stárne, ty největší opory už se dostávají do věku kolem zhruba těch 30, lehce přes 30, takže tam bude muset přijít generační výměna, která už tedy pomalu, ale jistě začala. Možná i to je jeden z těch důvodů, proč Francouzi teď aktuálně tolik nezáří, ale zatímco Češi, řekněme, jdou s tím nástupem hráčů do Bundesligy trochu nahoru, tak u Francouzů je ten pokles, tedy ten směr míří směrem dolů.
1: František Typovský zmínil jméno Matěje Klímy, který se vrací do národního týmu po 2 letech a dlouhém zranění, tak co může přinést?
2: Může přinést hlavně góly, to je, řekněme, jeho největší výhoda, kterou přinese českému týmu, protože to je opravdu shooter par excellence, ukazuje to, ukazoval to, i když byl zdravý v německé Bundeslize za Lipsko, teď vlastně, když se uzdravil, vyléčil vážné poranění kolenních vazů, tak třeba o víkendu dokázal Hanoveru dát 9 gólů v nejlepší lize světa v jednom utkání, to je opravdu fantastické číslo, ale bude mít poměrně těžkou úlohu, protože druhá největší hvězda týmu, Dominik Solák, který taky hraje německou Bundesligu za Eisenach, taky je zraněný, má zlomený palec, takže Čechům se sice jedna velká hvězda vrátila, ale ta druhá vypadla. Je to takový, řekněme, hvězdný triumvirát českého týmu, brankář Tomáš Mrkva a dvě spojky Matěj Klíma a Dominik Solák. To jsou právě ty největší opory českého týmu z této trojce. Tedy budou k dispozici jenom dva, takže určitě dynamický výkon od Matěje Klímy, souboje jeden na jednoho, zrychlení hry ve velkém, průniky do zakončení a poměrně dost branek. To by měl Matěj Klíma přinést. Otázkou samozřejmě je, jak na tom bude herně po tom velkém a velmi vážném zranění kolena, které měl. Ještě to úplně není stoprocentní, jak říkali trenéři i hráč sám, ale těch 9 gólů o víkendu do sítě Hanoveru za Lipsko svědčí o tom, že by to nemuselo být úplně špatné.
0: Navzdory Matěji Klímovi Češi proti Francii určitě jsou outsider. Naposledy porazili před 18 lety v roce 2008, od té doby 7 porážek, tak Františku, realisticky, kde hledat cesty k úspěchu, aby národní tým se mohl radovat ze druhé účasti na mistrovství světa v řadě?
2: Osobně si myslím, že ta sportovní účast na mistrovství světa, tady postup přes baráž, je opravdu v říši naprosté fantazie, i protože se vlastně i los trochu v uvozovkách vysmál tomu českému týmu, že nasadil nejhorší možného soupeře a ještě navíc s odvetou na hřišti právě Francouzů, ale minimálně tedy ten dílčí výsledek v Brně by mohl přijít, tedy aspoň to jedno vítězství, které nebude asi nikterak výrazné, pokud bych tak mohl zaspekulovat, jak by to večer mohlo vypadat. Čekám vyrovnanější souboj určitě tím, že Češi budou mít v zádech tribunu a fanoušky v brněnské hokejové aréně. No a co by se muselo stát, aby to sportovně vyšlo? Český výkon na hranici, možná za hranicí možností toho týmu a naopak nějaké lehké podcenění od Francouzů, to by mohlo přinést to, že by Češi zajímavě vykročili za účastí na mistrovství světa, ale připomínám, že je tady pořád ta nedělní odveta v Orléans, kde budou Francouzi doma a budou moci nějakým způsobem reagovat na ten výsledek z Brna, ale postup samozřejmě, jak říká známé sportovní kliše, začíná zápas za stavu 0-0 a může se to samozřejmě v nějaké snové situaci stát a Češi projdou na to vele důležité mistrovství světa 27, ale osobně tomu moc nevěřím.
1: Ještě Františku na závěr, prosím, úplně stručně, proč je ten postup na mistrovství světa vlastně tak důležitý?
2: Protože mistrovství světa 27 se bude hrát v Německu před miliony fanoušků a navíc je to příležitost, přímá příležitost, jak se kvalifikovat na olympijské hry v roce 2028, takže pokud tam Češi nepostoupí, tak tuto šanci mít nebudou. Pokud to nevyjde sportovně přes baráž, tak pak ještě bude příležitost zažádat o divokou kartu, ale to je až na ty následující týdny.
0: Probrali jsme s Františkem Typovským, moc děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Přijeďte na veletrh Natura Viva od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Při krádeži lebky svaté Zdislavy v Jablonem v Podještědí byl vypnutý alarm. Střelec z loňského útoku na gymnázium v rakouském Grazu neměl spolupachatele. Úřady teď uzavřely vyšetřování. Fotbalisté Sparty v ligové nadstavbě remizovali s Plzní 0-0. Na Slavii ztrácejí 4 body. Strakonická je zavřená u Zbraslavy směrem do Prahy kvůli vyprošťování převráceného autojeřábu. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Lebku svaté Zdislavy ukradl neznámý pachatel včera během bohoslužby. Byla umístěna ve dvou relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Relikvii běžně chrání alarm. Ten byl ale v tu chvíli vypnutý, řekl Radiožurnálu představený a děkan kláštera dominikánů v Jablonem Pavel Maria Majer.
3: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
2: S naším reportérem na místě se spojíme už za chvíli. Rakouské úřady uzavřely vyšetřování loňské střelby na gymnáziu v Grazu. Nepřežilo tehdy 10 lidí. Útočník, bývalý student gymnázia, podle závěru vyšetřovatelů jednal sám a střelbu detailně naplánoval. Po útoku spáchal sebevraždu.
4: Rakouská prokuratura v posledních měsících prověřovala, zda střelec neměl spolupachatele nebo do svých plánů nezasvětil někoho dalšího. Nic takového se prokázat nepodařilo. Vyšetřovatelé také prozkoumávali dokumenty a datové nosiče nalezené v domě pachatele. Podle prokuratury z nich vyplývá, že se detailně zajímal o případy jiných útoků na školách. Údajně je obdivoval a chtěl také napodobit. Střelba na gymnáziu v Grazu z loňského června patří k nejhorším tragédiím v novodobé historii Rakouska a znovu otevřela debatu o zpřísnění pravidel pro získání střelných zbraní. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Začíná festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení i divadelních představení po celém Česku. Projekt nadace Magdaleny Kožené dnes večer zahájí benefiční koncert na Pražském hradě.
5: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
6: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
5: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
6: Celý zahajovací koncert uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové části šance ligy z Plzní 0-0. Pražané tak nevyužili šanci přiblížit se vedoucímu rivalovi ze Slávie na 2 body. Obránce Sparty Jaroslav Zelený chválil za výkon golmana Jakuba Surovčíka, kterému v závěru nedohraného sobotního derby napadli v Edenu slávističtí fanoušci.
8: Přesto, že teďka měl trošku zpestření, tak navázal na ty výkony, které podával. Řekl bych, že zase tam byly situace, kdy nás podržel a jsem rád, že ho to nepoznamenalo natolik, že by to ovlivnilo jeho výkon. Na hřišti to nebylo poznat.
7: Slávia aktuálně vede tabulku šance ligy o 4 body před Spartou, pokud dnes večer porazí Jablonec, získá mistrovský titul. V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná strakonická u Zbraslavy a nehoda i na plzeňské dálnici před Prahou. Strakonická stále zavřená na příjezdu do Prahy u Zbraslavy. Směrem do centra vyprošťují před sjezdem na Lipence převrácený autojeřáb. Dopravu odklánějí na Zbraslav a před odklonem je tam kolona od sjezdu na Baně. A je to na dlouho, doporučujeme sjet na Baně. Kolona i na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na čtvrtém kilometru v pravém pruhu stojí kamion, za ním policisté a jede se pouze levým pruhem. Kolona od 9. kilometru je minimálně na půl hodiny. Dá se sjet na loděnici, obět to osobním autem po 605. A ještě výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem. V Cínovecké ulici před sjezdem na Březiněves hromadná nehoda. Blokuje 2 ze 3 pruhu a kolona z Kbelské jede velmi pomalu. Z Prahy ještě do Brna na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Kamiony zastavují poprvé zhruba na 171. kilometru, osobní až u Kývalky a nesouvislá kolona je až k omezení u dálnice D2. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky i sněhové, hlavně na horách na severu. Večer na severozápadě častější srážky a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech jen mezi 10 a 13. Tolik zprávy.
11: Na place s Davidem Novotným.
12: David Novotný na place a se mnou na mým place a probereme možná i nějaké emoce. Je Robert Kysela, hokejista, hlavně Litvínov. Ahoj, Roberte.
13: Ahoj.
12: Prosím tě, mě vždycky tak jako zajímá, a je to jedna z prvních otázek, pokud nekličku kudy kam, tak samozřejmě, co malej Robert a jak prostě se dostal k hokeji a proč jsi si nevybral Focus, anebo tak, protože tobě v 76., který byl takový úspěšný rok s obou těchto hlavních sportů našich českých, tak si mohl koukat na černobílou, pravděpodobně, no, možná i trošku barevnou televizi a mohl jsi si z těchto dvou vybrat a vybral jsi si hokej.
13: No, koukal jsem teda na černobílou, ne, že na barevnou. Dokonce jsem koukal na Bělehrad, na Parinkovou Dloubák.
12: Jasně.
13: Ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově.
12: Okay.
13: A v Litvínově se toho fotbalu moc ne, ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově.
12: Okay.
13: A v Litvínově se toho fotbalu moc nehrálo, ale jako samozřejmě

0: první třída hokejová na té škole a od té doby už tam ty sportovky jedou furt.
1: Takže za to nemohla ani televize, bylo to asi možná o fous i dřív, že jo? Protože v 8 už je možná trošku pozdě začínat, že jsi to vybulel, teda dejme tomu 5-6.
0: Bylo to, ano, bylo to ve druhé třídě, to bylo, jo, ve druhé třídě, takže mě bylo vlastně, v 6 jsem šel do první, jasně, takže mě bylo 7 let. No. 7 let mi bylo a od té doby jsem to prakticky neopustil, se dá říct.
1: No a doma tě nezbraňovali, doporučovali, jako měl jsi tam nějaký průkopníčky, šel jsi v něčích botách?
0: Nešel, táta můj byl dětský doktor, okay, máma učitelka, super, máma teda aspoň hrála jako volejbal, když byla mladá, jo, a ta mě v tom, bych řekl, hodně podporovala. Táta ten byl takovej, hlavně musíš vyštudovat.
1: Klasika.
0: Jo, sice úplně mě netlačil do medicíny, nakonec řekl, budeš nějaký diplomat nebo zahraniční obchod, takže mě nakonec docpal tadyhle na ekonomku, že jsem dal přihlášku tady na zahraniční obchod v Praze a vyštudoval jsem to a byli všichni spokojení.
1: No a to už jsi musel být docela zdatná hokejka, když jsi vyštudoval tuhle tu věc.
0: No, vlastně to už jsem hrál nejvyšší soutěž naší, no, protože jsem začal v 18 nebo v 17 letech a na tu vejšku jsem šel v 18. Jo. Za nás samozřejmě bylo jenom 8 tříd základní školy, ano, 4 roky střední, takže já jsem vlastně řidičák, maturitu, jsem všechno měl v 17.
1: V jednom roce.
0: Protože
1: v podstatě
0: jsem červnovej, že jo, jsem červnovej, ano, takže vlastně jsem to všechno v květnu měl a už jsem dal přihlášku na vejšku a v 18 jsem okamžitě nastoupil tady na ekonomku.
1: To jsem se chtěl vlastně zeptat, že už v těch nějakých 5, 6, 7 si chodil na ten stadion? Chodil si na toho Hlínu se dívá?
0: No, chodil.
1: A to tě musel někdo prostě jako vzít za ručku?
0: Chodil jsem s tou mojí maminkou, jasně, která vlastně pár těch hokejistů, protože ta škola, i když to v té době ještě nebyla sportovka, je naproti zimáku, pár těch hokejistů tam měla, který už za to Ačko tam třeba i hráli.
1: Jasně.
0: Jo, takže chodil jsem sice sporadicky, ale vždycky tak si myslím jednou za měsíc jsem jí překecal, že jsme šli na hokej.
1: To je skvělý a chtělo se ti prostě, ten stadion je pořád stejný, ne, od té doby, nebo doznal nějaký změny, jako
0: pár,
1: tam jsou, ale
0: párkrát ho natřeli, ale
1: jasně.
0: Ale jinak je úplně stejný.
1: Ale že ten vnitřek je stejný.
0: Ten vnitřek je stejný.
1: Se tam byly nějaký
0: drobný úpravy, že už bych se ani nespomněl, jak to vypadalo před těma, místo dřevěných sedaček jsou tam plastový, ale jo, to je tak všechno.
1: A dostal jsi se teda s maminou třeba i jako do kabiny, nebo takovýhle věci? Ale byl jsi takovej protekční malinko?
0: Řeknu to takhle, ze začátku teda ne, ale v době, kdy Ivan Hlinka vlastně odešel do Vancouveru hrát, tak on měl kluka o 3 roky mladšího než já a vždycky, když jako se vrátili na léto do Čech, tak moje máma, protože Ivanovo první žena a maminka toho Ivana mladýho, tak byla taky učitelka a znali se s mojí mámou. To byla trenérka gymnastiky a na té sportovce trénovali i tu gymnastiku. Takže moje máma ho učila ruštinu vlastně. Moje máma byla učitelka ruštiny, takže učila malýho Ivana ruštinu a takhle jsme se poznali. Já mám od něj, jako od starého Ivana, pár fotek a hokejku jsem dostal a byl jsem samozřejmě v 7. nebi.
1: No to je jasný. No. Nutno dodat, že ty tvoje studia a proto máma učila ruštinu, byly za hluboký o to tánče, že jo?
0: No
1: to
0: přesně prostě, tak. No.
1: Máme
0: přesně
1: nějaký tak. 70. roky, takže
0: to byly 70. Tohleto, když učila toho malého Ivana, tak to byl rok 80, 81.
1: Jasný. Robert Kysela je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. A mě teď zajímá jedno číslo a je to číslo 682 a ty víš, co znamená?
1: No, to jsou moje, myslím, extraligové starty.
0: Za jeden tým.
1: Za jeden tým, ano, za Litvínov.
0: Tak, za Litvínov. Nosí se to ještě vlastně, je to takový, je to nějaký výraz něčeho. Víš co, tohle je prostě obrovský číslo, protože za sezónu je to, by to kolem 50
1: zápasů. No, je to tak nějak kolem 50.
0: Když to vydáš, to víš, a já nejsem dobrý matek.
1: Kolem tak je 50 a nesmíš být zraněný.
0: No, jasně, když nejsi zraněný.
1: Hele, je to tak, že znám hráče, který jako i v současné době dosahují podobných čísel v nedávné době. V té době, když já jsem toho dosáhl, tak v podstatě jsem byl v tom Litvínově, jsem těch zápasů měl nejvíc a od té doby mě pár hráčů už i přeskočilo. Jo. Viktor Hýbl, Vojta Kubinčák, nejvíc, myslím, má ten Michal Trávníček.
0: Takže se to jako nosí a vlastně ten Litvínov je takovým nositelem toho, protože co tam máš vlastně jako jinýho dělat, když budu ošklivej na to město, jo? Protože tam jezdíme hrát tam do Citadely, no, do zádu, za Staďák, jezdíme hrát divadlo, jo? Takže to, jak tam přijíždíme jako nebo odjíždíme večer, to je opravdu jako ocelový město, to je kosmo, ale vy jste nějaký zvyklý a já si vždycky řeknu, co tady jasně mají ty lidi dělat, jdou do hospody, jdou do divadla a jdou prostě sportovat.
1: No, jdou sportovat, já myslím, že v tom Litvínově těch sportovních příležitostí je dneska jako docela dost. Jo. Je tam lyžařský areál na horách, jo. Jsou tam cyklistický tratě, protože samozřejmě se tam udělala spousta cyklostezek. Hraje se tam docela dobrý florbal, tenis, Plíšková třeba Karolína, tam nebo obě dvě holky Plíškovic pocházejí vlastně z Litvínova. Oni jsou teda z Loun, ale trénovali v tom Litvínově. Jo. Dneska už se tam hraje i ten fotbal, hraje se tam nějaká házená. Jo. Myslím, že toho je mnohem víc, než toho bylo za nás. Jo. Za nás to opravdu byl hokej.
0: OK, ale pořád mi to vlastně krouží kolem toho čísla, jestli se to cení, jestli ten zářez pro tebe vlastně je jako lichotivý, jestli seš pyšnej na to, že to tak bylo, anebo kdybys měl tu nějakou super šanci, že by si prostě řekl, prdím na nějaký rekordy, jdu
1: nosí se to, určitě se to nosí, jo, ale pochopitelně i v té době, kdy jsem to já hrál a někdo dostal tu příležitost, tak samozřejmě odešel, jo, ale těch příležitostí bylo jako hrozně málo, jo, protože když to jakoby vemu, tak nejvíc odcházejí dneska ty mladí kluci,
0: jo,
1: odcházejí v 17, v 18, no, jo, ale to my jsme samozřejmě měli hlubokou totalitu. Mm. Já, když jsem byl na mistrovství 20, tak v podstatě skoro nikoho nedraftovali, nebo vůbec nikoho z toho týmu ze začátku nedraftovali, protože my jsme tam byli v roce 88.
0: A prostě pro ně to bylo zavřená opona.
1: Byla to zavřená opona,
0: Evropa, čau.
1: Ty hráči tam se tam skoro nikdo nedostali. Jo. To musel člověk emigrovat a to
0: oni
1: byl tenkrát Petr Svoboda. Oni by to museli ukrást. No. Jo, taky se to stalo, ale byly to prostě minima.
0: A měl jsi z toho nějaký jako mrzeníčko, nebo jako posteskl jsi si někdy?
1: Tenkrát ani ne.
0: Tenkrát ne.
1: Tenkrát jsme byli rádi, že hrajem třeba za ten nároďák a že můžeme jít i do toho Ruska jsme měli, vlastně my jsme měli mistrovství světa tenkrát v Moskvě.
0: Jo, těch ale, mladáků, to byli
1: těch mladáků, přesně tak, těch mladáků. No a potom samozřejmě už se to trošku začalo otvírat, ale už za těch komunistů my jsme jako ty sportovci, tak jsme měli umožněný už výjezdy do Švýcarska, do Švédska.
0: Jasně. Jo,
1: takže člověk
0: byste věděli, rád, jak to venku vypadá.
1: No, my jsme věděli, jak to vypadá aspoň, přesně.
0: Tvůj idol hrál v Kanadě, hrál za ten Vancouver a já tě nechci trápit samozřejmě, ale no, si nemáš někde nějaký škrábaneček toho, že prostě měl jsem na to. Vím, že jsem na to měl, teď prostě jsem hokejka a jsem dobrá hokejka, teď jsem reprezentoval, teď jsem prostě tolikrát jako vyhrál a nemám ten zářez takovej ten NHL.
1: No, samozřejmě, že každý hráč, který je mladý a který prostě hraje nějakou hráčskou kariéru, tak by to zkusit určitě chtěl. Jo. Ale myslím si, že přeci jenom ty kluci, co v té NHL jsou a byli, tak byli výkonnostně ještě o trošku dál než já.
0: Jo. Si to fakt myslíš?
1: Myslím si, že jo.
0: Já mám úplně jako přesvědčení, že by si
1: byla prostě možná sezóna jedna, kdyby mi třeba někdo dal čuchnout.
0: Takže
1: bych si to zkusil a myslím, že za rok bych byl zase zpátky.
0: A bylo by ti asi jedno, nebo máš nějaký, preferoval bys nějaký tým tam za mořem? Bylo by to třeba kanadský tým radši než?
1: Já, když jsem byl mladý kluk, tak ono těch týmů bylo daleko míň. Mm-hmm. Jo, takže pro vlastně všechny kluky byl modlou vlastně Montreal. Jo. To byl
0: klasika.
1: V těch Čechách byla klasika Montreal, nejlepší jakoby historický mužstvo.
0: To je Big Six, prostě ty zakladatele.
1: Přesně tak. Jo, přesně tak. Jo, a dneska mám kluky dva, který teda jeden studuje medicínu už a hraje jenom takovou, řeknu, výkonnostní, nebo sice profesionální, ale výkonnostní soutěž druhou ligu. Jo, ten druhý je malý, ještě tomu je 12, tak ten hraje v Žákách v Litvínově, ale tak ty se vidí trošku v Pittsburghu, protože tam samozřejmě byl Jarda Jágr a teď je tam Crosby a prostě to je...
0: A těch men je nespočet a těch vzorů, McDavid, Edmonton a tak dále.
1: Malej ten má možná radši než Crosby, tak má pastu.
0: Vidíš to.
1: No, to máme doma Boston. Všechno máme Boston.
0: A jsou to i docela příjemný barvy, ne?
1: No jasný. Litvínovský drezy původně ty bílý byly podle bostonských.
0: Jo, jestli to není obráceně. Uděláme to podle Litvínova. Robert Kysela, jeho step Davida Novotnýho na place.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Mě to nedá, já jsem Sparťan samozřejmě a viděl jsem na vlastní oči, byl jsem na stadionu tenkrát, když si mrsknul Petrovi Břízovi, ten tvůj slavný. Je to takový podobný, jako jsme už probírali toho Tondu Panenku a jeho Dloubáček v Bělehradě. Je to taková podobná vyčuranička a přitom vlastně takovej ekvilibristický kousek a chce to mít, co to chce mít, jako fištróna, štěstíčko, náladu, bejt psychicky v pohodě, že když to dáš, tak je to hotový a tyhle ty všechny věci
2: jo, se musí sejít. Já myslím, že nejdůležitější je drzost. Jo.
1: Drzost.
2: Protože je to jako, myslím si, že to je tak nečekaný pro toho brankáře, že se mu to strašně těžce chytá. Hmm. Jo. Člověk to samozřejmě musí umět, takže to trošku natrénuješ.
1: Zrutinovaný malinko.
2: Musíš to mít malinko zrutinovaný, ale když vidím dneska, co ty hráči umějí, jako s tou hokejkou, tak jako to je úplně, dneska je to mnohem dál, jo. Ale je to i kvalitou těch hokejek, jo. Já samozřejmě, to nechci si chválit, ale dělal jsem to s dřevěným polenem. Oni mají dneska, všichni kevlarový prostě hokejky, jo, který jsou jak nůž, který ti odříznou ten půl od ledu, tak jak potřebuješ, jo. Myslím si, že pro nás to bylo těžší tenkrát, ale je to, myslím, že jo, hlavně o té drzosti. Jo, že
1: trefil si šíbu a strašně si mě zklamal a naštval samozřejmě.
2: No, jako to je život.
1: Ale ještě si měl na hokejce prej jako napsáno?
2: No, měl jsem tam napsáno Bříza, to jsem si samozřejmě tam udělal, abych toho Petra trošku jako vyhecoval, jo, a to.
1: A myslíš, že on to viděl cestou, jako že stihnul si přečíst, jako že napsali na tvý holi? Ne, takže jsi mu to musel ukázat až potom.
2: Až potom. Myslím, že to neviděl.
1: Jo,
2: ale jako určitě chvíli se mnou i nemluvil, jo, ale...
1: Jako fakt jste o tom, jako...
2: No ne, tak...
1: Měli jste nevraživost mezi
2: no,
1: sebou.
2: No, protože samozřejmě to udělali novináři, že jo, o tom všude psali, jo, a teď samozřejmě jako pro toho Petra to bylo, že jo, byl to golman z nároďáků.
1: Je šipný chlapy, klasika, to je úplně jedno, jestli to bylo.
2: Ne, byl to normální chlap,
1: jo,
2: tak chvilku se na mě mračil, ale dneska už jsme kámoši zase, takže v pohodě.
1: Už jste kámoši, tak to má být.
2: Po 25 letech v podstatě, ono je to 25 let tohle.
1: Tohle je 25 let.
2: To byl rok 2001.
1: Jasně, že... Ještě ve starých Holešovicích,
2: přesně. Hmm. Ale my jsme teda ten zápas vyhráli na ty penalty, 2-1. Jo, ale pak jsme...
1: Já myslím, že byla rozhodující, ne, ta tvoje?
2: No, nebyla.
1: Ještě jel
2: Karel Pilař a ten dal druhý gól a Sparta dala jenom jeden, takže jsme vyhráli 2-1 na penalty, ten zápas, ale nakonec tu celou sérii jsme vypadli s ním. Bohužel, no. Ale to je přesně ono, to už dneska nikdo neví.
1: Jasně, ale pamatuješ
2: si každý pamatuje.
1: Tuhle tu jednotlivost, když to prostě, abych vám popsal ten gól, tak prostě ty jako pravorukej, nebo hraješ na pravou, hrál bych najevo, ale že hraješ jako na pravou stranu, tak jsi to vlastně udělal jakou tu finesu, co dělá Pasta docela často, ne, myslím, i jako zblízka v brankovišti, on to tam jako, že to dal...
2: Už to dal spousta kluků, Tomáš Hertl to dal NHL přece.
1: Za nohou taky to dával. A taky šíbu, viď, dával.
2: Tento taky.
1: To je docela těžký trefit šíbu, takhle prostě zahaksnou.
2: Ale já myslím, že ne. Já myslím, že po těch, já nevím, 25 letech, co hraješ hokej, tak už tu hokejku ovládáš, jak... To už je rutina prostě.
1: Je to o tom, že ten gólman v tu chvíli vlastně hlídá ramena, protože to se říká, že jo, když útočník mate, jako dělá jde na trestný, nebo má solo nájezd, tak prostě hejbne ramenama. A ve chvíli, kdy se mu podaří rozhejbat brankáře, tak už má napůl vyhráno, pak už prostě má na výběr, jestli dokončí backendovej blafák, forehandovej, nebo to prostrčí mezi betonky, takhle. A když vlastně těma ramenama nikam nehneš a dáš si to za nohu, no, tak on tam prostě vlastně jako stojí a čeká jako bejk na porážku. A tu šíbu po té, to bylo, musí to jít na vyrážku, ne.
2: Na lapačku.
1: Na lapaci, tak ji nechá svěšenou někde dole.
2: No,
1: a to je ten problém a to je ta vaše šance nebo šance tohohle nájezdu.
2: No, je to tak, no. Musím říct, že dneska i ty golmani jsou jako ještě zase na daleko větší úrovni, než to bylo za nás.
1: Jasně.
2: Mají lepší výzbroj, větší, širší.
1: Jsou větší, no, to je pravda.
2: Je to, ten hokej jde dopředu prostě. Tak jako se zlepšují ty hokejky a díky tomu i ta střelba, jo, tak se zlepšují i ty golmani v té výzbroji. Jo, já když vidím, kolikrát v čem ty naši golmani chytali, tak ty by dneska dostali 10 gólů za ten zápas. Jo.
1: Protože by byli prostě menší,
2: Jsou menší, mají užší betony.
1: Viděl jsem, no, je to tak.
2: Je to tak, no.
1: Ale vidíš, to jsem se tě chtěl zeptat, ty hokejky ale strašně praskají, jako, jak je to ze tří částí nebo kolika. A ty rozhodčí vyhoděj za to, že jemně sekneš a ona se zlomí a už je to, no, už tak, to rovnou dvě minuty. Když jsme mluvili o tom, jak se zlepšuje materiál, tak tohle zrovna mi úplně jako nepřijde.
3: Ideální.
2: On se samozřejmě zlepšuje tou kvalitou, tím provedením a tím, ale ten materiál je jako špičkovej, ale je křehký, jo? Ty kevlarový hokejky, hele, já měl hokejku dřevěnou a to, když mi do ní někdo najel bruslí, kopnul mi do toho, tak mi tam vyštíp třísku a nic se nedělo.
1: Hotovo, no,
2: ale dneska, jak přeruší to vlákno, tak ta hokejka praskne. Normálně praskne,
1: přesně,
2: zlomí se, uletí.
1: Že toho je strašně moc.
2: No, a to moje hokejka stála 120 korun a dneska stojí 10 000 ta hokejka. Takže já bych to neměnil.
1: Jo, je mi to úplně jasný. A člověk je vždycky jako hrdej na to, jak to bylo, kdy navíc ty vzpomínky na to mládí,
2: no,
1: jsou prostě idealizovaný nějakým způsobem, je to tak. David Novotný a Robert Kysela jsou spolu na place.
4: Bráně Majer, Panenka.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Ondřej Látal.
7: Fanoušky na fotbalových stadionech v Česku by mohly hlídat kamery s rozpoznáváním obličejů. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to dnes projedná se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům, jako byl ten při sobotním utkání Slávie se Spartou. Policisté pátrají po zloději, který v Jablonném v Podještědi ukradl z baziliky lepku svaté Zdislavy. Podle krajské mluvčí Dagmar Sochorové pachatelé zachytili kamery. Měl černé oblečení a bílé tenisky. Vzácná lepka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Americký prezident Donald Trump zahájí třídenní návštěvu Číny. Zítra se sejde s prezidentem Xi Jinpingem. Pravděpodobně na něj bude tlačit, aby Čína přestala podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. A dnes je den proti rakovině. Dobrovolníci v ulicích po celém Česku prodávají kolemdoucím květy měsíčku lékařského. Výtěžek sbírky Ligy proti rakovině letos podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Lidé můžou přispět nejen v ulicích, ale taky přes DMS zprávy anebo převodem na bankovní účet. Sport. Za hokejisty Kanady bude na mistrovství světa, které začne v pátek, hrát i Sidney Crosby. Útočník Pittsburghu v reprezentačním dresu získal 2 zlaté olympijské medaile. Radoval se i z titulu světového šampiona a ovládl i světový pohár.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná Strakonická u Zbraslavy je ucpaná i D5 před Prahou. Strakonická je stále zavřená na příjezdu do Prahy u Zbraslavy. Před sjezdem na Lipence vytahují jeřáb. Po nehodě hlásí naše motohlídka.
10: Stále i za pomocí těžké techniky pracuje na odstranění převráceného autojeřábu. Silnice je uzavřená, policie odklání provoz přes Zbraslave, kde už popojíždí dlouhé kolony.
9: A zastavíte už před sjezdem na Baně a je to nadlouho, než se dostanete za Zbraslav. Kolony i na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na 4. kilometru v pravém pruhu stojí kamion, za ním šipka, jde se pouze levým pruhem. Kolona od 8. kilometru je asi na 20 minut. Dá se sjet na loděnici, obět to osobním autem. Z Prahy do Brna na dálnici D1 na příjezdu do Brna a z Prahy vázne provoz. Brzdí se v obou pruzích na 179. kilometru a pak už hlavně kamiony se sunou až do Brna k omezení. Ještě silnice 3, průjezd Benešovem u hotelu Benika, silničáři něco opravují. Jede se Kivadlově, čekejte kolony hlavně z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během odpoledne pak bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a teploty 12 až 16, na západě kolem 11, na horách kolem 6 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Původně jsem chtěl mluvit o nějakých emocích, protože mě ta tvoje vyčúranost a to tvoje sebevědomí a ta drzost vlastně jako pudí k tomu, i že jsi blíženec a já vím, jaký jsem, že prostě vyhledávám emoce, že mě často jako nastartujou nějaký takový jako věci, které jsou buď drzí, anebo prostě tě vyhecujou. Jestli to máš nebo měl taky tak?
2: No určitě. Já myslím, že ty emoce člověka, akor toho blížence, tak ho provázejí celý život. Jo. A vidím to i na svých dětech, protože ty se umějí teda stekat taky.
1: A jsou to blíženci.
2: No jsou nejsou, ale... No to je pravda vlastně.
1: Tak to mají, ale tak oni to mají po genech.
2: Oni to mají po genech. To jsem chtěl říct.
1: Jasná.
2: To jsem chtěl říct, takže to je pravda, blíženci to nejsou, ale mají to v těch genech. No. Ale mě to teda provázelo celý život a jako dítě jsem s tím taky měl problém. Jo, to mě máma pérovala od rána do večera a pak už to samozřejmě trošku, jak člověk taky spohodlní a zestárne.
1: Ale za co tě pérovala?
2: No tak zejména za to, že jsem se samozřejmě stekal, jo, neuměl jsem prohrát, jo. Přesně tady ty záležitosti.
1: Jsi vítězný typ?
2: No, nevím, ale...
1: Prohrát se musí umět, ale to se naučí. Naučil ses to nakonec.
2: Pravda je, že jsem se to nakonec naučil.
1: No?
2: Jo, povedlo se mi i pár proher, ale musím říct a zaklepat, že asi v životě mě potkalo víc výher než porážek, takže myslím, že ten, kdo chce a kdo jako nechce prohrávat a možná i neumí prohrávat, takže má k tomu vítězství blíž než nějaký trouba, který mu to je jedno. Jo, takže já si na to nestěžuju a nakonec jsem rád, že jsem ty emoce do toho života pustil.
1: Hele, a byl jsi třeba, v kabině jsou různý typy hráčů, že jo, v jednom manšaftu, ty máš skoro těch 700 zápasů, to jsi byl prostě inventář. Proměňovala se tvoje vlastně taková osobnost v kabině vůči ostatním hráčům, vůči tvým spoluhráčům, jako byl jsi na začátku nesmělej chlapík, byl jsi potom prostě drzej mladík, byl jsi potom prostě zkušený tatík?
2: Dá se to tak říct. No, přijdeš do té kabiny v tom kolektivním sportu, přijdeš, tak znáš to z fotbalu, že?
1: Jasně.
2: Přijdeš tam, seš bažant.
1: Dobrý den,
2: pane Linka.
1: Co pro vás můžu udělat?
2: Takže přijdeš tam jako bažant, nosíš puky, jo, v podstatě děláš takovýho tam opravdu, bych řekl, políra, jo, takovýho nádeníka se dá říct, když se jde někam trénovat, tak neseš medicimbal, jo, a tak dále. No, pak když tam přijdou další mladší, tak už si tak jako začneš hele, seberte to, hoši.
1: Jo? Už je to na vás.
2: Už na to jenom dohlížíš.
1: Jasný.
2: Jo? No, a pak samozřejmě, jak čím seš starší a čím víc těch zápasů tam máš odehraných a čím seš tam úspěšnější a váženější, tak samozřejmě se začneš stávat tím mazákem a začneš rozdávat ty úkoly a takhle to funguje, ale to funguje v těch kolektivních sportech všude.
1: A je to furt tak? Máš takovej pocit? Protože teď je vlastně, jak se ty generace jmenujou Alfa a Z a Snowflakes.
2: No,
1: jestli prostě víš, co jim na ty hlavinky pochrumaný, nemůžeš tolik jako šahat, tak vlastně ta hierarchie, taková ta vojenská, ta mazácká šatna, už prostě třeba na ně jako nemusí být to ono, že se ti přihroutěj a že to, jo.
2: No tak i v těch sportech. Řekl bych, že to máš pravdu, jo? Že v posledních jako letech vidím, že ty kluci, protože i trénuju malý kluky v Litvínově, takže jsou jakoby psychicky méně odolní.
1: Jsou labilnější.
2: Jsou takový labilnější a i mezi sebou nemají tu hierarchii takhle vybudovanou. Jo? Je to každý týden jinak.
1: Ono se to nenosí prostě. No.
2: Už to takhle nefrčí. No? Máš pravdu, že a hodně v tom udělala ta vojna, kdy v podstatě si šel, já nevím, v 18 na vojnu, tam si přišel a tam si v podstatě rok si tam dělal opravdu sluhu.
1: Jo,
2: a pak za rok si to zase schladil na těch bažantech, který přišli potom. Jo. A to dneska ty kluci už neznají a já kolikrát jim říkám, ty bys potřeboval vojnu jak sůl.
1: Měl jsi ty v kariéře nějakého odskočeného mladíka bažanta, který by vlastně rovnou byl jako vážený, jo? Že to byl prostě takový skokan, který byl ty brďo, tak tomuhle ten nemusí nosit puky, to je prostě hold frajer, to se nedá svítit.
2: No, jako odskočenýho bažanta, odskočený bažanty bažanti byli, ale musím říct, že puky nosil i Robert Reichl, jo? Kapitán národňáků.
1: Vidíš, to jsem chtěl slyšet.
2: Já nevím, třínásobnej nebo trojnásobnej mistr světa, olympijský vítěz, jo? A přesto ty puky nosil. Jo?
1: Jako na ledě dobrý, Robiku, ale prosím
2: přišel
1: tě,
2: 17,
1: máš ten věk na to, nedá se svítit.
2: Jako blbý je to, že puky jsme sbírali spolu, jo? Protože já tam byl druhý nejmladší.
1: Jo,
2: takže,
1: dobrý, to je v pořádku.
2: Takže vždycky bylo řečeno, bažanti, seberte puky. Jo? Oba jsme měli takový ty koší tenkrát.
1: No, oba Roberti.
2: No, oba Robertové. No,
1: jasný.
2: Jo, takže, ale on byl samozřejmě, ten Robert byl už od malička, od těch mládežnických kategorií úplně někde jinde, než ty ostatní hráči. No. Takže byl odskočený, ale přesto se mu tohle to nevyhnulo a prostě prošel si tím a myslím si, že dneska i on je trenér.
1: Jasně.
2: A i on jakoby respektuje, že prostě ten mazák má v tom týmu nějaký slovo a ty bažanti prostě by měli poslouchat a dbát toho, že je to nějaká osobnost, kterou je potřeba respektovat. No.
1: Robert Kysela je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Podíval bych se s tebou do repre. My už jsme něco naznačili. My jsme naznačili Moskvu teda, nebo jste byli v jiném ruském městě?
1: Ne, byli jsme v Moskvě, ale to byly dvacítky, to jsme byli dvacítky. Junioři vlastně ještě.
0: Jasný. Prostě si chyt Moskvu. Nedá se jí dělat. Je to 88.
1: 88.
0: Vlastně
1: to byla ještě tvrdá Moskva.
0: To byla ještě
1: dokonce i v mauzoleu jako delegace, šli jsme dopředu.
0: Narodem náměstí si prohlédnout V.I. Lenina, no tak výborně. A ten zážitek tady z toho je, vy jste nebyli neúspěšní, ne? Nebo jak?
1: No, hráli jsme docela dobře, porazili jsme Američany asi 11-2, prohráli jsme vlastně s Kanadou, s Rusama, remizovali jsme se Švédama, hráli jsme o třetí místo s Finama. Potřebovali jsme vyhrát a ve finále jsme skoro vyhráli, ale nakonec jsme dostali snad do prázdný brány gól na 2-1.
0: Jasný.
1: Bohužel jsme medaily neměli.
0: To ještě
1: bylo
0: každý s každým.
1: Ano,
0: jak se dohraje.
1: To bylo každý s každým a bylo tam jenom 8 týmů.
0: Byla
1: to taková vyšší kvalita.
0: A Amici ještě neměli tu prestiž.
1: Amici neměli tu prestiž.
0: Celých těch. Jako to. Ale byli jste tam dobrý mančaft. Ty jsi tam nebyl se špatnýma. Byl jsi tam se zajímavýma jménama.
1: Jo, byl tam že jo, Robert Reichl tam se mnou byl. Byl tam, ty kluci většinou pak všichni hráli extraligu nebo se prosadili i v NHL. Jo. Byl tam Petr Hrbek tady ze Sparty,
0: jasný.
1: Byl tam Zdeněk Cíger ze Slovanu, to ještě byl samozřejmě československý národňák.
0: Máš pravdu.
1: Jo. Byl tam Roman Horák z Budějovic, že jo? Krajan, a mladý jeho je teď Spartan, takže co si budeme povídat. Jo. A pak tam byli kluci z Moravy, ze Zlína tam byli dva kluci, byl tam ten... Mimochodek, ten pak hrál v nějakém filmu taky, malý velký hokejista.
0: No prosím tě, kolegáček.
1: Jo. Takže jako dobrý. Většina těch kluků potom skončila v extralize. Jo, Ruda Pejchar v Plzni chytal, že jo, ten byl
0: jednička. Jo, a to byla jednička na tomhle Pejchy. Jo,
1: takže
0: to super.
1: Jako dobrý, no.
0: A dospělácká repre, protože tohle je tvůj zářez jako mladáků.
1: No tak dospěláckou repre jsem měl jednak vlastně taky ještě za Československo. Jo, to jsem byl právě s Petrem Řízou. Jsme byli na nějakým Deutschland Cupu.
0: To jsi si ho ještě nepsal na hokejku. A byli jste mý kamarádi.
1: To jsme byli velký kamarádi, protože Petr byl chytrý kluk.
0: No, jasně.
1: A tak to. Takže to jsme byli opravdu velký kamarádi a tam jsme byli na Deutschland Cupu, to už si ani nepamatuju, jak to, ale to, tenkrát to trénoval Ivan právě se Standou Neveselým a s Valtrem.
0: Vůbec nepamatuju, že bylo něco jako Deutschland Cup.
1: No, to byl takový předchůdce těch Euro Hockey Tour, jo.
0: No jasně, ale to bylo my jsme snad něco měli? Ne, neměli.
1: Ne, my jsme podle mě tenkrát neměli nic. Byli Izvěstie a byl ten Deutschland Cup třeba.
0: Ještě nebyl Globen ani, jo.
1: Ne, to ještě nebylo.
0: Dobře, no, tak jo. Chápu.
1: To byl 91. rok.
0: Jasně.
1: No a pak jsem vlastně v 96.
0: Ano.
1: Jsem byl ve Vídni.
0: Ano.
1: Jo, to byla moje nejlepší sezóna. Asi se mi povedla. Litvínov jsme hráli finále ze Vsetínem.
0: Ano.
1: Tam nás
0: ale
1: sice,
0: neúspěch,
1: tam
0: protože
1: nás
0: tam to bylo nabušený nějaký.
1: To bylo hodně nabušený.
0: Jasně.
1: My jsme první zápas
0: vysoký Jalovec a Lapač. Jo, jasně.
1: 2-1 ve Vsetíně jsme vyhráli první zápas.
0: A slavilo se.
1: Ale pak nás smázli další 4 zápasy za sebou. Tam prostě bohužel jsme na to neměli. Ale ta sezóna byla dobrá. To jsem snad dokonce měl i, že jsem
0: asistent.
1: Vyhrál. No, bodování jsem snad vyhrál v tom. Měl jsem stejně bodů jak Láďa Růžička. Měli jsme
0: super.
1: 70 bodů. Jo. A na základě toho jsem samozřejmě byl i na těch jednotlivých. To už právě byl Globen a myslím Karjala, že byla. Takže to jsme byli na těch. No a po tom finále vlastně mě ten Bukač, který to trénoval, Luděk Bukač, mě jakoby pozval do toho kempu před mistrovstvím a tam jsem měl obrovskou výhodu, že jsem právě toho svého spoluhráče z Litvínova, bývalýho Roberta Reichla, jsem tam měl jako kapitána, který samozřejmě se mnou chtěl hrát, protože jsme spolu v Litvínově hráli na 20. prakticky naslepo.
0: Jasný.
1: Jo, a musím říct, že v té době, když začalo to mistrovství, jelo se do Vídně, jo, tak jsem ještě nebyl na soupisce a čekalo se, jestli vypadne Pittsburgh a přijede Jágr. A Pittsburgh postoupil, takže Jarda nepřijel, takže jsem vyběhl, asi třetí zápas to byl.
0: Jasně.
1: No a už jsme to dohráli a tam právě pak jsme se dostali do toho, že jsme byli 3 Robertové z Litvínova, mm-hmm. Reichl, já a Robert Lang. Lang. Mm-hmm. A hráli jsme vlastně spolu v Lajně i to finále. Mm. Takže dobrý, Lang dal 2 góly a Martin Procházka to pak rozhod.
0: No vidíš, a Martin Procházka. A to nás navede na Kladínko a o tom teda za malou chvilinku David Novotný na place a Robert Kysela i mým hostem.

0: na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou Robert Kysela, hokejista. A my jsme se dostali do Vídně 96 a dostali jsme se i ke kamarádům a k těm třem kamarádům Robertům, co jste spolu hráli v Lajně. Jenom jsem chtěl podotknout, že to musí být strašlivá výhoda pro trenéra, když to takhle má postavený.
2: Konkrétně v té Vídni se to ukázalo, že tam byli ty tři Kladeňáci, no. My tři Litvínováci, takže ty hráči spolu mají nějaký vztah. Někteří to hrajou naslepo, jak říkali Blue Line, že jo, všichni tři ty Kladeňáci, ty to opravdu hráli na slepo, ty už spolu hráli jako od malička, oni byli stejný ročník vlastně, nebo podobnej, takže spolu hráli v těch mládežnických kategoriích a ty to fakt hráli na slepo.
1: Ale skamarádili jste se i s Martinem Procházkou? Který se skamarádil s Martinem Procházkou? A já jsem dostal za úkol od Franty Kuny, že si mám zeptat na prátr. Máš pocit, že víš, o čem mluví?
2: Ne.
1: Nemáš pocit. Vy jste tam zlobili?
2: No, my jsme tam trošku jenom jsme tam blbli, no, tak bylo to prostě, jak byla pauza, tak jsme letěli do prátru.
1: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
2: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a samozřejmě jsme se tam až přejedli, se dá říct.
1: Jasně.
2: A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře z toho.
1: Jo, takhle. A pan trenér se o tom dozvěděl, nebo jste byli
2: myslím si, že nám i jako vyčinil za to, jo.
1: Bylo káráníčko,
2: no,
1: jo.
2: Bylo káráníčko, no.
1: A dozvěděli se to i pisálci tady u nás třeba, protože mě to jako nějak jako nepro...
2: To nevím, ale
1: mě to nějak neproniklo.
2: Už si to nepamatuju, možná radši, ale...
1: Nepříjemný věci se vytěsňujou.
2: Ty se rádi zapomínají.
1: Ještě mi řekni, prosím tě, stihnul jsi jako manažer Litvínova vlastně jeden titul?
2: Litvínov jiný neměl, takže...
1: No právě.
2: Ten jedinej.
1: To by se to nepodařilo vlastně jako mladíku, jako hráčovi, jako potom, a potom se ti to podařilo vlastně v toho, chutná to taky nějak jako...
2: Ale nebo výborný, to musím říct, že to byla skvělá atmosféra a je to, já myslím, že to je, radost je stejná, jako když jsi hráč, ale nervy jsou to daleko větší.
1: Nekecej.
2: No, ale nejhorší nervy teda musím říct.
1: Opravdu stejná, jako když jsi hráč, jo?
2: Jo. To je fakt jako dobrý.
1: S čistým svědomím to můžeš říct.
2: Seš součást toho klubu, jo, toho týmu, ty hráče si vlastně přived. Já je tenkrát přived z Ústí, protože já dělal předtím manažera v Ústí. Jo, takže to byly takový moje děti. Dost těch kluků jsem opravdu přived do toho Litvínova. Ale nervy teda musím říct, že nejhorší nervy, které existují, tak jsou v baráži. Protože v tom playoffu máš, tam jenom můžeš získat. Jo.
1: Jasně.
2: Takže chceš vyhrát, jsi nabuzený, no ale když prohraješ, no tak se houby stane, že jo? Tak si prohrál, mávneš nad tím rukou a za dva dny je to dobrý.
1: Nedá se svítit.
2: Ale ty nervy v těch barážích, jo? V tom, když hraješ od toho padáka, jo? To je šílený.
1: Co by se stalo?
2: No, jako to si neumím vůbec představit.
1: No, ale, byli jste letos třeba blízko, tak...
2: No, letos jsme byli hodně blízko.
1: Čím vám vyhrožoval, kdo jako, že se...
2: No, takhle.
1: Nemyslím primitivy jako smrtí, ale jako, víš co, město dá ruce pryč, nebo najednou se něco dramaticky změní.
2: Ona i ta baráž tím byla trošku způsobená, jo, protože ten hokej vlastně před sezónou generální partner a majoritní vlastník Unipetrol oznámil, že po té sezóně jakoby skončí s tou podporou hokeje, takže i to byl jeden z těch důvodů, kdy ty hráči samozřejmě byli nervózní, jo, a tak dále.
1: Znejistělí,
2: jo, takže to, ale v průběhu té sezóny se pak povedlo s Unipetrolem se domluvit a v podstatě bude pokračovat jako generální partner klubu, nechce už být a majoritním vlastníkem, aby se zbavil takových těch starostí a rozhodovacích pravomocí a tak dále. Jo, ale musím říct, že opravdu teda nás podpoří a bude to pokračovat dál ten hokej v Litvínově. Ale myslím si, že kdyby se spadlo, jo, takže by prostě byl obrovský problém s tím.
1: Jo, veď. Myslím si, že by ten... Spousta rukou pryč
2: a myslím si, že by bylo jako na snadě kor v Litvínově v takhle malém městě. My dneska nemáme moderní halu, neměli bychom peníze, neměli bychom hráče a takhle malý region byl by obrovský problém a tak myslím si, že by ten hokej skončil.
1: Pár kroků zpátky, no,
2: ten
1: nebo
2: vrcholový
1: dokonce...
2: hokej by bylo strašně těžký se tam vrátit.
1: Nastartovat zpátky.
2: No.
1: Prosím tě, ty mi řekni, kdo byl trenérem, když ty jsi byl manažérem? Litvínova.
2: Miloš Hořava. Miloš Hořava a Radim Rulík.
1: No a Radim bude trénovat teďko. Nebo
2: teď bude trénovat repre.
1: No teď dobře, teď povede kluky na repre a já se tě chci zeptat na konci našeho povídání, jak dopadne.
2: Ale strašná spousta omluvenek. Jo.
1: Jasně, a i z kluků ze zámoří.
2: Hlavně z kluků ze zámoří, ale i z té Evropy. Myslím si, že to měli letos ty trenéři strašně těžký. Jo. A bude samozřejmě záležet na vylosování. Jo. Ale když vidím třeba tým Švýcarska, Finska, jo, tak ty týmy jsou prostě jako jsou zvučnější v jménech.
1: Na papíře.
2: Četl, že Radim vsadil na mladej, dravej tým, který prostě takovej by mohl hrát jakoby rizikový hokej. Jo.
1: To zní dobře.
2: Takže
1: zní to zajímavé.
2: Nechme se překvapit, vzal tam spoustu mladých kluků, pár nováčků. Jo. Hele, v tom hokeji, já když to vidím takhle zpátky, když si promítnu tu kariéru, tak je všechno možný. Příklad jeden za všechny, naše dvacítka, jo, a i ten náš olympijský tým na té olympiádě, jak to ten Radim sestavil, tak my jsme málem tu Kanadu vyřadili. Měli jsme ji vyřadit. Tam jsme měli prostě ty dva góly na hokejkách.
1: Bylo
2: bohužel
1: to
2: nedopadlo, jo, ale mohlo to dopadnout. A papírově jako by tomu nikdo, na to by nikdo nevsadil.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: Roberte, držím ti palce v Litvínově, aby se tam nestalo nic dramatického, co by tě mohlo nějak zklamat. Pozdravuji samozřejmě paní, pozdravuji všechny blížence, svoje kluky a děkuji ti za hezký povídání.
2: Jo, tak jo, nashledanou.
1: David Novotný na place, se mnou byl Robert Kysela.
0: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Radiožurnál 11 hodin. Ondřej Látal, zprávy.
4: Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce přijetí změn zabránit. Němečtí policisté od rána pokračují v razii v hlavním městě. Hokejová reprezentace ve Friburgu už je, kde v pátek začne mistrovství světa. Strakonická ulice je teď zavřená směrem do Prahy u Zbraslavy. Vyprošťují tam převrácený autojeřáb. A počasí bude oblačno i zataženo, ojediněle přehánky teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci dnes mají jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic anebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země, přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě přebrala.
5: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schody, tak je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
4: Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už minulý týden, opozice jednání zablokovala. Ani dnes není podle vyjádření opozičních politiků pravděpodobné, že by sněmovna o návrhu hlasovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení, většinově ho podporuje i opozice. Německá policie podniká v Berlíně rozsáhlou razii kvůli zvýšené kriminalitě. Informoval o tom tamní list BZ s tím, že úřady do akce nasadili asi 500 policistů a členů speciálních jednotek, kteří v německém hlavním městě prohledávají asi 20 bytů a nemovitostí. Hlavním důvodem jsou stále přibývající případy střelby v ulicích metropole. Podle německých policejních odborů úřady dnešní zátah intenzivně připravovali několik měsíců. Jihomoravští policisté dál pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky. Informace o ní volejte na linku 158, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cenková.
6: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
4: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz.
7: Sport. Čeští hokejisté jsou ve Švýcarsku a ve Friburku už trénují před startem mistrovství světa. K týmu se připojil útočník Matěj Bliml, který ještě v pondělí stihl závěr přípravy v Praze. Úvodní trénink ve Švýcarsku si ale prodloužil a zůstal na ledě jako jeden z posledních. A není to proto, že by jako mladší hráč musel sbírat puky, pokračuje Bliml.
8: Asi spíš, že tam chci být. Baví mě to prostě, když si můžu dát nějaký extra střely nebo třeba pár nájezdů na golmany. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě, protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě.
7: Mistrovství světa začne pro Čechy v pátek zápasem proti Dánsku a už je i jisté, že se v dějišti k reprezentaci nepřipojí z NHL ani golman Daniel Vladař. Ten ve Philadelphii neprošel kvůli zranění ruky výstupní zdravotní prohlídkou.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená Strakonická u Zbraslavy a ucpaná i D5 před Prahou. Strakonická u Zbraslavy směrem do Prahy stále neprůjezdná kvůli vyprošťování autojeřábu před sjezdem na Lipence. Je tam převrácený na boku. Dopravu odklání na Zbraslav až za budovou parkoviště ministerstva vnitra, hlásí náš zpravodaj.
11: Tam stojí policie a malý auta, osobáky pouštějí tou jednosměrkou v protisměru a je to na dlouho. Takže kdo nesjede na tu Zbraslav, tak si postojí.
10: Do té kolony se dojíždí u sjezdu na Baně. Tam se dá sjet i na objížďce, ale na Baních čekejte kolony. Kolony i na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na 4. kilometru v pravém pruhu stojí kamion, jede se pouze levým pruhem. Kolona od 8. kilometru je asi na 20 minut pro osobní auta. Dá se sjet na loděnici Obětto. Komplikace i na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. V Cínovecké před sjezdem na Březiněve Nehoda, tam je krátká kolona. Ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy, kolony hlavně kamionů v pravém pruhu, aktuálně od 178. kilometru. Osobním zastavíte na chvilku pouze u Kývalky. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky, můžou být i sněhové, a to hlavně na horách, na severu. Večer na severozápadě častější srážky a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6. To byly zprávy.
7: A po nich se znovu budeme věnovat sportu. Je 11 hodin 6 minut. Krásný den.
9: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler.
7: Ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku v těchto dnech sledujeme krajská finále fotbalového McDonald's Cupu, největšího školního turnaje v České republice. V tuto chvíli se hraje na stadionech v Ostravě a taky v Brně, no a my se vydáváme do druhého zmíněného města, kde je náš reportér David Nekvinda. Davide, hezké dopoledne.
13: Pěkné dopoledne.
7: Nejdřív prosím přibliž, kde se přesně v Jihomoravském kraji to finále McDonald's Cupu hraje.
13: Je to v tréninkovém centru v brněnských Ivanovicích, to je okrajová část města, je tady právě jedno z, řekněme, největších tréninkových center v Brně. Ono jich právě moc není, možná jste zaznamenali i zprávu, že zbrojovka plánuje v příštích letech vystavět nové v Měníně, to je vesnice nebo obec asi 10 kilometrů jižně od Brna. Každopádně teď v Ivanovicích právě mají svou základnu z velké části mládežnické týmy zbrojovky, občas tady trénují i dospělá mužstva, no ale tentokrát tedy tento areál se dvěma velkými hřišti a jedním menším k tomu patří McDonald's Cupu a mládežnickému fotbalu.
7: Ty jsi byl minulý týden na okresním finále malotřídních škol v Hošticích Herolticích, tedy ve vesnici u Vyškova, tak porovnej prosím, jak se liší ta atmosféra okresního finále od toho krajského. Budí to třeba větší zájem školáků na to, aby se šli podívat na své kolegy, kamarády, spolužáky?
13: No ono je tady těch týmů mnohem víc, než bylo v Hošticích Herolticích, takže je tady zkrátka logicky víc lidí a je tím prostě jiná atmosféra. V Hošticích Herolticích to bylo na jednom vesnickém hřišti, hrálo tam dohromady 6 celků, zatímco tady to bylo na jednom vesnickém hřišti, hrálo tam dohromady 6 celků, zatímco tady jsou 3 kategorie, v každé 8 týmů, takže 24 týmů celkově, takže jenom těch samotných.

0: Na hřišti v Hošticích, když jsem byl, tak přeci jenom bylo vidět, jak to byly ty malotřídky, že třeba někteří hráči, tak to byly spíš děti, které prostě si fotbal zahrají v tělocviku nebo někdy ve volném čase, ale netrénují ho úplně pravidelně, zatímco tady na krajském finále v Brně to už je znát, že to jsou prostě fotbalisti, kteří hrají v týdnu ve svých klubech a teď tedy nastupují za své školy.
1: Krajská finále McDonald's Cupu ještě nejsou ani v polovině, tak jak bude turnaj pokračovat dál?
0: Bude pokračovat až do příští středy každý den, takto na dvou místech turnaje, s tím, že když se podívám na zítřejší program, tak se bude hrát ve Vlašimi a v Neratovicích, takže zítra turnaj Moravu opustí, no a vrátí se na ní zase na samotné finále, protože na začátku června tak to velké celorepublikové finále přivítá Ostrava.
1: A dá se ještě říct, kdo je třeba favoritem, když jsme se včera ve vysílání Radiožurnálu Sport bavili s naším dalším kolegou Adamem Kodetem z toho olomouckého finále, tak ten mluvil třeba o základní škole Hejrovského, která pravidelně dotuje fotbalovou Sigmu Olomouc svými talenty, tak jak je to konkrétně v Jihomoravském kraji, máš nějaké informace?
0: V Brně je dlouhodobě sportovní škola Janouškova nebo základní škola Janouškova, která se věnuje fotbalu. Vím, že tam i právě učí někteří trenéři z brněnské zbrojovky, ale přiznám se, teď jsem se úplně nedíval na výsledky, jak se jim tady daří, to bych lhal, ale i samozřejmě v Jihomoravském kraji jsou základní školy, které se věnují fotbalu a ta Janouškova, to je taková asi nejtradičnější a právě i propojená přímo se zbrojovkou Brno.
1: Tak třeba i její studenty uslyšíme v našem dalším vysílání Radiožurnálu Sport. Díky reportáži Davida Nekvindy. Díky moc za tvá slova.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Fotbalový Baník Ostrava se dostává do svízelné situace. Po včerejší prohře 1-2 na hřišti Slovácka má z posledního místa manko na ligovou baráž 3 body, přitom do konce nadstavby zbývají 2 zápasy. Konkrétně tedy rozdíl mezi Ostravany a Duklou je ten 3-bodový, právě na Slovácko je to po té včerejší prohře už 7 bodů. No a nespokojenost ostravských fanoušků dokonce vyústila ve včerejší odevzdávání dresu přímo v Uherském Hradišti. My se na tohle téma teď budeme bavit s našimi dvěma reportéry. Tím jedním je David Procházka, který dění okolo ostravského Baníku sleduje dlouhodobě a pečlivě v roli našeho krajánka. Hezký den.
1: Hezké dopoledne, slyšíte, jak jsem smutný.
0: A ve spojení jsme taky s Jaroslavem Plašilem, dalším z našich fotbalových reportérů. I tobě, Jardo, hezké dopoledne.
2: Hezký den.
0: Začnu citací, a to konkrétně od nového trenéra fotbalového Baníku Ostrava, pana Josefa Dvorníka, který se včera zastal právě fanoušků. Zmínil, kritika je na místě, lidi na ní mají právo, dali jsme jim dresy, zatleskali jim za podporu, ale pořád budu tvrdit, že se na to ani jeden z hráčů nevyflákl. Není jim jedno, co bude dál s Baníkem Ostrava. Konec citace. Tak nejdřív u Davida. Souhlasíš s tím zastáním hlavního trenéra na adresu baníkovských fotbalistů?
1: Tak rozhodně, myslím si, že na ligové úrovni dnes těžko někdo vypustí nějaký ligový zápas, možná v závěru, kdy už těm týmům o nic nejde, ale ve chvíli, kdy Baník hraje o záchranu, tak nevěřím, že by některý hráč by se na to vykašlal rozhodně. Teď Baník je v takové situaci jako velký klub, který neumí hrát na spodku tabulky, nemá na to hráče v tuto chvíli odolné mentálně, takže v té situaci se plácá, ale nevěřím tomu, že by do toho hráči nedávali maximum.
0: Takhle náročná fanouškovská, řekněme, podpora, jak se na to dívá Jaroslav Plašil?
2: No, já bych se to podíval jako z víc pohledů, protože samozřejmě teď to, co říkal David, hráči asi odnášejí věci, které zapříčinil někdo úplně jiný, ale ten druhý pohled je ten, že fanoušci obecně investují do podpory klubu spoustu peněz, ohromnou porci času. Nedávno jsme slyšeli na Radiožurnálu Sport Jana Morávka, bývalého hráče Schalke, který popisoval tamní region jako jeden z těch nejchudších v Německu, a on říkal, že ti lidé prakticky všechny svoje peníze dají na fotbal, na podporu svého klubu, a ono to tak nějak přeneseně funguje i v ostravském regionu nebo moravskoslezském kraji, a těch fanoušků tam je samozřejmě Baníku spousta, a to jsou fanoušci, kteří tomu klubu drží palce vlastně celý život, a oni to nechápou, protože v jejich očích ti hráči často, jak střídají kluby, dnes už nejsou případy klubistů, kteří by hráli od žáčků až po dospělé v jednom klubu, tak jako to bylo dřív, až samozřejmě na výjimky, tak zkrátka oni tak trošičku i mohou brát, jako za, teď se omlouvám za ten výraz, za nějaké žoldáky, byť teď opravdu možná jsem nepoužil to nejpřesnější slovo a omlouvám se za to, ale zkrátka v jejich očích to třeba nejsou jako lidé, kteří se s tím klubem vstávají a usínají, takže i z tohoto pramení, a on je v tom hodně i, řekl bych, kus nějaké symboliky, protože můžeme to vidět třeba na, já nevím, sociálních sítích, kolikrát jsou tam takové i výzvy s těmito hesly sundejte dresy, což je tak jako obrazně řečeno, nezasloužíte si prostě hrát za tento klub. Samozřejmě dostávám se k tomu zase zpátky, je to možná nefér, ale je to zkrátka tak, je to i zapřičiněno těmito věcmi, okolnostmi. A pak je tady ta druhá věc, hráči odevzdat dres nemusí, protože myslím, že to bylo loni po loňském finále prohraném pražské Sparty, kapitán tehdejší Martin Vítík, myslím, že říkal, že on by dres nesundal, zkrátka, že jako, on jako kapitán cítí, že do toho dal všechno a nemá důvod k něčemu takovému, takže určitě to taky jako není tak, že by ti fotbalisti jako museli ten dres sléknout.
0: Není to tady první moment, Davide Procházko, kdy se o něco podobného pokoušeli a co vyžadovali fanoušci ostravské Baníku?
1: No, nevím, jestli ty dresy určitě zazněly už v závěru sezóny letošní, ale určitě už byli fotbalisté Baníku na koberečku před kotlem po zápase několikrát, a mně to přijde trošku úsměvné. Já jsem taky chodil do kotle v 90. letech, než jsem se stal novinářem, a přišly by mi tyto požadavky trošku přes čáru, i když samozřejmě fanoušci Baníku jezdí doma ven, mám tam mezi nimi spoustu přátel, ale ty dresy, to vůbec nechápu, toto gesto. Každopádně určitě to bylo nakonec kolektivní rozhodnutí, určitě tam byly názory pro i proti mezi hráči, nakonec se tedy nějak dohodli, nebyl jsem u toho, ale přijde mi to opravdu přes čáru, nevím, co teď ti fanoušci s těmi dresy, tedy s tím gestem a s těmi dresy fyzickými tedy v rukou budou dělat, jestli je spálí, protože si hráči nezaslouží v nich hrát, nebo je budou pak hrdě nosit po těch výkonech, které baníkovci v tuto chvíli předvádí. Nerozumím tomu, proč by měli odevzdávat dresy.
0: Jak jinak by se tady měli podle Jaroslava Plašila zodpovídat fotbalisté samotným fanouškům, protože právě ti ten fotbal vytvářejí, velmi často tvoří třeba i zajímavý příspěvek do klubové kasy, ze které jsou následně financovaní někteří ti hráči, kteří následně běhají po trávníku.
2: No, je to právě složité. No, jak jsem říkal na začátku, tak samozřejmě nemusí to být úplně fair k těm fotbalistům, protože ti fanoušci nějakým způsobem i dostávají pod tlak, takže možná v tom pak hraje i roli nervozita, jak říkal David Procházka, i to, že ten Baník zkrátka není zvyklý na to, nebo neumí hrát teď o záchranu, přestože ten tým není stavěný na ten boj o záchranu vůbec, možná není stavěný na tuto situaci, takže z tohoto pohledu to může být nefér, ale zkrátka, když se podíváte teď jako na Baník jako takový na celou tu sezonu a podíváte se na návštěvy Baníku, na podporu, kolik jezdí, já nevím, přes celou republiku, 400-500 lidí, ti lidé tomu dávají absolutně všechno a teď jako nevím, jestli oni to samé cítí zkrátka od hráčů, od vedení a tak dál. Já vím, že ti hráči jsou jako takovým hromosvodem té zloby často, ale zkrátka oni to nemají dát nějak jinak najevo. A je v tom jako hlavně i, řekl bych, velký kus symboliky, než že by je chtěli nějaký ponížit nebo něco takového. Zkrátka oni jim ukazují, že zkrátka nebojují dostatečně, nebo zkazují jim, že nebojují dostatečně za ten Baník, že třeba ten Baník neleží tak jako na srdci jako jim, ale samozřejmě zase se k tomu dostávám. Nemusí to být úplně fair, ale úplně naprosto je to pochopitelné vzhledem k tomu, co pro ty fanoušky ten klub znamená a jak oni jsou schopni ho podporovat, protože to jsou opravdu lidi, kteří kvůli tomu třeba nemůžou usnout, nemůžou jo, plánují cesty daleké a tak dál, dávají na to všechny úspory, veškerý svůj čas do toho investují, takže z tohohle pohledu je to asi pochopitelné.
0: 8 zápasů po sobě ostravský Baník nevyhrál v lize. Co tedy bude dál, Davide Procházko? Teď zbývají poslední dvě kola, jak už zaznělo, je tam tříbodová ztráta na barážovou příčku po té, co Dukla včera dokázala zvítězit nad Mladou Boleslaví 2-1.
1: No, já už moc nevěřím tomu, že Baník bude ještě v posledním kole na Dukle ve hře o záchranu nebo o ten post v baráži, protože ti hráči jsou podle mého ponížení v tuto chvíli a stále více a více ponížovaní v závěru sezóny, takže nevěřím tomu, že se dokážou vůbec nějak vzchopit a vyhrát ten sobotní zápas se Zlínem. Takže vidím to tak, že v příští sezóně si zase po 10 letech Baník Ostrava zahraje druhou ligu.
0: A co by v tom případě podle Jaroslava Plašila následovalo? Jardo, ty velmi často sleduješ právě už zmíněné fanouškovské výjezdy. Dovedeš si představit, že ta fanouškovská skupina, řekněme, zkousne to, že se bude hrát šance národní liga?
2: No, Baník už to celkem nedávno zažil, není to tak dlouho, dokonce si troufám říct, že od toho sestupu, a teď teda nechci předbíhat, ale od té chvíle ještě je to baníkovské fandění, ta podpora silnější, masivnější, že možná i tam vzniká to, co dnes obdivujeme, to, že tady máme mladé chachary, že tady máme zapojené školy, děti do fandění, takže to možná celé taky mělo i příčinu v tom pádu Baníku a v tom jeho cestování druhou ligou. Samozřejmě pro řadu druholigových klubů to je fantastická zpráva, když budou moci hrát s tak velkým klubem. Vím to tady třeba s Ústí nad Labem, tady na stadionu mají dokonce klubovnu, kde jsou i nějaké obrázky, plakáty Baníku Ostrava a tak dál z minulosti, takže spousta destinací, kde mají Baník rádi po celé republice, protože i těch Baníků je po celé republice dost, ale na druhou stranu, no nevím, jestli to samozřejmě je atraktivní pro ty fanoušky to zažít zase celé znovu, to si říct netroufám, byť to jsou i třeba zajímavé destinace, kam se jinak nepodívají, ale Nevím, jestli to chtějí zažívat znovu, no, to bych spíš řekl, že ne.
0: A co třeba finanční hledisko, Davide Procházko? Baník v těch posledních několika letech reálně mohl proklouznout do pohárové Evropy, nikdy k tomu nedošlo, byly tam docela drahé příchody některých klíčových hráčů, teď tedy, kdyby teoreticky šel Baník o patro níž, zvládl by to ustát finančně?
1: No já se vrátím ještě k té fanouškovské podpoře, která právě s tou ekonomikou hodně souvisí. Baník hodně fanouškovsky umdléval pod majiteli Hadamčíkem, Peterou, Šafarčíkem a právě příchod nového majitele Václava Brabce dal těm fanouškům novou naději, i když se hraje na stadionu u hlavního městského rivala ve Vítkovicích, který už tak trošku neexistuje, existuje v nižších soutěžích, tak fanoušci se samozřejmě znovu zmobilizovali a viděli, že Baník stoupá, že se tam dějí správné věci, no ale to, co se dělo vlastně v létě a jak Baník ze třetího místa v lize spadl až na poslední příčku v lize, tak to už se samozřejmě zase fanouškům nelíbí a už vidím i protesty proti majiteli Brabcovi, proti sportovnímu řediteli Mikloškovi, proti řediteli obchodnímu Bělákovi, Michalu Bělákovi, takže už samozřejmě ta zloba fanoušků směřuje i na ty nejvyšší posty, které asi jsou spíše odpovědné za to, kde Baník teďka je.
0: Baník Ostrava tedy dva zápasy před koncem ligové nadstavby a skupiny o záchranu, chcete-li o udržení, má tříbodovou ztrátu na barážovou pozici. My jsme si o téhle situaci i o tom, jak si fanouškovský kotel vyžádal dresy baníkovců, povídali s naším ostravským reportérem Davidem Procházkou. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: A zároveň s Jaroslavem Plašilem, dalším z našich fotbalových reportérů. I tobě díky.
2: Hezký den.

0: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply opět 0,1%. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V noci podle něj policie zadržela jednoho dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu ve spolupráci s vojenskou policií. Celosvětová nabídka ropy letos podle Mezinárodní agentury pro energii nevystačí na veškerou poptávku. Může za to válka na Blízkém východě, která produkci i vývoz suroviny na světový trh narušuje. Konflikt rozpoutaly na konci února Spojené státy a Izrael proti Iránu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v Pražském obecním domě zahraje Mou vlast, a to v rámci druhého zahajovacího koncertu Pražského jara. Mezinárodní hudební festival tak oslaví 80 let od svého vzniku, zatímco rozhlasoví symfonikové dokonce z té výročí diriguje Petr Popelka. Sport. Valerian Ajajová, opora basketbalistek USK Praha, už od příští sezóny za tým českého mistra hrát nebude. Francouzská reprezentační kapitánka řekla sportovnímu listu L'Équipe, že po skončení sezóny zámořské WNBA se do české metropole nevrátí. Případné nové působiště, křídelní hráčka nebo pivotka zatím nejmenovala.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená Strakonická u Zbraslavy a nehoda na 43 u Černé hory. Strakonická na příjezdu do Prahy stále neprůjezdná. U Zbraslavy se stále ještě nepodařilo vyprostit převrácený jeřáb, hlásí naše motohlídka.
3: Před sjezdem na Lipence a Zbraslav se silničáři stále za pomocí těžké techniky snaží dostat havarovaný autojeřáb na kola. Silnice je stále neprůjezdná.
2: Dopravu odklánějí na Zbraslav jednosměrkou za parkoviště ministerstva vnitra. Kolona před odklonem se táhne už od sjezdu na Baně. Tam se dá sjet a zkusit přes Lipence. Ne přes Zbraslav, ale přes Lipence a pouze osobním autem. Ucpává se i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam na 4. kilometru stál nepojízdný kamion v pravém pruhu. Už je pryč, stačí teď odtáhnout šipku a pojede se opět dvěma pruhy. Teď je kolona asi na 10 minut pro osobní auta. Z Prahy teď do Brna na D1 na příjezdu do Brna a ve směru z Prahy popojíždějí kolony kamionů. Brzdí se poprvé na 175. kilometru. Osobním autem zastavíte až u kývalky a na chvilku v levém pruhu. Ještě silnice 43 z Brna na Svitavy. Mezi Lipůvkou a Černou horou nehoda. Kousek za parkovištěm, zatím blíže nespecifikovaná nehoda. Silnice špatně průjezdná, je tam kolona, hlavně ve směru z Brna. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky můžou být i sněhové, a to hlavně na horách na severu. Večer pak na severozápadě srážky četnější, teploty 13 až 17, na západě a na severu Čech 10 až 13 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

11 hodin 37 minut, krásný den s radiožurnálem Sport. Hokejistky Montrealu porazili v rozhodujícím pátém zápase semifinále playoff PVHL Minnesota 2-1 a postoupili do boje o Walterův pohár proti Ottawě. Nový hře nad vítězkami předešlých dvouročníků zámořské soutěže rozhodla hvězda kanadského týmu kapitánka Marie-Philippe Poulénová. Jinak připomeňme tedy, že v tomhle souboji se ocitly taky české hráčky, protože na straně Montrealu nastupovala útočnice Natálie Mlínková, za poraženou Minnesotu to pak byla její reprezentační spoluhráčka, taktéž útočnice Klára Himlárová. V barvách Ottawy se do boju o titul zapojí i Kateřina Mrázová, takže je jasné, že tahle prestižní trofej pro ženský hokej, pro hokejistky poputuje taky do Česka. Co se týče Stanley Cupu, tedy obdoby Walterova poháru, mnohem slavnější, nutno podotknout, tak tam se zatím neví, kdo dojde až pro Stanleyův pohár. Dobře, to mají rozehrané třeba hokejisté Colorado, ale ti dnes v noci nehráli. V akci byli jiní Češi, konkrétně třeba Tomáš Hertl, který gólem a asistencí pomohl Vegas k výhře 3-2 v prodloužení nad Anaheimem a tak je ta série aktuálně 3-2 právě ve prospěch Golden Knights. Lukáš Dostal, ten předvedl 29 úspěšných zákroků na straně poraženého týmu. No a z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš, ten s Montrealem podlehl doma Buffalo 2-3 a série je tak srovnaná na 2-2 na zápasy.

0: U hokeje zůstáváme, ale ze zámoří se vracíme zpátky do Evropy a konkrétně jdeme do Švýcarska. Čeští hokejisté totiž jsou před pátečním startem mistrovství světa znovu na ledě a podrobnosti zjistíme od reportéra Františka Kuny. Hezký den.
1: Hezký den z tréninkové haly ve Friburgu.
0: Jaké jsou hlavní novinky z českého týmu?
1: Jak pro koho smutné, ale nebude Daniel Vladař, golman Filadelfie, se omluvil, protože dochytával zbytek play-off se zraněnou rukou, což bylo vidět ze záběru, kdy utrpěl zranění ve třetím zápase v sérii proti Pittsburghu, dochytali tu následnou, kde Filadelfie prohrála 0-4, ale není schopen doplnit český národní tým a tak teoreticky ještě v zámoří zůstávají Dobeš v Montrealu a dostál za Anaheim, ale to je hudba velké budoucnosti a tak českým triem golmanů zůstávají Kořenář, Kváča a Pavlát.
0: A dá se třeba z tréninku už něco vyčíst? Pokračují trenéři se stejnými formacemi jako během úvodního tréninku nebo co se týče té brankářské otázky, jestli náhodou nedostává víc nebo míň prostoru Kořenář, Pavlát a nebo Kváča?
1: Je příliš brzy, to samozřejmě zjistíme, ale ten trénink začal oficiálně v 11.30, takže hokejisté jsou na ledě zhruba nějakých 12 minut, s tím, že těch prvních pár minut je vždycky takových, řekněme, tréninkových, každý si dělá individuálně, co chce, a až teď je tu první cvičení, ale to je individuální, je to střelba, ale co si čeští hokejisté už odbyli a mají za sebou, je focení, což není takové to klasické jako ve škole, že postaví lavičky a fotí se celý tým, to samozřejmě ještě národní tým absolvuje v průběhu turnaje, ale ještě předtím organizátoři potřebují hokejisty postavit před takovéto zelené plátno a různě si je nafotit a poprosit je o různé třeba gesta, ať už smutku nebo radosti primárně při oslavách gólů, které se pak promítají na kostce nad ledem. Takže i proto čeští hokejisté museli vyrazit z Bernu dřív, oni bydlí půl hodiny odsud, takže byli na stadionu dřív, než by jeli jen na trénink, takže po jednom pak absolvovali tohle individuální focení a drobné pohyby, ze kterého pak jsou pak takové ty rozhýbané obrázky, řekněme gify se o tomu říká, primárně při oslavách českých gólů, tak doufejme, že to bude využité a využitelné v průběhu turnaje co nejvíckrát.
0: A kdo má ty taneční pohyby nejlepší, zjišťoval jsi to?
1: Ne, to jen třeba Roman Červenka se prý ptal, kdeže to je, kam to má jít, že mě chtějí fotit, ale on už to zná velmi dobře, takže předpokládám, že on to absolvoval a se svým úsměvem, kde pár zubů chybí, by to mohlo být, myslím, možná potom poměrně komické.
0: Tolik tedy fotografování a taky tréninková hala. Kdy se čeští hokejisté dostanou před mistrovstvím světa poprvé na led té zápasové haly ve Friburgu? A možná to celé můžeš zaobalit a říct nám ten kompletní program, než začnou hrát ostré zápasy v pátek večer.
1: Bude to až zítra dopoledne, včera i dnes Češi trénují v tréninkové hale a následný program je takový, že pak v pátek dopoledne mají rozbruslení před utkáním proti Dánsku, ve 20:20 pak rozehrají turnaj právě v pátek večer a můžeme se teď už vrátit na začátek našeho reportérského vstupu odsud ve Friburgu, protože už můžu odpovědět na otázku, jestli český národní tým trénuje ve stejném složení jako včera, a tak ano, a tak představí minimálně jednu formaci, která zůstává stejně jako včera: Lukáš Sedlák, Roman Červenka a Matěj Bliml, tedy tři hráči dohromady, kteří doplnili národní tým bez toho, aniž by se účastnili švédských her, ale jaksi nebylo potřeba je úplně zkoušet, a tihle ty tři hokejisté v bílých dresech teď v tréninkové hale tady ve Friburgu trénují společně.
0: To říká František Kuna, kterého dost možná uslyšíme taky v našem předzápasovém studiu mistrovství světa, které začne v pátek v 19 hodin, jak už zaznělo, to utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Na místě máme vedle Františka taky Petra Kadeřábka, tak jeden z nich se zapojí spolu s olympijským šampionem a naším expertem Martinem Procházkou. Františku, díky za tvá slova, naslyšenou.
1: Ano, slibujeme to, naslyšenou.

O výsledcích domácí fotbalové ligy ze včerejšího programu už jste u nás jistě slyšeli, ale ještě pro úplnost, Mladá Boleslav podlehla Dukle Praha 1-2, Slovácko naopak doma zvítězilo 2-1 nad Baníkem Ostrava a Zlín ten nestačil na Teplice, výsledek byl 2-4, tolik tedy zápasy ve skupině o udržení, respektive o záchranu. Ve skupině o titul pak pražská Sparta remizovala bez branek s Viktorií Plzeň. No a jak to bude vypadat dnes, tak se budou hrát ty zbylé zápasy. Pražská Slavia ta bude hostit Jablonec a ten zbylý duel obstarají Hradec Králové a Slovan Liberec. I na tyhle zápasy vyšleme naše reportéry. V Hradci se začne v 17:30 na Slavii před prázdnými tribunami ve 20 hodin.

0: Golfista Petr Hrubý se o víkendu postaral o nejlepší český výsledek na PGA Tour v historii. Na turnaji Myrtle Beach obsadil dělené 31. místo. Ve své druhé profesionální sezóně za mořem si ale po životním úspěchu moc volna nedopřál.
1: Hodně rychlej posun. Hned jsme dohráli, tak jsme se najedli a vyrazili jsme na cestu vlastně asi dvě a půl hodiny do vnitrozemí Jižní Caroliny vlastně si zahrát pondělní kvalifikace na Korn Ferry.
2: Takže 25-letý golfista Petr Hrubý možná ještě ani neznal konečnou pozici při svém druhém startu na PGA Tour a už vyrazil bojovat o účast na turnaji o úroveň níž. V pondělní kvalifikaci na turnaj Korn Ferry Tour byl jednu ránu od postupu do rozstřelu a tak se rovnou zbalil a mířil na letiště, aby se co nejrychleji dostal do Peru na další turnaj třetí zámořské ligy PGA Tour Americas, posílený o velký zážitek.
1: Minulý týden byl hlavně velký vlastně boost pro moje sebevědomí a jak jsem říkal, asi tak před měsícem a půl jsem na to nebyl úplně dobře, co se toho sebevědomí týče. Musel jsem na chvíli odejít domů a trošku restartnout.
2: Což se mu evidentně povedlo. Ovoce je taky u golfisty. Původem z Plzně začala nést nová spolupráce s mentálním koučem Marianem Jelínkem.
1: Skvělý člověk, který věřím, že mi pomůže dosáhnout mých nejvyšších cílů v golfu, protože vnitřně cítím, že vlastně herně nebo fyzicky na to mám, ale často mě zklamala hlava, kdy vlastně jsem nebyl schopný za sebe vymáčknout to nejlepší v momentech, kdy jsem potřeboval a vlastně to fungovalo spíš naopak, kdy tlak turnaje ze mě vytáhl to nejhorší.
2: Na zmiňovaném turnaji nejprestižnějšího okruhu v Myrtle Beach hrál finálové kolo bez zábran. Zahrál 7 birdie, ale taky jedno double bogey. Za konečné dělené 31. místo si z turnaje s nižší dotací odnesl první výdělek na PGA Tour, necelých 23 tisíc dolarů, tedy skoro 475 tisíc korun. Tomu alespoň pokryje náklady na několik nadcházejících měsíců.
1: To je fajn, že vlastně mám zase nějaký menší polštář do dalších cest do Jižní Ameriky, na Amerikas a Bůh ví kam ještě, ale pro teď bych určitě chtěl pokračovat v Amerikas a vzhledem k tomu, že mám dobře rozjetou sezónu po Brazílii, tak vlastně stačí zase jeden týden a můžu mít vlastně garantovaný Korn Ferry na příští rok a teďka budou určitě důležitý dva týdny, kde bych chtěl využít toho, že hraju dobře, že se cítím skvěle.
2: Věří si Petr Hrubý před turnajem PGA Tour Americas v Peru, který začne ve čtvrtek a český golfista do něj půjde z 11. pozice v sezónním žebříčku. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerberger Group. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Zmizela lebka svaté Zdislavy, relikvii někdo ukradl z baziliky v Podještědí.
3: Říkám si, jako kam to spějeme, když nám už není nic svaté.
2: V Rumunsku jednají východoevropské státy NATO o posílení obrany. Česko zastupuje prezident Pavel.
4: Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
2: Fotbalová Slavia bude hrát v lize proti Jablonci kvůli trestu bez fanoušků. Strakonická je na příjezdu do Prahy po nehodě u Zbraslavy stále uzavřená. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 17 stupňů. Je středa 13. května. Tady jsou hlavní zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty někdo večer ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí. Pachatele příčinu zachytila kamera. Záznam je ale nekvalitní.
6: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve dvou prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
3: Kněz, který sloužil, tak slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
6: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze a historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
7: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty dlacené zdobné relikviáře.
6: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Radiožurnál.
2: A přímo u baziliky sleduje vývoj situace Jiří Jelínek.
8: V bazilice v tuhle chvíli kriminalisté pokračují ve vyšetřování. Pro veřejnost je budova minimálně pro dnešek uzavřená, jak upozorňuje i cedule na nástěnce u vstupu. Dveře jsou sice v tuhle chvíli pootevřené, ale členové řádu dominikánů, kteří areál spravují, dovnitř pouští vlastně policisty a občas i někoho z médií. Kolem jdoucí, kterých jsem se ptal, nechápavě kroutí hlavou, jak se něco takového mohlo stát. 30. května tady budou oslavy svátku svaté Zdislavy, při kterých se tradičně pořádají poutě a pochody. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
2: Sněmovna opět projednává zákon, podle kterého by se Česko mohlo víc zadlužovat. Koalice chce prosadit, aby se do schodku státního rozpočtu nepočítali třeba výdaje na dopravní stavby. I dnes ale mimořádnou schůzi provází dlouhé projevy opozice. A ve sněmovně máme reportérku Danielu Brichotovou.
9: Například předseda ODS Martin Kupka řekl, že vláda chce měnit rovnováhu mezi mocí výkonnou a zákonodárnou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku dlouhodobě odmítá. Podle ní jsou pravidla vyjednaná bývalou vládou příliš přísná a není možné podle nich sestavit rozpočty pro následující roky. Pokud budou dlouhé projevy opozice pokračovat, koalice by mohla prosadit hlasování v konkrétní čas. Na to už například ODS nebo starostové reagovali tím, že podají ústavní stížnost, a to nejen na obsah zákona, ale i na způsob projednávání. O novele by sněmovna pevně mohla hlasovat v pátek. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
2: V rumunské Bukurešti 13 evropských státníků ladí postoje před červencovým summitem NATO v Ankaře. Na schůzce východoevropských členů aliance a zástupců ze Skandinávie a Islandu Česko reprezentuje prezident Petr Pavel. Summit má potvrdit podporu Ruskem napadené Ukrajině a také Moldavsku, které se potýká se separatisty v Podněstří.
10: V závěrečné deklaraci summitu mají jeho účastníci znovu konstatovat, že Rusko je dnes hlavní bezpečnostní hrozbou v Evropě a že jsou připraveni se navzájem proti ohrožení bránit. Spolupředseda summitu bukurešťské devítky polský prezident Karol Navrocký uvedl, že pokud bude nastolen mír za aliančními hranicemi, musí to být mír spravedlivý. Schůzky se na neformálním obědě zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který má podle informací z diplomatických zdrojů navrhnout spojencům projekt protidronové obrany. Ukrajina má s ochranou před nalety ruských dronů ze všech účastníků zatím nejbohatší zkušenosti. Z Bukurešti Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. K rezignaci šéfa středolevicových labouristů vyzývají někteří spolustraníci. Premiér Starmer se sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, o kterém se spekuluje jako o možném nástupci.
11: K rezignaci premiéra vyzvalo skoro 90 labouristických poslanců ze 400. Přes stovku se jich naopak za Starmera postavilo a vyzvalo spolustraníky ke spolupráci. Kvůli nedůvěře v premiéra odstoupili 4 ze zhruba 120 juniorních vládních ministrů.
12: Co bylo z rozhovoru s voliči v mém obvodě velmi jasné, bylo to, že premiér ztratil jejich důvěru.
11: Vysvětlila svou rezignaci Miata Fanbuleová. Členové Starmerova kabinetu se za premiéra postavili nebo se nevyjádřili. Labouristů je s odvoláním stranického šéfa nutné současně vybrat nástupce. Streeting ani nikdo jiný se o post zatím nepřihlásil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start cyklistického závodu Tour de France. Češi ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
13: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
14: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
15: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
14: Psal českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Pražská zoologická zahrada zachraňuje bažanty ve Vietnamu. Do přírody tam pomáhá vrátit kriticky ohroženého bažanta Edwardsova. Celkem 20 jich tento týden poslala do Vietnamu berlínská zoo. 3 z nich pocházejí z Prahy. Pražská zoologická zahrada totiž koordinuje evropský chovný program.
16: Pražská zoo v přírodě vyhynulé bažanty chová podle kurátora ptáků Antonína Vajdla nepřetržitě od 40. let.
17: Díky tomu, že máme variabilní genetické linie a dostatek těch mláďat, tak můžeme započít s něčím takovým jako reintrodukční program.
16: Bažanty teď čeká karanténa, potom se musí aklimatizovat na tamní podnebí, říká koordinátorka evropského chovného programu Veronika Zahradničková.
18: Cílem celého programu je založení chovné stabilní populace přímo ve Vietnamu, kde už se postavilo chovné centrum.
16: Bažant Edwardsův pochází ze středního Vietnamu. Odtamtud kvůli zemědělství i nelegálnímu lovu zmizel už před víc než 20 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalisté Slavie můžou získat mistrovský titul v Šancelize před prázdným stadionem. Pražané budou v Edenu hostit Jablonec bez fanoušků kvůli událostem víkendového derby.
20: Utkání Slavia Jablonec bude tím prvním zápasem v zavřeném Edenu. Důvodem trestu je výtržnictví příznivců Slavie. Ti vběhli před koncem derby se Spartou na trávník, napadli 3 hráče hostů a házeli pyrotechniku na fanoušky soupeře. Podle asistentník napadli 3 hráče hostů a házeli pyrotechniku na fanoušky soupeře. Podle asistenta trenéra Jablonce Tomáše Číška uškodí prázdné tribuny obě.

0: Ale neprůjezdná. Před sjezdem na Lipence vyprošťují převrácený autojeřáb. Už je na kolech a teď ho budou odtahovat. Dopravu odklání na Zbraslav a před odklonem je dlouhá kolona. Sjíždějte už na Baně, jeďte přes Lipence. V Praze teď nehoda i na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most. U stavby okruhu za Běchovicemi dvě auta v levém pruhu a začíná se tvořit kolona. Kolony i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují na 174. kilometru a je to až do Brna. Osobním v levém zastavíte na chvilku jen místy, třeba u Kývalky. A ještě silnice 35 u Moravské Třebové, přesněji u Žipotína, omezení silničáři. Čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojedinělé se přidají přehánky, podle meteorologů můžou být i sněhové, a to hlavně na horách na severu republiky. Večer pak na severozápadě srážky četnější a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech 10 až 13, na horách nejčastěji kolem 6 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
3: Po nich se znovu vracíme s vysíláním Radiožurnálu Sport. Nejen tedy fotbalové zápasy nás dnes budou zajímat, co se týče soubojů Slavia Jablonec a Hradec Králové. Pochopitelně se večer vydáme taky na kvalifikaci házenkářů o mistrovství světa Česko versus Francie. To je, zdá se, neřešitelný úkol, ale i tomuto zápasu se budeme věnovat hodně poctivě. Ve 20 hodin se začne hrát v Brně a o nic podstatného nepřijdete díky našim reportérům.
1: Radiožurnál Sport.
4: Adam Weidenthaler.

0: České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko. Je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
1: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
3: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. Jo, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Dnes bychom se v českých šampionkách měli po 14. hodině věnovat volejbalu.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Teď ale zpátky k nejoblíbenějšímu sportu planety. Pro ty úplně nejmladší fotbalisty je to možná taková Liga mistrů. Největší školní turnaj v Česku, tedy McDonald's Cup, má na programu krajská finále a už jsme dnes byli v Brně. Teď zjistíme, jak to vypadá v Ostravě, a to už nám řekne jeden z pořadatelů akce, Radim Plaskura. Pane Plaskuro, hezké brzké odpoledne.
5: Taky přeji brzké odpoledne.
4: Jaká je v Ostravě atmosféra, jaké je třeba i počasí, jaká je tam teď zkrátka hezká nálada?
5: Tak atmosféra je tady fantastická. Přijelo tady spousta rodičů i spousta dětí z těch vesnických škol, které tady fandí, a máme tady krásně, sice kolem asi 12-13 stupňů, ale i sluníčko nás chvílema zahřívá, takže vyšlo to parádně, neprší.
4: Říkáte rodiče, to znamená, že si někteří prostě vezmou třeba i dovolenou, jenom aby viděli své ratolesti na krajském finále McDonald's Cupu?
5: Jestli mají dovolenou, to netuším, ale opravdu těch rodičů tady je spousta a vytvářejí tady perfektní atmosféru.
4: Kolik týmů obecně v Ostravě bojuje letos o krajský titul?
5: Tak jsou tady tři kategorie. V kategorii A první až třetí třída 6 týmů, v kategorii B čtvrtá, pátá třída také 6 týmů a v malotřídkách tady máme 8 týmů.
4: My jsme zmínili před chviličkou, že pro malé fotbalisty to může být taková v uvozovkách Liga mistrů. Mluví o tom oni sami podobně, vnímají to jako třeba vrchol svých zatím velmi krátkých fotbalových kariér?
5: No, ty děti, bych řekl, jsou úžasné, strašně to prožívají. Tady prohráli někteří první zápas a už tady byly slzičky. Jo, a fantastičtí trenéři, fantastické paní učitelky, které jim říkají, že nic se neděje, ještě pořád můžete být ve finále. A taky ano, škola, která prohrála první zápas, dneska hraje, za chvíli bude hrát finále, takže v té nejmladší kategorii. Takže není to o tom, že když někdo prohraje první zápas, že by nemohl hrát ještě finále.
4: To říká jeden z pořadatelů toho ostravského krajského finále McDonald's Cupu, Radim Plaskura. Je to druhý ročník, kdy každý tým musí mít na soupisce alespoň jednu dívku. Tak jak zafungovalo tohle pravidlo? Je třeba na hřišti vidět právě více dívek?
5: Je to v té nejmladší kategorii, ta kategorie A, první až třetí třída, kdy ty děvčata tam musí být, ale je to tak, že většinou opravdu je jedna dívka na tom hřišti v každém týmu, jo, že by byly dvě, jsem zatím neviděl ani od těch prvních kol, ani dneska vždycky ty týmy tam mají čtyři chlapce, dívku a golmana. Takže mají většinou dvě dívky v tom týmu, že ty dívky se střídají. Nebo kdyby náhodou jedna se zranila, tak potom by byl průšvih, protože ten tým by musel být diskvalifikován, kdyby už neměl děvče na hřišti.
4: Doplňme, že celorepublikové finále, ten takzvaný svátek fotbalu, bude letos hostit městský stadion v Ostravě Vítkovicích, tak je to i podle vás zase o něco větší motivace právě pro ostravské, a nejen ostravské žáčky, dostat se co nejdál?
5: No, my jako pořádající škola máme finále jisté, takže my jsme se zúčastnili jenom toho obvodního kola, kde si to kluci a děvčata vyzkoušeli a nechali jsme příležitost dalším školám, aby se tam mohli podívat. Ale teď zrovna v té nejmladší kategorii bude ostravská škola hrát v finále, základní škola matiční, takže doufám, že postoupí a že tam budeme dva z Ostravy.
4: Na Radiožurnálu Sport sledujeme krajská finále McDonald's Cupu. Teď jsme si o tom ostravském povídali s jedním z organizátorů, Radimem Plaskurou. Moc díky za váš čas, mějte se fajn.
5: Taky, naschledanou.
6: I was thrown across an ocean, far from home. Life is making no sense.

Tenisový turnaj v Římě, to je taková antuková příprava na blížící se Roland Garros, kde i radiožurnál Sport bude mít své zastoupení v podobě reportéra. Každopádně, co týče singlového pavouka, tak tam už nenajdeme českou stopu ani v mužské, ani v ženské fázi turnaje. Dnešní zápasy jsou následující. Mezi muži bude hrát Nor Root proti Rusovi Chačanovovi, no a Španěl Chodar ten vyzve Itala Darderiho. Jsou to čtvrtfinálové souboje. No a co se týče ženského turnaje, tak tam Američanka Pegulova bude hrát proti Polce Švontekové už za zhruba 3/4 hodinky. No a Ukrajinka Svitolinová, ta pak změří síly s Kazachstánkou Rybakinovou, což jsou dvě hráčky, které na cestě do téhle fáze turnaje dokázaly vyřadit české hráčky. Ale není to tak, že by v italském hlavním městě už žádné české tenistky nezbývaly. Třeba Kateřina Siňaková po boku Američanky Townsendové prošly bez boje do čtvrtfinále 4 hry, a to přes rumunský pár Kirstaová Kristiánová. Marie Bousková, ta bude hrát po boku Panovové proti americké dvojici Goffová McEnallyová, no a australsko-americké duo Hunterová Pegulová bude pak soupeřkem dalších Češek Noskové a Valentové. V dnešním odpoledním vysílání radiožurnálu Sport se i o tom zmíníme.

12 hodin 27 minut na Radiožurnálu Sport posíláme do vaší oblíbené podcastové aplikace nový pořad Na place s moderátorem Davidem Novotným. Tentokrát s Robertem Kyselou, tedy téma jasné, hokej, a to konkrétně i vzpomínky na éru nejen v Litvínově. Vzhledem k tomu, že Robert Kysela lecos pověděl i o tom, jak teď mohl být likvidační ten eventuální sestup Litvínova z nejvyšší hokejové soutěže. Na Radiožurnálu Sport pro vás připravujeme i další výjezdní desítku Pavla Horváta v Teplicích 18. května, tedy příští pondělí. Vstupenky jsou stále k mání na našich webových stránkách.

0: Radiožurnál 12.30. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí, všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. V noci podle něj policie zadržela jednoho dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve spolupráci s vojenskou policií. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety, ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Ukrajina hlásí rozsáhlý vzdušný úder z Ruska. Podle oficiálních zdrojů útoky cílí na kritickou infrastrukturu v zemi a ostřelování může trvat ještě dlouho. Moskva se údajně nejprve pokusila přetížit ukrajinskou protizdušnou obranu. Velký počet střel prý ale Rusko podle ukrajinských úřadů ještě nejspíš vyšle. Ve Zlíně je ode dneška do 25. května k vidění kolekce 120 originálně výtvarně stvárněných filmových klapek. Na konci května je vydraží ve Zlínském kongresovém centru. Výtěžek letos podpoří tvorbu mladých filmařů. Výstava i dražba se koná v rámci doprovodného programu 66. ročníku Zlín Film Festivalu. Sport. Hokejistky Montrealu porazily v rozhodujícím pátém zápase semifinále playoff PVHL Minnesota 2-1 a postoupili do boje o Valtrův pohár proti Ottawě. V dresu Montrealu, který ovládl základní část soutěže, se z postupu do finále radovala i česká útočnice Natálie Mlínková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Strakonická u Prahy opět průjezdná a omezení na D11 před Hradcem Králové. Máme dobré zprávy ze Strakonické. Na příjezdu do Prahy u Zbraslavy se po nehodě opět projíždí, hlásí naše motohlídka.
4: Havarovaný auto Jeřáb už se podařilo dát na kola, aktuálně se zapřehá za odtahovou službu, podařilo už se zprůjezdnit levý jízdní pruh.
3: Zatím tedy do Prahy pouze jedním pruhem, ale kolony se už i tak rozjíždějí. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionů, aktuálně od 8. kilometru sunou se až na Pražský okruh. Podobná situace je na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují na 171. kilometru a nesouvislá fronta se sune až do Brna. Místy třeba na 178. kilometru na chvíli zastavíte i v levém pruhu. Na hradecké dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte u sjezdu na Přelouč. Mezi 77. a 82. kilometrem staví silničáři kužely, zavírají pravý jízdní pruh a dojíždí se do kratší kolony u sjezdu na Přelouč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky můžou být i sněhové, hlavně na horách na severu. Večer pak na severozápadě četnější srážky, teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 10 a na horách kolem 6 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

České basketbalistky Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavili v WNBA v dresu Minnesota první výhru poté, co tenhle tým zvítězil ve Phoenixu 88-84. Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i 6 do skoku. Hamzová si pak díky dvěma proměněným šestkám odbyla úspěšný debut v soutěži. Čechová ta strávila na palubovce téměř 22 minut, což bylo nejvíc hráček mimo základní sestavu. O 3 roky starší Hamzová, tedy 24letá česká hráčka, se dostala na hřiště na 5 minut. Připomeňme, že obě dvě jsou vlastně prvními Češkami v elitní zámořské soutěži po 16 letech. Před nimi to byla v WNBA v roce 2010 Jana Veselá. Tehdy mimochodem získala se Seattlem mistrovský titul. Tak třeba se něco podobného povede českému duu Čechová-Hamzová zase letos.

0: Pozítří na Radiožurnálu Sport startujeme světový šampionát naším speciálním studiem, které bude předcházet každému z zápasů. No, dnes je to přesně 25 let, co na šampionátu v Německu slavil český tým zlatý hattrick. Svěřenci Josefa Augusty porazili ve finále po obratu Finsko 3-2 v prodloužení a česká reprezentace tak ovládla třetí mistrovství světa v řadě. To se v historii podařilo už jen Sovětskému svazu a Kanadě.
1: Teď se o to pokouší naopak Patera, dostává se do pásma, Moravec se chystá vypálit, Beckendová, gól!
2: Reportér Aleš Procházka nechal průchod emocím ve vysílání Českého rozhlasu, když David Moravec v 71. minutě překonal golmana Nurminena a sen o zlatém metriku se stal skutečností. Ve finále to přitom tehdy dlouho vypadalo na konec úspěšné české série.
3: My jsme dvě třetiny nehráli vůbec dobře. Vím, že už po první třetině nám ten Augusta říkal, že to není ono, Finové byli lepší, oni nás přehrávali. Ale se nám osvědčilo několikrát, že i když jsme třeba s Finama nehráli dobré utkání, ale dali jsme mi třeba jednu branku, tak jako kdyby byli labilnější a pak o té utkání se báli. A to nám právě trenér Augusta říkal po druhé třetině, hele, pojďme jim dát jeden gól a uvidíte, jak se sesypou.
2: Vzpomínal ve vysílání Radiožurnálu Sport Martin Procházka na finálový zápas, ve kterém Finové vedli po dvou třetinách 2-0. Pak ale snížil právě Martin Procházka a na 2-2 vyrovnal zhruba 6 minut před koncem základní hrací doby Jiří Dopita. A pak už trenér Josef Augusta tušil, že by útok na další zlato mohl vyjít.
4: Z té kabiny jsem cítil to, že ty hráči mají neskutečný sebevědomí. A proč ho měli? Protože z 0-2 se dostali na 2-2 a prostě cítili, že Fini už trošku právě tu psychickou převahu, kterou oni měli v té druhé třetině, kdy přežili přesilovku 5-3, pak dali hned góla, takže v té poslední třetině ji ztratili a já jsem věřil to, že těm Finům toho góla dáme.
2: Mluvil těsně po turnaji před 25 lety o vítězném zápase Josef Augusta, podle kterého se v Německu tehdy sešly skvělé týmy, silnější než rok předtím na šampionátu v Rusku, a nejen proto byla cesta za titulem ještě náročnější.
4: Po Petrohradě se nám rozpadla kostra národního mužstva, 9 hráčů, i těch zkušených hráčů, starších hráčů odešlo do Kanady, takže my jsme celou sezonu museli hledat v tom Eurohockey Tour prostě tu sestavu, aby jsme udělali nějaký výsledek. Ta příprava na to mistrovství světa byla trošku složitější, než byla před Petrohradem.
5: Když to mužstvo už velokrát se uvědomilo mistrovství světa, tak se to těm ostatním nelíbí a chcou se na něj vytáhnout a o to tíž se třeba hraje, zvlášť třeba proti těm soupeřům, kteří jsou jako papírově slabší, například to Švýcarsko nebo dejme tomu Německo. Jo.
2: Doplnil slova Josefa Augusty v roce 2001 útočník Viktor Ujčík. A i z toho, co říkal, je jasné, že se za 25 let pořádky ve světovém hokeji lehce změnily, protože třeba zrovna Švýcarsko bylo na posledních dvou šampionátech ve finále a na úspěšnou sérii bude chtít navázat na domácím mistrovství světa, které začne v pátek v Curychu a Friburgu. Jakub Marek, Radiožurnál.

Sluší se ještě připomenout události včerejšího dne, kdy pražská Sparta remizovala v lize v ligové nastavbě o titul 0-0 z Plzní. No a potom mluvil Jakub Surovčík v rozhovoru pro klubovou televizi, se vyjádřil, že je vděčný masérovi slávy Jakubu Černému za to, že mu v závěru sobotního nedohraného derby v Edenu pomohl dostat se ze napadení domácích fanoušků. Zároveň poděkoval za podporu a třeba i za to, že mu napsala i řada příznivců rivala z Edenu. Z napadení si vedle nepříjemného zážitku odnesl i lehké zranění kotníku, ale Surovčík byl rád, že mu to neznemožnilo nastoupit hned v tom dalším utkání. Co se týče Slávie, tak už víme o některých těch trestech, hodně jsme to propírali ve včerejším vysílání. Jedním z nich je taky to, že na několik dalších zápasů přijde Slávia o svou domácí podporu a ten nejbližší se bude hrát už dnes od 20 hodin. Na místě budou naši reportéři Mirko Vasič a Karel Schamberger. No a připomeňme, že v případě výhry si Slávia zajistí titul, potřebuje k tomu tedy tříbodový zisk v utkání s Jabloncem.

0: Bývalý fotbalový kanonýr David Lafata pomáhá s výukou studentů v českobudějovickém gymnáziu Česká. Dozory na chodbách a na obědech ale držet nemusí. I o tom vypráví ředitel školy Antonín Sekyrka, který pochází z Písku, kde v dětství sám hrával fotbal.
1: Já jsem takový to husákovo dítě, takže my jsme samozřejmě v zimě mastili hokej na rybníku a v létě jsme hráli fotbal.
2: Sekyrka si přesně pamatuje název klubu, jehož dres oblékal.
1: Já jsem hrál za takový spíš jako venkovský mužstvo. V Písku je taková okrajová čtvrt, která se jmenuje Hradiště. Ten název toho týmu se jmenoval TJZD Hradiště Písek Výhled. Tak za to jsem hrál. Snažil jsem se teda hrát jako útočník, občas jsem nějakého góla dal, ale určitě jsem neměl tolik talentu, abych se dostal třeba do nějakého píseckého A týmu. Ale sledoval jsem od malička fotbal v Písku. Tam byly vlastně dva týmy, bylo tam ta Dukla Písecká a byl tam Spartak Písek, takže tam byla určitá rivalita.
2: Připomíná časy písecké Dukly, které fanoušci prožívali na fotbalovém stadionu, stejně jako na tom hokejovém.
1: Kde byl taky Tex Písek a Dukla Písek, tak tím, že Písek byl vojenským městem, tak tam vždycky byly tyhle ty vojenské týmy, ale lidi chodili rádi i na tyhle ty vojenské týmy, na Duklu, třeba i házenkářskou, musím říct, že tam měla taky velkou návštěvnost nebo velice slušnou návštěvnost. No a sleduju Písek fotbalovej, jsem byl tady v Budějovicích na složišti se podívat, protože hrálo Dynamo Bčko proti Písku a za Dynamo za Bčko hraje celkem dost kluků od nás ze školy, ať už absolventů nebo současných studentů, takže jsem byl trošku i rozpolcený, komu budu fandit, protože Písečák jsem trošku pořád, jako i když žiju dlouhý leta tady, tak jsem fandil klukům z Dynama, ale samozřejmě i Písečákům, ale kluci z Dynama byli nakonec spokojenější a vyhráli 1-0.
2: Studenti z Písecka, kteří se přihlásí do přijímacího řízení a projeví zájem studovat v gymnáziu Česká, nemají pochopitelně žádné výhody. Ale ředitel školy Antonín Sekyrka vždy lehce zpozorní.
1: Zpozorním, je to pravda a musím říct, že mám rád i třeba vždycky po víkendu, když se s těma klukama potkávám na chodbě o velké přestávce a tak nějak glosujeme ten fotbal, bavíme se, jak to šlo o víkendu, jestli vyhráli, nebo jak se jim vede celkově v tabulce, bavíme se i o tom velkém fotbale a to není jenom s klukama, který chodí do třídy, ale tím, že u nás působí třeba David Lafata, tak se bavíme třeba i o nějakých těch velkých Champions League zápasech a tak to mě baví, má to takovou pro mě takovou milou atmosféru, zvlášť po tom víkendu, třeba vždycky v pondělí, tak si uděláme takový okýnko víkendového sportu.
2: Ředitel gymnázia mluví o nejlepším fotbalovém střelci samostatné české ligy. David Lafata je osobností i pro současnou generaci.
1: David, když pomyslně přestoupil ze Sparty na Gymnázium Česká, tak se mi studenti z začátku ptali, jestli je to pravda, že Lafy bude u nás ve škole a ptali se, jestli taky bude třeba držet dozory. Ne, to nemusí. To je přece doména učitelů, ale zrovna dneska za chviličku máme klasifikační pedagogickou radu a tak musím říct, že to je fajn pohled, když tam sedí ten tým těch učitelů a i trenérů pohromadě a je tam mezi nimi i David a potom hodnotí třeba výkony svých svěřenců, tak je to taková hezká komunita, která se vytvořila na našem gymnáziu.
2: Doplnil ředitel Gymnázia Česká Antonín Sekyrka z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13 hodin.
2: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Benešová dostala 5 let vězení v kauze Bečvářova statku. Na třídenní návštěvu Číny míří americký prezident Trump. Čeští házenkáři vstoupí v Brně proti Francii do baráže o postup na mistrovství světa. Kolona po ranní nehodě vzniká na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Zbraslavy. A bude oblačno i zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu vinu za zneužití pravomoci, pravomocně potvrdil už dřív. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1 400 000 000 korun. Benešová se chce bránit dovoláním. Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, podle ní má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba, ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
2: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají anebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Americký prezident Donald Trump míří na třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Iránu.
4: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Iránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem iránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat $1 bilion na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu v pražském obecním domě zahraje Mou vlast, a to v rámci 2. zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Na jejich provedení pod taktovkou Petra Popelky se těší ředitel festivalu Robert Hanč.
5: Já si troufnu tvrdit, že to spojení Sočru a Petra Popelky vyvolává určité větší emoce až vášně. Je to taková velmi živelná hudba a jestli mohu zavzpomínat na to provedení, dvojité provedení v Rudolfínu na to na konci sezóny 23-24, tak já jsem měl pocit, že potřebuji po každé té jednotlivé básni zatleskat, což se běžně nedělá, taky se to nestalo, ale ten pocit skutečně, ta živelnost ve mně vyvolávala.
6: Sport. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se v ní s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze 2 utkání. Víc než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po 2leté pauze způsobené zraněním.
7: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry a využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety. I když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože. A zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
6: Úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa mezi házenkáři Česka a Francie začne ve 20 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D7 za Týncem a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D7 z Prahy na Chomutov dejte pozorku s zasjezdem na Panenský Týnec na kilometru 41,5 hlásíte překážku.
10: Velká červená plastová přepravka v pravém jízdním pruhu.
9: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona kamionů, sunou se do omezení u D2 pravým pruhem, fronta začíná za sjezdem na Domašov kolem kilometru 169 a potom kolem exitu 178 Ostrovačice a 182 Popůvky zastavují i osobní auta v levém pruhu. A potom v Brně směr Vyškov už se u exitu 201 Slatina projíždí plynule, kolona se rozjela, vysypaný náklad polystyrénu je už odklizený. Na silnici 4 na příjezdu do Prahy směrem z Příbramy a Strakonic čekejte kolonu od odbočky na Lipence a Baně. Před sjezdem na Zbraslav je stále omezení po ranní nehodě, zdržení kolem 5 minut. Jaká je situace? Otázka pro naší motohlídku na místo.
11: Z pravého pruhu se stále odtahuje havarovaný autojeřáb a následně se bude čistit vozovka, projíždí se pouze levým pruhem.
9: A silnice 11 za Opavou směr Bruntál je mezi Vlaštovičkami a Zadky uzavřená v obou směrech. Střetla se tam 2 osobní auta, záchranáři na místě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky můžou být i sněhové, a to hlavně na horách na severu republiky. Na večer pak na severozápadě častější srážky, teploty 13 až 17 a na západě a na severu Čech kolem 10 až 13 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
6: Už víme, kteří hokejisté budou reprezentovat Česko na blížícím se mistrovství světa, co se týče těch nejzvučnějších jmen ze zámoří, nebo obecně nejzvučnějších jmen, tak se dá hovořit samozřejmě o pardubických borcích, jako jsou Červenka nebo Sedlák. Právě ze zámoří to jsou Filip Hronek, tedy obránce Vancouveru, a taky Matěj Bliml, tedy hráč, který je už hodně dlouho jedním z nejproduktivnějších hráčů farmářské American Hockey League, ale ne se napevno uhnízdí taky v NHL, byť to zkoušel v Dallasu i teď naposledy v Bostonu. No co se týče Dánska, tedy českého soupeře, co se týče pátečního duelu od 20 hodin a 20 minut, tak tam rozhodně není tolik dánských zástupců v severoamerické soutěži, a tak vlastně jedinou posilou ze zámoří je brankář Mats Søgaard, který působil převážně na farmě Otavy, tedy v Belleville v AHL. Jinak další hráči, kterým už skončila sezóna, nejsou k dispozici, omluvili se třeba útočník Bjorkstrand z Tampy nebo Eller z Otavy, ale v nominaci dánských hokejistů na mistrovství světa ve Friburku a Curychu je naopak zůstává Nick Ulesen z Českých Budějovic, takže to je velká postava, na kterou se jistě i naši komentátoři v pátek večer zaměří.
8: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler.

Vanostovy věci jsou taky pravidelnou součástí playlistu radiožurnálu Sport. Příjemné odpoledne ve 13 hodin a 11 minut. Nevím, jak příjemné je běhat maratony, nikdy jsem to neskoušel. Každopádně pro některé, hlavně africké běžce, to zdá se být procházka růžovou zahradou, třeba pro Sebastiana Saveho, tedy nového držitele světového rekordu, kterému se povedl v Londýně čas přesně půl minutu pod dvouhodinovou hranicí. No a Sebastian Save se postaví rovněž na start berlínského maratonu, ve kterém stejně jako v britské metropoli bude obhajovat loňské vítězství. On tedy ohromil na konci dubna, ten berlínský maraton je až 27. září, takže má ještě spoustu času na trénink. On se tedy stal prvním člověkem, který v regulárních podmínkách pokořil na trati dlouhé 42 195 metrů. Tu hranici dvou hodin spolu s ním to zvládl ještě jeden vytrvalec. Co se týče těch důležitých konsekvencí, tak zmiňme to, že experti se baví o berlínském maratonu jako o dalším místě, kde by pravděpodobně mohl padnout světový rekord, anebo kde by mohla být pokořena dvouhodinová hranice. Pro vás jsme na radiožurnálu Sport vlastně jen pár dní zpátky vysílali z pražského maratonu, kde se tedy pod tu dvouhodinovou hranici nikdo ani zdaleka nedostal, tam to bylo okolo 5-6 minut právě pod ní, ale Praha na to není úplně tolik uspůsobená a navíc bylo poměrně velké horko, zatímco 20. září už by to mohlo být v Berlíně mnohem a mnohem příjemnější pro elitní běžce.

0: Ekvádorský cyklista Narváez byl nejrychlejší ve finiši čtvrté etapy Gira d'Italia, která končila v městě Cosenza. Novým lídrem je pak domácí Ital Ciccone, ten po 138 kilometrech dosportoval třetí. Jan Hirt, tedy český zástupce, dojel ve skupince největších favoritů na celkové prvenství na 31. místě ve stejném čase jako vítězný Narváez a posunul se tak průběžně na 10. místo. V tomhle můžeme Janu Hirtovi gratulovat a věřme tomu, že ty další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat. Co se týče cyklistického závodu, tak dnes už jsou cyklisté na trati. V páté etapě mají za sebou zhruba 27 z celkových 203 kilometrů. Je to kopcovitá etapa a zatím v čele drobná skupinka o třech cyklistech. Rubio Silva, Eulalio, to je tedy kolumbijsko uruguajsko-portugalské trio, které má ale jen zhruba 20-sekundový náskok před ostatními.
1: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
0: No a když se bavíme o cyklistice, tak se v posledních měsících několikrát skloňovalo následující téma, zdali bude Česko hostit slavnostní start nejslavnějšího cyklistického závodu na světě, tedy Tour de France. Francouzské vedení čeká, až Češi oficiálně potvrdí kandidaturu na pořádání takzvaného Grand Départ. Termín zatím směřuje na rok 2029, tedy symbolicky od 40 let od sametové revoluce. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem anebo jižními Čechami.
2: Předložili jsme naše požadavky. Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
3: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Francouzi po Češích chtějí, aby zabezpečili cesty, po kterých by závodníci jeli, a aby zajistili ubytovací kapacity. Za posledních 10 let cyklistický závod Tour de France pětkrát startoval v zahraničí, například v Belgii, Dánsku nebo v Itálii. Letos cyklisté vyjíždějí ze Španělska. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na čtyřnásobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
4: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a těch lokalit, do kterých se uvažuje, nejenom v rámci České republiky, ale v rámci okolních zemí, Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko, a potom je zde určitě obrovský argument bezpečnosti, kterou má Česká republika bezprecedentní. Jsme na tom daleko lépe než třeba Francie.
5: Říká Přemysl Novák z amatérského cyklistického závodu Letap Česká republika Tour de France. Vy jste Francouze taky vzali do vrtulníku, tak aby viděli ty jednotlivé možné etapy i ze zhora, což je vždycky důležité při tom závodu Tour de France.
4: To byla ta naše hlavní myšlenka, pojďme to řediteli Tour de France ukázat tak, jak vlastně ukazuje jednotlivé etapy celému světu. Myslím si, že odjížděli nadšení.
5: Takže jste je vzali nad Prahu, na Křivoklátsko, nad Hlubokou třeba?
4: Proletěli jsme vlastně všechny ty tři plánované etapy, takže letěli jsme z Prahy přesně přes Křivoklátsko, přes Tábor, Třeboňsko, Českou Kanadu, Hlubokou a potom dále na Šumavu přes Lipno a až na Kvildu.
3: Vrtulníkem se po Česku s vedením Tour de France proletěl i 10-násobný účastník největšího cyklistického závodu světa Roman Kreuziger.
6: Myslím, že byli nadšený. I pro mě osobně to bylo něco neuvěřitelného vidět různé hrady, zámky z pohledu z vrtulníku ze zhora, tak to vyzní úplně jinak a úplně si to dokážu představit živě v televizi o tom, o čem by mohli komentátoři povídat, protože tam toho je opravdu neuvěřitelně moc.
3: Český projekt na ambasádě v Paříži podpořila fotografická výstava i koncert jeho České filharmonie. Podle Přemysla Nováka by se ještě tento rok mohlo rozhodnout, jestli Česko podá oficiální kandidaturu na pořádání startu Tour de France v roce 2029. Organizování takové akce vyjde na stovky milionů korun.
4: Tady je potřeba říci, že veškeré studie vlastně z posledních startů Tour de France v zahraničí, ať už to bylo Bilbao ve Španělsku, ať už to bylo Dánsko v Kodani anebo Itálie, tak ukazují, že ta investice se vrátí opravdu několikanásobně, 10 až 20 násobně, takže opravdu ten poplatek je potřeba brát jako investici, která se mnohonásobně vrátí a vyplatí, a záleží jenom na nás na české straně, jak moc ji budeme chtít využít a jak moc se na to připravíme, tak aby ten dopad byl co nejlepší.
3: Česká kandidatura se může opřít o dlouholeté české stopy na Tour de France, upřesňuje ředitelka pařížské pobočky agentury Czech Tourism Markéta Dianová.
7: Prostřednictvím dlouholetého partnerství Škodovky nebo třeba i takovými hezkými elementy, jako je pohár pro vítěze Tour de France, který dělají čeští skláři tradičními postupy.
3: Na české ambasádě v Paříži byl vystavený zelený pohár a taky trikot pro nejlepší sprintery, který před 3 lety na Tour de France vyhrál Belgičan Jesper Philipsen. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: No a závodům cyklistické Grand Tour se pochopitelně pravidelně věnuje taky náš pořad Kilometry Jiřího Ješka. V tom posledním díle ale byla řeč o běhání, konkrétně s bývalou tenistkou a vášnivou běžkyní Barborou Strýcovou, která absolvovala například pražský a taky bostonský maraton. Už teď to máte taky v podcastových aplikacích.
1: V pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
8: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
9: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
8: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
10: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
1: Na své si ale přijdou i amatéři.
8: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
1: Máme pro vás názory odborníků.
11: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
8: A v ní jsou i Kilometry Jiřího Ješka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme promovali domácí fotbalové zápasy dnešního programu, tak znovu připomínám Hradec Králové, Liberec od 17.30 a Slávia Jablonec od 20 hodin. V tom druhém zmiňovaném se může v případě vítězství domácích Pražanů rozhodnout o mistrovském titulu, ale dosti určující může být třeba taky zápas francouzské Ligue 1 mezi Racingem Lan a Paris Saint-Germain. Hrát se začne v 21 hodin, aktuálně je 6-bodový rozdíl právě mezi Lan a Paris Saint-Germain, do konce sezony ale ještě zbývá několik zápasů. Každopádně Pařížané to mají velmi blízko a řeklo by se skoro ložené vzhledem k tomu, jaká je aktuálně situace a jak jsou rozjetí taky v lize mistrů. Takže to je dnes velmi zajímavý zápas na programu ve francouzské Ligue 1.
1: Ahoj, zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro. Radiožurnál je 13.30. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
3: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Sněmovna dnes znovu jedná o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Kvůli dalšímu izraelskému útoku na jihu Libanonu zemřelo podle tamních úřadů nejméně 8 lidí. Vzdušné údery zasáhly 2 vozidla v pobřežní oblasti mezi městy Bejrut a Saida a v obci Barja. Izraelská armáda uvedla, že útočila na militantní hnutí Hizballáh. Židovský stát minulý týden údery na Libanon zesílil a útočí pravidelně navzdory příměří, které začalo platit minulý měsíc. Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Sport. Hokejista Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl Vegas k vítězství 3-2 v prodloužení nad Anaheimem. Stejným poměrem hokejisté Vegas vedou i ve čtvrtfinálové sérii NHL. Za Anaheim chytal Lukáš Dostál. Vyrovnaná 2-2 na zápasy je nově série mezi Montrealem a Buffalem. Kanadský klub i s brankářem Jakubem Dobešem totiž prohrál 2-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená 11 Opava Bruntál. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu kamionů už kus za Velkou Bíteší. V pravém pruhu zastavují na kilometru 165. Osobní auta v levém čeká kolona kolem exitu 182 Popůvky. Za ním se to zase rozjíždí. Silnice 11 Opava Bruntál je mezi Vlaštovičkami a Zadky uzavřená po střetu dvou osobních aut. Objíždět se to dá po 57 přes Neplachovice. A příjezdy do Prahy. Na D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí se tvoří kolona kamionů v pravém stoupacím pruhu z 8. kilometru. Postupně už se tam výrazně zpomaluje i v levém pruhu. Za Rudnou se pak osobní auta rozjedou a kolona je potom čeká zase na Pražském okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu. Silnice 4 na příjezdu do Prahy s Příbrami před sjezdem na Zbraslav a Lipence byla celé ráno a dopoledne uzavřená. Teď už se hodinu projíždí jedním pruhem. Provoz tam sleduje naše motohlídka.
6: Z pravého pruhu se stále snaží odtahnout havarovaný auto Jeřáb. Kolona se rozjela a projíždí se plynule levým pruhem.
5: A ještě Praha jižní spojka směr Barandovský most. Pozor za podjezdem magistrály. V pravém pruhu stojí čerstvě nabouraná osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky v Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a ojediněle se objeví i bouřky. Teploty je 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů, na horách většinou kolem 6. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Čtvrtfinále tenisového turnaje v Římě mezi Polkou Švjontekovou a Američankou Pegulovou mohlo být jednou z ozdob turnaje, vzhledem k tomu, že se utkávají třetí a pátá hráčka světového žebříčku. Jenže netrvalo to ani půl hodinku a Švjonteková už v první sadě vede 5-1 a jde servírovat na vítězství právě v tom úvodním setu. V dalších zápasech se utká Ukrajinka Svitolinová s Rybakinovou z Kazachstánu, no a mezi muži pak Nor Rud vyzve Rusa Chačanova a Španěl Chodar Itala Darderyho. Co se týče českých tenisových turnajů, tak Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina nebo Max Mrva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challengeru Czech Open, který se uskuteční v Prostějově od 1. do 7. června, tedy za 2,5 týdne, řekněme. Program by měla ozdobit i exibice Bohdana Olihracha s Jiřím Novákem a tohle bude repríza 25 let starého finále, jak tedy nalákali organizátoři na své tiskové konferenci. Za chviličku už hezky uceleně všechny sportovní aktuality v pravidelném přehledu. Teď je 13 hodin 38 minut. Krásné odpoledne.

0: Zhruba kolem 10. hodiny večer už dnes budeme na radiožurnálu Sport moc říkat, že fotbalisté Slávie obhájili mistrovský titul v Šance lize. Teď to ale neplatí a aby se tak stalo, musí vedoucí tým Šance ligy porazit Jablonec, a to doma v Edenu. Jenže to nebude před tradičně bouřlivou kulisou, bude to bez fanoušků. Víc už řekne na úvod sportovního přehledu Mikuláš Jáša. Hezký den.
1: Krásný den. Potvrdíme tvá slova, Pražané opravdu budou v Edenu hostit ve skupině o titul Jablonec před prázdným stadionem, a to kvůli událostem víkendového derby.
2: Došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
3: Verdikt disciplinární komise oznámil její předseda Jiří Macner. Utkání Slavia Jablonec bude tím prvním zápasem v zavřeném Edenu. Důvodem trestu je výtržnictví příznivců Slavie. Ti vběhli před koncem derby se Spartou na trávník, napadli 3 hráče hostů a házeli pyrotechniku na fanoušky soupeře. Podle asistenta trenéra Jablonce Tomáše Číška uškodí prázdné tribuny oběma týmům.
4: Na Slavii byla vždycky atmosféra, i jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží.
3: A pokud Slavia porazí Jablonec, nastane oproti derby opačná situace. V Edenu se bude slavit ligový titul, ale bez fanoušků. Utkání začne ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radio Žurnál.
1: Už v 17.30 nastoupí ve skupině o titul fotbalisté Hradce Králové proti Liberci. No a i tento zápas vám nabídneme v přímém přenosu.
0: Valerian Ajajová, opora basketbalistek USK Praha, už od příští sezóny za tým českého mistra hrát nebude. Francouzská reprezentační kapitánka řekla sportovnímu listu L'Équipe, že po skončení sezóny zámořské WNBA se do české metropole nevrátí. Případné nové působiště, křídelní hráčka anebo pivotka zatím nejmenovala.
1: Jdeme na hokej. Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl Vegas k vítězství 3-2 v prodloužení nad Anaheimem. Stejným poměrem hokejisté Vegas vedou i ve čtvrtfinálové sérii NHL. Za Anaheim chytal Lukáš Dostal. Vyrovnaná 2-2 na zápasy je nově série mezi Montrealem a Buffalem. Kanadský klub i s brankářem Jakubem Dobešem totiž prohrál 2-3.
0: A v zámoří zůstáváme. Hokejistky Montrealu totiž porazili v rozhodujícím pátém zápase semifinále playoff PVHL Minnesota 2-1 a postoupili do boje o Walterův pohár proti Otavě. V dresu Montrealu, který ovládl základní část soutěže, se z postupu radovala i česká útočnice Natálie Mlínková.
1: Basketbalisté San Antonia ovládli pátý zápas čtvrtfinále playoff NBA a po vítězství 126-97 vedou nad Minnesota 3-2 na zápasy. Mají tak 2 pokusy na to zajistit si postup do semifinále.
0: Basketbalistky Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavili v WNBA v dresu Minnesota premiérové vítězství poté, co vyhráli ve Phoenixu 88-84. Čechová k úspěchu přispěla 11 body, Hamzová si díky 2 proměněným trestným hodům odbyla debut v soutěži.
1: Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní duel baráže o postup na mistrovství světa, ve které se utkají s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze 2 zápasů. Utkání přivítá od 8 hodin večer zaplněná hala Rondo, no a víc než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po 2leté pauze způsobené zraněním.
5: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry a využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
1: Házenkářky Kinžvartu se utkají s Pískem o postup do finále národního play-off Interligy. Křídlo Západočešek Kristýna Hejkalová si uvědomuje, že její tým musí podat výrazně lepší výkon než v předchozím prohraném zápase na jihu Čech, pokračuje Hejkalová.
6: Určitě každá z nás bude chtít změnit a vylepšit svůj výkon a odehrát minimálně takový zápas, jako jsme odehráli v prvním semifinálovém utkání v Kinžvartu. Budeme se více zaměřovat na koncovku a budeme to v Chebu chtít dotáhnout do vítězného konce a postoupit tak do finále.
1: Rozhodující třetí semifinále mezi házenkářkami Kinžvartu a Písku začne v Chebu v 5 odpoledne. O hodinu později se rozehraje ve stejné fázi soutěže také zápas Most Slavia Praha. I tato série večer skončí.
0: I na ženskou házenou nás vzal sportovní přehled, který přichystal Mikuláš Jáša. Moc ti za to děkuji.
1: Krásnou středu.
0: 13 hodin 46 minut. Krásnou středu i vám.

0: Pokud jste si dnes otevřeli sociální sítě a sledujete fotbalové dění, tak jste dost možná narazili na nějaké z mnoha vyjádření prezidenta Realu Madrid Florentina Pereze. Pokud ne, shrnutí má v rubrice hity sociálních sítí Adam Procházka. Hezké odpoledne.
1: Krásný den.
0: Adame, všechno začalo tiskovou konferencí Realu Madrid včera k večeru, tak co se stalo pak?
1: Něco, co nikdo nečekal. Ono se spekulovalo o tom, že prezident Realu Florentino Pérez možná oznámí návrat trenéra Joseho Mourinha. O tom se hodně spekulovalo, o tom psal často například deník Marca. Místo toho ale začala taková hodinová one-man show Pereze, který jakoby ztratil veškeré zábrany a řekl prostě všechno, co měl na srdci, co mu vadilo. Ani jedno téma se přitom netýkalo sportovní stránky a výkonu týmu v sezóně, byť se na to novináři ptali. Takže tady je ten rychlý přehled výroků, které fanoušci nejčastěji sdílí na sociální síti X, takže budu citovat Florentina Pereze. Neodstoupím, museli by mě zastřelit. Jsem nejlepší prezident na světě. Pracuju ve dne, v noci jako zvíře. Tohle není diktatura, spočítám to všem zlým lidem, kteří uškodí Realu Madrid.
0: To zní trošku diktátorsky, nechci to nic říkat, ale tohle není diktatura, přesně mi to evokuje opak.
1: Přesně tak. A Florentino Pérez kromě toho taky útočil na Barcelonu a na novináře, se kterými si vyřizoval účty přímo na té tiskové konferenci. On měl v ruce mobil, četl články a příspěvky na sociálních sítích, takže tam byly takové hluché pasáže, kdy si Florentino Pérez vyhledával ty články a pak je četl a rovnou konfrontoval konkrétní novináře na místě. Ptal se, jestli ten novinář je přítomný na místě, aby se k tomu nějak vyjádřil. Tady jenom pro příklad je úryvek, kde Pérez kritizoval a i urážel jednu z novinářek deníku ABC.
2: Je to žena, o které ani nevím, jestli se vůbec vyzná ve fotbale, ale co už, teď tady oznamuji, že ruším předplatné deníku ABC.
1: Tak to jenom pro představu, jak to asi na té tiskové konferenci vypadalo. Kromě toho Pérez řekl, že Barcelona podplácela rozhodčí a tím Realu ukradla 7 ligových titulů a Barcelona vydala po té tiskové konferenci Realu Madrid prohlášení a v něm uvedla, že všechna obvinění Péreze zkoumá právní oddělení katalánského klubu.
0: Jenom pro úplnost, deník ABC není takové to ABčko, které jsme četli jako
1: Ne, taky jsem si myslel, přemýšlel jsem, jak to vyslovovat, ale tohle je španělské ABC.
0: Každopádně to zní jako takový zhrzený starý muž, který křičí na mraky. Každopádně tématem sociálních sítí je v Česku samozřejmě utkání ligové skupiny o titul mezi Slaví a Jabloncem. Jednak proto, že Slávia může v případě výhry získat titul a jednak proto, že se bude hrát bez fanoušků.
1: O tom už jsme na naší stanici několikrát mluvili, je to trest od disciplinární komise, připomínám, za výtržnosti fanoušků o víkendovém derby Slávie se Spartou a zejména příznivci těch ostatních klubů si z toho dělají legraci pod předzápasovým příspěvkem oficiálního účtu Slávie na síti X. Například Lukáš Klon se v komentářích ptá, jestli bude vyprodáno, no a někteří ostatní se shodují, že asi ano, protože nejde koupit žádná vstupenka.
0: Tak já ještě doplním rubrice hity sociálních sítí, že za kanadskou reprezentaci se ukáže na hokejovém světovém šampionátu Sidney Crosby a mnozí se podivují nad tím, jestli by měl kapitánské C-čko skutečně držet o 19-letý McLean Celebrini v porovnání s 38-letým Sidneym Crosbym. Jinak ale byly dnešní sociální sítě poměrně fotbalové, díky za to Adamu Procházkovi.
1: Naslyšenou.

0: Po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol pred ním a troška ho potisol, ten brzdil, ale viete, ako je to, keď ide vagón a je ešte jeden vagón za ním. Darmo ten jeden vagón pred ním je zabrzdený, ten druhý ho tak tisne, že sa dostane cez tú čiaru. 1 minúta 22 sekúnd chýba do záveru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Zurich a všechny české zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale Puk je kde? V moci. Napalí si Hlinku. Hlinka teraz útočí po městě krídelného útočníka. Bude prihrávat nebo bude střídat, když tak v ráke. Prihrávka před bránu nie je pritisnutý, ale preberá jeho Puk. Holík. Ještě 2 sekundy, 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážený poslucháči. Koniec stretnutia Československo-Sovětský zväz. Je rozhodně 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
4: Přijeďte na veletrh Natura Viva. Od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
5: Radiožurnál je 14 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
6: Policie v kauze ústřední vojenské nemocnice v Praze obvinila zatím 10 lidí. Po ukrajinském úderu na jihu Ruska hoří plynárenský závod. Fotbalisti Slávie budou v Šancelize hostit Jablonec, když vyhrají, získají mistrovský titul. Po nehodě je uzavřená silnice 11 z Opavy do Bruntálu za Vlaštovičkami. A zítra bude zataženo až oblačno s přehánkami, teploty až 16 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí. Informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. Národní centrála proti organizovanému zločinu včera dopoledne kvůli kauze zasahovala v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Celkem kriminalisté zadrželi 12 lidí, řekl Petrásek.
7: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
6: Policie všechny zadržené propustila, stíhá je bez vazby. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust uvedl, že 2 zadržení jsou pracovníky nemocnice. Poslanci se dnes vrátili k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit. V ruské Astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci Astrachaňského závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany už dřív oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 290 dronů. Ukrajina útoky reaguje na ruskou agresi a invazi na své území od roku 2022. Na jihovýchodě Polska musí odlovit 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody tak reagují na smrtelný útok medvěda v Ploné, ale taky na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
8: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Sport. Nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize pokračuje zápasy třetího kola. Liberec v 17:30 nastoupí v Hradci Králové. Jablonec v 8 večer čeká utkání v Praze proti vedoucí Slávii, která v případě vítězství získá mistrovský titul. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez přítomnosti diváků, pokračuje jablonecký asistent Tomáš Čížek.
10: Beru to z pohledu hráče. Hráč vždycky hraje radši před zaplněnou tribunou, kde na Slávii byla vždycky atmosféra bouřící a vyžene je to vlastně k lepším výkonům, i jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží, takže pro každého hráče lepší určitě hrát před divákama.
9: Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená jedenáctka za Vlaštovičkami. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká sice místy roztržená, ale velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. První část začíná už kus za sjezdem na Tasov na kilometru 159. Kolem exitu 162 Velká Bíteš tam chvílemi brzdí i v levém pruhu osobní auta. Ta potom dojíždí do kolony hlavně v Brně před sjezdem k výstavišti a k D2 to mají asi na 20 minut. Na dálnici D4 z Prahy na Příbram mezi sjezdy na Dobříš a Obořiště nepřehledněte odstavené auto.
13: Za uzavírkou na 31. kilometru pánovi upadlo kolo na Peugeotu a jde po dálnici pěšky někde asi hledat pomoc.
12: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně čekejte kolonu za Loděnicí z 8. kilometru. Osobní auta se za Rudnou potom rozjíždějí a tvoří kolonu zase na Pražském okruhu směr D1 od nájezdu z D5 k Ořechu. Tradiční situace. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most se rozjíždí zbytek kolony za podjezdem magistrály. Nabouraná auta potom před sjezdem do Vídeňské před chvílí přesunuli stranou do odbočovacího pruhu. Zdržení už není dlouhé. A jedenáctka Opava Bruntály podle policie uzavřená mezi Vlaštovičkami a Zadky po vážné nehodě. Brzy by měly pouštět provoz aspoň Kivadlově. Náhradní trasa možná po 57. přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a teploty 12 až 16, na západě kolem 11, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. To byly zprávy.
14: Pod Národní sportovní agenturou, tedy NSA, by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. To po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským řekl novinářům ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Takže zatím nic není na stole, ale evidentně to bude mít i větší dohry. To víkendové fotbalové derby pražských S. Slavia, jak už dobře víme, bude hrát dnes s Jabloncem o 20 hodin před prázdnými tribunami a v případě vítězství může spečetit svůj ligový titul. Hradec Králové vyzve Slovan Liberec už od 17 hodin a 30 minut. Na místě budeme mít naše reportéry, nabídneme přímé přenosy a zítra pochopitelně všechno dohrajeme taky s Pavlem Horvátem v jeho desítce. Tentokrát bez tradičního hosta budeme se věnovat dál tomu, co aktuálně momentálně hýbe českým fotbalem, a tedy právě těm událostem víkendové fotbalové ligy a hlavně dohrám třeba co týče úterní disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Teď je 14 hodin a 7 minut, posíláme vám Limp Bizkit. Hezký den.
15: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Ve středečním magazínu věnovanému ženským kolektivním sportům tentokrát dokonale naplníme jeho název České šampionky. Tentokrát se totiž zaměříme na volejbalové mistryně České republiky, tedy Šelmy Brno. No a s manažerem klubu Martinem Geržou mluvil reportér radiožurnálu Sport David Nekvinda.
1: Martin Gerža, předseda volejbalového brněnského klubu a taky místopředseda Českého volejbalového svazu, hostem radiožurnálu Sport. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste teď byl u toho, když jako šéf klubu, když brněnské Šelmy vyhrály extraligu. Volejbalistek na finále jste se přestěhovali do haly Rondo, největší jihomoravské arény, kryté, a prohrávali jste 0-2 na zápasy. Tak když to nastalo, byl moment, kdy jste třeba trochu zalitoval nebo jste nepochyboval o té správnosti, protože nakonec jste vyhráli 3-2?
2: Určitě jsem pochyboval o tom, že ty holky můžu tímhle krokem připravit o ten titul, protože asi nikdo nepochyboval o tom, že kdybychom hráli tady doma na Kounicové, tak asi úplně nebylo co řešit, protože tady Šelmy skutečně minimálně prohrávají. Sebral jsem jim domácí prostředí, na druhou stranu udělal jsem to po dohodě s těmi nejzkušenějšími hráčkami, takže byli jsme v tom společně, ale ten tlak byl po porážce 3-2 v Liberci opravdu veliký.
1: Nakonec celé otočka, příběh vítězství 3-2, tak nejlepší možný scénář, když se to vezme zpětně?
2: Jednoznačně nejlepší možný scénář, lepší to být nemohlo, ale vlastně nic dokonalejšího jsme si nemohli naplánovat.
1: Před 2 roky ten tým taky vyhrál titul Šelmy Brno, pak se ale částečně rozpadl, pak to zase nebylo tak dobré, teďka teda titul, tak jak to bude pro příští sezonu? Podaří se tentokrát udržet ten tým?
2: Tak to uvidíme, na to ještě brzo, ale tak jak jsme se rozpadli po prvním titulu, tak u hráček v Šelmách je standardní věc, že odcházejí na mateřské dovolené, takže předpokládám, že něco podobného nás může potkat i v letošním roce.
1: Šelmy vznikly v roce 2018, od té doby 2 tituly, dá se říct, k tomu ještě směřovali v roce 2020, kdy to nakonec ukončil covid. Letos taky Český pohár, tak je to váš nejúspěšnější sportovní projekt?
2: Určitě patří mezi ty nejúspěšnější. Já nevím, jestli se dá říct, že uhrát titul je ten nejúspěšnější projekt, ale myslím si, že ty projekty jsou právě to Rondo, ten počet diváků na volejbale a ten titul je třešnička na dortu.
1: Když jste přišel s tou myšlenkou postavit tým, tak to ze zkušených hráček, věřil jste, že to může být až tak úspěšné, že to nebude tým, kde řekněme ty hráčky budou dohrávat kariéru někde v půlce tabulky?
2: Já věřím, jako určitě jsme pracovali s variantou, že to by to měl být střed tabulky, že můžeme, pokud se nám to podaří vhodně doplnit, atakovat medaily, ale to, že bychom vyloženě uvažovali o tom, že postavíme tým, který bude hrát o tituly, tak asi to asi na začátku nebylo.
1: Na druhou stranu, i z té pozice

0: Místo předsedy svazu je to určitě věc, na kterou jste odpovídal mockrát, ale to, že extraligu vyhrává tým, kde třeba ty hráčky trénují třikrát týdně a pro některé to není už ten úplně hlavní středobod života, tak co to té soutěži svědčí?
1: Já myslím, že základní omyl je, že ty hráčky trénují třikrát týdně, protože ty hráčky volejbal umí, oni trénují třikrát týdně volejbal. A volejbal je sport, který se nezapomíná, ale ty holky jsou 7x až 8x týdně celkově sportují. To znamená, tráví čas v posilovně, na regeneraci a kromě toho se starají o rodiny. Takže pro ně to je vlastně maximum možného a nemyslím si, že co se týče trénování, tak by šelmy trénovali méně než ostatní kluby. Já bych řekl naopak, že trénují výrazně efektivněji, protože my máme v České republice takové přesvědčení, že se to dá nahnat objemem, časem, ale ono to tak není. Ono je to tak, že musíte trénovat efektivně a pokud trénujete efektivně, tak zjistíte, že toho času potřebujete výrazně méně.
0: Když se vezmeme celkově tu ukončenou sezonu ženské volejbalové extraligy, tak je tam něco, co vás zaujalo jako téma i třeba mimo šelmy nějaká hlavní jako zpráva té sezóny?
1: Že ženská extraliga, co se týče produktu, jde výrazně nahoru, že jsou kluby, které se začaly věnovat tomu prostředí, do kterého chodí diváci. Co se týče té sportovní stránky, tak tam ta ženská extraliga zatím neudělala takový výkonnostní pokrok, jaký bych si představoval. Na druhou stranu prostě je vidět, že ženská extraliga si hledá to svoje místo na slunci a určitě ten produkt jde výrazně nahoru.
2: Říká místopředseda Českého volejbalového svazu Martin Gerža, rozhovor s ním bude pokračovat za okamžik.

0: Je 14 hodin 20 minut a my pokračujeme v magazínu České šampionky druhou částí rozhovoru s volejbalovým funkcionářem Martinem Geržou. Zatímco v první části vystupoval především jako manažer extraligových vítězek, tedy Šelem Brno, v té druhé mluví víc jako místopředseda Českého volejbalového svazu. Reportér David Nekvinda s ním totiž mluvil o přípravách na mistrovství Evropy žen.
1: Brno bude hostit mistrovství Evropy nebo část mistrovství Evropy volejbalistek na přelomu srpna a září. Dá se říct, v jaké fázi jsou už teď přípravy, co teď třeba zrovna ladíte 3 měsíce před akcí?
2: Já myslím, že teď se zabýváme právě propagací, řeší se věci, mediální věci, které jsou v požadavcích Evropské volejbalové federace a ten tým lidí, který se podílí na přípravě mistrovství Evropy, tak ty lidi vědí, co mají dělat a všechno běží. Jak má.
1: To mistrovství měla původně hostit Arena na brněnském výstavišti, ale ta se nestihne dokončit, myslím, ta nová. Už jste se rozhodli někdy v listopadu loňského roku, že to přesunuté do pavilonu P na výstavišti, tak zpětně mrzí to ještě, nebo je to v něčem třeba i úleva v tom, že by to asi byl hodně stres s tou úplně novou arénou?
2: Tak mrzí to strašně moc, protože pokud můžete být první akce v nové aréně, tak vám to zajistí samozřejmě veliký příliv fanoušků. A z tohohle pohledu nás to mrzí strašně. Na druhou stranu, když jsme do toho šli, tak u takto velkých projektů, jako je výstavba arény, se prostě s prodloužením do cíl hut musí počítat.
1: Prodej lístků už taky začal vlastně loni před Vánocemi, tak máte informace, jak třeba jdou na odbyt?
2: Dobře se prodávají zápasy českého národního týmu, u těch ostatních zápasů tam ten předprodej zatím neběží tak, jak bychom si představovali. Na druhou stranu ještě máme dost času na to, aby ty předprodeje dostatečně vzrostly. Čekají nás nějaké kampaně a myslím si, že splníme to, co jsme si přece vzali, co se týče počtu fanoušků.
1: Ten šampionát budou hostit i jiné státy, což tak třeba bylo loni při mistrovství Evropy basketbalisté, které se taky částečně hrálo v Brně a přišlo mi, že ten turnaj si Brno úplně nevzalo za svůj. Tak je to něco, na co chcete jako se zaměřit, aby i přesto, že v finále se bude hrát jinde, tak aby ten turnaj byl vnímaný i vyloženě jako český brněnský.
2: Tak tohle bohužel je v současné době trend. Šampionáty se pořádají na více místech. My jsme v pozici druhého pořadatele, to znamená, finále a semifinále je v Turecku. My máme skupinu a osmifinále a čtvrtfinále. Věřím, že Brno si tenhle turnaj vezme za svý, protože český národní tým by měl atakovat čtvrtfinále, to znamená, bude o co hrát a měli bychom mít účast, když všechno půjde tak, jak má, tak bychom měli osmifinálovou účast potvrdit a když to bude dobrý, tak budeme ve čtvrtfinále a tím pádem bude to vrchol pro českého fanouška.
1: Právě chtěl jsem se zeptat na ten sportovní cíl. Tak máte ve skupině nebo Češky mají ve skupině Srbsko, Bulharsko, Ukrajinu, Rakousko a Řecko, tak tam by tedy ten cíl měl být ten postup přes elitní čtyřku.
2: Jednoznačně ten cíl je postup ze skupiny a pak se uvidí, jak na tom zrovna momentálně budeme.
1: A ono v tom termínu na přelomu srpna a září v Brně nebude jenom mistrovství Evropy volejbalistek, ale taky turnaj v Bíči, už tradiční, dá se říct, a paravolejbalové mistrovství Evropy. Tak jak bude fungovat ta synergie mezi těmito akcemi?
2: Celkově se nám podařilo naplánovat 2 finálové dny plážového volejbalu na přehradě do volných dnů mistrovství Evropy a zároveň na začátku, kdy se bude hrát skupina, tak na vedlejším kurtu, to znamená taky v pavilonu P, se bude odehrávat B skupina mistrovství Evropy mužů i B skupina mistrovství Evropy žen. Takže vlastně budeme mít v pavilonu P 3 mistrovství Evropy. Takže za mě jako velmi, velmi zajímavé.
1: Takže by to měl být takový, řekněme, volejbalový festival v Brně na přelom, na konci prázdnin.
2: Popsal jste to úplně přesně, jako je to prostě volejbalový festival, je to 14 dní volejbalu v Brně.
1: A bude tam třeba nějaké propojení to mistrovství a beach typu, já nevím, společné vstupné něco takového, nebo to až tak nepropojíte?
2: Určitě připravujeme společné věci, jestli to bude přímo konkrétně vstupné, nebo bude na vstupenku na mistrovství Evropy bude možnost získat slevu na beach, nebo to v této chvíli nemám tu informaci.
1: Říká Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu. Díky za rozhovor.
2: Já děkuju.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Ja jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomíná. Jmeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Ondřej Látal.
7: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. Policie dál pátrá po zloději lepky svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou hodnotu. Lepku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně. Zloděje na místě zachytila kamera. V rumunské Bukurešti slaďuje 13 evropských státníků postoje před červencovým summitem NATO v Ankaře. Na schůzce 9 východoevropských členů aliance a zástupců ze Skandinávie a Islandu Česko reprezentuje prezident Petr Pavel. Summit má potvrdit podporu Ruskem napadené Ukrajině a taky Moldavsku, které se potýká se separatisty v Podněstří. Více než kilogram Semtexu dnes přinesl neznámý muž na policii v Jihlavě. V rámci zbraňové amnestie odevzdal i znehodnocený granát a dvě igelitové tašky rozbušek. Pyrotechnici výbušniny odborně odpálili na poli nedaleko Jihlavy.
2: Sport.
7: Hokejista Charlie McAvoy si nezahraje 6 zápasů v NHL. Americký obránce sekl hokejkou protihráče z Buffalo, a to v závěrečném utkání Bostonu v letošní sezóně. Trest si tak olympijský šampion odpiká na začátku příštího roku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 překážky za Prahou a chodce rady. Na D1 z Prahy na Brno nejdřív opatrně kus za připojením od Říčan na kilometru 14,5 stojí ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka, označená světelnou šipkou. A potom dál směrem na Brno pozor za exitem Sázava, teď se rozjíždí kratší kolona na kilometru 36,5. Ztracené křeslo tam z pravého pruhu právě posunul kamion do odstavného. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, místy roztržená, začíná za Tasovem kolem kilometru 158, chvílemi tam brzdí i v levém pruhu osobní auta, ta potom čeká pomalá jízda a postupně kolona za exitem 182, popůvky různě pomalu až do omezení k D2. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně je plná kamionů. V pravém pruhu za Loděnicí z 9. kilometru až na okruh k Ořechu tradičně. Osobní auta v levém pruhu brzdí před Rudnou mezi 8. a 5. kilometrem a potom tvoří kolonu na pražském okruhu směrem D1 kolem nájezdu z plzeňské D5. A silnice 56 z Frýdku Místku na Staré Hamry pozorně mezi sjezdy na Frýdland a Čeladnou po havárii dvou nákladních vozidel se tam tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky a teploty 12 až 16, na západě zítra kolem 11 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 6. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Před chvílí jste slyšeli pozvánku na náš pravidelný seriál, no a teď ještě ten druhý, ve kterém se nevěnujeme fotbalovému mistrovství Evropy, nýbrž hokejovému mistrovství světa, protože letos je to 50 let od úspěšného roku československého hokeje a právě tomu věnujeme náš dnešní díl seriálu. Sestava na olympijské hry, mistrovství světa a první ročník kanadského poháru se měnila jen minimálně. A pro tehdejší hokejisty mimo reprezentaci bylo velmi těžké se do ní dostat. Může o tom po letech mluvit Jaroslav Pouzar, který byl na všech turnajích během půl roku a pak měl bohaté zkušenosti s NHL, kde třikrát získal Stanleyův pohár s Edmontonem. Pomůže nám i náš bohatý rozhlasový archiv.
1: S mikrofonem za letošním sportem. Připomeňme si nejvýznačnější sportovní události, kterých se českoslovenští reprezentanti zúčastnili. Oživme si je i autentickými záběry. Příjemný poslech začíná putování za naším sportem v roce 1976. První velkou událostí letošního sportovního roku byly 12. zimní olympijské hry v Innsbrucku. A buďme upřímní, do Bílého města jsme odjížděli s většími nadějemi. Zbyla na nás pouze jediná stříbrná medaile. Tu získali hokejisté.
2: To bylo jiný mužstvo, hráli jsme jiný hokej, než se hrál v Kanadě, takže těžko se to porovnává, ale opravdu to mužstvo bylo opravdu silný, to národní mužstvo v té době.
3: Kromě Pouzara hrála tři velké turnaje naprostá většina reprezentace. Jména jako Nový, Pospíšil, Hlinka, Holeček nebo Martinec byla standardně v nominaci. Tehdy se hrálo na tři útoky a mužů, kteří odehráli vše, tedy stříbrné olympijské hry v Innsbrucku, zlaté mistrovství světa v Katovicích a nakonec prohrané finále kanadského poháru, bylo celkem 14.
2: A bylo velice těžké se do toho národního týmu dostat. Většinou ty kluci tam hráli 10 let v tom národním mužstvu, tak pro ty mladý to musel opravdu hrát v sezóně dobře, aby se dostal do nároďáku.
3: A tak do národního týmu nakoukl třeba Josef Augusta nebo František Kaberle. I když slovo nakoukl je hodně nadnesené, myšlené je to tak, že tito hráči neodehráli všechny turnaje jako naprostá většina reprezentace.
2: No, v roce 76 na olympiádě vlastně nebyl ani jeden Slovák. A 76 jako mistrovství světa tam už byl Petr Šťastný.
3: Vzpomíná Jaroslav Pouzar na Petra Šťastného. K němu se pak v reprezentaci přidal bratr Marián a Pouzar si s nimi zahrál v útoku.
2: Jo, tak já jsem s nimi hrál v lajně asi tři sezony, než dorostl ten jejich Anton.
4: Kotouš v rohu kluziště naší obrané třetí, je tam Pouzar, dává Petrovi Šťastného, Petr Šťastný hned na Mariana Šťastného, bratří útočí.
2: Takže jsem s nimi hrál a šlo to, no, byli trošku nacionalisti, ale šlo to.
3: To jsou vzpomínky bývalého československého hokejisty Jaroslava Pouzara. V našem vysílání pro vás budeme mít i dál seriál o úspěšném hokejovém roce 1976. František Kuna, Radiožurnál.

Hokejový brankář Jakub Dobeš si získal fanoušky Montrealu, se kterým hraje 2-2 na zápasy v sérii druhého kola playoff NHL, poté co v noci tedy zvítězilo Buffalo na ledě soupeře 3-2. No a televizní stanice Sportsnet před pár desítkama hodin zvíře zveřejnila zajímavý rozhovor právě s Dobešem a jedna z věcí, která se šíří na sociálních sítích, je, že Jakub Dobeš si bere příklad třeba z profesionálních roků v kariéře tenisty Rogera Federera, a kterak se 20-násobný grandslamový šampion vyvinul z, řekněme, emotivní hráče až do klidného a rozvážného gentlemana na kurtu. Dál Dobeš zmiňuje, že si třeba vizualizuje to, že jako jeho číslo 75 je lepší než číslo 86, které patří Nikitovi Kučerovovi, no a dalším soupeřům, které už zvládl během své kariéry potkat a které třeba zvládl vyřadit z letošního playoff NHL, protože Kučerov to je hvězda Tampy a právě Montreal přešel přes Tampu v prvním kole playoff NHL. Co se týče těch dalších zápasů, tak v noci na dnešek hráli ještě Vegas Golden Knights proti Anaheim Ducks 3-2, vítězství v prodloužení pro domácí i s gólem a asistencí Tomáše Hertla za poražené 29 zákroků Lukáše Dostála. Radko Gudas je dal zraněný a nehraje. No a v noci na zítřek může Colorado spečetit svůj postup do konferenčního finále, tedy chcete-li třetího neboli předposledního kola playoff NHL o Stanleyův pohár. Colorado vede v sérii s Minnesota 3-1 na zápasy a zítra po druhé hodině ranní českého času se tedy bude hrát na ledě Avalanche v Denveru. Turn the lights off, baby.

0: Fotbalisté Hradce Králové dnes vyzvou ve skupině o titul Slovan Liberec. Hrát se začne v 17 hodin a 30 minut a bude to poměrně důležité utkání, co se týče evropských příček, protože Hradec Králové aktuálně na čtvrtou pozici, která by zajišťovala kvalifikaci do konferenční ligy, ztrácí pouhé dva body. Poté, co Jablonec bude hrát následně se Sláví, se to samozřejmě může změnit. Každopádně v tuhle chvíli by se Hradec mohl dostat na čtvrtou pozici. Za Hradcem ještě o 4 body zpět je liberecký Slovan. Jablonec ten tedy bude hrát na pažitu pražské Slávie, a to od 20 hodin, no a poprvé od koronavirové pandemie se vlastně bude hrát zápas bez fanoušků, bude to právě v Edenu, zavřeném Edenu, kde v případě výhry oslaví domácí Slávia titul.
1: Úplně nejhorší okamžik bude, až bude Slávie přebírat titul před prázdným stadionem.
2: Říká fotbalový expert a bývalý reprezentant Pavel Horvát. Je to trest od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávia piká za události víkendového derby se Spartou. Domácí fanoušci vtrhli na hřiště v Edenu před koncem zápasu, napadli 3 hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru hostů.
1: A je potřeba dát jasný vzkaz s nějakým dalším případům nebo pokusům o tohle to, aby se tohle nedělo, protože to bylo opravdu šílený.
2: Myslí si Horvát, který nejvyšší domácí soutěž ovládl 5krát. Nikdy u toho ale nechyběli fanoušci.
1: To si myslím, že vlastně nikdo z těch hráčů nechtěl a asi to nikdy v životě nikdo nezažil a už to nikdo nezažije. Myslím si, že tohle je nejhorší věc, která může fotbalistů potkat, hrát před prázdným stadionem a ještě tam vyhrát titul.
2: Prázdné tribuny a nulová atmosféra uškodí nejenom domácí Slávii, ale i soupeři a fotbalu obecně, vysvětluje asistent trenéra Jablonce Tomáš Čížek.
3: Na Slávii byla vždycky atmosféra bouřící. Vyženě je to vlastně k lepším výkonům, i jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží, takže pro každého hráče lepší určitě hrát před divákama.
2: A pokud Slávia porazí Jablonec, nastane oproti derby opačná situace. V Edenu se bude slavit ligový titul, ale bez fanoušků. Ti se mohou sejít maximálně v okolí stadionu. Navíc ani policie s žádnou oficiální akcí nepočítá. Potvrzuje to vedoucí tiskového oddělení pražské policie Eva Kropáčová.
4: Podle informací z klubu není organizována ani připravována žádná oficiální oslava. V případě, že však dojde k nějakým spontánním oslavám, jsme samozřejmě připraveni dohlížet a zajistit na místě dodržování veřejného pořádku.
2: Utkání Slávia Jablonec v ligové skupině o titul začne ve 20 hodin, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

Gratulace Radiožurnálu Sport míří do chorvatského města Osijek. Český reprezentant Jindřich Dubový se tam totiž stal mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně, tedy ve velkorážní pistoli. Soutěž na 30+30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl se 4bodovým náskokem před Rakušanem Cechmajstrem. Český tým, který tvořili také Matěj Rampola a Tomáš Těhan, pak obsadil 2. místo za Ukrajinci.

0: Tenistka Iga Świąteková vyřadila ze čtvrtfinále turnaje v Římě Jessicu Pegulovou za 39 minut hry. Bývalá polská světová jednička vyhrála 6-1 a 6-2. O postup právě do čtvrtfinále se snaží v Římě českoruský pár Bousková-Panovová a po první sadě prohrává s Američankami Goffovou a McNallyovou 3-6 a 1-1. Na tomto turnaji ještě Linda Nosková po boku Terezy Valentové budou hrát s australsko-americkým párem Hunterová-Pegulová.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Ondřej Lábal a aktuální zprávy.
2: Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Donald Trump přicestoval do Pekingu. Dvoudenní oficiální návštěvu Číny zahájí americký prezident až zítra ráno. Fotbalisté Slávie můžou večer slavit ligový titul, potřebují porazit Jablonec. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 3 Praha-Benešov u Nespek. A zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami, teploty až 16 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
2: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Policii už se přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Sláví a Spartou. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté k tomu v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové taky dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše.
5: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob. V případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou, tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
2: Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka bude policie i klub přistupovat schovývavě k těm, kdo se sami přihlásí. Dodal, že to ale platí jen pro fanoušky, kteří na hřišti nic nespáchali a na výzvu klubu pak plochu spořádaně opustili. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí až zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit třeba i na válku v Iránu anebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Pražská galerie Signal Space rozšířila svou expozici o nový projekt Dream On, Where It All Began. Projekcemi na dvoumetrový 3D model baziliky svaté Ludmily připomínají jedny z nejúspěšnějších promítání Signal Festivalu. Pokračuje zakladatel Signal Festivalu a galerie Signal Space Martin Pošta.
6: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cíglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festivalu a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na bazilice svaté Ludmily a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
7: Sport. Fotbalisté pražské Slavie přivítají ve třetím kole nadstavby Jablonec a v případě výhry obhájí titul v Šancelize. Zápas, který se kvůli disciplinárnímu trestu pro Slavii bude hrát v Edenu bez diváků, začne ve 20 hodin. V dalším zápase skupiny o titul hostí Hradec Králové od 17 hodin a 30 minut hráče Slovanu Liberec. Asistent hlavního trenéra Hradce Adrian Rolko vysvětluje, na co se tým připravuje.
8: Super, který dokáže potrápit všechny favority, mají tam kádr, samozřejmě na rychlosti. Myslím, že připravit zase na celou hru i ty jednotlivce Liberce, aby jsme byli na tom důležitém zápase dobře připraveni.
7: Hradec Králové se případným vítězstvím posunuje na čtvrté místo neúplné tabulky, které na konci soutěže znamená kvalifikaci konferenční ligy. Pokud vyhraje Slovan, přiblíží se pátému soupeři na jeden bod. Oba ligové zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená silnice 3 u Nespek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. První část už kolem exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu hlavně v Brně. Mezi sjezdem k výstavišti a na D2 mají tenhle úsek asi na 20 minut. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se tvoří kolona za Loděnicí z 9. kilometru. Kamiony až na okruh k Ořechu. Osobní auta v levém pruhu nejdřív k exitu 5 Rudná, pak kousek popojedou plynulé a na okruhu se sunou od D5 k Ořechu taky. Na tahu 3 Praha Benešov vážná nehoda u sjezdu na Nespeky, havarovala dodávka a osobní auto, provoz úplně zastavený obousměrně, kolony na Benešov od sjezdu na 4 koly směrem na Prahu od Mrače a natahuje se to.
10: Tam měly 2 sanitky, 3 hasiči, 2 policajti. Stojí to tu úplně.
9: V osobních autech se řidiči zkoušejí vyhnout přes Čerčany nebo Pišely. A na silnici 56 z Frýdku Místku do Starých Hamrů se za sjezdem na Frýdland nad Ostravicí tvoří kolona na 5 minut, před odbočkou na Čladnou havarovala 2 nákladní vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháněky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne pak bude přeháněk přibývat, teploty 12 až 16, na západě kolem 11, na horách kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
0: Po nich už je 15 hodin a 6 minut, krásné odpoledne. Polovinu z 203 kilometrů, 203 kilometrů má za sebou většina cyklistů na Giro d'Italia. V páté etapě se jede poprvé v náročnějším terénu. Vrcholem bude stoupání druhé kategorie na Grande di Vigiano, ale to až necelých 50 kilometrů před koncem. Ve vedoucí skupince, která čítá 13 cyklistů, nenajdeme českou vlaječku, no a z lídrů závodu je tam jen Kolumbiec Rubio, který měl před startem dnešní, tedy té páté etapy, stejnou, tedy 10-sekundovou ztrátu na lídra Cicconeho, stejnou jako Jan Hirt míněno, který byl taky po těch úvodních etapách na velmi dobré pozici, v celkovém pořadí na 10. příčce. Jinak peloton, ve kterém je taky Jan Hirt, má ztrátu zhruba minutu a čtvrt.
3: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Počet omluvených hráčů českým trenérům před startem mistrovství světa v hokeji se blíží číslu 30. Souvisí s tím nějak i to, že se jedná o olympijskou sezonu? Tak nejen na to se budeme snažit odpovědět. Na světovém šampionátu je reportér František Kuna, který nám s tím pomůže. Hezký den.
1: Dobré odpoledne z Friburgu.
0: Nejnovější omluvenkou byla ta od golmana Philadelphia Daniela Vladaře, který byl i na olympijských hrách, tak i tam nějaká souvislost?
1: Neměla by být, protože Daniel Vladař přiznal, že to zranění, kterého nepustí na světový šampionát, si přivodil v průběhu úvodního kola playoff ve třetím zápase proti Pittsburghu. Z toho videa je patrné, jak se drží za pravý loket a je to poměrně dobře vidět. A myslím si, že tohle nějakým způsobem souviset nemá. Už český tým nadálku kontaktoval samozřejmě Daniela Vladaře a třeba i generální manažer Jiří Šlégr čekal právě, jak to celé dopadne, takže ve hře byla, že Daniel Vladař i přesto, že byl na olympijských hrách, doplní národní tým, nebo i přesto, že byl na olympijských hrách, proč ne? Spoustu takových hráčů je, kteří odehrají olympijské hry i světový šampionát v jednom roce, ale bude to bez Daniela Vladaře, ale to je opravdu jen střípek z těch mužů, kteří se omluvili. Ale ono to není úplně tak, že ten, kdo se omluvil, rovná se mně se nechce hrát na mistrovství světa, protože jsem měl účast na olympijských hrách nebo prostě dlouhou sezonu. Těch zraněných je celá řada, někdo musel na operaci, někdo na ní dlouho čekal, Jakub Lauko, Radim Šimek, hokejisté z extraligy, někdo má další zdravotní trable po konci sezony NHL, někoho nepustí zaměstnavatel, byť to zranění třeba by mohlo být takové, se kterým se dá hrát, to jsou věci individuální a nějakých 30 omluvenek najednou, tady asi jen těžko dokážeme shrnout. Každopádně paušálně by to nemělo znamenat, že olympijská sezona rovná se nechci jet na mistrovství světa.
0: Slyšeli jsme, že náš reportér František Kuna není na hokejovém tréninku, nýbrž nějakém tréninku traktoristů, tak omluvte možná drobné zvukové šumy. Každopádně zpátky k té sestavě, respektive soupisce, která je výrazně jiná od té na to olympijských hrách, to nemusíme řešit. Na druhou stranu někdo ještě hraje playoff NHL a jednoduše ve Švýcarsku být nemůže. Byť na to výkonnostně má. U jiných hráčů ale můžou fanoušci spekulovat o tom, že se jim už na světový šampionát po olympijských hrách nechce v uvozovkách. Jsou tyhle spekulace, Františku, na místě?
1: Asi se dají pochopit, to jisto jistě, třeba superhvězda českého hokeje David Pastrňák už má po sezóně, jeho Boston vypadl, ale samozřejmě s tím, že hokejista nejede na světový šampionát, nemusí souviset pouze výkonnostní důvody, únava, popřípadě zranění, ale třeba také osobní život, protože třeba Pastrňák je znovu otcem a to jsou věci, které samozřejmě mohou některé hokejisty ovlivnit. Jak moc se na to chtějí někteří povznést, to je otázka samozřejmě do jejich svědomí, ale i třeba Lukáš Sedlák přiznává, byť velmi rád objíždí velké akce, byl na olympijských hrách, je i tady, tak přiznává, že jsou na světě i důležitější věci než hokej. A potom, když se vám ta kariéra a věk někam posune, tak i tohle jsou věci pochopitelné. Není to úplně, že by David Pastrňák vzkázal nejedu, protože jsem otec, tak to zase není, ale není to ani vzkaz, který znamená nejedu, protože se mi nechce a nemám zájem reprezentovat. Konec konců, naše téma je otázkou pro generálního manažera české reprezentace Jiřího Šlégra. Ptal se Petr Kadeřábek.
2: Z těch omluvenek, řekl vám někdo, já prostě reprezentovat nebudu?
3: Ne, já vůbec asi těch hráčů rozhodně musím a chci zastat, protože to tak není, ty hráče reprezentovat chtějí, ale tím, že ta sezóna opravdu byla dlouhá pro všechny ty hráče, tak s tím přicházejí ty zranění a většiny to bylo ze zdravotních důvodů, takže s tím bohužel člověk nemůže nic dělat, ale na druhou stranu by z toho sestavil úplně celý nový tým, takže samozřejmě nás to může mrzet. Na druhou stranu i my jsme avizovali, že budeme brát pouze zdravé hráče, protože jak je hráč trošku načnutej, tak prostě to zdraví je jenom jedno a ono se to může prohloubit a pak nás to může poškodit v průběhu toho šampionátu. Takže samozřejmě je to obrovská škoda, obrovská smůla a myslím si, že pořád ty kluci po celém světě strašně rádi jezdějí na mistrovství světa či olympiádu, či reprezentovat obecně.

0: To byl generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr a pro představu, jak může taková komunikace vypadat, ona častokrát probíhá právě mezi generálním manažerem a hráči třeba i ze zámoří, ale i Radim Rulík samozřejmě je telefonicky v kontaktu s hráči, tak třeba na jednom příkladu, konkrétně na útočníkovi Davosu Matěji Stránském, si můžeme ukázat, jak taková debata vypadá a ono to souvisí i s jakýmsi herním svědomím hráčů. Pokračuje trenér Radim Rulík.
1: První kritérium je, že musí chtít jako reprezentovat, musí chtít na to mistrovství, protože když ty hráči chtějí, tak jsou ochotní prostě tam nechat ještě co v nich zbylo a jít úplně na doraz, protože za národák to ani jinak si myslím nejde. Takže já si myslím, že těch omluvenek je hodně, protože někteří se na to úplně nevěřili, protože byli dobitý tou sezonou. Když vezmu Davos, tak ty měli Spengler, měli na jaký zápasy Euroaky tur byli na olympiádě, třeba konkrétně Matěj Stránský, takže ten to opravdu měl strašně moc a dlouhý playoff. Takže ten, když mi řekl, že je dobitej a rozbitej a že prostě by tam nenechal 100%, tak jsem mu maximálně věřil a přesně odhadnul své možnosti, své šance. Myslím, že ty kluci, kteří se přijeli a kteří chtějí reprezentovat, tak cítí, že ještě tu energii mají.
0: A těch je tady aktuálně 25 ve Friburku, říkal trenér reprezentace Radim Rulík a všichni mají svědomí čisté s tím, že tady mohou odvést 100% výkony. Začneme se přesvědčovat v pátek večer proti Dánům.
2: My jsme slyšeli třeba i generálního manažera Jiřího Šlégra, u týmu je taky Milan Hnilička, oba jsou to olympiští šampioni z Nagana z roku 1998 a tehdy se pak po hrách bojovalo na mistrovství světa shodou okolností taky ve Švýcarsku a byli u toho ti dva. Tak jak moc byl ten tým tehdy v roce 1998 po olympijském vítězství jiný?
0: No byl nejméně jiný za celou tu dobu od Nagana po současnost. Připomínám, že tehdy Češi vyhráli bronzovou medaili na světovém šampionátu ve Švýcarsku vlastně pár měsíců po naganském triumfu se Šlégrem i Hniličkou. Milan Hnilička byl i na dalších třech ročnících, kdy byly olympijské hry i mistrovství světa. Po naganském úspěchu na světovém šampionátu pokračovalo dál 9 hráčů z té sestavy, takže se blížíme někam zhruba k polovině nebo méně než polovině. Ale pak jsou ta čísla velmi podobná, takže se nedá říct, že by ti, co byli na olympiádě, pak nejezdili na mistrovství světa, že by to mělo nějakou klesající tendenci, že by hráčů, kteří reprezentovali na pod 5 kruhy, se pak na světovém šampionátu představilo méně. Když si to vezmeme po tom Naganu, kde tedy 9 hráčů hrálo na obou turnajích, následuje rok 2002 hráčů 7, 2006 v Turíně při bronzovém úspěchu hráčů 5, pak rok 2010 Vancouver, tam 7 hráčů hrálo oba turnaje. Vzpomeňme třeba, a to s tím dost souvisí, proslov Jaromíra Jágra, který tehdy mluvil o tom, jak by bylo fajn, aby hokejisté přistupovali k reprezentaci. Tehdy 7 borců z olympiády pak hrálo na mistrovství světa, ale nebylo to myšleno samozřejmě nutně jen na ty, kteří reprezentovali na olympijských hrách, tak aby si jaksi sáhli do svědomí a reprezentovali Česko a v roce 2010 na světovém šampionátu z toho pak byla zlatá medaile. Když půjdeme dál, tak v roce 2014 v Soči nastoupili 4 hráči na olympiádě i na mistrovství světa. Dále pak čísla 6, 5 a 7. Pyeongchang, Peking a naposledy Milán. Takže to není nějaká stoupající ani klesající tendence v počtech hráčů. Na druhou stranu dá se přemýšlet i tak, že pokud by hokejisté, kteří tedy po olympiádě nepojedou na mistrovství světa, i třeba proto, že už nemůžou, nepodají ideální výkon, tak tím se samozřejmě otevírá prostor pro mnohé jiné, kteří by si velmi cenili toho hrát na velkém turnaji, ale když vyberu jeden příklad, Radim Šimek z Liberce, ten by určitě rád jel, ale prostě zdraví v tomto případě v letošní sezóně nebo v této sezóně bylo proti.
2: Hokejové omluvenky na světový šampionát byly téma pro Radiožurnál Sport, téma pro Františka Kunu, který je spolu s dalším reportérem Petrem Kadeřábkem už přímo ve Švýcarsku a už se jistě oba dva těší na to, až to za 2 dny a pár hodin k tomu všechno vypukne. Utkání Česko-Dánsko od 20 hodin a 20 minut. Naše studio Radiožurnálu Sport po zprávách v 19 i s olympijským šampionem z Nagana Martinem Procházkou. Františku, díky.
0: Ano, těšíme se na slyšenou.

0: Letní fotbal se dnes nebude hrát pouze na českém území. Už jsme mluvili o tom, že ve francouzské Ligue 1 se může rozhodnout o titulu Racing Lens versus Paris Saint-Germain. 21 hodin na výkop na stadionu, řeklo by se, outsidera tohoto duelu. Ve španělské La Lize následně může pokračovat triumfální jízda Barcelony, která bude hrát od 21 hodin a 30 minut na trávníku Alavese. Jinak jsou tam další tři zápasy. Espanyol Barcelona, Athletic Bilbao, Villarreal Sevilla, no a Getafe Mallorca. V anglické Premier League pak Manchester City potřebuje udělat všechno proto, tedy získat 3 body, tak aby se udržel dál v konkurenci, řekněme, s Arsenalem. Pakliže by Citizens zvítězili, měli by 77 bodů a ztráceli by právě 2 body na 79-bodový Arsenal. City budou hrát od 21 hodin proti Crystal Palace, tedy týmu, který stále bojuje taky na evropské scéně. Ale co se týče fotbalistů v Česku, tak tady se mezi tím vyvíjí a rozvíjí další fotbalový talent. Třeba díky turnajům McDonald's Cup, série krajských finále, tentokrát zavítala do Brna, tedy do města, do kterého se po 3leté pauze vrací prvoligový fotbal. Do nejvyšší soutěže už s předstihem postoupila Zbrojovka Brno a sledujeme se zájmem taky dění v Artisu Brno v šance národní lize. Náš reportér tak zjišťoval, jak tuto informaci vnímají malí fotbalisté, kteří ještě chodí na základní školu.
1: Postupně se představí 3 děti, které hrají na McDonald's Cupu za brněnskou školu Ježek bez klece.
2: Kamil Košecký,
3: Kevin Košecký,
4: Elizabeth Knapová.
5: A chodíte i přímo na zápasy Zbrojovky?
6: Jo, sleduju.
7: Jo, trošku jo, my tam chodíme spolu, jako.
8: Já moc nesleduju fotbal, spíš hraju.
1: Po postupu do první ligy plánují bratři Kamil a Kevin chodit na zápasy Zbrojovky ještě častěji, i když důvod asi brněnské dospělé fanoušky moc nepotěší.
6: Na Spartičku třeba budu častěji chodit.
5: A to znamená, že fandí Spartě?
6: Jo.
1: Tým školy Ježek bez klece trénuje Marek Vejrosta, který jako kouč pracuje taky právě ve Zbrojovce, kde vede tým do 9 let, vnímal, že brněnské děti druholigový A tým moc neřešili a vzory hledali jinde. Postupně se prý ale situace mění.
9: Už jenom ty děti na tu základní školu, tak přichází vždycky v pondělí s tím, že jak hrála Barcelona, jak hrála Slavia, Sparta, a teď začínají chodit s tím, že mi říkají, jak hrála Zbrojovka. Takže to je pro mě takový signál, že už se o to zajímají, chodí i na ty zápasy a když se vyhrává, tak prostě je to baví.
1: Podle Vejrosty děti možná i víc než výsledky zápasů zajímá to, co předvedou jejich oblíbení hráči.
9: Určitě tady ve Zbrojovce Lukáš Vorlický, protože prostě dává góly, dokáže ukázat ty kličky, které ty děti znají od těch nejlepších fotbalistů, a to je prostě pro ně vždycky jako atraktivní. Přesně ví, který hráč dělá jakou kličku, a je to pro ně ta motivace zkusit to sami v tom zápase a naučit se to.
1: Ještě větším povzbuzením než postup A týmu Zbrojovky do první ligy má být pro mládežnický fotbal vybudování nového tréninkového centra v Měníně, tedy obci nedaleko Brna. Zbrojovka minulý týden odkoupila pozemky a zveřejnila vizualizace areálu, jehož součástí má být až 15 hřišť.
9: My třeba trénujeme každý den na jiném místě v jiný čas a i pro ty rodiče, tak i pro ty děti by to bylo jako jednoznačně velký pozitivum, protože vlastně tady to zázemí pro tu mládež ve Zbrojovce jako pořád chybí.
1: Věří trenér Vejrosta, že ke vzestupu dospělého týmu brněnské Zbrojovky se brzy přidá taky mládež. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 3:30. Ondřej Látal a zprávy.
1: Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust potvrdil, že včerejší policejní zásah se týkal dvou lidí pracujících pro nemocnici. Zbylí podezřelí podle něj nejsou zaměstnanci UVN ani s nemocnicí nespolupracují. Policie zadržela mimo jiné kvůli podezření z přijímání úplatků a falšování lékařských posudků celkem 12 lidí. Státní zástupce Richard Petrásek Radiožurnálu řekl, že 10 z nich je obviněných a budou stíhaní na svobodě. Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 koruny a 1 haléř. Je to o 14 haléřů víc než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Iránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list The New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Iránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády iránských přístavů dnes uplynul přesně měsíc. Sport. Opora basketbalistek USK Praha Valerian Ajajová už od příští sezóny nebude hrát za tým českých mistryň. Francouzská reprezentační kapitánka řekla sportovnímu listu L'Équipe, že po skončení sezóny zámořské WNBA se do pražského klubu nevrátí. Případné nové působiště 32letá hráčka nejmenovala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou a uzavřená trojka za Pišely. Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s první částí kolony kamionů v pravém pruhu za exitem Tasov na kilometru 158. Osobní auta v levém pruhu brzdí nejdřív mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a potom hlavně v Brně za sjezdem k výstavišti tvoří kolonu ze zhruba 193. kilometru na 196. D2. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně je plná za loděnicí z 9. kilometru, a to ve všech pruzích. V levém se osobní auta rozjedou potom za exitem 5 Rudná. Další kolona je čeká na okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu. A silnice 3 Praha Benešov nadále neprůjezdná v obou směrech u sjezdu na Nespeky. Po havárii dodávky a osobního auta přistál vrtulník záchranné služby. Kolony směrem na Benešov od sjezdu na Čtyřkoly, směrem na Prahu už kus za Benešovem u Tužinky a fronty se tvoří i na obou objížďkách přes Čerčany, taky z druhé strany přes Poříčí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra má být oblačno až zataženo, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky a teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Už jako fotbalista si Thomas Gravesen vydělal slušné jmění, dánský reprezentant si zahrál i za Real Madrid, přestože zažil po konci kariéry období, kdy se jeho příjmy ještě výrazně zvýšily. My o tom teď budeme mluvit v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovních hvězd. V 15:37 usedl do studia připravený redaktor Adam Procházka. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Nejdřív prosím připomeň tu fotbalovou kariéru Gravesena.
1: Hráč narozený v roce 1976 byl defenzivní záložník, který spoléhal na hodně důraznou hru. Za dánskou reprezentaci si díky tomu zahrál na mistrovství světa v roce 2002. Dvakrát byl taky na evropském šampionátu. Největší část kariéry strávil ale v anglickém Evertonu, odkud v roce 2005 zamířil do zmiňovaného Realu Madrid, kde jistil záda takovým hvězdám, jako byly Zinedine Zidane, Raul, Luis Figo nebo David Beckham. V Madridu strávil rok a půl, potom odešel do Celticu Glasgow, kde získal svůj jediný titul v kariéře. Tu pak ukončil v roce 2008 opět jako hráč Evertonu.
0: No a proč byl tak úspěšný po kariéře? Čemu se začal věnovat?
1: Několik let po konci s fotbalem se přestěhoval do amerického Las Vegas a v tomto centru světového hazardu začal vydělávat hraním karetních her. Nejvíc se věnoval pokru, no a zatímco někteří bývalí sportovci hazardem naopak své jmění ztratili, tak Gravesen ho ještě výrazně rozmnožil. Jako fotbalista bral na vrcholu kariéry okolo 5 milionů eur ročně. Jako karetní hráč si podle britského bulváru vydělal za 8 let života v Las Vegas přes 130 milionů dolarů. To jsou v přepočtu zhruba 3 miliardy korun. Vysokým výdělkům odpovídal taky životní styl bývalého dánského fotbalisty, který žil v luxusní čtvrti Las Vegas, a jeho sousedem byli třeba tenista André Agassi nebo herec Nicolas Cage. A Gravesenův příběh má taky českou stopu. Jeho dlouholetou partnerkou byla modelka Kamila Perse, což je česká rodačka, která žila právě v Americe.
0: Přesto úplně z Česka nedoporučujeme vydat se do Las Vegas a zkoušet tam štěstí. Mluvíš v minulém čase, znamená to tedy, že Gravesen se už pokru nevěnuje?
1: No, rozhodně už ne v takové míře. Před několika lety se totiž vrátil do Dánska, kde pracuje jako televizní fotbalový expert. Přestože pracovat díky svým výdělkům už nemusí, tak postupně se mu podle jeho vlastních slov začalo po fotbale zkrátka tak trochu stýskat a chtěl se opět nějak zapojit do toho dění okolo sportu. Zvolil si tak tuhle cestu, zatímco o fotbale tedy na veřejnosti rád mluví, tak vlastní soukromí si Thomas Gravesen docela hlídá a třeba na sociálních sítích žádný jeho profil ani nenajdeme. Čemu se tedy věnuje, kromě práce v televizním studiu, úplně dost dobře nevíme.
0: Adam Procházka se sociálním sítím věnuje hodně, dokonce pomáhá plnit náš instagramový profil Radiožurnál podtržítko Sport, tak ti za tu práci děkujeme. A teď díky za to, že si nám představil, jakže se Thomas Gravesen živí, respektive živil po fotbalové kariéře.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

Jedna česká tenistka je zatím ve čtvrtfinále turnaje v Římě, který předchází slavnému Roland Garros. Je to Kateřina Siňáková, která postoupila bez boje po boku Američanky Townsendové právě do čtvrtfinále, a to když odstoupili z turnaje Rumunky Kirstaová a Kristijanová. Marie Bousková před pár desítkami sekund prohrála po boku Rusky Panovové 3-6 a 5-7 s americkou dvojicí Goffová-McNallyová. No a americko-australský pár Pegulová Hantrová teď bude soupeřkou pro další dvě české hráčky. Zhruba někdy po 18. hodině by měly bok po boku nastoupit Linda Nosková a Tereza Valentová právě proti Hantrové s Pegulovou. Budeme jim fandit i prostřednictvím radiožurnálu Sport. Co týče ženské dvouhry, tak tam Švonteková ve dvousetech vyprovodila právě Pegulovou a postoupila dál. No a co se týče mužského turnaje, tak tam hraje o postup do semifinále Nor Root proti Rusku Chačanovovi. Zatím v první sadě Ruth ušetřil svému soupeři docela zajímavý debakl. Je to 5-1, navíc při Rudově servisu už 30-0, takže brzy zřejmě získaná první sada pro hráče, který je aktuálně ve vedení. Dear God.

Úřadující mistr světa ve fotbale Lionel Messi, Argentinec, je suverénně nejlepším, nejlépe placeným hráčem zámořské MLS, možná i nejlepším, to záleží na vašem individuálním pohledu. Každopádně Inter Miami mu dává novou smlouvu, díky které si 39letý Messi ročně přijde i s garantovanými bonusy na více než 28,25 milionů dolarů, což je téměř 600 milionů korun. To je tedy více než dvakrát tolik, co druhý v pořadí, kterým je Korejec Son Heung-min. Platy všech hráčů zveřejnila hráčská asociace Major League Soccer, tedy MLS. Son Heung-min z FC Los Angeles si vydělá tedy 11 milionů dolarů, více než 11 milionů dolarů, zmiňovali jsme, že Messi více než 28. Třetí je pak krajan Lionela Messiho a spoluhráč z Interu Miami, Rodrigo de Paul, s necelými 10 miliony. On je taky argentinským světovým šampionem, ještě nedávno oporou třeba zadních, no spíš těch středních řad Atletika Madrid. No a německý mistr světa z roku 2014, tedy někdejší opora Bayernu Mnichov, Thomas Müller, ten hraje za Vancouver Whitecaps a je až devátý. Z trojice Čechů je na tom nejlépe Ondřej Linger, který si v Houstonu přijde ročně na více než 938 tisíc dolarů, což je téměř 20 milionů korun. Pro porovnání třeba v NHL by bylo těch 940 tisíc dolarů, řekněme, zhruba ve výši toho lepšího nováčkovského kontraktu a hráči, kteří už mají za sebou nějaké zkušenosti, mají zpravidla smlouvy přes 1 milion dolarů před zdaněním, pochopitelně. Tomáš Ostrák, ten hraje za St. Louis a ročně si vydělá podle informací z MLS 800 tisíc dolarů, Pavel Bucha téměř 550 tisíc dolarů, což je v přepočtu stále velmi pěkných více než 11 milionů korun.

0: Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu a tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dní do vítězného penaltového rozstřelu, tedy dobu od 2. května do 20. června.
1: Seriál Radiožurnálu Sport.
0: No a teď tady máme na Radiožurnálu Sport další příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 13. května roku 1976. Pojďme si to připomenout.
2: U příležitosti pražského jara vystoupí dnes večer ve Smetanově divadle v Praze v roli Taťány v Čajkovského opeře Evžen Onegin, zasloužilá umělkyně Ruské sovětské federativní socialistické republiky Galina Pisarenková.
3: Zaznělo také 13. května roku 1976 z Československého rozhlasu a cestu za kulturou připravovali tou dobou také státní autority národnímu týmu fotbalistů. Ten totiž čekala odveta čtvrtfinále v Kyjevě a tak se dělalo všechno proto, aby byla výprava do tehdejší ukrajinské sovětské socialistické republiky úspěšná. Píše se o tom právě 13. května v Československém sportu v dalším dílu seriálu Před odvetou. Zatímco v předchozích dílech reportéři zpovídali hráče, nejprve střelce obou branek z úvodního zápasu Antonína Panenku a Josefa Modera a pak také obránce Jána Pivarníka, teď nabízí zprávy ze zákulisí a čtenáře podrobně informují, jak bude vypadat celý reprezentační sraz.
4: Reprezentanti mohou přijet, vše je připraveno do všech podrobností. To jsou poslední fakta ze sekretariátu našeho fotbalového svazu 9 dní před kyjevskou odvetou. Na vše je pamatováno. Hráči budou trénovat, samozřejmě se musí i rozptýlit nefotbalově a hlavně půjde o to, aby vylepšili svůj psychický stav.
3: Můžeme se dočíst v úvodním odstavci článku, který připomíná, že odvetný zápas v čtvrtfinále mistrovství Evropy v Kopané mezi Sovětským svazem a Československem tady bude už za 9 dní a doprovází ho také titulek s otázkou, jaká nálada bude v nočním letadle, myšleno hlavně cestou zpátky po návratu ze zápasu. Sraz je naplánovaný do detailu. Od cestování ranními letadly do Prahy, tak aby mohli všichni reprezentanti stihnout začátek soustředění 18. května v 11 hodin dopoledne, ještě ten samý den trénink na Spartě, pak také sauna a masáže. Vlastně to bylo hodně podobné, jako když se sejde národní tým v dnešní době, vypráví fotbalový historik Jaroslav Kolář.
5: Vlastně ten systém byl podobný jako teďkom, protože taky hraje se liga po víkendu a hned po víkendu se hráči sešli k tomu srazu. Tehdy bylo zvykem hrát i takový různý přípravní utkání, třeba hráli s některými jakoby kluby, třeba s prvoligovými, ale dokonce třeba ještě dříve, ještě než před tím rokem 76, ale ne zase tolik dřív, hráli třeba s takovýma Čelákovicema, který hráli druhou ligu a s nima hráli přátelský zápas, jako ta reprezentace, aby se sehráli trošku.
6: Modelový zápas.
5: Ano. Hmm. To tehdy bylo zvykem. Samozřejmě to přilákalo v těch městech lidi, že jo, protože tam přijela reprezentace.
3: Konkrétně 19. května, druhý den srazu, měl národní tým naordinovanou dopolední besedu, pak turnaj v minigolfu, trénink na Spartě a večerní kino. A 20. května pak výprava v 10.50 dopoledne odletí do Kyjeva.
4: Pobyt v Sovětském svazu bude čistě fotbalový. Ubytování bude zřejmě v moderním hotelu Dněpr, trénovat se bude určitě ve čtvrtek a je možnost přípravy ještě den před utkáním. Hráči navštíví rovněž filmové představení nebo zajdou do ukrajinského cirkusu.
3: Píše se 13. května roku 1976 před blížící se odvetou.
7: Lopta už v našem pokutovém území. Bokyn Hubana Kopačka, nebezpečná střela, výborně Viktor.
3: My už nezvíme, že ze zápasu v Kyjevě se výprava vracela s pořízenou a i proto pak mohla hrát 20. června v Bělehradě o titul. Do zlatého finále zbývá 38 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
8: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it every waking moment, every chance he gets, he blows it. I've got a habit and it keeps me sick, I can't kick it. I need one more hit and I'm oh so tired of living like this. All my friends

0: Close it.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
2: Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Minister Macinka představil své poradce, povede ekonom Šebesta. Fotbalisté Slávie budou proti Jablonci usilovat o zisk titulu v Šancelize. Po těžké nehodě je obousměrně neprůjezdná silnice 3 Praha-Benešov u Nespek. A zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami, teploty až 16 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zabránila hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním země, přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě převzala. Novela podle Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
4: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
2: V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipy nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta. Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. K rezignaci šéfa středolevicových labouristů vyzývají někteří spolustraníci. Premiér Keir Starmer se sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, o kterém se spekuluje jako o jeho možném nástupci.
5: K rezignaci premiéra vyzvalo skoro 90 labouristických poslanců ze 400. Přes 100 se jich naopak za Starmera postavilo a vyzvalo spolustraníky ke spolupráci. Kvůli nedůvěře v premiéra odstoupili 4 ze zhruba 120 juniorních vládních ministrů.
6: Co bylo z rozhovoru s voliči v mém obvodě velmi jasné, bylo to, že premiér ztratil jejich důvěru.
5: Vysvětlila svou rezignaci Miata Fanbuleová. Členové Starmerova kabinetu se za premiéra postavili nebo se nevyjádřili. Je s odvoláním stranického šéfa nutné současně vybrat nástupce. Streeting ani nikdo jiný se o post zatím nepřihlásil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Plzeň dokončila nový bytový dům v okrajové části Malesice. Bezbariérová budova z 12 byty nese jméno Nový Schufrein. Název vychází z německého Schulfrein. Dům totiž vyrostl na místě bývalé německé školy, zřízené v 19. století německým školním spolkem. Podle náměstka plzeňského primátora a zároveň starosty Malesic Aleše Tolara ze STAN, později zrušená škola sloužila k bydlení a schátrala.
7: Bohužel se celé 20. století do toho domu nijak neinvestovalo a nám nezbývalo nic jiného, než ten dům odstranit. A dnes jsme tady v podstatě na jeho stopě vybudovali dům nový. Je to novostavba na Zelené louce. Máme tady 12 bytů pro mladé rodiny anebo pro lidi, řekněme, na stará kolena.
2: Stavba přišla téměř na 42 milionů korun, 28 milionů získalo město z evropské dotace.
8: Sport. Fotbalisté Slávie si můžou večer na druhý pokus zajistit titul v aktuálním ročníku Šanceligy. Po nedohraném derby kontumovaném ve prospěch Sparty se utkají od 20 hodin s Jabloncem. V 17:30 začne další duel skupiny o titul mezi Hradcem Králové a Libercem. Radiožurnál Sport chystá přímé přenosy, na Radiožurnálu budou vstupy. Čeští hokejisté za sebou mají ve Friburgu druhý trénink před pátečním startem mistrovství světa ve Švýcarsku. Na nové spoluhráče v útoku si zvyká taky útočník Jaroslav Chmelař, který se mimo jiné těší na konfrontaci třeba s Kanaďanem Sidney Crosbym.
9: Zahrát si proti takovýmhle klukům je určitě sen, to znamená Fenhal, pro mě to bylo něco neskutečného být po boku s hráčem jako je Ovečkin, Kučerov, Barkov, ježišmarja, bych tady mohl jmenovat milion hráčů, takže určitě je to něco navíc a myslím si, že my mladí si z nich můžeme vzít nějakým způsobem příklad.
8: První zápas světového šampionátu rozehrají Češi v pátek ve 20 hodin a 20 minut proti Dánsku.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
0: Zdržení na D1 před Brnem, D5 před Prahou a neprůjezdná trojka u Nespek. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se poprvé brzdí hned za exitem Tasov na kilometru 154 v obou pruzích. Osobní auta se po chvíli rozjedou, kamiony se sunou pravým pruhem, místy roztrhanou kolonou až do Brna. Tam se potom plní znovu i levý pruh mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se tvoří kolona za loděnicí z 9. kilometru i osobní auta. Různě pomalu, místy trochu plynuleji jedou osobní auta a je to až do kolony na Pražský okruh exitu 19 Ořech, celkem až 50 minut osobním autem. Silnice 3 Praha Benešov u odbočky na Nespeky obousměrně uzavřená, po střetu dodávky s osobním autem, kolony na objížďce přes Čerčany a hlavně předtím se popojíždí na silnici 3 směrem na Benešov od sjezdu na Čtyřkoly. Směrem na Prahu je fronta dlouhá už z Benešova z kruhového objezdu u KFC a je to i navíc jak 3/4 hodiny. A na tahu 35 z Hradce na Olomouc dvě kolony vlivem hustého provozu se popojíždí od Řídkého do Litomyšle až půl hodiny a pak další fronta až na 20 minut je u Opatovce kvůli nehodě.
10: Před Svítavama, jak je tam ten velikánský kruháč na konci, tak je tam osobák s kamionem, teď už to došetřujou.
0: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy.
11: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Radiožurnál Sport posloucháte 16 hodin na 7 minut. Krásné odpoledne.
3: Radiožurnál Sport
13: a Adam Weidenthaler.
12: Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky, oznámil to minister pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Minister by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby a stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle mohli sdílet i anonymně.
14: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
12: Kautský zároveň upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva, tak teprve uvidíme, jak se to všechno nakonec vyvrbí. My na Radiožurnálu Sport budeme dál řešit i ty sportovní témata, která se přeci jenom víc věnují třeba samotnému fotbalu.

V páté etapě Gira d'Italia se trhá vedoucí skupinka zhruba 52 km před cílem. Aktuálně cyklisté stoupají na vrchol druhé kategorie ve vedení Španěl Arrieta, za ním trio pronásledovatelů Garofoli, Narváez a Scaroni. Co se týče těch aspirantů na celkové prvenství, tak Jonas Vingegaard už se oddělil od pelotonu a snaží se dojet tu úvodní skupinku, která byla v jeden moment 13členná, teď už se tedy polorozpadla, ale peloton je za ní stále vzdálený o zhruba minutku a měli by být v pelotonu taky čeští cyklisté, včetně Jana Hirta, který v celkovém pořadí byl po 4 etapách na 10. pozici. O výsledku pochopitelně budeme na Radiožurnálu Sport informovat. Teď je 16 hodin a 12 minut. Tohle jsou Red Hot Chili Peppers a jejich Zephyr Song.

0: Asi jistě pamatuje spousta hokejových fanoušků v Česku. Dnes je to totiž přesně 25 let, co na šampionátu v Německu slavil český tým zlatý hattrick. Svěřenci Josefa Augusty porazili ve finále po obratu Finsko 3-2 v prodloužení a česká reprezentace tak ovládla třetí mistrovství světa v řadě. To se v historii povedlo už jen Sovětskému svazu a Kanadě.
1: Teď se o to pokouší naopak Patera, dostává se do pásma. Moravec se chystá vypálit. Beckendová.
2: Reportér Aleš Procházka nechal průchod emocím ve vysílání Českého rozhlasu, když David Moravec v 71. minutě překonal gólmana Nurminena a sen o zlaté metriku se stal skutečností. Ve finále to přitom tehdy dlouho vypadalo na konec úspěšné české série.
3: My jsme dvě třetiny nehráli vůbec dobře. Vím, že už po první třetině nám ten Augusta říkal, že to není ono, Finové byli lepší, oni nás přehrávali. Ale se nám osvědčilo několikrát, že i když jsme třeba s Finama nehráli dobré utkání, ale dali jsme mě třeba jednu branku, tak jako kdyby byli labilnější a pak o té utkání se báli. A to nám právě trenér Augusta říkal po druhé třetině, hele, pojďme jim dát jeden gól a uvidíte, jak se sesypou.
2: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport Martin Procházka na finálový zápas, ve kterém Finové vedli po dvou třetinách 2-0. Pak ale snížil právě Martin Procházka a na 2-2 vyrovnal zhruba 6 minut před koncem základní hrací doby Jiří Dopita. A pak už trenér Josef Augusta tušil, že by útok na další zlato mohl vyjít.
4: Z té kabiny jsem cítil to, že ty hráči mají neskutečný sebevědomí. A proč ho měli? Protože z 0-2 se dostali na 2-2 a prostě cítili, že Fini už trošku právě tu psychickou převahu, kterou oni měli v té druhé třetině, kdy přežili přesilovku 5-3, pak dali hned góla. Takže v té poslední třetině ji ztratili a já jsem věřil to, že těm Finům toho góla dáme.
2: Mluvil těsně po turnaji před 25 lety o vítězném zápase Josef Augusta, podle kterého se v Německu tehdy sešly skvělé týmy, silnější než rok předtím na šampionátu v Rusku, a nejen proto byla cesta za titulem ještě náročnější.
4: Po Petrohradě se nám rozpadla kostra národního mužstva, 9 hráčů, i těch zkušených hráčů, starších hráčů odešlo do Kanady, takže my jsme celou sezonu museli hledat v tom Euro Hockey Tour prostě tu sestavu, aby jsme udělali nějaký výsledek. Ta příprava na to mistrovství světa byla trošku složitější, než byla před Petrohradem.
5: Když to mužstvo už velkrát za sebou vyhrálo mistrovství světa, tak se to těm ostatním nelíbí a chcou se na něj vytáhnout a o to tíž se třeba hraje, zvlášť třeba proti těm soupeřům, kteří jsou jako papírově slabší, například to Švýcarsko nebo dejme tomu Německo. Jo.
2: Doplnil slova Josefa Augusty v roce 2001 útočník Viktor Ujčík. A i z toho, co říkal, je jasné, že se za 25 let pořádky ve světovém hokeji lehce změnily, protože třeba zrovna Švýcarsko bylo na posledních dvou šampionátech ve finále a na úspěšnou sérii bude chtít navázat na domácím mistrovství světa, které začne v pátek v Curychu a Friburgu. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Bude Česko hostit slavnostní start nejslavnějšího cyklistického závodu na světě. Francouzské vedení Tour de France čeká, až Češi oficiálně potvrdí kandidaturu na pořádání takzvaného Grand Départ. Termín směřuje na rok 2029, tedy symbolicky na 40 let od sametové revoluce. No a cyklisté by se mohli projet třeba historickým centrem Prahy anebo Křivoklátskem.
1: Předložili jsme naše požadavky. Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
2: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Francouzi po Češích chtějí, aby zabezpečili cesty, po kterých by závodníci jeli, a aby zajistili ubytovací kapacity. Za posledních 10 let cyklistický závod Tour de France 5x startoval v zahraničí, například v Belgii, Dánsku nebo v Itálii. Letos cyklisté výjíždějí ze Španělska. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4-násobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
3: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a těch lokalit, do kterých se uvažuje, nejenom v rámci České republiky, ale v rámci okolních zemí, Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko, a potom je zde určitě obrovský argument bezpečnosti, kterou má Česká republika bezprecedentní. Jsme na tom daleko lépe než třeba Francie.
4: Říká Přemysl Novák z amatérského cyklistického závodu Letap Česká republika Tour de France. Vy jste Francouze taky vzali do vrtulníku, tak aby viděli ty jednotlivé možné etapy i ze zhora, což je vždycky důležité při tom závodu Tour de France.
3: To byla ta naše hlavní myšlenka, pojďme to řediteli Tour de France ukázat tak, jak vlastně ukazuje jednotlivé etapy celému světu. Myslím si, že odjížděli nadšení.
4: Takže jste je vzali nad Prahu, nad Křivoklátsko, nad Hlubokou třeba?
3: Proletěli jsme vlastně všechny ty tři plány na etapy, takže letěli jsme z Prahy přesně přes Křivoklátsko, přes Tábor, Třeboňsko, Českou Kanadu, Hlubokou a potom dále na Šumavu přes Lipno a až na Kvildu.
2: Vrtulníkem se po Česku s vedením Tour de France proletěl i 10-násobný účastník největšího cyklistického závodu světa, Roman Kreuziger.
5: Myslím, že byli nadšený. I pro mě osobně to bylo něco neuvěřitelného vidět různé hrady, zámky z pohledu z vrtulníku ze zhora, tak to vyzní úplně jinak a úplně si to dokážu představit živě v televizi o tom, o čem by mohli komentátoři povídat, protože tam toho je opravdu neuvěřitelně moc.
2: Český projekt na ambasádě v Paříži podpořila fotografická výstava i koncert jeho České filharmonie. Podle Přemysla Nováka by se ještě tento rok mohlo rozhodnout, jestli Česko podá oficiální kandidaturu na pořádání startu Tour de France v roce 2029. Organizování takové akce vyjde na stovky milionů korun.
3: Tady je potřeba říci, že veškeré studie vlastně z posledních startů Tour de France v zahraničí, ať už to bylo Bilbao ve Španělsku, ať už to bylo Dánsko v Kodani anebo Itálie, tak ukazují, že ta investice se vrátí opravdu několikanásobně, 10 až 20 násobně, takže opravdu ten poplatek je potřeba brát jako investici, která se mnohonásobně vrátí a vyplatí, a záleží jenom na nás na české straně, jak moc ji budeme chtít využít a jak moc se na to připravíme, tak aby ten dopad byl co nejlepší.
2: Česká kandidatura se může opřít o dlouholeté české stopy na Tour de France, upřesňuje ředitelka pařížské pobočky agentury Czech Tourism Markéta Dianová.
6: Prostřednictvím dlouholetého partnerství Škodovky nebo třeba i takovými hezkými elementy, jako je pohár pro vítěze Tour de France, který dělají čeští skláři tradičními postupy.
2: Na české ambasádě v Paříži byl vystavený zelený pohár a taky trikot pro nejlepší sprintery, který před 3 lety na Tour de France vyhrál Belgičan Jesper Philipsen. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou, informovala o tom tamní finanční správa, podle které kroky podnikla z bezpečnostních důvodů. Bližší informace ale neposkytla. Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel, zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá, dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. A tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světlefialovou stužkou je možné přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým, který tvořili i Matěj Rampula a Tomáš Těhan, obsadil druhé místo za Ukrajinci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená trojka za Pišely. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy první kolona už u exitu 153 Tasov, brzdí krátce i osobní auta, v levém pruhu pak se rozjedou, kamiony se táhnou pravým až do Brnem. Tam je potom kolona i v levém pruhu zase mezi sjezdy k výstavišti a na D2 tenhle úsek je až na půl hodiny. Silnice 3 Praha Benešov je hned za sjezdem na Nespeky uzavřená v obou směrech už hodinu a půl, havarovala tam dodávka a osobní auto, jezdí se přes Čerčany nebo Pišely a Nespeky. Kolona směrem na Benešov je od sjezdu na 4 koli zhruba na půl hodiny, ke sjezdu na Nespeky směrem na Prahu se popojíždí už z Benešova od kruhového objezdu u KFC ke sjezdu na Mranč i kolem 40 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouce tvoří kolony. Před Litomyšlí je to na 15 minut od Tršku a pak se popojíždí i u Opatovce až 20 minut k nehodě v kruhovém objezdu před Svitavami. A v Praze kolony odpolední, hlavně ucpaná D5 před metropolí už od Loděnice z 9. kilometru, kolony i osobní auta až na okruh Ořechu, mají to na 50 minut. A třeba nehoda je teď v Nové Povltavské směrem do tunelu Blanka za sjezdem z mostu Barikádníků, v levém pruhu tvoří se tam kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 8 až 3 stupně Celsia, na horách až k nule a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Novinky z kotle fotbalové Slávie, speaker severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel těch nejradikálnějších fanoušků Slávie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Když se pak snažil výtržníky po vběhnutí na trávník zastavit, bylo už podle něj pozdě. Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých, tedy Jaroslavu Tvrdíkovi, a vyčetl mu, že po incidentu otočil a že v uvozovkách potápí fanoušky a některé hráče i činovníky klubu. Speaker slavistického kotle zároveň uvedl, že příznivci tribuny Sever se nenechají padnout, sám se chystá na nedělní venkovní duel v Hradci Králové. Připomeňme, že Slávii v derby za stavu 3-2 dělilo jen pár chvil od obhajoby titulu. Navzdory tomu stovky fanoušků vtrhly na hřiště a dokázali tam předvést vcelku neskutečné nevídané v Česku věci. Insultovali třeba brankáře Sparty Jakuba Surovčíka. No a za to padly různé tresty, ať už peněžní pokuta, ať už taky uzavření celého stadionu. A tak to bude dnes před prázdnou kulisou Slávia Jablonec od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Novináři můžou na stadion a tak budete právě díky našemu vysílání třeba i u toho, jak slávisté obhájí ligový titul. Už za necelou hodinku pak Hradec Králové nastoupí proti Slovanu Liberec, taktéž ve skupině o titul.

0: Vracíme se zpátky za hokejovým světovým šampionátem, který začne za dva dny. My pro vás v pátek chystáme nejprve speciál právě ke startu světového šampionátu a následně taky hodinové studio před samotným zápasem Česko-Dánsko. No a můžeme mluvit třeba i o tom, že hokejista Lukáš Sedlák už zase trénuje v jedné formaci s Romanem Červenkou. To je něco, co se dělo po většinu sezóny v Pardubicích, pak na olympijských hrách a teď tedy na to společně obě hvězdy navážou na mistrovství světa. Přitom Lukáš Sedlák svou účast dlouho zvažoval.
1: Tak vždycky je lepší hrát hokej, než sedět doma nebo trénovat, že jo, na suchu, takže já si myslím, že takhle to budou všichni kluci, co jsou tady, a je vždycky hezký si za nároďák prodloužit tu sezonu.
2: Usmívá se už v dějišti šampionátu Lukáš Sedlák. Po dlouhé sezóně, kterou si zpestřil i zápasy na olympijských hrách, byl 26-letý útočník unavený, potlučený a dlouho nevěděl, jestli přijme nabídku startovat na mistrovství světa. Trenérovi Rulíkovi po skončení sezóny řekl, že si musí vše promyslet.
1: Potřeboval jsem trošku tu hlavně hlavu asi tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším, a hlavně abych věděl, že tomu týmu můžu nějakým způsobem pomoct a že sem nepřijedu jenom si zahrát nebo něco takového, takže tohle bylo pro mě nejdůležitější. Samozřejmě jsem se o tom bavil s Romanem hodně. Ten mě přemlouval už od začátku, když jsem mu řekl, že jsem takový, prostě že jsem nevěděl, tak mě přemlouval a dědu.
2: Přiznává Lukáš Sedlák, že se o své případné účasti na mistrovství světa radil i s Romanem Červenkou. Nakonec se rozhodl k týmu připojit a do Švýcarska odcestoval. Jak velkou roli v tom hrála právě přímluva spoluhráče z Pardubic, ale nedokáže přesně určit.
1: To byl jaký ten jazyček na těch váhách, ale těžký, jakoby dávám nějaký procenta nebo něco takového, ale já s Romanem hraju hrozně rád a trávím s ním rád tak nějak ne volný čas, ale v té šatně je s ním zábava, já si to hrozně užívám, tu spolupráci, takže mi přišlo škoda takovýhle šance nevyužít, si to natáhnout.
3: To byl nejdelší čas bez Romana Červenky v roce. Už se vám stýskalo?
1: No, pomalu trochu, jo. Jak jsem říkal, s ním je hrozná sranda, takže já si myslím, že si takhle rozumíme a v šatně se hodně nasmijem, takže tady to je jeden z velkých důvodů.
2: Říká Lukáš Sedlák, který se tak nestal už 27. hokejistou, který by se trenérům před šampionátem omluvil a měl by v jednom útoku s Červenkou a Blimlem nastoupit v pátek do zahajovacího duelu českého týmu na šampionátu proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Nedohrané sobotní derby na pražské Slávii zaměstnává celý tento týden taky politiky. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce zavést přísnější bezpečnostní opatření a zamezit problémovým fanouškům ve vstupu na stadion. Jejich registr by měla nově vést Národní sportovní agentura. Více informací ze sněmovny teď přidává reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak by tedy měl takový registr fungovat?
1: V praxi by to mělo vypadat tak, že by jednotlivé fanoušky zaznamenávaly při vstupu na stadion kamery. Pokud by se pak někdo choval nevhodně a dostal by kvůli tomu třeba doživotní zákaz vstupu na stadion, jeho biometrika by se vložila právě do tohoto registru, který by mohly jednotlivé kluby mezi sebou sdílet. U ostatních fanoušků by se ale žádné údaje nikam neukládaly. No a tento registr by pak podle Šťastného vedla právě Národní sportovní agentura.
2: Myšlenka naše je, že Národní sportovní agentura jako ústřední orgán státní správy by mohl být správcem takového rejstříku, aby se mohly ty jednotlivé informace i třeba anonymně sdílet mezi jednotlivými kluby, protože dobře víme, že ti problémoví fanoušci se pohybují samozřejmě po zápasech na jednotlivých místech.
1: Ve hře jsou podle Šťastného taky vstupenky na jméno, ty by se ale nemusely prodávat na všechna místa, ale třeba jen do rizikových sektorů.
0: Ukládat si svoje osobní údaje ale v rozporu se zákonem, tak je nutná změna legislativy?
1: Přesně tak. Kvůli tomu dnes ministr Šťastný jednal s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Je potřeba totiž hned několik těch legislativních změn, které by chtěl ministr Šťastný prosadit do konce roku tou nejrychlejší cestou, tedy poslaneckým návrhem. Ta opatření kamerovými systémy by pak podle Kautského byla možná. Popsal i to, kdo by se do registru Národní sportovní agentury dostal jako první.
3: Budou tam ti, kteří už teď mají soudem zakázaný vstup, což je zřejmě jenom pár desítek lidí, plus tam budou ti, kteří už se něčeho dopustí. Pravděpodobně to nebude udělat zpětně, nebo by bylo by velmi problematické to udělat zpětně, ale v okamžiku protiprávního jednání je nějakým způsobem budou moci kluby do takového systému dát.
1: Stížnost nebo žádost o odstranění z takového rejstříku by pak člověk mohl podle něj směřovat přímo na úřad.
0: Do konce fotbalové sezony zbývají 2 týdny, budou se nějaká přísnější opatření zavádět tedy už teď pro ty poslední zápasy?
1: Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy si všechny kluby vzaly jednak po naučení z toho, co se odehrálo v sobotu v pražském Edenu, a zároveň se budou při těch zbývajících zápasech řídit i závěry disciplinární komise, která poukázala na ty nedostatky v opatřeních při tom sobotním derby, říká Trunda.
4: Disciplinární komise LFA označila, kde bylo pochybení během toho zápasu, a já věřím, že budeme dávat obrovský pozor a využijeme to utkání, které se stalo vlastně v všech těch věcích, které tam nebo kde došlo k pochybení, tak aby se to nestalo během těch zbývajících 14 dnů a že dokončíme sezonu dobře a připravíme se na start nové sezony nebo pak ty opatření, které budou potřebovat delší dobu.
1: Předseda fotbalové asociace David Trunda byl dnes ve sněmovně jako jeden ze členů pracovní skupiny, která bude řešit právě bezpečnost při sportovních utkáních. Kromě něj jsou v ní ještě koaliční poslanci, ministr Šťastný, místopředseda sněmovny Patrik Nacher z ANO, opoziční poslanec Jiří Havránek z ODS a nebo i předseda ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
0: Chystají se přísnější bezpečnostní opatření kvůli problémovým fotbalovým fanouškům. Probrali jsme tohle téma teď s Adélou Burešovou, naší reportérkou ze sněmovny. Díky moc.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
5: Hokejistu Martina Nečase čeká v NHL další vystoupení v nočním programu. Po druhé hodině raní nastoupí v barvách Colorada na domácím ledě v Denveru proti Minnesotě. Tahle série je zatím převážená právě na stranu Avalanche, tím pádem i Martina Nečase, který se o to bodově stará taky velmi pěkně. V minulém utkání měl dvě asistence, 3-1 na zápasy, takže v případě vítězství si Colorado zajistí postup do konferenčního finále a v něm by následně čekalo na svého soupeře, kterým bude lepší z dvojice Vegas Golden Knights Anaheim Ducks. Tolik tedy noční program, ale náš večerní bude velmi bohatý a to už díky fotbalové lize anebo díky házenkářskému playoff, tedy v kvalifikaci o postup na mistrovství světa se Češi utkají s Francií. Tohle utkání se bude hrát od 20 hodin odveta pak na programu v neděli ve Francii. Teď už zprávy ve společnosti Radiožurnálu.
6: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
7: Slovensko až do odvolání uzavřelo všechny přechody s Ukrajinou. Ministr pro sport chce problémové fotbalové fanoušky evidovat v novém rejstříku. Čeští házenkáři vstoupí v Brně proti Francii do baráže o postup na mistrovství světa. Silnice 3 u Nespek zůstává uzavřená po vážné nehodě a počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně i jinde v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Slovensko z bezpečnostních důvodů uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Stalo se to zhruba před 2 hodinami. Opatření má platit do odvolání, informoval o tom mluvčí slovenské finanční správy Daniel Kováč.
8: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
7: Konkrétní hrozby slovenské úřady zatím nezmínily. Tamní média ale připomínají, že Rusko aktuálně podniká vůbec nejhorší útok na západní část Ukrajiny od začátku války. Podle zakarpatské vojenské zprávy se cílem mělo stát i město Užhorod poblíž slovenských hranic. Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém a pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet třeba i anonymně.
9: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
7: Kautský ale upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Zaměstnanci pobírající penzi loni díky odpuštění odvodů ušetřili 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je dlouhodobě kolem 200 tisíc zaměstnaných penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
10: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
7: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit i na válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
11: Sport. Fotbalisté Slávie nastoupí v 8 hodin večer před prázdnými tribunami k duelu třetího kola nadstavby šance ligy proti Jablonci. V případě výhry si Slávia zajistí mistrovský titul. Už za necelou půl hodinu nastoupí Hradec Králové proti Liberci. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní duel baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou zápasů. Utkání přivítá od 8 hodin večer zaplněná hala Rondo. Do reprezentace se po dvouleté pauze způsobené zraněním vrací Matěj Klíma.
12: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
11: Fotbal i házenou můžete poslouchat v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D7 před Chomutovem a uzavřená trojka u Nespek. Na dálnici D7 z Prahy na Chomutov dejte pozor za sjezdem na Hrušovany. Na kilometru 72,5 leží v levém pruhu stolek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony čekejte za Tasovem. Na kilometru 156 brzdí i osobní auta, ta se po chvíli rozjíždějí a sunou se pak hlavně kamiony pravým pruhem až do Brna. Tam jsou zase plné všechny pruhy mezi exitem 190, sjezdem k výstavišti a omezením u D2. Silnice 3 Praha Benešov za sjezdem na Nespeky zůstává obousměrně uzavřená. Po havárii dodávky a dvou osobních aut jezdí se přes Čerčany. Směrem na Benešov je kolona od sjezdu na Čtyřkoly, směrem na Prahu provoz slábne a kolona za Benešovem se rozjíždí. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu před exitem 19 Ořech. Jenom od nájezdu z plzeňské D5 je to na půl hodiny. A ještě před okruhem je fronta taky na D5, skoro od Loděnice z 9. kilometru. Je to na dalších asi 30 minut jenom osobním autem před okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
15: Hezké středeční odpoledne. Být stále lepší, posouvat se dál a výš. To je taková, řekněme, přirozená lidská vlastnost. A přesně to se teď snaží udělat také Tereza Voborníková. Přestože se zařadila mezi biatlonovou elitu, tak bronzová medailistka z únorových olympijských her změnila před novou biatlonovou sezónou zbraň. Na nové malorážce má teď dva zásobníky přímo u komory a úpravy udělala i v úchopu. No a cíl je jediný. S novou zbraní by dvojnásobná junior mistryně světa chtěla a věří, že by také mohla zrychlit střelbu, tak aby mohla být ještě úspěšnější. Budeme samozřejmě Tereze Voborníkové držet palce, aby se jí to povedlo a naši biatlonoví reportéři se jí při první příležitosti určitě také na její novou zbraň zeptají. Příjemný poslech.
13: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

Pokud jedinou ryze sportovní českou rozhlasovou stanici posloucháte pravidelně, víte, že po 17. hodině přichází čas pro odpolední rozhovor. Dnes budeme mluvit o původním českém sportu, národní házené. Ta sice nemá ve vysílání tolik prostoru, odpolední rozhovor. Tentokrát si ho ale bezesporu za

0: tradiční mezizemské utkání. Jaké bylo?
1: Bojovné, tvrdé, ale myslím si, že bylo férové na obě dvě strany. Čechy vyhráli rozdílem dvou branek, takže žádný velký rozdíl tam nebyl, bylo to o detailech.
0: Když zůstaneme u sportovní stránky věci, tak týmům ze západu, respektive z Čech, se dlouhodobě daří více. Čím to podle vás je?
1: Já si myslím, že je to rozsahu členské základny. Přece jenom v Čechách těch oddílů je víc. Největší základna je v západních Čechách, to znamená, z toho plyne i ten větší rozsah hráčských kolektivů, takže to bude ten důvod.
0: Tolik tedy ke sportovní stránce mezizemského zápasu Čechy-Morava. Pojďme ho posluchačům trochu blíže představit, jak dlouho se hraje a proč se vůbec hraje.
1: Tak národní házená je původní český sport. První zmínky jsou někdy z roku 1905 a první Čechy-Morava se hrálo v roce 1922 už. To znamená, je to obrovská tradice, kterou se snažíme dále rozvíjet, udržovat, a aby tady byla pro příští generace.
0: Těm příštím generacem se ještě budeme za chviličku věnovat. Když zůstaneme přímo tady v Krčíně, v zdejším hodně útulném areálku, z jedné strany obklopeném řekou, z druhé železniční tratí. Bylo tady opravdu plno fanoušků, takřka hlava na hlavě, tak jak vy jste si vlastně užil celý ten víkend, který zakončili právě ty mezizemské zápasy?
1: Pro nás jsou tyto zápasy svátkem, to znamená, já jsem strašně rád, že se nám povedlo dostat tuhle akci zrovna tady do Krčína, kde je obrovská tradice taky. Myslím si, že ta akce se obrovsky povedla. Vyšlo počasí, což je samozřejmě při venkovním sportu to taky důležité, přišli diváci, takže za mě krásná akce. A jsem strašně rád teda osobně, že už to skončilo, protože všechno z nás spadlo, z pořadatelů všechno spadlo, takže jsem rád, že to dopadlo a že se to povedlo.
0: Jak náročné je dát dohromady takovouhle akci, která pojme, dejme tomu, kolem zhruba tisícovky fanoušků, na druhou stranu trvá celý víkend. Tak kolik vám to času ukousne?
1: Tak z pohledu svazu je to samozřejmě dlouhodobá nějaká příprava, ale to gro je na pořadatelích přímo v tom daném oddíle, který je pověřen tím pořadatelstvím, a jsou to hodiny a hodiny příprav a tisíce věcí, které se musí zařídit, domluvit, nachystat, a tady ten víkend už je potom jenom vyvrcholení všeho.
2: Říká šéf Svazu národní házené Jiří Cedidla. Rozhovor s ním bude na Radiožurnálu Sport pokračovat už za pár minut.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin 18 minut a tématem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport je ve středu 13. května národní házená. Ta u víkendu nabídla svůj vrchol sezóny, tedy mezizemský zápas Čechy Morava, který tým Čech vyhrál o 2 branky. Reportér František Typovský si se šéfem svazu národní házené Jiřím Cedidlem povídal i o tom, jak krize českému sportu přilákat mladé talenty.
1: Jak je na tom národní házená s dorostenci, s juniory, s těmi mládežníky, abych to zhrnul kolem a kolem?
2: Samozřejmě mládež je budoucnost každého sportu, to znamená, snažíme se mládeži věnovat, připravujeme různé kempy, snažíme se ty děti získávat. Je to těžký boj sportu, dneska máme celou řadu, být tím preferovaným sportem u té mladé generace je těžké, to znamená, snažíme se na tom pracovat, ale úplně stejně se snaží pracovat ostatní svazy.
1: Národní házená je ryze český sport, nehraje se nikde jinde, tudíž vlastně dětem nebo juniorům jako takovým nemůže sloužit jako motivace nějaké mezinárodní uznání, natož pak vydělané peníze tímto ryze amatérským sportem. Tak jak velká překážka je to pro vás v získávání těch mladých nadějí?
2: Myslím si, že nebo to, co jste řekl, je samozřejmě pravda. Na druhou stranu o to víc jsme komunita, o to víc jsme kamarádi, známe se navzájem po celé republice a to je to, kdo, na čem ten náš sport stojí, to znamená mezilidské vztahy.
1: Takže to je, řekněme, ten váš třeba hlavní argument, jak získávat ty děti, nebo jak to děláte, že ty děti v těch oddílech pořád máte?
2: Je to každodenní práce. A nejenom s těmi dětmi, ale i práce s rodiči, protože ty děti musí na to hřiště někdo přivést a většinou jsou to ti rodiče, kteří udělají ten první krok. To znamená, musíme být důvěryhodní pro ty rodiče, musíme ty děti aktivně hledat, oslovovat rodiče, oslovovat děti ve školách. A pokud se to podaří, tak je to strašná radost s těma dětma pracovat.
1: Přeci jenom hlavně na východě republiky v těch posledních letech trochu těch týmů ubylo. Jak vlastně zachovat to, aby národní házená zůstala, aby vozovka, když to trochu přeženu, postupně nevymírala?
2: V tuto chvíli pracujeme na programovém plánu několika kroků. Hlavním cílem je dostat se na seznam nehmotného dědictví UNESCO, což si myslíme, že jako národní sport prostě tam patříme, protože jsme jedineční, hraje se to jenom u nás a je potřeba to zachovat. A samozřejmě na to navazují další kroky a já pevně věřím, že se nám to povede.
1: Říká šéf svazu národní házené Jiří Cedidlo. Díky moc za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Z Krčína v Novém Městě nad Metují František Typovský, Radiožurnál.
0: Na Radiožurnálu Sport tedy byla řeč o národní házené a teď pojďme k házené klasické, protože se hrají nebo budou hrát rozhodující duely semifinálových sérií Extraligy žen. Lázně Kinžvart versus Písek, to je duel, který už začal ve 20. minutě prvního poločasu. Lázně Kinžvart doma nad Pískem vedou 13-10, takže Západočešky začaly lépe a nad jihočeskými házenkářkami, tedy z Písku, Lázně Kinžvart vedou a směřují do finálové série. V ní nastoupí buď proti Mostu, nebo proti pražské Slávii. Tohle rozhodující utkání sérií na dva vítězné zápasy, tedy maximálně 3 duely mezi mosteckými a slavistickými házenkářkami, začne v 18 hodin, tedy už za necelých 40 minut a i o něm samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Teď je ale čas na skupinu Guns N' Roses. Příjemný poslech a klidné středeční odpoledne.

0: 17 hodin 28,5 minuty a na Radiožurnálu Sport můžeme přijít s jednou potěšující zprávou. Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 30 plus 30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl Dubový se 4bodovým náskokem před Rakušanem cechmajstrem. Český tým, který vedle Dubového tvořili také Matěj Rampula a Tomáš Čehan, obsadil druhé místo za Ukrajinci.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: No a teď už pojďme na fotbal. Po včerejším utkání, ve kterém pražská Sparta remizovala s Viktorií Plzeň 0-0, bude pokračovat třetí kolo skupiny o titul ve fotbalové šancelize dnes dvěma zápasy. Večer nastoupí pražská Slávia proti Jablonci. No a pokud Slávisté ten duel vyhrají, tak budou moci tedy už slavit obhajobu mistrovského titulu. To tedy ale až od 20 hodin, teď od 17.30 nás čeká utkání, ve kterém proti sobě nastoupí Hradec Králové a Slovan Liberec. Půjde tedy o souboj pátého týmu tabulky skupiny o titul a toho šestého. Pokud by ale Hradec Králové tenhle duel dokázal vyhrát, tak by se minimálně tedy na pár hodin dostal na čtvrtou příčku před Jablonec, protože v tuto chvíli Východočeši na Severočechy ztrácí 2 body. Pojďme tedy do Hradce Králové. Souboj domácího týmu se Slovanem Liberec nám bude přibližovat a komentovat Tomáš Borovec. Tomáši, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne z Hradce Králové, kde v Malšovické aréně v tuto chvíli se chystá úvodní výkop mezi Hradcem Králové a Libercem a právě v tento okamžik hlavní rozhodčí Ondřej Berka dal pokyn k tomu, aby domácí fotbalisté zahájili hru, rozehráli zpátky dozadu na gólmana domácího týmu Adama Zadražela, který dlouhým výkopem už hledá vepředu Rekžu, který u rohového praporku vybojoval první standardní situaci, takže Východočeši už se staví k rozehrání rohového kopu. Máme tak chviličku, abychom si něco řekli o základních sestavách, především došlo k výraznější změně na straně libereckého Slovanu, protože tady Radoslav Kováč postavil mezi tyče Krajčířika, takže poprvé v téhleté sezóně, tedy sezónní debut Ivan Krajčířik, slovenský brankář. Teď už ale sledujeme rohový kop hradeckého týmu, který byl odvrácen hlavou nějakých 15 metrů před pokutové území k boční lajně a liberečtí zkouší rychlý protiútok, ale dali si balon daleko od nohy, takže teď i svým vyběhnutím Adam Zadražil řeší tuhletu situaci, nicméně nakopává míč do autu, takže vhazovat z vlastní poloviny z pravé strany budou hosté z Liberce. Je tam rozehrávka dozadu, kde je Augustin Drakpe, 24letý obránce Stoga, který se snažil přenést hru na levou stranu, ale tam byl zase připraven rychlonohý Darida, který zastavil hru a posunul dopředu na Adama Vlkanovu, ten zkusil centr, před pokutovým územím zpracovává míč Daniel Trubač, ale dával potom raději zpětnou rozehrávku, protože vepředu se tam nikdo neukazoval. Teď už ale připravujeme krátký vstup do Radiožurnálu. Mezitím liberečtí.
0: 17 hodin 32 minut posloucháte Radiožurnál Sport a zápas mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Pokud chcete bez jakýchkoliv dalších sportovních informací, tak si samozřejmě zvolte přímý přenos prostřednictvím mobilní aplikace Můj rozhlas, anebo také díky internetovým stránkám iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. Tolik tedy můžeme nabídnout přenos. Bez dalších informací my můžeme zmínit tenisové. V Římě prší, takže se tam aktuální čtvrtfinálové zápasy dvouher konat nemohou. Už stihla postoupit Polka Iga Świątekova přes Američanku Pegulovou. No a počká na to, jak dopadne ukrojinsko-kazachstánský souboj mezi Elinou Svitolinovou a Elenou Rybakinovou. Tenhle duel začne tedy až večer a uvidíme, jestli se dostane také na zápas české dvojice v deblu, protože Linda Nosková a Tereza Valentová se pokusí postoupit do čtvrtfinále ale přes australsko-americkou dvojici Hunterová-Pegulaová. Jak se tedy mladým českým tenistkám povede, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. A teď už zase uslyšíte o fotbalovém utkání skupiny o titul v šancelize mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Pokračuje Tomáš Borovec.
2: Začíná čtvrtá minuta utkání Hradec Králové Liberec zatím 0-0. Před malou chvílí poprvé vystrčili růžky fotbalisté Slovanu, ale s nízkým centrem do pokutového území si obránce a stoper Čihák poradil, teď ale ztrácí Darida balon, to se mu nestává často, a Liberečtí přichází do rychlého protiútoku. Milan Lexa, jeho přihrávka někam na území pokutového kopu, ale tam byl připraven Petrášek, který balon odkopl před velké vápno, ale zase mají míč na svých kopačkách, hostující hráči už to neplatí. Lexa jenom odevzdal Mihálikovi, přesně poslal balon na nohu, takže protože Mihálik nosí hradecký dres, tak jenom potom smutně zaklonil hlavu, cože to udělal, a Mihálik už je teď na levé straně před pokutovým územím, je tam souboj jeden na jednoho, kdy obhodil Drakpeho, další posunutí na pravou stranu před velké vápno, ale tam si seběhl Ermin Mahmič, který v tuto chvíli pomáhl s obranou prací, takže získává balón pro hostující fotbalisty a ti teď rozehrávají postupně na vlastní polovině. Na pravé straně kombinuje Vojtěch Stránský, je tam také připraven Diakité, aby se zapojil do téhle rozehrávky, a po jeho zpětné přihrávce byl nedovoleným způsobem bráněn Stránský, takže Liberečtí už rozehráli a u středového kruhu přebírá přihrávku po zemi opět Mahmič. Krásně teď křížným pasem se snažil na pravé straně uvolnit Marka Ichu, ale ten by potřeboval přidat dva rychlé kroky, to se nestalo, a tak je tady rychlý protiútok. Adam Vlkanová už byl zakřížován před pokutovým územím, ještě přihrává Daridovi pod sebe, opět Vlkanová jeho centrlevačkou na vzdálenější tyč, ale tam byla připravena liberecká defenziva a Drakpe odhlavičkoval balón a následoval další odkop až na polovinu domácího týmu, kde získal balon Petrášek a pohybem levou rukou a gestem ukazuje, pojďme to uklidnit, tu rozehrávku, ať zbytečně neblázníme, tak mi to tak připadalo, a tak jeho spoluhráči vyslyšeli pokynu, seběhli se blíž k němu, a tak Hradec jde tedy dopředu postupnou rozehrávkou. Na levé straně Horák posouvá na Mihálika. Mihálik, nevím, teď myslím si, že mohl hrát, možná si myslel, že jeden z hráčů Liberce tu rozehrávku tečoval, takže balon nechal doplout za brankovou čáru, ale rozhodčí ukázal směrem na libereckou branku, to značí tedy odkop od svatyně hostujícího týmu. Končí 6. minuta tohoto zápasu, Hradec Králové Liberec zatím 0-0, viděli jsme náznaky takových pološancí na obou stranách před pokutovým územím, ale zatím k přímému ohrožení jedné nebo druhé branky nedošlo. Teď Mihálik u levého praporku zasekává balon, dává před pokutové území na Daridu, ten si posunul dopředu a letěl tam vzduchem přes nataženou nohu Ermina Mahmiče, ten ukazuje rozhodčímu, že to z jeho strany nebyl tak výrazný zákrok, aby následoval takovýhle průlet vzduchem a la Bobby Orr, když to posunu do hokejového prostředí, ale řešilo se to zatím jenom domluvou, ale rozhodně tam ke kontaktu došlo, protože kapitán domácího týmu stále na kolenou a tou levou nohou se tam snaží procvičovat a teď už je na kopačkách nahoře, vyklepává nohy, poskakuje, vypadá to, že bude v pořádku, na což také reaguje hradecké publikum v Malšovické aréně potleskem, a budeme tedy sledovat zahrávání volného přímého kopu. Je to tak 10 metrů od osy na levé straně, asi 6-7 metrů od pokutového území. Vidím tam Horáka, který stojí před balónem, také je tam vedle něj Darida, mezitím rozhodčí kontroluje postavení liberecké zdi, která je v tuto chvíli pětičlenná, takže uvidíme, jestli se pokusí hráč domácího týmu, nakonec to vypadá na Daniela Horáka, obstřelit anebo centrovat. Platí druhá varianta, zatočený míč a je tam velká šance Durážka, a z brankové čáry tam Liberečtí teď vykopli balón, snad dvakrát za sebou. Tam chybělo možná trošku víc důrazu, možná víc štěstí, ale potom centru Adam Vlkanova na vzdálenější tyči posílal míč zpátky do prostoru před brankou na malé vápno. Tam byla jedna střela v pádu, pak ještě Durážka, taková v sedě, myslím si, od Rekži, ale i na ten jeho pokus jeden, dva hráči Liberce, kteří stáli na brankové čáře. Byl tam určitě Ngesson a možná i Drakpe, dokázali reflexivně reagovat a ten balón vykopnout pryč, tak tohle byla obrovská první příležitost utkání, ve které se domácí fotbalisté mohli dostat do vedení. Nicméně, teď se zatím nehraje, čekalo se, jestli se ta situace nebude posuzovat u videa, ale žádný pokyn hlavní arbitr Ondřej Berka nedostal, takže pak on sám naopak dal pokyn k tomu, aby domácí fotbalisté rozehráli. Teď
0: je 17 hodin 39 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, za chvíli se do malšovické areny Hradci Králové vrátíme na prvoligový souboj domácích se Slovanem Liberec. Teď krátce házená, protože v Lázních Kinžvart je dohrán první poločas rozhodujícího semifinálového utkání v extralize žen mezi domácími a Pískem. No a po úvodní půlhodině Lázně Kinžvart vedou nad Pískem 16-14 a mají tedy o kousek blíž do finále, ve kterém se vítěz tohoto utkání potká s lepším z rozhodujícího souboje semifinálové série mezi Mostem a Pražskou Slávií. Ten duel začne v 18 hodin, tedy už zhruba za 21 minut. No a teď pojďme zase zpátky na fotbal, na prvoligové utkání skupiny o titul mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Slovo má Tomáš Borovec.
2: Do pokutového území Mihálik. Máme 10. minutu, zmiňoval jsem příjmení Mihálik, a to proto, že domácí útočník, který je rozhodně velkým kanonýrem Jara, teď vnikal do pokutového území. Dostal se tam do souboje jeden na jednoho, kryl si míč a potom padl na záda a fanoušci se dožadovali odpískání pokutového kopu, ale také jsem neměl pocit, že by tam byl zatažen, že spíš tím, jak si dělal prostor tím náklonem, tak se vychýlil z osy a upadl, takže jenom je z toho rohový kop a už letí míč do pokutového území, tam byl nejvýše Tomáš Petrášek, kdo jiný se dostane takhle vysoko, možná Filip Čihák, ale především tenhle dvoumetrový stoper chodí na standardní situace, je velmi platným hráčem, teď se vyšplhal nahoru, ale poslal hlavičku nějaký metr vedle levé tyčky liberecké branky, takže v 11. minutě stále platí 0-0, ale zatím tedy, co se týče brankových příležitostí a těch šancí, které stály za to, tak jsou na tom mnohem lépe fotbalisté domácího týmu. Myslím si, že bychom mohli zapsat takové dvě ložené šance, kdy ta první byla, dá se říci, 100%, tam to jenom chtělo z půl metru doklepnout do branky, ale fotbalistům domácího týmu se to nakonec nepovedlo. Teď už rozehrávají liberečtí balon, teď v několika soubojích ve středovém kruhu, nakonec z toho těží ho stující Vojtěch Stránský, dává na pravou stranu na Ichu, Marek Icha, teď jemně kolem bránícího Horáka posouvá dopředu k rohovému praporku Lexu. Lexa se snažil vniknout do velkého vápna, ale byl zakřižován Čihákem a tak následoval centr, který odvrátil Darida na pravou stranu, ale zase jenom na kopačky fotbalistů Liberce. Kapitán Ngesson u středové čáry rozehrává do pravé strany. Tady už je dnes zatím velmi aktivní Milan Lexa. Zasekává před Čihákem a vrací dozadu na Drakpeho. Ten si potom vybral Ichu. Icha se otáčí, byl zády do hry. Teď už je před pokutovým územím, centrem hledal spoluhráče ve vápně, kam si nabíhal Lukáš Mašek, ale byl dobře bráněn Petráškem. Nicméně kolem velkého vápna stále teď se snaží a dobrým pohybem kombinovat liberečtí. Je tam Drakpe, je tam Icha. Icha teď centruje, ale přímo na hlavu Petráška, který odlavičkoval zase jenom k Ichovi a ten zkouší teď jemnější pokus, ale i na ten byla defenziva Hradce Králové, jmenovitě Čihák, připravená. Teď se málem rysovala briková situace. Adam Vlkana už tam nabíhal za obranu, ale Rekžovi se nepodařilo rozehrát z první ten balón přesně a tak ztratil míč i tuhletu slibnou příležitost a potom následovalo zakončení ze strany libereckých, které bylo nepřesné, pálil z levé strany Mahmič nějaké 3-4 metry vedle pravé tyčky domácí branky, takže si ve 13. minutě staví balon Adam Zadražil. Už jsem zmiňoval domácí sestavu, takže ještě tedy tu hostující v brance Liberce. Dnes tedy, co se týče debutu v téhleté sezóně, Slovák Ivan Krajčírek v minulém ročníku odchytal 7 zápasů v této Zárate v této sezóně tedy poprvé dostal přednost před Tomášem Koupkem, jinak královéhradeckým odchovancem. A před ním jsou liberečtí s čtveřicí Kajondo, už jsem zmiňoval také kapitána Ngesona, vedle něj Drakpe a na pravé straně Winbek Icha. Před tímto kvartetem dvojice Diakite Stránský a pod hrotovým útočníkem Maškem trojice Špatenka, Mahmič a Lexa. Takže drobné změny v sestavě, samozřejmě ta nejvýraznější se týká brankářského postu. 14. minuta, Hradec Králové, Liberec 0-0, liberečtí teď rozehrávají na levé straně, tam to vypadalo, že...
0: 17 hodin na 44 minut, zase krátká je zpravodajství mimo fotbalové na Radiožurnálu Sport, tentokrát o tom, co nás čeká. Házenkáři totiž v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa a soupeřem bude Francie. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci pánů Kubeše a Bruny outsiderem. Češi výběr zeměgalského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Od té doby s ním prohráli 7 vzájemných zápasů. Ten poslední na lednovém evropském šampionátu o 14 branek. Zápas začne v Brně ve 20 hodin. Odveta se bude hrát v neděli v Orleánu. No a samozřejmě ten dnešní první duel kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií v podání českých házenkářů uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Tak jako teď uslyšíte o dalším pokračování prvoligového fotbalového duelu mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Od reportéra Tomáše Borovce.
2: 15. minuta utkání Hradec Králové, Liberec 0-0. V otroci domácí hráči měli dvě velmi slibné situace k tomu, aby otevřeli skóre zápasu, ale nepovedlo se to, protože liberečtí obě rány dokázali z brankové čáry odvrátit, uhasit tohle nebezpečí. No a od té chvíle jsou hosté častěji na míči. Teď zase zisk na polovině hradeckých, ale možná unáhlena rána Ermina Mahmiče. Tenhle ten rodák z Rakouska, který ale reprezentuje Bosnu a Hercegovinu a chystá se také na světový šampionát, protože tam byl nominován. Dál v téhleté sezóně v libereckém dresu už 7 gólů, tentokrát zhruba 20 metrů pálil, tak 5 metrů vedle tyče. Ale hlavně to bylo v situaci, kdy měl po levé i po pravé straně 3-4 spoluhráče a mohl tak vymyslet mnohem lepší pozici, než ze které nakonec zakončoval. Takže bude následovat odkop od branky. Teď se rozhodčímu Berkovi nelíbilo, že byl míč příliš vepředu, takže vrací Petráška o něco dál. Ten na 4 metry předává Zadraželovi, který už zkouší odkop na levou stranu, ale nebyl přesný. Tady to letělo nad hlavou Mihálika, tak 3 metry do autu. Liberečtí tak rozehrávají z autu a už se snaží kombinovat na polovině soupeře. Pěkná přihrávka po zemi z první od Ichy, ale v zápětí Lexa se trošku sám umotal u obou čáry a míč mu utekl do zámezí, takže vhazovat budou fotbalisté domácího týmu. Teď se na hrací ploše objevily dva míče, takže Horák na chvilku vyčkával, potom se vybral vzadu Čiháka a ten posouvána golmana Zadražila. 17. minuta utkání Hradec Králové, Liberec 0-0 a teď Adam Zadražil dvakrát za sebou, když rozehrával, tak poslal míč úplně do stejného místa. To znamená ke středové čáře, doleva, do autu, kdy neměl šanci žádný z jeho spoluhráčů reagovat, takže teď dvakrát za sebou de facto odevzdaný míč soupeři ve středovém kruhu. Teď nádherné uvolnění, které předvedl Filip Špatenka, který se tam obtočil kolem Daridy, ale potom už na tu jeho přihrávku reagoval Adam Vlkanova, vložil se do téhle kombinace, získal míč a po zákroku jednoho z libereckých autové vhazování pro domácí tým začíná 18. minuta. Hradec Králové hraje s Libercem zatím 0-0, míč má Petrášek, stoper domácího týmu dává nakrátko na Uhrinčatě a ten potom vrací až na Zadražila. Adam Zadražil teď levačkou, mnohem povedenější odkop od branky. A protože Ngesson jenom balón dal nad sebe a ne dopředu, tak se ho zmocnili domácí. Darida mezi dvěma raději pouští míč zpátky dozadu do volnějšího prostoru k půlící čáře. Teď už se otáčí a po pravé straně kombinuje s Vlkanovou. Vlkanova posouvá ještě víc dopředu na Mihálika, ten vrací Daridovi a kapitán domácího týmu také raději neriskuje a hraje ještě víc dozadu na vlastní polovinu, kde byl Petrášek. Stále Hradečtí to zkouší teď po pravé straně. Petrášek, když dostává v krátkém sedu po druhé míč, tak už to zkusí z té druhé a je tady zleva připravený Mihály, který si seběhl na tu levou stranu, ale přihrávka ho nenašla, takže Liberečtí teď zkoušejí kombinovat. Většinou s jejich nohou chodí míč rychleji. Jsou to velice často přihrávky z první, jako by se dobře rozcvičovali při předzápasovém báčku. Teď ale ten čtvrtý dotyk už poslal balon do autu, takže odevzdaný míč pro domácí tým a hraje tedy Trubač na vlastní polovině. Petrášek připraven na ose otočit hru do pravé strany, tam byl připraven zase Jakub Uhrinčáť, ale ten si nerozuměl s Adamem Vlkanovou, který byl dobře bráněn, navíc na balon nedosáhl a nebyla tam ani žádná teč, takže autové vhazování pro hostující tým. Po delší době Krajčírek na balónu, protože...
0: 17 hodin a 49 minut, zase na chvilku od fotbalu k jinému sportu, konkrétně k hokeji na Radiožurnálu Sport, protože u týmu Toronto Maple Leafs skončil po dvou letech trenér Craig Berube. Vedení klubu NHL kouče propustilo po nepovedeném ročníku, ve kterém s týmem obsadil poslední místo v atlantické divizi a po 9 účastech v řadě Toronto nepostoupilo do playoff. Přitom v té předchozí sezóně Berube s týmem získal 108 bodů a to bylo o 30 víc než tedy v té poslední základní části. Na jméno Berubeho nástupce si fanoušci Maple Leafs a také samotní hokejisté budou muset ještě nějakou chvíli počkat. Teď se Toronto těší na to, že vyhrálo minulý týden draftovou loterii a bude tedy vybírat při výběru talentů jako první a čeká se, jestli jedničku udělá z Kanaďana Gavina McKenny anebo z jiného útočníka Švéda Ivara Stenberga. No a co uděláme na Radiožurnálu Sport? My samozřejmě se zase spojíme s Hradcem Králové a s Tomášem Borovcem, který sleduje prvoligové fotbalové utkání mezi domácími a Slovanem Liberec. Tomáši.
2: 20. minuta zápasu. Hradec Králové, Liberec 0-0. Teď se častěji Hradečtí bránili, ale po krásné rozehrávce Patičce Mihálika, který je většinou hrotovým útočníkem, ale seběhl si k půlící čáře, uvolnil prostor pro Daridu a kapitán Hradce zkoušel načechrat oblouček za obranu pro Rekžu, který by tam byl už potom úplně sám, ale na poslední chvíli s kluzem ten míč dokázal zasáhnout Anžen Gesson a tak zabránil další velké šanci, kterou jsme mohli vidět v Malšovické aréně, ale neviděli. Takže 21. minuta, Hradec Liberec stále 0-0. Rozehrávají Liberečtí od vlastní branky. A zatím je to postupné. 21. minuta zápasu. Hradec Králové, Liberec 0-0. Vidíme zatím utkání, ve kterém Liberečtí asi mají ten míč častěji na kopačkách a na polovině soupeře, ale Hradečtí se dostávají do těch velkých šancí. Ta opravdu obrovská přišla ve 12. minutě, kdy Votroci po centru a zpětné hlavičce na malé vápno měli obrovskou možnost otevřít skóre zápasu, ale z metru na dvakrát nedokázali míč dostat do sítě hostů týmu, kdy tam kapitán Libercen Gesson dvakrát odkopával z brankové čáry a uchránil tím hosty zatím od inkasované branky. V tuto chvíli se nehraje, vidíme první žlutou kartu, kterou dostává Rekža, to znamená domácí hrotový útočník, takže ve 22. minutě hraje Hradec Králové s Libercem 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Známe tedy to nejdůležitější ze zápasu mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Já jenom připomínám, že večer se bude hrát ve skupině o titul ve fotbalové šancelize utkání mezi Pražskou Sláví a Jabloncem před prázdnými tribunami stadionu v Pražském Medenu. Asi všichni moc dobře víte, co se stalo v pražském derby v sobotu večer a jaké tresty následně tedy padly při včerejším jednání disciplinární komise. A jeden z nich tedy také říká, že slávisté tento a další tři zápasy odehrají bez svých fanoušků a vlastně bez jakýchkoliv fotbalových příznivců. Slávia Jablonec tedy ve 20 hodin, samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. No a teď pojďme zase zpátky tam, kde už se hraje duel mezi 5. a 6. týmem tabulky skupiny o titulu v šancelize, tedy Hradcem Králové a Slovanem Liberec, sleduje a komentuje Tomáš Borovec.
2: 23. minuta utkání, viděli jsme před pár vteřinami první žlutou kartu, kterou viděl domácí útočník Rekža, který fauloval Drakpeho, a tak teď už tedy liberečtí rozehráli na pravé straně před pokutovým územím agilní Milan Lexa, byl ale ubráněn Daredou, který mu vypíchl míč a poslal ho za postraní čáru, takže máme tady out a míč si bere Icha. Icha ukazuje, že bude rozehrávat, jak se říká, na jistotu, takže přihrávka dozadu, kam si seběhl Mahmič, 21-letý záložník Bosny a Hercegoviny, můžeme říct samozřejmě také Rakouska. On dostal povolení, že může reprezentovat Bosnu a Hercegovinu, zemi svých předků, a tak se teď chystá s reprezentací na světový šampionát a uvidíme tedy jeho rozehrávku, tentokrát z půlící čáry na levou stranu, kde si zase našel prostor Adam Vlkanová i na to, aby vyhrál hlavičku, a to je nejmenším hráčem na hřišti, protože ten míč se mu odrazil velmi přesně po dotyku od trávníku do prostoru, kde stál, takže založil nebo chtěl založit útok Hradce Králové, ten neměl ale dlouhého trvání, protože na půlící čáře jsme viděli další nepřesnost, takže teď centrují liberečtí. Byl to takový pomalý míč, který tam poskakoval ve vápně, měl trochu problém, zadražil, aby si ho zpracoval přes sprintujícího Lexu, ale nakonec natáhl ruku, míčem obhodil jeho hlavu, abych tak řekl, a potom už byl úplně sám, aby si v klidu rozehrál s Filipem Čihákem. Hradečtí se ale zase nedostali daleko, zkoušel to Darida po pravé straně, výborně tam zasáhl Kajondo, který mu ukopl míč na autové vhazování, které bude následovat, a zatím jsou Hradečtí na vlastní polovině, je tam Suchomel dává zpátky do rozhledu na Uhrinčatě a ten ještě víc až k brankáři Zadražilovi. Z jeho kopačky unásledoval odkop, tam to vypadalo na faul Daridy, ale pokračuje se dál, je tady šance, Lexa vniká do pokutového území, na poslední chvíli ho tam zblokoval Filip Čihák v momentě, kdy už měl hostující záložník Milan Lexa napřaženo a stačil vypálit, ale přes špičku kopačky stopera Hradce Králové letěl míč jinam, než by si to Milan Lexa přál, ale bude tedy následovat rohový kop. A míč už si bere od Mahmiče Marek Icha. A pravou rukou už signalizuje svým spoluhráčům, jakým způsobem bude zahrávat. Nebude to nakrátko, protože všechny své parťáky má v pokutovém území, kromě tedy golmana Krajčírika, který je téměř u půlící čáry. Domácí odhlavičkovali před pokutové území, tam se snažil Milan Lexa ještě kombinovat, ale balon mu z voleje nesedl dobře na nohu a tak jenom nechtěně balon odkopl do zámezí za brankovou čáru, takže odkop od branky domácího týmu. 26. minuta utkání Hradec Králové, Liberec 0-0. Petrášek teď zkouší dlouhý centr až na hranu pokutového území, ale tak rychlý Rekža nebyl, takže balon doskákal do rukavic golmána Krajčírika. A teď už před ním kombinuje trojice Kajondo, Ngeson a Drakpe. Zapojil se do toho také Icha, ale od Ngesona teď ta přihrávka, ne že by nebyla přesná, ale ten balon se odrazil možná trochu.
0: Fotbalový ligový zápas mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec můžete dál poslouchat v přímém přenosu reportéra Tomáše Borovce, třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, anebo také na internetových stránkách iRozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. My do toku fotbalových informací dodáme jednu cyklistickou. Španěl Igor Arrieta vyhrál navzdory pádu a špatnému odbočení deštivou pátou etapu Gira d'Italia. Růžový dres vedoucího muže průběžné klasifikace získal druhý Portugalec Alfonso Eulálio. Zjišťujeme samozřejmě další podrobnosti i o tom, jak si vedl český cyklista Jan Hirt, který se držel v elitní desíce po těch prvních čtyřech etapách první Grand Tour téhle sezóny. A teď už zase zpátky na fotbal. Souboj skupiny o titul v šancelize mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec komentuje Tomáš Borovec.
2: 28. minuta tohoto utkání. Hradec Králové hraje s Libercem stále 0-0. Je to poměrně vyrovnaný zápas. Liberečtí jsou častěji na návštěvě hradecké poloviny, ale domácí otroci, když už se dostanou dopředu, tak je z toho poměrně nebezpečí pro defenzivu a pro brankáře Ivana Krajčírika, ale teď to jsou zase Liberečtí. Liberečtí postupují dopředu a tady byl sklus Daridy, který zasáhl kopačku Ermina Mahmiče, který upadl a drží se právě za kotník, možná za patu a nechce se mu moc na nohy, teď už ale za pomoci svých spoluhráčů je postavený a už si také staví míč na to, aby hostující fotbalisté rozehráli tuhletu standardní situaci, protože i když se to fanouškům v Malšovické aréně nelíbilo, tak hlavní sudí viděl nedovolený zákrok ze strany Daridy a bude tedy následovat přímý volný kop. Je tam u míče Mahmič, je tam také Icha. Mahmič si dává větší rozběh, Icha čeká tak metr od balónu, vypadá to tedy na Mahmiče. Mezitím Aziz Kayondo, který byl ošetřený, se vrací do hry. Je to dalekonosná rána a také daleko vysoko vyslaná. Tady to nebylo žádné nebezpečí pro domácí branku, takže v klidu si může dojít pro balón brankář Adam Zadražil a bude rozehrávat po nepřesném zakončení Ermina Mahmiče, který to nakonec tedy vzal s velkým rozběhem, s prudkou ránou, ale přesnost chyběla i v tomto případě. Končí 29. minuta, Hradec Králové, Liberec 0-0. Zadražil už si teď dává větší pozor na to, jak rozehrává dlouhým nákopem a našel přesně Rekžu, který využil svých výškových vloh a přehlavičkoval tam souboj jeden na jednoho Stránského, za ním stojící Drakpe, ale odhlavičkoval následně na autové vhazování. Teď už Hradečtí zkouší něco vymyslet na levé straně. Mihálikovi chybělo tak 10 cm, aby se dostal do šance. Do šance se naopak teď dostává na druhé straně Icha, ale no tohle nebylo ani zakončení, ani centr. Zlobí se na sebe, dlaněmi plácnul do trávníku, který to vydržel, ale bylo vidět, že Icha nevydržel ty emoce, protože tohle se mu nepovedlo. Měl na levé straně tři nabíhající spoluhráče, mohl možná i sám zkusit zakončit, zaskočit Adama Zadražila, ale neudělal ani to druhé, že by své parťáky našel nějakým dobrým centrem. Prostě z toho byla taková rána nebo střílený centr, který letěl daleko nad břevno a také daleko od pravé tyče. Takže další odkop od branky od Adama Zadražila. Tentokrát to zkouší takovým prudším nákopem po pravé straně. Tam se opřel o záda Rekži Ngeson, tak rozhodčí tohle posoudil jako nedovolený zákrok. Hradečtí se tak mohou posunout dopředu. V posledních minutách tak často před pokutovým územím Liberce nebyli. Teď už rozehrávají na pravé straně Adam Vlkanová, který vrací na Horáka. Horák zkusil přízemní centr na velké vápno na jeho hranu. Tam byl připraven Stránský, který odkopává, ale jenom k Daridovi, který si ovšem s Adamem Vlkanovou nerozuměl. Jinak mezi touhletou dvojicí to klape velmi dobře. Hodně často se tito drobnější technicky a i fyzicky velice dobře připravení fotbalisté hledají, protože ta jejich souhra má velký vliv na úspěch hradeckých barev. Tentokrát to ale úplně dobře nezafungovalo a tak vidíme aut ze strany Liberce. Další souboj ve středovém kruhu. Trubáš do toho šel důrazně, ale čistě přetlačil Lukáše Maška, až potom Mašek zatáhl za záchrannou brzdu a nedovoleným způsobem Trubače zastavil, takže rozehrávají opět fotbalisté Hradce Králové. Čihák, centr na pravou stranu, kde je Vlkanova a za ním je připraven Uhrinčáť, který zase dává na Vlkanovu. Vlkanova si dělá kličku u rohového praporku, přešel přes jednoho hráče, přes toho druhého Kayonda už ne, ale vybojoval pro Votroky alespoň rohový kop, který budou zahrávat v končící 32. minutě tohoto utkání, kdy Hradec Králové stále hraje s Libercem 0-0, ale už Východočeši několikrát ukázali, že ze standardních situací umí zahrozit protože po té, co se uzdravil Tomáš Petrášek, tak tenhle urostlý stoper právě v takovýchto momentech chodí do pokutového území a jeho spoluhráči ho často hledají právě centrovanými míči. Tak co teď Horák při rohovém kopu z pravé strany? Má své spoluhráče, kteří se už začínají rozhýbávat a byl tam právě Petrášek a tenhle míč nakonec doskákal do sítě. Hradec Králové vede 1-0. No, to byl moment, který nejprve vypadal, že se nic nebude dít, protože ta hlavička byla taková nemastná, neslaná, jenom prodloužila balón dozadu. Ten tam udělal dvě panenky po trávníku, až najednou možná i trochu sfalšovaný. Skončil u zadní tyče v brance, takže Hradec Králové jde do vedení 1-0. Tomáš Petrášek. Právě v tuto chvíli fanoušci vyvolávají jeho jméno, tedy zařizuje vedení pro hradecký tým ve 33. minutě tohoto utkání. No, tak viděli jsme tedy za tu půl hodinku mnohem větší příležitosti, především kolem té 10. minuty na straně domácích, ale nakonec, a říkal jsem to, standardní situace, to může být velká zbraň, tak zapršelo, ne tedy z nebe, ale z této šance, která po tom rohu ani nevypadala, že by mohla skončit gólem, ale tam se asi špatně domluvili liberečtí, jak někteří, co tam stopeři, co tam byli, anebo nejenom stopeři, ale hráči, kteří byli na brankové čáře, tak se tam špatně dohodli s golmanem Ivanem Krajčírikem, aby někdo reagoval na ten míč a jenom se dívali, jak balon doskáče k tyči a zapluje do branky hostujícího týmu. Takže hradečtí se ujímají vedení a teď navíc jdou opět dopředu po špatné kombinaci libereckých na pravé straně. No, se tam probíjel přes Kajunda Adam Vlkanova. Kajondo upadl, měl jsem spíš pocit, že brknul, jak couval, ale rozhodčí odpískali faul Vlkanovovi. Samozřejmě fanouškům by se to, nebo se to nelíbilo, tak to se dalo očekávat, i kdyby to faul byl, že by pískali, ale tady bylo opravdu velmi na hraně. Teď si Darida s Vlkanovou úplně nerozuměli, i když se pokoušel kapitán.
0: 18 hodin skoro 5 minut v duelu mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec tedy padl první gol k radosti domácích fanoušků. No a radost zatím mají domácí fanoušci také v rozhodujícím semifinále extraligy házenkářek, protože Lázně Kinžvart vedou ve 43. minutě nad Pískem 22-18. Je to třetí zápas téhle série rozhodující, protože se hraje na dvě vítězství. No a druhé rozhodující semifinále se aktuálně už rozehrálo v souboji mezi Mostem a Pražskou Sláví. Také tahle série je po dvou duelech vyrovnaná 1-1 a tak rozhoduje až třetí duel. V něm po čtyřech minutách Most prohrává se Sláví 1-2. Jak to dopadne, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Teď už pojďme zase zpátky na prvoligový fotbal, na souboj mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Slovo má znovu Tomáš Borovec.
2: 36. minuta, teď je tady šance pro Liberec, dorážky před ležícím Zadražilem se tam snažil Lukáš Mašek trefit dobře míč, ale trefil jednoho z hradeckých bránících fotbalistů, takže z toho bude rohový kop, ale liberečtí tak mohli nakonec odpovědět. No a já teď se dívám tady na monitor, kde je opakovaný ten první gól hradeckého týmu, opravdu tam ještě byla jemná teč Suchomela, takže autorem první branky zápasu je Martin Suchomel, který tedy po rohovém kopu a po hlavičce Petráška nakonec stečoval ten míč za brankovou čáru. Proto ten balon měl i takovou faleš a ten skluz směrem do branky, místo aby šel na opačnou stranu. Teď se ale věnujeme tomu, co vymyslí fotbalisté Liberce. Je tady Icha, rohový kop z pravé strany, prodloužená hravička a tam byl naštěstí pro domácí připraven opět Martin Suchomel, tentokrát v defenzivní práci a chvilku potom došlo k dalšímu souboji v pokutovém území. Teď v hloučku hráčů obou týmů leží na trávníku jeden z domácích fotbalistů. Nevidím konkrétně, kdo to je, ale podle toho, koho vidím stát a kdo je dobře vidět, tak kdo pak to tam chybí? Že by to byl Petrášek? Ne, ten tam je, tak to vypadá na Trubače, který ho tam nevidím nikde v okolí postávat. A dochází tedy k ošetření v 38. minutě, kdy hradečtí otroci vedou nad Libercem 1-0.
0: Je tedy zřejmé, že v malšovické aréně Hradci Králové se v nejbližších sekundách nic podstatného dít nebude. A tak na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 8 minut můžeme dodat také hokejové informace. Slovenský národní tým má v nominaci na mistrovství světa ve Friburgu a Curychu 9 hráčů z České extraligy. Kouč Vladimír Orsák po řadě omluvenek může využít i dvě posily z NHL. Útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sikoru z New York Rangers. Další šestice slovenských reprezentantů se v této sezóně představila v nižší zámořské American Hockey League. Slováci budou jedním ze soupeřů české reprezentace na turnaji a konkrétně tedy v základní skupině, ale na rozdíl od Čechů, kteří svůj první zápas proti Dánsku budou hrát už pátek večer, tak Slováci si na první duel počkají do soboty, ale hrát budou už popoledni, kdy nastoupí proti Norsku. Pokud je o světový šampionát, ten tedy začne už opravdu velmi brzy za pouhé dva dny a na Radiožurnálu Sport se pochopitelně můžete těšit na velmi bohatý program, který vlastně odstartujeme už tedy v pátek popoledni speciálem. Jeho hostem pochopitelně bude také náš hokejový expert Martin Procházka. No a potom před každým zápasem českých reprezentantů se můžete těšit také na zhruba hodinu a čtvrt dlouhé probírání různých zajímavostí a také odpovědí zajímavých hostů na otázky, které padnou nejen tady od nás z Prahy, ale také od našich reportérů přímo na místě, kteří už ostatně monitorují tedy to, co český národní tým zvládá před startem turnaje. No a co zvládneme my na Radiožurnálu Sport teď v 18 hodin a 9 minut? Zase zamířit na prvoligový fotbal na duel mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Pokračuje Tomáš Borovec.
2: Trubač centruje do pokutového území, chybělo Vlkanovovi tak půl metru, aby na ten míč dosáhl a mohl zkusit zakončit ve 40. minutě, kdy Hradec Králové vede nad Libercem 1-0 díky Suchomelovi, který dobře tečoval míč po rohovém kopu, možná i trochu se štěstím, ale na to se už nikdo ptát nebude. No a před malou chvílí hradečtí vysunuli své napadání, jsou mnohem aktivnější, protože i trenér domácího týmu David Horejš měl pocit, že nechávají moc volného prostoru na kombinaci libereckým a také fotbalisté Slovanu se pohodlně dostávali na polovinu soupeře, aniž by museli řešit nějaké napadání, nějakou situaci, kdyby byli pod tlakem, a to si myslím, že se teď začíná trochu měnit. Opět vybojovaný míč, ale rozhodčí viděl ruce Jakuba Uhrinšatě, které strčily soupeře, takže dávají rozehrávku hostujícímu týmu. Konkrétně tady Vojtěch Stránský u pravé postraní čáry, nakonec ale si vyměnil balón na ose, kde stál Diakité, ale po další zpětné přihrávce už tam Darida se nechtěl dívat na tu pokračující kombinaci a poslal balón alespoň protečováním do autu, takže liberečtí vhazují z té pravé strany a posílají balon až na brankáře Krajčíryka. Opět je tam Rekža, který se snažil atakovat na těsno Ngesona, donutil ho proto k odkopu, aniž by se moc mohl francouzský fotbalista podívat, kam ten balon odkopává, a poslal ho do autu. Takže opět další situace, kdy tahle ta zvýšená aktivita otroků přináší úspěch a rychlý zisk míče pro domácí tým, teď Darida u postraní čáry. Raději zasekl před napadajícím Mahmičem a vyzval zpětnou přihrávkou Horáka, aby on z jedničky zkusil trochu posunout hru víc dopředu, ale tam byli už liberečtí připraveni. Nicméně Trubáč u středového kruhu teď vyslyšel přesnou rozehrávku Čiháka, navedl si míč do pravé strany a teď tam je v rychlostním souboji Uhrinčač, který ve skluzu ještě dal na Vlkanova. Vlkanová jeho centr do pokutového území, tam je další závar na poslední chvíli. chvíli reagoval u pravé tyčky Ivan Krajčírek a tuhletu další velkou šanci od roku zmařil tím, jak na poslední chvíli reflexivně balón pravou rukou vytěsnil.

0: předchozí rok dopadl velice pozitivně pro domácí fotbalisty. 43. minuta zápasu, Hradec Králové vede nad Libercem 1-0 a bude to zase Horák, který tradičně zahrává tyhle ty standardní situace, který z levé strany zase nacentruje balon do pokutového území, jeho levačka tam posílá Petrášek! No tak tohle byl zatím zákrok zápasu. Ivan Krajčírik při svém sezónním debitu se vyšponoval nahoru a konečkami prstů vytěsnil míč nad břevno. Petrášek zase byl nejvýš, velice dobře hravičkoval. On teď se drží za nos, jakoby se na sebe zlobil, ale hlavičkoval velmi dobře, perfektní zakončení. Podhorní tyč, byl by to možná Angličan, možná ten balon letěl až téměř do růžku, ale Ivan Krajčírik fantastickým zákrokem zatím nedopřál druhou radost domácím fotbalistům. Ale uvidíme tedy další standardní situaci, další roh, tentokrát z té strany, kdy po právě rohovém kopu hradečtí otevřeli skóre. 44. minuta utkání. Další centrovaný míč, další nebezpečí, ale tentokrát balon proletěl, proskákal až na druhou stranu, kde byl nedovoleným způsobem domácí fotbalista Trubač sražen Vojtěchem Stránským a tak budeme sledovat takový zkrácený roh o zhruba 4-5 metrů. Až potom co se domácí fotbalista postaví na nohy a zapojí se do hry, takže záložník Daniel Trubáč, který se v zimě vrátil zpátky do mateřského Hradce Králové po 9 letech, už teď poklusává někde před pokutové území. No a Darida už se tam domlouvá s Horákem, ucho vedle ucha, jak zahrají tuhletu standardní situaci. Nakonec Darida odbíhá také do velkého vápna, až někam ke vzdálenější tyči, kde se tam tvoří takový chumel 8-9 fotbalistů, samozřejmě z obou stran, a Horák bude centrovat. Takže Horák už zase dává gestem najevo svým spoluhráčům, jak zahraje. Dobrý centr! A zase tam byl Petrášek, ale teď o pár centimetrů ten balon minul a opět stejné gesto jako před malou chvílí. Chytá se za hlavu, protože cítí, jak byl velmi blízko možná druhému gólu Hradce, protože stál tak půl metru od brankové čáry a opravdu nechybělo mnoho. Teď už tedy víme, že se bude nastavovat 1 minuta nad rámec prvního poločasu, jehož klasických 45 minut už tuto chvíli vypršelo. No a po dalším centru na polovinu soupeře teď došlo k nedovolenému zákroku ze strany domácího Mihálika, a že balon si tam už staví Ivan Krajčírik, hrdina předchozích momentů, aby odkopl balon o něco dál od své branky. Ještě zkoušejí liberečtí reagovat v těch posledních vteřinách. Balon si tam na hraně pokutového území rovnal na kopačku Filip Špatenka. Nakonec se snažil i odcentrovat, ale to už se mu tam postavil Darida, který se teď krásně obtočil kolem Lexy, získal území pro sebe a Lexa už potom jenom zatáhl za jeho nohu svou pravou kopačkou, takže z toho byl faul a rozehrávat budou domácí fotbalisté. Už ani k té rozehrávce nedojde, můžeme tedy rekapitulovat první poločas. Hradec Králové vede nad Libercem 1-0, když ve 33. minutě udeřil po standardní situaci Martin Suchomel.
1: Říká Tomáš Borovec, se kterým se samozřejmě na druhý poločas prvoligového fotbalového utkání ve skupině o titul v nejvyšší domácí soutěži zase vrátíme. Teď je 18 hodin a 16,5 minuty. Příjemný středeční podvečer přejeme.
2: Přijeďte na veletrh Natura Viva od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
1: Průběžnému skóre utkání mezi Hradcem Králové a Slovenskou.

Panem Liberec 1-0 pro domácí Východočechy, jen připojím, že večer ve 20 hodin začne utkání mezi Pražskou Sláví a Jabloncem. No a pokud svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského před prázdným stadionem porazí Jablonec, tak se tedy budou moci sešívaní radovat z obhajoby mistrovského titulu. No a teď od fotbalu k házené, protože se aktuálně hrají už oba dva rozhodující zápasy semifinálových sérií Extraligy žen. Série jsou vyrovnané 1-1 na zápasy a v rozhodující duelech Lázně Kinžvart vedou nad Pískem 27-24 ve 54. minutě. Duel mezi Mostem a Pražskou Sláví, ten má zatím odehraných minut 16 a lépe jsou na tom domácí házenkářky. Most totiž nad Sláví vede 9-7. Jak se tyhle duely budou dál vyvíjet, to vám na radiožurnálu Sport samozřejmě povíme.

18 hodin 22 minut, skupina The Fratelli ve vysílání radiožurnálu Sport. A teď můžeme nabídnout jednu potěšující medailovou zprávu, protože Jindřich Dubový vyhrál v Osijeku mistrovství Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistule. Soutěž na 30+30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl se 4bodovým náskokem před Rakušanem Cechmajstrem. Český tým, který vedle Jindřicha Dubového tvořili také Matěj Rampula a Tomáš Těhan, obsadil druhé místo za Ukrajinci a bral tedy stříbrnou medaili. Vraťme se zase k tomu, co teď sledujeme na radiožurnálu Sport v posledních desítkách minut opravdu intenzivně. Hradec Králové vede po prvním poločase nad Slovanem Liberec v utkání skupiny o titul v Šancelize 1-0. Druhá půle samozřejmě nebude ve vysílání radiožurnálu Sport v přímém přenosu chybět. A večer ve 20 hodin začne utkání mezi Pražskou Slávií a Jabloncem, které u nás také uslyšíte tedy pěkně naživo. A na dálku budeme sledovat také dění ve třech prestižních evropských fotbalových ligách, protože anglická Premier League nabídne od 21 hodin duel mezi Manchesterem City a Crystal Palace. Znamená to tedy, že Citizens se mohou v tabulce anglické Premier League dostat v případě vítězství na 77 bodů a dostali by se tak i na 2 body za vedoucí Arsenal. A oba dva týmy by měly před sebou už jen závěrečné 2 zápasy soutěže. Pokud jde o francouzskou Ligue 1, tam bude hrát Brest proti Štrasburku a dojde také na utkání mezi Lan a PSG, tedy elitní týmy soutěže půjdou proti sobě, ovšem s vědomím, že pařížský tým vede aktuálně před Racingem o 6 bodů. No a španělská La Liga, ta nabídne celkem 4 duely, od 19 hodin souboj Espanyolu Barcelona s Atletikem Bilbao, Villarreal bude hrát se Sevillou a v 21 hodin a 30 minut se Alavés představí proti Barceloně a Getafe bude hrát proti Majorce. Jen si dovolím připomenout, že Barcelona už je jistým španělským šampionem.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horvátha živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Jedinou čistě sportovní stanici v českém rozhlasovém éteru posloucháte v 18 hodin a 29 minut ve chvíli, kdy se blíží poznání prvních finalistek extraligy házenkářek. Lázně Kinžvart versus Písek, rozhodující třetí zápas téhle semifinálové série, který sleduje náš reportér Vladislav Janouškovec. Vláďo, hezký podvečer.
6: Souboj Mostslávia, ale tentokrát Mostslávii hrají teď souběžně to druhé semifinále na severu Čech. Tady v Chebu je dobojováno 29-27, vítězí celek házená Kinžvart. Jihočiškám nebylo nic platné, 12 branek opory, velké osobnosti české házené Ivety Korešové, 6x skorovala ze sedmičky, 6 gólů dala ze hry, byla nejlepší střelkyní zápasu, ale nestačilo to, domácí spolehali především na Veroniku Vávrovou, ta se trefila 10x, většinu branek také zaznamenala ze sedmičky, no a i domácí golmanka Adela Srpová přidala několik důležitých zákroků. Házená Kinžvart v tomhle zápase vedla několikrát už opět branek, písecký tým se sice nevzdal, ale nedokázal se dotáhnout na víc než ty 2 góly, které nakonec jsou i konečným tedy rozdílem mezi oběma celky. Takže házená Kinžvart porazila Písek 29-27, série vyhrála 2-1 na zápasy a znamená to, že finále se bude hrát tady v Chebu. První zápasy na programu v sobotu v 19 hodin a 15 minut. Soupeřem bude buď Most, anebo Pražská Slávia. Z Chebu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Děkujeme našemu reportérovi, tak snad tedy dokázali pro vás posluchače Radiožurnálu Sport Vladislav Janouškovec překřičet onu bouřlivou kulisu, protože Lázně Kinžvart, tedy házenkářky tohoto klubu, oslavili postup do finále. A jak bylo řečeno, soupeřem budou vítězky druhého rozhodujícího utkání, tedy té druhé semifinálové série mezi Mostem a Pražskou Sláví. I tam je to velmi dramatické a velmi vyrovnané. 2 minuty před koncem prvního poločasu házenkářky Mostu vedou nad svými soupeřkami z Prahy, tedy slávistkami, o jeden jediný gól. 14-13.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: A protože je 18 hodin a 31 minut, tak je jasné, že už se zase přiblížil fotbal. Prvoligový duel mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Po prvním poločase domácí Východočeši vedou nad svým severočeským soupeřem 1-0. Jenom připomínám, že večer ve 20 hodin začne duel třetího kola skupiny o titul v nadstavbě šance ligy mezi Pražskou Sláví a Jabloncem. No a pokud slávisté zvítězí nad svým severočeským soupeřem, tak už budou moci oslavit obhajobu mistrovského titulu. Ale samozřejmě, jak všichni dobře víme, stane se tak případně před prázdným stadionem, protože Slavia byla potrestána tedy zavřením svého stánku v Edenu na 4 soutěžní zápasy za to, co se stalo v závěru sobotního ligového derby. 18 hodin 32 minut a my už můžeme tedy zpátky do Hradce Králové. Pokračování souboje mezi domácími a libereckými fotbalisty nám bude přibližovat reportér Tomáš Borovec.
7: Po druhé tedy, co se týče poločasových rozehrávek, hezké středeční odpoledne z Malšovické arény. Právě v tuto chvíli fotbalisté Liberce rozehráli start druhého poločasu, ve kterém se budou tedy snažit o korekci a o to, aby reagovali na ztrátu z první půle, protože domácí otroci vedou po 45 minutách 1-0, když skóre otevřel ve 33. minutě Martin Suchomel svou druhou trefou v hradeckých barvách, poté co přišel v průběhu sezony na hostování z pražské Sparty. No, zatím to vypadá, že trenéři obou týmů žádnou změnu neudělali, takže na trávníku stejné jedenáctky z obou stran, jako jsme viděli v akci během prvních 45 minut. Co se týče statistik, tak držení míče i střely jsou, dá se říci, srovnané, ale střely na branku, tam je to z pohledu Slovanu mnohem víc tristní. Žádná mezi tři tyče. Hradeští otroci pálili pětkrát, z toho čtyřikrát to byly šance obrovské, gólové. Vytěžili z toho tedy zatím jenom vedení 1-0. Co se týče těch obrovských šancí, tak to byly právě obři v hradeckých barvách. Dvě velké věže, Martin Čihák a Tomáš Petrášek, protože ti, když se zahrávali standardní situace, tak byli na těch nejlepších možných místech, dostávali přesné centry, ale i když byli třeba půl metru nebo metr před brankovou čárou, tak nedokázali ten balón dostat do branky ještě alespoň jednou, protože jsme viděli také fantastické reakce gólmana Ivana Krajčírika, 25-letý slovenský brankář, nastoupil do svého prvního ligového utkání v rámci téhleté sezony v libereckých barvách a ukazuje, že tedy umí být někdy až pěkným čarodějem, protože to, jaký zákrok vytáhl především při hlavičce Tomáše Petráška, kdy se vyšponoval až k břevnu a konečkami prstů vytáhl míč nad horní tyčku, tak to byla opravdu fantazie. Díky němu tedy především fotbalisté Slovanu prohrávají jenom v úvozovkách 0-1. Teď jsou fotbalisté Hradce Králové s míčem na kopačkách na vlastní polovině. Trubač si teď dělá prostor před bránícím Drakpem, který mu nedal žádný prostor. Trochu ho i posunul, postrčil rukama, takže na vlastní polovině kousek za půlící čárou budou hradečtí rozehrávat a volí rozehrávku zpátky dozadu. Teď už centr před pokutové území, kde byl Rekža a raději tam Ivan Krajčírik, gólman Slovanu, vyběhl a před velkým vápnem odhlavičkoval ten balón do autu. Už jsou zase tady hradečtí s další rozehrávkou. Teď se nepovedlo Vlkanovovi přejít přes bránícího Drakpeho a potom, když se snažil rozehrát zpátky, tak trefil nohu Milana Lexy, ale od nohy se balón zase odrazil do autu, takže vhazuje Vlkanova dozadu na Daredu, ten mu vrací zpátky a je tady další vložení se libereckých do téhleté kombinace. Byl to konkrétně Marek Icha, který tam špičkou kopačky zase balón poslal do autu. Vhazují domácí, teď už se posunuli nějakých 15 metrů před rohový praporek. Krásné posunutí na Mihálika. Mihálik vniká do útočného, do pokutového území, kde byl ale připraven na jeho centr Ngeson a ramenem balón vyrazil před velké vápno. A po delší době budou moci také něco zkusit vymyslet fotbalisté Liberce, protože teď míč do autu poslali domácí hráči. A tak uvidíme tedy kombinace na straně hostujícího týmu. Kombinace začíná u gólmana Krajčírika, který na levé straně posouvá na Ngesona. Ten mezi třemi hráči Hradce chtěl uvolnit nabíhajícího Drakpeho, ale ten čtvrtý, který stál ještě v té ose, dosáhl na balón. A je tady teď Vlkanova, který špičkou ještě zpracovává balón, pokutovým území posouvá na pravou stranu. Tam Suchomel prudkým centrem přenášel na levo, ale tuhletu aktivitu už dokázala Obrana Liberce spacifikovat a Drakpe zase odkopává balón pryč co nejdál od velkého vápna, ale zase jenom na kupačky domácích borců. 50. minuta, Hradec Králové vede nad Libercem 1-0. Teď tam byla možná jemná teč.
5: Říká Tomáš Borovec, 18 hodin a 37 minut. My z vysílání radiožurnálu Sport můžeme doplnit cyklistiku, protože Španěl Igor Arrieta vyhrál navzdory pádu a špatnému odbočení v závěru deštivou pátou etapu Gira d'Italia s cílem ve městě Potenza. Arrieta porazil v posledních metrech Alfonza Eulália, který na kluské silnici také skončil na zemi. Portugalec díky druhému místu získal růžový dres lídra a první kariérní výhrou v závodu Grand Tour navázal na svého otce. José Luis Arrieta má totiž etapový vavřín z Vuelty. Jeho syn Igor Arrieta vystřídal v průběžném vedení Itala Giulia Cicconeho, který dojel ve čtvrté etapě Gira d'Italia, stejně jako třeba Jan Hirt v hlavním pelotonu se ztrátou přes 7 minut na vítěze. Tolik tedy cyklistika a teď pojďme zase zpátky za fotbalem, pojďme na prvoligový duel mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Tenhle zápas ve skupině o titul v Šancelize sleduje a komentuje Tomáš Borovec.
7: Situace 4-4, Vlkanova teď vyzval Daredu, Dareda zakončil levačkou, ale nebyla to povedená rána, taková přízemní střela, chyběla jí razance a jenom ten míč poslal přímo na brankáře hostujícího týmu Ivana Krajčírika, takže 52. minuta, která v tuto chvíli právě startuje. Stále za stavu 1-0 pro hradecké Otroky. Na míči jsou ale teď hosté Drakpe. Na pravé straně, teď si na dlouhou nohu dokázal zpracovat jeho centr Stránský a hned také míří dalším centrem směrem dopředu. Tady si dělá před pokutovým územím prostor na zakončení. Armin Mahmič, pravá, levá, zakončení bylo dobré, ale těsně vedle pravé tyčky branky, kterou hájí Adam Zadražil, ten neměl šanci reagovat, ale hbitý Mahmič, autor už mnoha gólů v téhleté sezóně, konkrétně jich nasázel 7, ten 8. nepřidal, i když ta jeho individuální akce byla vynikající, driblingem přešel v rychlosti přes 2 domácí fotbalisty, ale to jeho zakončení bylo to jediné, co chybělo k radosti libereckých fotbalistů a k tomu, aby se jim podařilo na začátku druhého poločasu srovnat skóre. Takže zatím ale stále platí tedy Hradec Králové Liberec 1-0. No a rozehrávají pochopitelně domácí fotbalisté. Petrášek má to na dlouhou nohu, trochu si dal od sebe a potom tam následoval skluz ze strany libereckého Maška, který zasáhl stopera Hradce Králové. Petrášek se hnedka chytil za nohu a zůstal ležet. Teď je na kolenou. Rozhodčí každopádně nechávali pokračovat ve hře. Potom Mašek tam šel do dalšího skluzu. Ten už byl čistý u postraní čáry a míč tak poslal do zámezí, který trefil čistě a teď už i Petrášek se zvedá a vypadá to, že bude v pořádku a že bude schopen pokračovat v utkání. Je to zatím jeden z klíčových fotbalistů Hradce Králové, už měl tak 3-4 góly na své kopačce anebo na své hlavě, ale nedokázal ty své velké šance využít. Teď se snažili z pozice hradeckého týmu zakombinovat před pokutovým územím Adam Vlkanova spolu s Martinem Suchomelem, autorem zatím té jedné branky, nicméně krásně si s nimi v úvozovkách pohrál Ngeson, který se stahovačkou a kličkou uvolnil mezi oběma domácími fotbalisty, potom byl podražen, takže Liberec bude rozehrávat na vlastní polovině a za ten zákrok teď uviděl Martin Suchomel žlutou kartu, takže další zápis do kolonky Martina Suchomela v tom dnešním utkání, teď centr do velkého vápna domácího týmu, ale ten balón poté, co dopadl, vyskočil hodně nahoru, tak na to nedokázal Špatenka reagovat na to, aby na ten balón dosáhnul. Naopak to kontroloval gólman Zadražil a pustil si míč až za brankovou čáru, takže teď rozehrává, vykopává na pravou stranu, Darida tam vyhrál hlavičkový souboj, poslal dopředu Vlkanovu, toho ubránil Ngeson, Darida chtěl rychle rozehrát, ale už viděl, že se defenziva libereckých zatáhla, takže nakonec nespěchá, trošku pokulhává, ale také ukazuje gestem, že je v pořádku, takže domácí budou vhazovat. Darida nechal míč Suchomelovi, Suchomel vyzval Rekžu, ten přes nohu bránícího Stránského vybojoval další aut. Hradeští se posunuli nějakých 15 metrů k rohovému praporku. Opět je tam Suchomel a Darida. Darida teď dobře odstavil tělem Špatenku a vytvořil prostor pro svého spoluhráče. Nicméně Suchomel pak volil pas zpátky dozadu až na Tomáše Petráška. Teď odkop, který ale nenašel hráče ve stejném dresu, pouze libereckého Ichu, a ten zkusil zase hned nákopem.
5: Nepřerušený přímý přenos utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Slovanu Liberec můžete poslouchat na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz anebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a skoro 43 minut můžeme zmínit to, co už jsme říkali před pár minutkami, a sice, že házenkářky Lázní Kinžvart postoupili do finále extraligy, protože v rozhodujícím třetím utkání semifinálové série zvítězili nad Pískem 29-27. No a aktuálně se rozhoduje o jejich soupeřkách Most nebo Slavia Praha. Rozhodne se rozhodujícím také tedy třetím semifinálovém utkání téhle série. Odehraný je první poločas a Most vede nad Slaví 17-14. K házené se budeme samozřejmě vracet, protože večer ve 20 hodin začne první utkání play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa mezi českými reprezentanty a Francouzi, kteří jsou samozřejmě v tom dvojzápase velkým favoritem. Ať to ale dopadne jakkoliv, tak to samozřejmě u nás uslyšíte. Teď ale zase uslyšíte fotbalové informace, protože pokračuje prvoligový souboj ve skupině o titul mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Slovo má proto opět Tomáš Borovec.
7: 57. minuta utkání, Hradec Králové stále vede nad Libercem 1-0 a teď už na to reagoval také hostující trenér Radoslav Kováč, který provedl několik střídání, takže už si dnes nekopne Filip Špatenka, na jehož místo naskočil Patrik Dulaj. No a končí také Lukáš Mašek, kterého nahradil Raymond Krolis. Třetím novým mužem je Afolabi Soliu, ten vystřídal Milana Lexu. Takže hned trojité střídání, nebo trojí střídání na straně libereckého Slovanu. V průběhu už 57. minuty, tak uvidíme, zdali tohle to přinese nějaké oživení do hry hostujícího celku, který tedy potřebuje reagovat na aktuální skóre, které je stále 1-0 pro Hradec Králové, když ve 33. minutě zařídil tohleto vedení druhým gólem za hradecký tým Martin Suchomel. Teď je hradečtí a zkouší se prosadit vysokým nakopnutým míčem na pravé straně, kde si po hlavičkovém souboji do autu běžel pro balon Adam Vlkanova, ale pomezní rozhodčí ukázal, že viděl teď právě domácího hráče, takže vhazovali hosté, kteří se teď snaží kombinovat na vlastní polovině. Ale je pravdou, že hradečtí v průběhu druhého poločasu jsou o něco aktivnější i při napadání a Liberec už nemá tolik času ani prostoru, jako mnohdy měl na straně prvního poločasu. Teď ale je tady načechraný míč, který zkoušel poslat do pokutového území domácího týmu Tumani Diakité, ale ten balón se dostal do moci Tomáše Petráška, který ho hbitě odhlavičkoval a založil tím rychlý protiútok. Teď už ale na levé straně Daniel Trubač raději zasekl a nehnal se dopředu, protože libereští se stačili vrátit včas, takže v 59. minutě vypadalo to na postupný útok, ale zase tady je dlouhý nákop směrem dopředu Adam Vlkanova. Měl to i trochu proti sluníčku, takže neviděl na ten balón, který se snažil stáhnout se špičkou kopačky do běhu a o kousíček ho minul, takže balón doskákal do rukavice brankáře Ivana Krajčírika, který nakrátko rozehrává na pravou stranu na Drakpeho, ten mu vrácí. A nalevo má zase teď volného Ngesona. Ngeson před sebou měl docela dost místa, než proti němu vyběhl Adam Vlkanova, a tak Ngeson posunul nalevo na Soliu, nový hráč v libereckých barvách na hřišti, potom ale pokazil rozehrávku a tak jsou to zase domácí a Vlkanova na pravé straně. Souboj jeden na jednoho, Vlkanova si zasekl, ale stále na něj důrazně dotírá Kajondo, nenechal mu žádný prostor, tohle byla dobrá práce od uganského obránce, poměrně mladého stále hráče, kterému je 23 let. Teď Darida. Darida si přiťukával Serekžou, ale Serekža mu vracel patičkou nepřesně, příliš daleko od těla a toho využili Liberečtí, ale také se nedokázali prosadit správnou rozehrávkou a tak na levé straně Horák. Horák má na středu Daridu, Darida už má proti sobě, ale dva hráče Liberce a tak raději centruje na vzdálenější tyč. Tam byl další souboj mezi Vlkanovou a bránícím Kajondem. Kajondo se dostal o něco výš, takže zahrál hlavičkou za sebe, ale trošku tam špatně spadl na záda, nekoordinovaně, a tak se tam na chvíli držel za část beder, teď už ale je na nohou a bude pokračovat, takže Kajondo sám si bere míč, bude vhazovat, ale až potom, co uvidíme další střídání, tentokrát ne, opět to bude na straně.
5: A tak na Radiožurnálu Sport můžeme také na chvilku vystřídat Tomáše Borovce. V 18 hodin a 48 minut přidáme další informace, třeba o tom, že už za dva dny, tedy v pátek, odstartuje ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji. No a hned první den půjdou do akce také čeští reprezentanti, kteří se večer od 20 hodin a 20 minut utkají s Dánskem. Na Radiožurnálu Sport se můžete těšit samozřejmě na přímé přenosy a také na speciální studia před zápasy českých reprezentantů, takže v pátek začneme po 19. hodině a nabídneme také ke startu celého turnaje speciál, který odstartuje popolední, tedy po 12. hodině. Hostem bude třeba i generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr, který se s námi spojí přímo z Friburgu, kde čeští hokejisté odehrají svoji základní skupinu. Tolik tedy informace k tomu, co nás čeká ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. A teď už pokračujeme v přímém přenosu fotbalového ligového utkání mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Slovo má Tomáš Borovec.
7: Máme za sebou více než hodinu hry a Hradec Králové stále drží vedení nad Libercem 1-0, když se ve 33. minutě trefil Martin Suchumel po rohovém kopu. No a i když teď Liberečtí už provedli střídání čtyř hráčů, tak zatím se marně snaží něco vymyslet a ohrozit branku domácího týmu. Naopak Hradečtí, jakmile se zmocní míče, tak většinou volí dlouhé nákopy, ať už na levé nebo na pravé straně, a na to reagují buď to Rekža nebo Mihálik a především Adam Vlkanová, který je dnes hodně vidět spolu s Daridou, asi nejaktivnější dvojice při těchto situacích, kdy se zakládá útok, kdy se nabízejí, nabíhají se, jsou velmi pohybliví. No a co se týče standardních situací, tak tam bych zase vyzdvihl Tomáše Petráška, který je opravdu nepřehlednutý, nejen nebo i díky tomu, že má 2 metry, tak se právě při takovýchto momentech umí prosadit a byl dvakrát, třikrát velice blízko od gólového momentu, od toho, aby skóroval. To se nepovedlo, ale teď v 63. minutě další průnik Vlkanovi, který u rohového praporku se snažil odcentrovat, ale má tady teď v posledních minutách osobního strážce se jménem Aziz Kajondo, 23-letý Ugandan, který také není zrovna nějaký čahoun, měří 175 cm, přesto má pár centimetrů navíc než Adam Vlkanova. Je právě i díky tomu velmi pohyblivý a dokáže reagovat na tohoto mrštného domácího záložníka. A tak spolu svedli už několik velice zajímavých a důrazných soubojů. Myslím si, že kdybych to hodnotil jako bookmaker, tak je to tak 50 na 50. Někdy se Vlkanovovi povedlo uvolnit se, někdy byl ale dobře ubráněn. 64. minuta. 64. minuta utkání. Hradec Králové vede nad Libercem 1-0. Poté, co se ve 33. minutě prosadil po rohovém kopu Martin Suchomel, ale těch gólů popravdě v rámci prvního poločasu mohlo být mnohem víc, a to především z pohledu domácího týmu, protože dvě věže, Filip Čihák a Tomáš Petrášek, se prosadili svými hlavičkami, svým zakončením, byli metr, půl metru před brankovou čárou, ale na druhou stranu musíme vyzdvihnout fantastické zákroky Ivana Krajčířika, 25 17-letý slovenský gólman, který chytá své první ligové utkání za Liberec v téhleté sezóně, místy opravdu čaroval a podržel hostující tým, alespoň v tom, že prohrávají v 64. minutě, která právě končí jenom 1-0. Hosté už vystřídali 4 hráče, snaží si oživit hru v rámci toho druhého poločasu, ale zatím se to moc nedaří, i když vidíme alespoň aktivnější hru při napadání. Takže 65. minuta utkání, Hradec Králové vede nad Libercem 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu a pojďme tedy dál sledovat, co se odehrává v Malšovické aréně. Teď jsou na míči liberečtí z pravé strany od půlící čáry dlouhý nákop do pokutového území, ale to bylo jenom pro brankáře Adama Zadražela, který bez problému čapnul míč do svých rukavic a jenom si vyslechl potlesk za to, jak dobře kontroloval tuhle situaci a byl v tom nejlepším možném místě pro to, aby nedopustil nějakou minelu nebo nějaké nebezpečí pro vlastní branku. No, hradečtí po těch 6 výhrách v řadě teď ve skupině o titul se snaží zase najít ten vítězný rytmus, protože prohráli v Plzni a remizovali v Jablonci, když bod z Jablonce může být samozřejmě velice cenný v souboji o ty pohárové pozice. I to páté místo může za jistých okolností posunout Hradec Králové do předkola konferenční ligy, ale samozřejmě jistotu dává 4. místo, no a tam se hradečtí po dnešním zápase, pokud vyhrají, za 3 body posunou a budou čekat, jak si povede v dnešním večerním zápase Jablonec na hřišti Slávie. Víme, že Pražané si mohou v dnešním utkání dojít pro titul, takže určitě to pro Jablonec nebude lehký souboj. Co se týče vzájemných zápasů mezi Hradcem a Libercem, tak tam je to velice zajímavé, protože tam se daří hostujícím týmům, které brali bod v posledních, minimálně bod v posledních 9 ligových zápasech. Slovan v Hradci od května 2011 pokaždé bodoval. Dnes tedy v 67. minutě Liberec prohrává 0-1, teď ale se snaží udělat si prostor na vlastní polovině, ale není to úplně jednoduché, protože Rekža, Vlkanová na levé straně, Mihálik jsou zase aktivní, reagují na to přenášení hry z jedné strany na druhou, tak to teď vzali vzduchem fotbalisté Liberce, na polovině soupeře zpracovával Mahmič, ale zase vrátil jenom dozadu, tady už Gesson ukazuje gestem pojďme se to snažit posunout víc kupředu a posouvá tedy na Lukáše Masopusta, Masopust ho vyslechl a zavezl míč alespoň o pár metrů hloub do poloviny hradeckého týmu. Teď je centr z levé strany, ale hodně nepovedený. Aziz Kayondo je vynikající, co se týče té obranné činnosti v průběhu dnešního utkání, ale není to úplně ono s přesnou kombinací se spoluhráči směrem dopředu. Tak tohle to rozhodně potřebují zlepšit. Mnohdy se stalo libereckým, že když už něco dobře začali, tak ale to nedokázali úspěšně dokončit, protože prostě úplně to nelepí a je tam příliš mnoho chyb. I proto stále mají hostující fotbalisté v kolonce střel na branku 1-0. A to jsme v 68. minutě. To opravdu je věc.
5: Hradec Králové, Liberec tedy stále ve fotbalové lize ve skupině o titul 1-0 v 18:55. Pojďme zmínit také hokej, protože hráčky Montrealu porazili v rozhodujícím 5. zápase semifinále playoff PVHL Minnesota 2-1 a postoupili do boje o Walter Cup proti Otavě. V dresu Montrealu, který ovládl základní část ženské obdoby NHL, se z postupu do finále radovala i česká útočnice Natálie Mlínková. Za Minnesotu nastoupila její reprezentační spoluhráčka Klára Himlárová. V barvách Otavy se do boju o titul zapojí i Kateřina Mrázová. Znamená to tedy, že vítězka PVHL bude tedy také z Česka. Otázkou je, jestli to bude Natálie Mlínková s Montrealem anebo Kateřina Mrázová s Otavou. Slávou. No a pokud jde o ženskou obdobu NHL, tak ta dnes zveřejnila, že od příští sezóny bude hrát 11 týmů. Po Detroitu, který byl jako nováček představený už minulý týden, rozšíří soutěž v jejím čtvrtém ročníku i týmy z Las Vegas a kanadského Hamiltonu. No a ve hře je stále i příchod 12. účastníka a tím by se počet klubů v PVHL oproti zakládající šestce z roku 2024 zdvojnásobil. Tolik tedy informace z ledu a teď už pojďme zase na fotbalový trávník, na ligový duel mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Slovo má reportér Tomáš Borovec.
7: 69. minuta utkání v tuto chvíli končí a Hradec Králové stále drží vedení 1-0 nad Libercem. A Liberečským to teďka nevychází na vlastní polovině. Špatná rozehrávka Lukáše Masopusta, který zkoušel jenom takovou obyčejnou přihrávku, přiťuknutí nakrátko na Kajonda a přitom poslal ten balon tak metr od jeho nohy do autu, takže vhazují domácí fotbalisté. Samozřejmě čas plyne, ještě ho je docela dost na to, aby se něco zajímavého na hřišti událo. Teď ale pozor, je tady naopak chyba na straně Hradce a Masopust se tam dostal už do pokutového území. Měl míč na levou nohu, mohl zakončit už asi velice výrazně a už asi tady také fanouškům Hradce Králové zatrnulo, nicméně možná tam hostujícímu hráči ten balon špatně odskočil od nohy, takže ho netrefil dobře a byla to taková šajtle, která ani nešla směrem na branku. Takže z toho nakonec nic nebylo, žádné nebezpečí pro domácí Svatyni, ale Liberečtí se snaží opět, teď nicméně výborně zasáhl Jakub Uhrinčáť ve středovém kruhu, udělal dva rychlé kroky dopředu, aby přerušil kombinaci, to se mu také povedlo a teď sám si tam přihrává nakrátko s Martinem Suchomelem, ještě se do toho zapojil Darida, který udělal dva kroky zpátky a z první chtěl prodloužit na Vlkanovu, ten už se rozbíhal, je vidět, že tihleti dva fotbalisté o sobě vědí, že mezi nimi je velmi dobrá chemie, ale ten centr Daridy byl nakonec zblokovaný Soliou, no a potom, co míč vyklouzl z hrací plochy, tak další střídání na hřišti, končí Marek Icha v barvách Slovanu Liberec a nahradil ho Lukáš Letenaj. Ve chvíli, kdy končí 71. minuta tohoto zápasu. Hradečtí teď je trochu pod tlakem, protože tam Lukáš Letenaj právě hned začal sprintovat proti soupeři a ten pod tlakem zahrál sám do autu. Byl to Adam Vlkanová, takže rozehrávají Liberečtí a potřebovali by především zpřesnit své rozehrávky, nestrácet balon zbytečně. Už se jim to stalo v tomto zápase mnohokrát a díky tomu stále vyhlížejí nějakou výraznou šanci a teď už jsme viděli, jak z lavičky vyskočil Radoslav Kováč a prudkými gesty rukou naznačuje svým spoluhráčům, že takhle kombinovat do stran ještě nepřesně a odevzdávat balony soupeřům, tak rozhodně tohleto není věc, která by přinesla něco pozitivního, natož nějaké body na stranu Liberce. Tak teď tedy už to hodně rozčílilo hostujícího trenéra, nicméně ta ztráta tam byla, takže Hradeští se teď snažili před pokutovým územím, ale také z jejich strany teď nepřesnost a ztráta balonu, ale Filip Čihák zase zabral zpátky dozadu, vybojoval míč a hned v zápětí byl ještě podražen, takže Hradeští na vlastní polovině budou rozehrávat v 73. minutě, kdy vedou nad Libercem stále 1-0 od chvíle, kdy se trefili v 33. minutě dnešního zápasu a Martin Suchomel tedy uveden zatím ve statistikách jako jediný gólový střelec dnešního utkání. Teď náběh ze strany Mihálika na hranu obránců donutil Azize Kajonda, aby odhlavičkoval těsně před ním do autu, respektive za brankovou čáru a tak uvidíme rohový kop a to je dnes jedna z velkých zbraní hradeckého týmu. Tak opět je tam Horák, jehož centry jsou dnes, a nejenom dnes, velice často velmi přesné. No a v pokutovém území opět tedy Čihák i Petrášek. Petrášek je tam teď v obětí libereckého masopusta, protože ten si je moc dobře vědom předností tohoto dvoumetrového stopera hradeckého týmu. Teď už byl tedy dán pokyn k tomu, aby byl rozehrán rohový kop. Petrášek byl opravdu až rukama obejmut od svého strážce a byl to nakonec Krolis, který si ho tam vzal do parády, a tak došlo tedy k jiné situaci, kdy Horák hledal hlavičku Čiháka, také ji našel, ale Čihák už trochu v záklonu hlavičkoval vysoko nad branku a navíc ještě vedle ní, takže tady žádné nebezpečí neplynulo pro hostující tým. V 75. minutě teď na levé straně trošku v pádu krkolomně centruje dopředu Diakité, ale tohle nebezpečí teď odvrátil Suchomel, kdy tam měl po pravé i levé ruce sprintující liberecké fotbalisty. Nedopřál jim ani prostor, ani radost z toho, že by se dostali na balón. Naopak v zápětí ještě založil akci. Na levé straně si nabíhal Darida, který nakonec ale byl tedy ubráněn. Ale Hradeští mohou v klidu teď postupovat dopředu, protože budou vhazovat na levé straně zhruba na polovině hřiště na straně hostujícího týmu, ale teď už Čihák přebírá přihrávku na vlastní polovině té hradecké a je vidět, že východočeši už někam zbytečně nespěchají, především si dávají pozor, aby neudělali nějakou fatální chybu. Většinou to tedy řeší dlouhými nákopy, jako v tomto případě na Mihálika. Tady se moc šikovně nepovedlo brankáři Krajčírikovi odkopnout balón, moc nechybělo, aby se na něj dostal Adam Vlkanová. Vlkanová teď ale je u míče a podařilo se mu odcentrovat, zase tam byl, ale v souboji s Kajondem, který ho tam postrčil právě v momentě, kdy Adam Vlkanova chtěl poslat míč do pokutového území, takže se mu to moc nepovedlo. Rozhodčí nechal výhodu, protože fotbalisté Hradce Králové byli stále na míči a také stále jsou, i když teď ve středovém kruhu důrazný souboj mezi domácím Suchomelem a Raimondcem Krolisem, 24-letým lotyšským.
5: 19 hodin k tomu 3 minuty posloucháte Radiožurnál Sporta. Pokud chcete nerušeně poslouchat Tomáše Borovce s přímým přenosem utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Slovanu Liberec, tak vaší volbou je aplikace Můj rozhlas, anebo také internetové stránky irozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. My ve vysílání Radiožurnálu Sport si připomeneme, že házenkářky Kinžvartu v rozhodujícím semifinále extraligy porazili Písek a podruhé si zahrají o český ligový titul. V sérii i potřetí vyhrál domácí tým, dnes Kinžvart v Chebu zvítězil o 2 góly nad Pískem, konkrétně 29-27. No a kdo nastoupí proti lázním Kinžvart ve finále poprvé v sobotu, to je zatím otázka, na kterou neznáme odpověď, protože rozhodující utkání druhé semifinálové série mezi Mostem a Pražskou Slávií je velmi vyrovnané. 43. minuta a Most vede nad Slávií 22-21.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Ano, a jednou z jeho stanic je také Radiožurnál Sport, digitální jediná čistě sportovní stanice v Česku. No a pojďme na Radiožurnálu Sport, tedy zase zpátky na přímý přenos fotbalového utkání šance ligy skupiny o titul mezi Hradcem Králové a Slovanem Liberec. Slovo má reportér Tomáš Borovec.
7: 78. minuta utkání Hradec Králové, Liberec 1-0. Liberečtí teď už o něco více roztahují hru, otevírají hru, ale musí si potom dávat pozor na zadní kolečka, protože jakmile tam přijde nějaká nepřesnost, Hradečtí hned kontrují rychlými protiútoky a jsou v nich velmi nebezpeční. Teď Libereckým nevyšla kombinace po levé straně, takže balon skončil v autu a je tady aut pro domácí otroky. No ale ten aut se tedy vůbec Suchomelovi nepovedl, protože jenom odevzdal na kopačky Kajonda. Ten se vedl ale podobně a tak je tady teď pokus o přihrávku po zemi za obranu, kde byl souboj Mihálika s Ngesonem. Bylo to tělo na tělo, nakonec po tom souboji spadl Mihálik, byla tam nakonec i špička kopačky, která ho zastavila. Kopačky samozřejmě francouzského fotbalisty. No a vypadá to, že nakonec rozhodčí tady ukáže žlutou kartu, takže Ngesson potrestaný v tomhle utkání v 79. minutě. A je tady poměrně zajímavá standardní situace, kdy budou přímý volný kop rozehrávat fotbalisté Hradce Králové z pravé strany někde 3-4 metry od velkého vápna. Teď už tam není jenom Darida s Horákem, ještě tam přiběhl se poradit Martin Suchomel, ale ten si pravděpodobně jenom vyslechl radu, co se týče toho zahrání, jakým způsobem to Darida s Horákem vymyslí, protože hned potom běžel ke svým spoluhráčům a především k Petráčkovi s Čihákem, aby jim řekl, kde si mají hledat prostor, protože to je to největší nebezpečí pro soupeře. Urostlí, vysocí stopeři Filip Čihák a Tomáš Petrášek. Adam Vlkanova teď za velkého potlesku fanoušků v Malšovické aréně končí své představení, které bylo velmi dobré. Jeden z těch nejaktivnějších fotbalistů běhal se, čmohl, trochu se teď drží za stehno, ukazuje i výraz jeho tváře, mluví za vše. Asi už tam cítil, že není úplně stoprocentně v pořádku. No naběhal toho hodně, udělal velký kus práce, ale zpátky na hřiště. Je tady tedy standardní situace. Přetažený centr, kam si naskakoval Petrášek. Ještě střela poté spoza velkého vápna, ale tam byl dobrý blok ze strany libereckých. Ale je tady zase Petrášek, který se snaží tentokrát nohou už u brankové čáry vrátit míč někam do nebezpečnější situace. To se ale nepovedlo. Trefil ho Šajtlí, poslal ho do autu, takže liberečtí hnedka rychle rozehrávají, ovšem balón ztratili a Trubač se teď snažil něco vymyslet, obtočit se kolem Diakitého, to se mu nepovedlo. Vidíme teď několik soubojů v řadě za sebou a rozhodčí nakonec ukazují, že rozehrávat bude Liberec. Nahlášeno 6189 diváků, v dnešním utkání kapacita Malšovické arény je 9300, takže zhruba 2/3 příznivců si našlo cestu na toto utkání třetího kola v té skupině o titul. No a v začínající 81. minutě Hradec Králové stále vede nad Libercem 1-0 a fanoušci se teď snaží čím dál hlasitěji dávat najevo svou podporu, aby právě i v tom jednogólovém náskoku dotáhli Otroky za velmi cennými 3 body, které by znamenaly posun na průběžné 4. místo, možná dočasný, možná na delší dobu, o tom se teprve bude rozhodovat a jinde, jen nejen tady v Malšovické aréně. Mezitím hradečtí tedy rozehráli a snaží se teď hledat velice často podnikalského 18-letého Benjamínka domácího týmu, který vystřídal v průběhu druhého poločasu. Je velmi dobrý běžec, také velmi dobře technicky vybavený fotbalista. V těch osobních soubojích tím, jak je subtilní, tak mnohdy ztrácí, což jsme viděli i za těch několik minut, co byl tady na hřišti, ale ta velká snaha je tam pochopitelně obrovsky vidět. Liberečtí teď na míči u půlící čáry. Snaží se teď...
5: Ano, jak naznačil Tomáš Borovec, fotbalisté Hradce Králové v případě vítězství nad Libercem se posunou minimálně tedy do večerního souboje mezi Slaví a Jabloncem na 4. místo tabulky skupiny u titul v Šancelize. No a jestli tam zůstanou, o tom rozhodne právě duel, ve kterém už můžeme poznat staronového šampiona české nejvyšší fotbalové soutěže. Před prázdnými tribunami Slavia v případě vítězství nad Jabloncem tedy obhájí mistrovský titul. Tenhle duel uslyšíte od 20 hodin v přímém přenosu, teď je v 19 hodin a 10 minut ještě krátce házená, protože je to opravdu velké drama v rozhodujícím semifinálem utkání Extraligy žen. Třetí duel série mezi Mostem a Sláví 23-23 aktuálně ve 47. minutě. Vítěz půjde ve finále na lázně Kinžvart, které v rozhodujícím utkání zdolali Písek 29-27. A teď zpátky ligový fotbal. Duel Hradce Králové se Slovanem Liberec má na starosti Tomáš Borovec.
7: 84. minuta právě začíná a před malou chvílí měl Ngesson vyrovnání na své hlavě právě po rohovém kopu, kdy hlavičkoval na branku, míč se odrazil od země, mířil pod břevno, ale tam se vyšplhal Adam Zadražil a dokázal ho ještě vyrazit nad břevno za sebe na další roh, po kterém byl potom sražen v malém vápně, takže teď tam klečí a rozhodčí si toho všimli, takže pískají nedovolený zákrok Liberci v 84. minutě. No ale po dlouhé době, a pokud se nepletu, tak tohle bylo vůbec první přímé ohrožení domácí branky, které předvedli fotbalisté Liberce za těch necelých 84 minut. Pokud zakončili, tak to vždy bylo hodně nepřesné. Balony létaly nad, mimo, jenom ne tam, kam by fotbalisté Slovanu potřebovali. Teď už poslední minuty trenér hostujícího týmu Radoslav Kováč sleduje u pomezní čáry každou akci a gesty. Dává najevo právě své emoce a to, jak je spokojený s daným momentem. Teď právě po té hlavičce ukazoval zaťatou pěstí, to je přesně ono, pojďme hrát takovýhle fotbal, který nám přináší nějaké šance, abychom si mohli říct o to vyrovnání. Ale zatím se to moc nedaří. Hradečtí teď na polovině soupeře. Suchomel má míč ve svých rukách, to znamená, že uvidíme autové vhazování. Suchomel zkouší dlouhý nához pro Ponikelského, který si pomohl za cenu faulu, když tam postrčil Kajunda. Pomezní byl velice blízko, hned zvihl praporek a naznačil svému kolegovi, že tohle nebylo v pořádku, takže rozehrávat budou fotbalisté Slovanu Liberec a bere to na sebe brankář Ivan Krajčírik. Vysoký nákop před pokutové území, ale tam byl připraven Petrášek, který hlavičkoval zase před sebe, ovšem jenom k Diakitému. Diakité teď v souboji s Trubačem byl přibržděn, byl zastaven a tak vrátil zpátky a zkoušejí to teď

0: tomto utkání zapíší 3 body, tak to už asi Liberec si může nechat o pohárech jenom zdát. Ale stále ještě není po konci utkání. Tumani Diakité to teď zkusil stranou z nějakých 25 metrů, ale byl zablokovaný Trubačem, takže to Slovan musí zkoušet znova. Po pravé straně se ale hosté neprosadili. Dobře tam kombinuje Filip Čihák. Teď už letí míč k půlící čáře, tam ale byl připraven Ngeson a zase teď zkouší otočit hru na druhou stranu. To se mu daří, je tady Soliu. Před pokutovým územím Soliu a jeho, nevím, možná přihrával, možná střílel. Tak 20 cm letěl míč nad trávníkem, ale ten balon letěl mezi 3 hráči Hradce doprostřed branky a tam pochopitelně Adam Zadražil stál. Bez problému míč skrotil do svých rukavic, takže tady se Hradečtí mohli oddechnout, ale teď se jim moc nedaří držet balon na kopačkách a hned po jednom, dvou dotykách ztrácí míč a odezdávají ho soupeři, tak aby to hradecké otroky nemrzelo, končí 87. minuta, teď se snaží především Liberec, samozřejmě prohrává, potřebuje dát alespoň jeden gól, aby v Hradci Králové bodoval, což se mu dařilo pravidelně, protože fotbalisté Liberce vozí body z východních Čech zápas co zápas od května 2011. V této sezóně nejprve Liberec odvezl z Malšovické arény 3 body za výhru 3-2. Otroci ale tu domácí porážku oplatili výhrou pod Ještědem 1-0. Dnes je to také 1-0, ale pro domácí tým, což tedy, jak jsem zmínil, ve vzájemných soubojích není zrovna zvykem z poslední doby, ale...
1: 19 hodin a 15 minut na chvilku od domácího fotbalu k zahraničnímu, protože se hrají zápasy ve francouzské Ligue 1, tedy tam zatím jedno utkání v 29. kole v dohrávce. Brest po 15 minutách už se Štrasburkem remizuje 1-1. Oba týmy už se prosadili. Večer se bude hrát duel mezi Racingem Lán a Paris Saint-Germain. Hostům z hlavního města a Francie bude stačit zisk jediného bodu, aby měli jistotu mistrovského titulu. No a ve španělské La Lize rozběhnuty 2 duely. Espanyol Barcelona Athletic Bilbao 0-0 v 15. minutě a ve stejném čase Villarreal už vede nad Sevillou 1-0. No a teď na Radiožurnálu Sport už zase zpátky k domácímu souboji ve skupině o titulu v Šancelize mezi fotbalisty Hradce Králové a Slovanu Liberec. Míříme za Tomášem Borovcem.
0: 89. minuta utkání. Hradec Králové drží jednogólový náskok 1-0 nad Libercem. Náskok, který ve 33. minutě zařídil Martin Suchomel. Teď se Hradečtí neprosadili u rohového praporku, ale zase dobře teď ten prostor ještě na polovině soupeře dokázali vykrýt, až nakonec přišel nedovolený zákrok ze strany hostujícího hráče, i když to tam Afolabi Soliu také i sám schytal, trochu se držel za hlavu, pokud to byl vzájemný ťukec s hlavou, tak pochopitelně to se stává, ale ze strany libereckého hráče tam byl ještě loket a to bylo něco navíc, co se rozhodčímu nelíbilo, takže v 90. minutě rozehrávají domácí fotbalisté a zkoušejí to teď při hrávkou po zemi, podél toho obraného valu Liberce k rohovému praporku. Mihálik se tam dožadoval po souboji se hostujícím Kajondem, že by měli vhazovat Hradečtí, ale pomezní byl opačného názoru, nicméně ten aut moc radosti Slovanu nepřinesl, protože zpracování z volhy se nepovedlo, balon odskočil do autu, takže jsou na míči fotbalisté Hradce Králové. Suchomel. Suchomel proti dvěma musel rozehrávat rychle, takže vytrčil špičku, ještě zasáhl balon včas, tak aby nezasáhl i soupeře, což bylo důležité. Tedy už je Ludvíček, který má první kontakt s míčem po té, co naskočil do hry před pár desítkami vteřin. V souboji proti dvěma se ale neprosadil a tak odkopává Diakité, ovšem jenom k Petráškovi a ten podobným způsobem zase poslal balon horem na opačnou stranu na polovinu soupeře. No a v zápětí Neto a jeho velice účinný sklus, který zastavil rodící se akci Liberce. Nastavovat se budou 3 minuty. V tuto chvíli už jsme tady v nastaveném čase. Neto teď udělal chybičku. Před pokutovým územím jenom přiťukl na kopačku Masopusta centrovaný míč, ale ten našel pouze Daridu, který odkopává do autu až téměř k půlící čáře, takže tam spěchají hostující hráči. Diakité si bere balóna, rozehrává zpátky dozadu na kapitána Ngeso.

0: A hradečtí fanoušci se ozývají čím dál hlasitěji, protože tuší, že tenhle zápas by Otroci mohli dotáhnout do vítězného konce a k zisku důležitých 3 bodů. Centrovaný míč do domácího pokutového území. Tam byl Filip Čihák, ten hlavičkoval za sebe a potom nákop jednoho z hráčů Hradce Králové. Tam došlo k takovému drobnému šlapáku, pomezní si toho všiml, takže rozehrávat budou Otroci, kdy už tedy stále běží nastavený čas 92. minuta. Ještě zhruba minutu a 3/4 by se mělo hrát v dnešním utkání a na míči jsou fotbalisté Hradce Králové, který vede nad Libercem 1-0. Rozehrávku si vezme Adam Zadražil od rohového praporku, kde došlo k tomu faulu. Teď posílá vysoký a daleký balon na polovinu soupeře. Tam byli sice připraveni fotbalisté Liberce, ale jenom odhlavičkovali k Filipu Čihákovi a další vysoká svíce. Mihálek byl zatažen za ruku, tohle se nepovedlo Ngesonovi, přitom tam byli 3 hráči Liberce proti samotnému Mihálikovi, ale museli sáhnout pro tento nedovolený zákrok, takže to ubírá hodně šancí ještě v těch posledních 10 vteřin zkusit udeřit, protože vteřinky plynou, hradečtí vedou a teď ještě budou zahrávat standardní situaci. Nakrátko jsou zhruba 10 metrů před pokutovým územím, ale do vápna nešel vůbec nikdo, protože teď chtějí především fotbalisté domácího týmu šetřit čas. To se povedlo i díky Netovi, který dobře napadal a ten balon ještě na chvíli získal u rohového praporku, potom ho sice pustil do autu, takže rozehrávat budou domácí, ale budou hosté, ale byly to cenné vteřiny pro domácí tým. V tuto chvíli už běží 93. minuta, zhruba 20 sekund do konce. Liberečtí mají míč, ale mají ho na polovině hřiště. Další jenom centr, který nenašel vůbec nikoho ve stejném libereckém dresu. Nicméně po pravé straně se tady snaží něco vymyslet Dulaj. Dulaj zasprintoval, pak ale zasekl, dává pod sebe před punktovým územím Stránský. Jeho centr a tady je hlavička, kterou tam měl. Kdo to byl? Krolis, který ale poslal míč nějakých 0,5 metru vedle branky. Takže končí poslední minuta nastavení. Někteří fotbalisté Hradce Králové už mají ruce nad hlavou a teď už mohou mít 100%, protože Otroci v tomto utkání porážejí Liberec 1-0 a v tuto chvíli se aktuálně dostávají na 4. místo průběžné tabulky ve skupině o titul. Důležité 3 body zařídil pro Otroky ve 33. minutě Martin Suchomel svým 2. gólem v dresu Východočechů v téhleté sezóně. Hradečtí Otroci tedy porážejí Liberec na domácí půdě za 3 body poprvé od roku 2011. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Děkujeme Tomáši Borovcovi. V 19 hodin a skoro 22 minut jsme tedy poznali první dnešní výsledek skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Ještě jednou zopakuji, Hradec Králové Slovan Liberec 1-0. No a jestli Hradec Králové vydrží na té 4. příčce tabulky, tak o tom rozhodne večerní souboj mezi Pražskou Sláví a Jabloncem v Edenu na stadionu, který bude prázdný kvůli trestu, který Slávia obdržela za výtržnosti fanoušků a vniknutí na hřiště a napadení hráčů Sparty v sobotním derby. Začne onen duel ve 20 hodin a samozřejmě ho na Radiožurnálu Sport uslyšíte v přímém přenosu. No a důležité je samozřejmě také doplnit, že pokud Pražská Slávia ten duel s Jabloncem vyhraje, tak tedy před prázdnými tribunami oslaví obhajobu mistrovského titulu. Teď máme 19 hodin a 22 minut. Na Radiožurnálu Sport se po fotbalových událostech můžeme rozhlédnout i do zahraničí, konkrétně na západ od našich hranic. Ve francouzské Ligue 1 se hraje utkání mezi Brestem a Štrasburkem ve 23. minutě. Už počítáme celkem 3 góly a spokojenější jsou hosté. Štrasburk totiž na stadionu Brestu vede 2-1. No a v Lalize, tedy ve španělské nejvyšší soutěži, se doma daří Villarrealu, který vyhrává nad Sevillou ve 22. minutě už 2-0. Utkání mezi Espanyolem Barcelona a Atletikem Bilbao zatím žádný gól nenabídlo.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

19 hodin 26 minut a pořádné drama nabízí rozhodující třetí utkání semifinále extraligy házenkářek mezi Mostem a Pražskou Slávií. Prakticky po celé utkání měli navrch Severočešky, které vedly několikrát i o 3 góly. Ale teď ve chvíli, kdy běží už poslední minuta z těch základních 60, tak Most se Slávií prohrává 27-28. Ať už ten duel dopadne jakkoliv, tak jeho vítěz nastoupí ve finálové sérii proti házenkářkám Lázní Kinžvart, které dnes také ve třetím rozhodujícím utkání semifinálové série zvítězili nad Pískem 29-27. Jak duel mezi Mostem a Pražskou Slávií dopadne, o tom vám na radiožurnálu Sport samozřejmě velmi brzy povíme.

0: Bruce Dickinson nás na Radiožurnálu Sport dovedl skoro ke zprávám o 7:30, ale ještě předtím znovu házená a rozhodující třetí utkání semifinále Extraligy žen mezi Mostem a Pražskou Sláví. 60. minuta, tedy poslední v základní hrací době, a skóre je vyrovnané 28-28. Pokud to takhle dopadne, i tedy po závěrečném hvězdu rozhodčích, přijdou na řadu sedmičky, které určí finalistu a soupeře Lázní Kinžvart ve finále Extraligy házenkářek.
1: 19 hodin a 30 minut. Jana Gulda a další zprávy.
2: Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal cenu Novinářská křepelka za rok 2025. Ocenění každoročně uděluje nadace Open Society Fund novinářům do 33 let. Skalický dostal za moderování zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který připravuje od roku 2022. Průměrné úrokové sazby spotřebitelských úvěrů v dubnu klesly a jejich aktuální hodnota je podle indexu nejnižší za 4 roky. Průměrná úroková sazba za duben je 6,13%, zatímco v březnu byla 6,41%. Vyplývá to z indexu spotřebitelských úvěrů společnosti Broker Consulting. Východní křídlo Severoatlantické aliance bude posilovat protileteckou obranu před raketami a drony z Ruska. Píše se o tom v závěrech summitu 9 východoevropských členů NATO v Bukurešti. Na vzniklé nebezpečí chtějí východní členové aliance reagovat posílením výrobních kapacit ve zbrojním průmyslu a také společnými tendry na nákup techniky. A po měsíci se u divočáků v Česku objevil nebezpečný parazit svalovec. Veterináři ho našli u dvou kusů dovezených z Polska do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji. Po pozření nedostatečně tepelně zpracovaného masa může parazit u lidí vyvolat onemocnění zvané trichinelóza. V krajním případě může skončit i smrtí, informovala o tom státní veterinární správa. Sport. Fotbalisti Hradce Králové porazili v nadstavbové skupině o titul v Šancelize Jablonec 1-0. Minimálně do večera se tak posunuli na čtvrté místo před Jablonec, který za půl hodiny nastoupí na stadionu Slávie. Domácí se v případě vítězství s předstihem zajistí titul. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a nebezpečí na 4 za Vimperkem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov kolem kilometru 176 ještě počítejte s kolonou, brzdí tam i osobní auta v levém pruhu, po asi kilometru se rozjíždějí a znovu potom je čeká kratší fronta v levém pruhu. U exitu 182 Popůvky je to asi zase na kilometr, jinak se táhnou pravým pruhem jenom kamiony do Brna do omezení u D2. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně ještě zůstává postupně se trhající kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. Na něm už se potom směrem na D1 k Ořechu jede čím dál tím plynuleji, provoz slábne. Ještě potom za Ořechem ale pozor na 18. kilometru na odstavené osobní auto, kolem se pohybuje řidič. A na silnici 4 ze Strakonic na Strážný pozorně za Vimperkem mezi odbočkou na Klášterec a Solnou Lhotou má policie hlášený pohyb krávy na vozovce, hlídka jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: A po zprávách můžeme dodat jednu opravdu velmi aktuální a potěšující pro příznivce házenkářek Pražské Slávie, protože ta dokázala zvítězit na sedmičky v rozhodujícím třetím semifinále Extraligy házenkářek na palubovce Mostu. Znamená to, že tedy slávistky postoupily do finále a zahrají si o domácí titul proti Lázním Kinžvart, které už před pár desítkami minut zvládli. Třetí a tedy klíčové semifinále proti Písku Lázně Kinžvart zvítězili 29-27. Finálová série tedy začne v Chebu, kde mají bázenkářky Lázní Kinžvart svou domácí halu v sobotu. A na Radiožurnálu Sport vás o tomto utkání samozřejmě budeme informovat. No a už za chvíli se vypravíme do pražského Edenu před stadion, kde za pár minut začne tedy utkání mezi Sláví a Jabloncem. This all and nothing really got away, driving me crazy.

0: Fotbalisté Slávie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby šance ligy zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne už za 23 minut, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Červenobílí po skontumovaném derby se Spartou, která včera jen remizovala bez branek z Plzní, vedou před odvěkým rivalem tabulku o 4 body. Jak to v těchto chvílích vypadá před stadionem Slávie, na to nám už přímo z místa odpoví reportér Richard Webs. Richarde, dobrý večer do Vršovic.
1: Hezký večer. Já stojím u vchodu číslo 1 fotbalového stadionu tady v Edenu u Vladivostocké ulice. Byl jsem tady už zhruba kolem 6:30 a už když jsem přicházel, tak jsem viděl skupinku asi 5 fanoušků Slávie, kteří čekali před vchodem. Ten je nicméně stejně jako všechny ostatní vstupy do stadionu uzavřen kovovou mříží. A za tou mříží stojí členové ostrahy ve žlutých vestách a hlídají, aby ten vchod i nadále zavřený zůstal. Situace je tady zatím poklidná, fanoušci postupně přicházejí po menších skupinkách a shromažďují se před hlavním vstupem. Dohlíží tady na to několik policistů, někteří z nich chodí kolem stadionu, většina z nich ale zatím čeká v autech, která mají zaparkovaná kolem celé budovy. Z pražského Edenu Richard Webs, Radiožurnál.
0: Děkujeme i za informace našemu reportérovi. Takhle to tedy vypadá v tuto chvíli před stadionem pražské Slávie. Stadionem, který zůstane prázdný, duel mezi domácími slávisty a Jabloncem se samozřejmě hrát bude a my vám ho na Radiožurnálu Sport tedy od 20 hodin nabídneme v přímém přenosu.

0: Fotbalisté Hradce Králové ve třetím z pěti kol prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma Jablonec 1-0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. Otroci se v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku, Slovanu se vzdálili na rozdíl 7 bodů a skončí nejhůře pátí. Pro Hradec půjde o nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži. V součtu s federální ligou pak o nejvydařenější výsledek od páté pozice ze sezóny 1962-63. No a svěřenci trenéra Horejše navíc stále živí naději na start v pohárech. Z domácí fotbalové šance ligy to ještě zdaleka není všechno, protože už za 16 minut začne utkání mezi pražskou Sláví a Jabloncem. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď pojďme za fotbalem, ale tam, kde se hraje především pro radost. Série krajských finále McDonald's Cupu tentokrát zavítala do Brna, tedy do města, do kterého se po tříleté pauze vrátí prvoligový fotbal. Do nejvyšší soutěže totiž už s předstihem postoupila Zbrojovka. No a náš reportér tak zjišťoval, jak tuto informaci vnímají malí fotbalisté, kteří ještě chodí na základní školu.
1: Postupně se představí tři děti, které hrají na McDonald's Cupu za brněnskou školu Ježek bez klece.
2: Kamil Košecký,
3: Kevin Košecký,
4: Elizabet Knapová.
5: A chodíte i přímo na zápasy Zbrojovky?
6: Jo, sleduju.
7: Jo, trošku jo, my tam chodíme spolu jako.
8: Já moc nesleduju fotbal, spíš hraju.
1: Po postupu do první ligy plánují bratři Kamil a Kevin chodit na zápasy Zbrojovky ještě častěji, i když důvod asi brněnské dospělé fanoušky moc nepotěší.
6: Na Spartičku třeba budu častěji chodit.
5: A to znamená, že fandí Spartě?
6: Jo.
1: Tým školy Ježek bez klece trénuje Marek Vejrosta, který jako kouč pracuje taky právě ve Zbrojovce, kde vede tým do 9 let. Vnímal, že brněnské děti druholigový A tým moc neřešili a vzory hledali jinde. Postupně se prý ale situace mění.
9: Už jenom ty děti na tu základní školu tak přichází vždycky v pondělí s tím, že jak hrála Barcelona, jak hrála Slavia, Sparta, a teď začínají chodit s tím, že mi říkají, jak hrála Zbrojovka. Takže to je pro mě takový signál, že už se o to zajímají. Chodí i na ty zápasy a když se vyhrává, tak prostě je to baví.
1: Podle Vejrosty děti možná i víc než výsledky zápasů zajímá to, co předvedou jejich oblíbení hráči.
9: Určitě tady ve Zbrojovce Lukáš Vorlický, protože prostě dává góly, dokáže ukázat ty kličky, které ty děti znají od těch nejlepších fotbalistů, a to je prostě pro ně vždycky jako atraktivní. Přesně ví, který hráč dělá jakou kličku, a je to pro ně ta motivace zkusit to sami v tom zápase a naučit se to.
1: Ještě větším povzbuzením než postup A týmu Zbrojovky do první ligy má být pro mládežnický fotbal vybudování nového tréninkového centra v Měníně, tedy obci nedaleko Brna. Zbrojovka minulý týden odkoupila pozemky a zveřejnila vizualizace areálu, jehož součástí má být až 15 hřišť.
9: My třeba trénujeme každý den na jiném místě v jiný čas, a i pro ty rodiče, tak i pro ty děti by to bylo jako jednoznačně velký pozitivum, protože vlastně tady to zázemí pro tu mládež ve Zbrojovce jako pořád chybí.
1: Věří trenér Vejrosta, že ke vzestupu dospělého týmu brněnské Zbrojovky se brzy přidá taky mládež. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 19 hodin 50 minut a ve vysílání radiožurnálu Sport zase začíná královat fotbal. V sobotu mohli slavit mistrovský titul, jenže nakonec byla z derby pražských hez pořádná ostuda. Fanoušci Slávie pár minut před koncem vtrhli na hřiště stadionu v Edenu. Napadli tři hráče Sparty, házeli světlice do její sektoru příznivců týmu z Letné. No a utkání bylo předčasně ukončeno a včera disciplinární komisí kontumováno ve prospěch Sparty. Ta včera remizovala doma ve třetím kole nadstavové části šance ligy a skupiny o titul z Plzní 0-0. No a tím pádem slávisté mohou mistrovský titul oslavit dnes. Mají totiž v tabulce náskok 4 bodů před svým městským rivalem a před sebou možnost, že pokud porazí Jablonec, tak si tedy budou moci po roce znovu zopakovat oslavy s mistrovským pohárem. Ale bez fanoušků, protože disciplinární komise stadion v Edenu na 4 soutěžní duely zavřela. Pro novináře a reportéry radiožurnálu Sport ale nikoli, Mirko Vasič a Karel Schamberger už jsou proto na místě a tak nám teď poví asi i základní informace o sestavách obou dvou soupeřů. Pánové, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer z pražského Edenu. Jak už bylo řečeno, je to vlastně pro fotbal smutný pohled, že tenhle největší stadion v Česku fotbalový pro 20 tisíc je prázdnotou. Vidíme tady jenom muže, kteří ještě zašlapávají drny po tom, co se rozcvičovala obě mužstva. Ale pojďme k sestavám, začneme tou domácí. Ve Slavii se toho stalo hodně, jak už řekl i předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, tak končí třeba Chorý nebo Douděra, dostali povolení k tomu, aby si hledali nový klub. Dokonce pan Tvrdík řekl, že už za Slavii nikdy nenastoupí, takže navíc mají červené karty, takže ti by se dnes v tomhle utkání ukázat nemohli. Ale kdo se ukázat může? V bráně Markovič, stopeři Chaloupek, Holeš a Ogbu, na stranách Jurásek s Isifem, před nimi se poskládají Mouze, Sadílek a Provod, no a úplně na hrotu by se měli pohybovat Chytil a také Prekop, který tedy dostává příležitost v tomhle zápase. Jaká bude atmosféra, to je jasná, nebude žádná, bude asi slyšet každý pokyn trenéra a pokud jsme přicházeli s Karlem Schambergerem ke stadionu, tak tady byly jen malé jednotky lidí, třeba se slavistickými vlajkami a podobně. Zatím to nebylo nic velkého, ale třeba se ještě někdo před stadionem ukáže, jak už bylo řečeno ze studia, Slavia může získat titul, ale bude to asi nejsmutnější mistrovská oslava, jakou tady na Slavii zažili.
3: Jsem před stadionem byl asi 2 hodiny před výkopem, obešel jsem si ho celý dokola, brány byly pochopitelně zavřené, za nimi bylo několik desítek pořadatelů ve žlutých vestách. Připomenu, že dnes tady oficiálně může být ve VIP sektoru 150 lidí, nikoliv více. Okolo stadionu bylo také několik policejních hlídek, ale ani zdaleka ne tolik, jako při zápasech, kam fanoušci mohli. Můžeme se dostat také k sestavě Jablonce, jakou sestavil trenér Luboš Kozel v brance Hanuš, v obraně potom Obinaja, Tekijašky a Cedidla, v záloze Sobol, Sedláček, Okeke, Čanturišvili, před nimi Polidar a na hrotu jabloneckého útoku budou Javo a s ním společně také Alege.
0: No a pokud jde, pánové, o onu atmosféru, ta samozřejmě bude vlastně taková, jako když byl stadion zavřený za covidové pandemie, to znamená opravdu jen pár desítek lidí. Jak myslíte, že se to může na té herní kvalitě samotného zápasu podepsat? Přece jenom je ve hře mistrovský titul, ale zároveň všichni, hlavně tedy slávisté, budou mít možná ještě v hlavách to, co se dělo v sobotu.
2: No, bude to pro ně přinejmenším zvláštní a to je jeden z leitmotivů tohoto utkání, jak si vlastně slávisté poradí s celou tou situací, která kolem klubu byla. Oni samozřejmě nežijí v nějakém váku, vnímají to, co se všechno děje kolem nich, co bylo následkem těch nepokojů nebo toho vběhnutí na hřiště po derby se Spartou. Vlastně ještě ne po derby, to bylo ještě v závěru toho zápasu. Takže oni určitě vědí, co se kolem nich děje. Bude to zvláštní utkání, jak na nějaké nižší soutěži. Jak už jsem říkal, každý pokyn trenéra uslyšíte, to je taky zajímavost. No a bude to připomínat trochu, připomeňme to, covidové období, kdy se hrálo za stejných podmínek, co je vlastně trochu zvláštní a zarážející. Musí se třeba odehrát reklamy a podobně, takže to tady zní pro prázdnotu.
4: prázdný stadion a do toho se hrají písničky, na které ale se můžou pohupovat do rytmu maximálně fotografové, my, píšící novináři, ta malá hrstka ve VIP, no a pak možná hráči na střídačkách.
3: A já teď vidím, jak do VIP sektoru přišel generální ředitel Slavie Martin Říha, samozřejmě vedení klubu asi bude přítomno u tohoto zápasu a jediné, co bych dodal k těm slovům kolegy Mirka Vasiče, tak je fakt, že si na to slávisté tady v Edenu musí zvyknout, myšleno tedy na ten prázdný stadion, protože oni odehrají dva domácí zápasy bez fanoušků ještě v této sezóně, ale další dva, aby splnili ten 4-zápasový trest bez fanoušků, tak ty dva zápasy se ještě přenesou do nadcházející ligové sezóny, takže následující dvě domácí kola v další sezóně odehraje Slavie také doma bez fanoušku. Můžete slyšet v našem podcastu, že teď tady zní slavistická hymna, která byla vytvořena vlastně před několika měsíci. Vždy tady se snažilo zpívat několik tisíc fanoušků Slavie, ale dnes je to asi poprvé, co nepije ani jeden fanoušek v červenobílém dresu.
0: Nedá se nic dělat, tenhle duel tedy nebude mít takovou atmosféru, na jakou jsme zvyklí, ale na Radiožurnálu Sport ho samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. Duel Slavia Jablonec startuje už za 4 minuty v přímém přenosu Mirka Vasiče a Karla Schambergera. Pánové, brzy tedy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a ve vysílání Radiožurnálu Sport teď pozvánka k tomu, co vám budeme rádi servírovat od pátku.
5: Hokejové mistrovství světa se vrací po 17 letech do Švýcarska, kde v roce 2009 debutoval na šampionátu Roman Červenka.
6: Češi rozehráli parádní akci od zadního mantinelu a z té přihrávky nádherné profitoval Červenka, který se trefil a nedal Lašákovi šanci. Já se dívám, slovenský gólman zůstává stále v kleci, nevypadá to na to, že by měl střídat, ale v každém případě po přihrávce Vašíčka a střele Červenky je to 4,5 minuty před koncem první části hry, už 4-0.
7: Roman Červenka v týmu nechybí ani letos. Dvojnásobný mistr světa se i přes náročnou sezónu trenérům neomluvil a v roli kapitána povede reprezentaci za dalším úspěchem.
8: Když to děláš nadšením a když se tě to baví, tak to vždycky rád budeš jako dělat. No a já věřím, že i čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou nároční, tak věřím, že mě někam posouvají. Jak v té psychické náročnosti, tak i v té fyzické. A to mám jako rád. A prostě když ta sezona byla náročná, teďka playoff náročný, tak už je šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být.
7: Světa je posledním pro Radima Rulíka v roli hlavního trenéra české reprezentace.
5: Zápasy jeho týmu nabídneme v přímých přenosech a v nich i rozhovory s hráči před každou třetinou a bezprostředně po utkání.
7: A kromě toho vstupy ze všech ostatních utkání turnaje, pohledy do zákulisí šampionátu a další aktuality.
5: Mistrovství světa hokejistů.
7: Od 15. do 31. května na Radiožurnálu Sport s reportéry Petrem Kadeřátkem a Františkem Kunou.
5: Fandi českému hokej u rádia.
7: Poslouchej Sport
5: na Radiožurnálu Sport.
0: Hokej nás tedy čeká v příštích dnech. Také jsme dnes sledovali, když se vrátíme k tomu, co se stalo, rozhodující třetí semifinálové zápasy extraligy házenkářek. No a z jedné té série postoupili do rozhodujícího duelu, nebo přesněji série, na dvě vítězství slávistky, které porazily na 7-metrové hody favoritky z Mostu a ty tak budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o titul. No a slávistky se ve finále extraligy házenkářek utkají s lázněmi Kynžvart, protože ty v rozhodujícím semifinále porazili Písek 29-27 a vlastně Kynžvarci tak zahrají podruhé o český ligový titul. Je 19 hodin 58,5 minuty a za chvíli už zamíříme do pražského Edenu.
9: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: když už byla řeč o házené, tak už za pár sekund začne úvodní utkání play-off kvalifikace pro mistrovství světa mezi českými a francouzskými házenkáři. Duel se bude hrát v Brně a samozřejmě na místě máme reportéra, takže i s ním se brzy spojíme. Teď už ale pojďme tam, kde nás čeká velké fotbalové utkání.
5: Přímý přenos
7: Radiožurnálu Sport.
0: Slavia versus Jablonec ve třetím kole nadstavby skupiny o mistrovský titul a reportéři Mirko Vasič a Karel Schamberger.
2: Všechno už je připravené na úvodní výkop. Rozhodčí Marek Radina má píšťalku v puse, ale ještě musí chvilku počkat, protože jablonečtí dlouho stáli v hloučku ve středovém kruhu a golman Hanuš až teprve teď přibíhá do své branky. Slávisté ti už jsou rozestaveni a už je všechno připraveno. Rozehrávat bude hostující tým v tomhle třetím kole nadstavbové skupiny o titul. Znovu to připomeňme, pokud Slavia vyhraje, získá mistrovský titul, ale budou to hodně smutné oslavy, protože se hraje kvůli disciplinárnímu trestu zachování diváků v závěru derby bez fanoušků na tribunách a je tady slyšet skutečně každé slovo už při rozcvičce. Jsme slyšeli až pod střechu stadionu v Edenu každé dobré, výborně, zlepši to a podobně, ale už je rozehráno. Jablonec dlouhý nákop směrem dopředu, tam ho Sobol kolem levé lajny prodlužuje na svoje spoluhráče. Došlo k sérii soubojů, no a pak Sobol, tak to bude asi hodně rychlá žlutá karta. Sobol tam totiž nakopl Mouzise do hlavy, no a hned žlutá karta v úvodu zápasu po 22 sekundách. Marek Radina na nic nečekal. Luboš Kozel si tam na něco stěžuje, nevím jestli k vlastním hráčům, spíš to vypadalo, že to bylo k ním, než k rozhodčímu Radinovi, který stojí přímo před jeho střídačkou. Takže hlavní sudí si zapíše tuhle hodně rychlou kartu a bude se pokračovat ve hře. Blíží se ke konci první minuta. Slavia Jablonec 0-0.
10: A bude to kapitán Tomáš Holeš, který bude rozehrávat z obrané poloviny Slávie. Kapitán Slávie už stojí u balónu a pravačkou posílá balón na Ogbua, který mu vrací míč a Holeš se vydává po pravé straně hřiště do útoku. Dává tam takový přízemní centr na Mojmíra Chytila, toho ale dokázal od balónu odstavit jablonecký obránce Obinaja. Bude to out pro fotbalisty Slávie zhruba na úrovni penaltového puntíku. Balón si do ruky už připravil Isife, který stojí poměrně daleko od pomezní lajny. Bude to ale nakonec krátký aut na Lukáše Provoda, který už je v pokutovém území Jablonce. Následně je to právě Isife, který centruje do vápna, ale Štěpán Chaloupek se tam na zadní tyči nedokázal prodrat k balónu ani k hlavičce. Slavia bude mít k dispozici aut z druhé levé strany hřiště v polovině druhé minuty. Slavia Jablonec 0-0.
2: Tentokrát to bude Jurásek z levé strany nějakých 8 metrů od rohového praporku, znovu tam zbíhal Provod, ale Jurásek volí dlouhý aut až do pokutového území. Hlavička Java, tenhle útočník přišel vypomoc defenzivě Jablonce trošku z matky, ale pak prodloužení od Chaloupka směrem ke golmanu Hanušovi, který rychle vykopává, protože tady má rozeběhnutého Polidara, ale před ním zasáhl Mouzis, který byl hodně zacouvaný až k vlastnímu pokutovému území, ale jeho odkop jen sbírají hosté a po levé straně se budou snažit Sobol, ale nabral směr do středu hřiště Okeke po středové ose, rychlá narážečka. Znovu jsou jablonečtí na levé straně, už jsou poblíž pokutového území Alege, ale u něj byl hodně rychle Isife. Alege mu se úplně nepovedlo to zpracování, trochu mu odskočil míč. No a Isife ho pak poslal podél pravé lajny ze slavistického pohledu až hluboko na útočnou polovinu domácího týmu, kam teď zase letěl na druhou stranu míč. Teď mluvím o útočné polovině Jablonce, ale Hanušův výkop brankáře hostujícího týmu nebyl povedený a tak mohou hrát slávisté. Jablonec zkouší pressing, Holeš ho překonal jednoduchým nákopem na Chytila. Chytil v souboji s Obinajou, ten skončil na zemi a právě od jeho nohy se odráží balón do zámezí, takže slávisté budou vhazovat. Isife rychle k pokutovému území k jeho rohu. Tady je Provod, posílá do vápna, ale tam dobře teď zapracoval jablonecký Okeke a ještě neodkopl ten míč v těžké pozice u koncové čáry, nějak nekonstruktivně, ale pomohl si přihrávkou na Obinaju, ale ten už musel dostat hru dál od vlastního pokutového území. Slavisté znovu získávají míč, přihrávka do vápna na puntík pro penaltu. Tam se snaží Prokop, no teď skočil jak do vody. No, ale tohle nebyl nedovolený zákrok a možná Radina bude říkat Prekopovi, aby tohle nedělal, a my půjdeme teď také do zpravodajství a Radiožurnálu.
10: Polovina čtvrté minuty, Slavia Jablonec 0-0 z Edenu, Karel Schamberger, Radiožurnál. A můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Je to gólman Markovič, který rozehrává na levou stranu slavistické obrané poloviny. Tam je připravený Chaloupek, který posouvá balon ještě na Juráska. Ten už stojí na polovině hrací plochy, ale neviděl ofenzivní variantu a tak obrací hru zpátky dozadu na slavistickou obranu. Bude to brankář Markovič, který si zahrál také s Ogbuem a následně na pravé straně přebírá balón kapitán Holeš. Ten už nakopává na hrotové útočníky Slávie. Prekop tam byl v hlavičce a vybojoval autové vhazování pro Slávy. Bude to tak Isife, který znovu zhruba na úrovni pokutového kopu bude vhazovat. Isife volí znovu dlouhý rozeběh při tom autu. Slávisté teď srocovaní v pokutovém území Jablonce. Je to polovina páté minuty. Slávia Jablonec 0-0. Isife je připravený, ačkoliv mu provod zbíhá na krátký aut, tak Isife se rozhoduje tentokrát pro dlouhou variantu. Míč, který musí vyboxovat až brankář Jablonce Hanuš, to se mu ale povedlo výborně. Isife sbírá odražený balón, následně po něm může hrát ještě na pravé straně provod. Ten levačkou centruje do vápna, ale úspěšně jablonecká defenziva zatím odolává slavistickým pokusům. Konec páté minuty. Slavia hraje s Jabloncem 0-0.
4: Domácí jsou stále kolem pokutového území jabloneckého týmu. Byl přihrávka pod sebe od koncové čáry někam do toho čtvrtkruhu před pokutovým územím, ale tam byli dobře připravení hostující fotbalisté, byl to Sedláček. No a teď středem pole může běžet Javo, který se předtím hodně zatáhl, zbavil se teď Sadílka u středové čáry, oběhl ho a pak až byl zastavený z dvojicí hráčů a to byl Mouzis a Chaloupek. Takže jablonečtí se dostali vlastně jednoduše po pravé straně na útočnou polovinu. Velmi dobrá práce útočníka Java, který běžel až od vlastního pokutového území a v polovině šesté minuty za stavu 0-0 mezi Slaví a Jabloncem vhazují tedy hosté hluboko na útočné polovině. Zatím ale není tak nějak komu. Čantorišvili se rozhlíží a přemýšlí. Nakonec si vybírá Sedláčka na krátko, tomu trochu zůstal teď balón pod nohou. Ale nakonec to jablonečtí zvládli, jenže se sami vlastně vytlačili až ke středové čáře. Obinaja má na levé straně připraveného Sobola, ale rozmyslel si to, dává zpátky a Okeke až ke golmanu Hanušovi, protože na Okekem tam visel slavista Mouzis. Hanuš to zkouší křížným balónem do levé strany, tam Polidar sklepává do středu hřiště, ale tam byla připravená dvojice Ogbu i Sife. A pak i domácí se uchýlili k tomu, že přihráli až ke golmanu Markovičovi a teď si rozehrávají kolem pokutového území, ale jablonečtí jsou hodně vysoko, nějakých 10, 15, možná 20 metrů od pokutového území, ale teď nechávají hrát stopery, v tomhle případě i levého, řekněme halfbacka nebo wingbacka, jak chcete, Juráska, ale znovu to slavisté obehráli z levé strany na pravou, no a pak vlastně jednoduchou narážečkou Isife a Mouzise dostali na útočnou polovinu. Obinaja tam přijel ve skluzu, zasáhl evidentně balón, ale u toho i kotník Isifeho, který tam teď válí sudy na zemi a v docela nepříjemné pozici zůstává ležet, tedy nepříjemné v tom, že ho zjevně bolí kotník, který se mu tam mohl podvrtnout, ale Obinajův skluz vypadal v první chvíli čistě, on tam šel levou nohou, přišlápl balón, odkopl ho do zámezí, no a přes něj Isife přepadl. Hlavní rozhodčí Radina to jako nedovolený zákrok neposoudil, Isife už je na nohou, ale stále se drží za kotník u své levačky, přišel se tam podívat také kapitán Holeš, jak to s ním vypadá, ale teď mu Isife ukazuje palcem zdviženým, že by mělo být všechno v pořádku. Takže to bude dlouhé autové vhazování někde na úrovni velkého vápna z pravé strany. Právě Isife si bere balón, polovina 8. minuty 0-0 mezi Slaví a Jabloncem.
10: Isife je připravený a už hazuje do pokutového území na provoda. Provod mu rychlou sklepávačkou z jedničky vrací balón, ale Isife následně nedokázal překonat na poprvé obranu Jablonce a ta i druhý pokus Isifeho zvládla odolat tomu útoku. Následně se Jablonec chtěli vydat dopředu, ale obránce Slavie a kapitán Holeš se dokázal rychle vrátit, sebral balon a přihrává na brankáře Markoviče. Ten otáčí hru na levou stranu, připravený Jurásek, který vrací do středu, tam je Mouzis, který může hrát na Holeše. Slavia už na útočné polovině, provod si sklepává balon už na hranici, přesněji blízko té lajnové, té autové lajně. Následně to je i Cife, který centruje před pokutové území Jablonce, chytil, ale nedokázal sebrat balón. Naopak spíš se od něj odrazil a Slavia tak musí ten útok založit až od brankáře Markoviče úplně znovu. Je to chaloupek obránce Slavie na levé straně, který ale vrací zpátky na golmana Slavie Markoviče. Markovič rozehrává do středu na Sadílka. Sadílek posílá doprava, tam je Holeš, ten už nakopává dopředu na Chytila, ale byl to obránce Jablonce Obinája, který hlavičkou dokázal odvrátit ten balón do autu. Ten už Slavia rychle rozehrála. Byl to Isife, který chtěl rychle vyzvat Mojmíra Chytila k akci. To se mu povedlo. Slavia se posunula zhruba o nějakých 10 metrů dopředu a znovu je to Isife, který má k dispozici autové vhazování pro Slavii. Začala 10. minuta utkání. Slavia Jablonec 0-0.
2: Centr Holeše do pokutového území, tam se tlačí do zakončení Prekop, ale výborně zapracoval Tekijašky. Ještě Mouzis na středové ose chtěl vypálit, rovnal si to tam na pravou nohu, ale ta jeho rána neměla razanci a navíc před ním bylo hned několik jabloneckých hráčů, kteří odrazili míč z pokutového území a tam výborně zapracoval u levé lajny Polidar. No a Jablonec se snaží přejít do rychlého protiútoku. Javo tam viděl rozeběhnutého Alegeho a okamžitě posílal dlouhý nákop směrem dopředu, ale ten skončil jen na hrudi Holeše a Slávisté se ubránili a znovu to budou zkoušet po pravé straně, hodně útoků tudy táhnou, hlavně přes Isifeho. Teď chytil u lajny, Isife zabíhá do pokutového území, chtěl se v takové otočce dostat k balónu, zpracovat si ho, ale to bylo nesmírně těžké, ten balón letěl po takovém obloučku od Chytila od lajny do pokutového území vlastně za běžícího Isifeho, ten se otáčel a tohle nebylo v lidských silách, tohle zvládne jen pár fotbalistů na světě v takhle těžké pozici, v otočce, ve výskoku si zpracovat míč třeba do běhu, nebo si ho ještě připravit do nějaké lepší pozice. Každopádně Isifemu se to nepovedlo, míč skončí mimo hřiště a Jablonec rozehrávkou nakrátko, ale Hanuš volí dlouhý nákop, ale našel u středové čáry jen kapitána Slávie Holeše, který přeskočil Sobola a hlavou posílá znovu míč do zámezí. Takže za nějakých necelých 11 minut hodně autů v tomhle utkání na obou stranách, góly, ale zatím žádné, stejně jako velké příležitosti. Je to 0-0 mezi Slaví a Jabloncem.
10: A je to jablonecký záložník Sobol, který má teď balón ve svých rukách a z obrané poloviny hází na útočnou půli Jablonce. K Sobolovi se ale rychle vrátil balón a následně byl právě tento jablonecký záložník faulován. Mohli jste slyšet v přímém přenosu Radiožurnálu Sport hvízdnutí do píšťalky od hlavního sudího Radiny. Jablonec rozehrává z obrané poloviny a teď je to střední obránce a kapitán Jablonce Tekijašky, který je u balónu, udělal hezkou kličku Prekopovi a tak se ho zbavil a může poslat balón až na útočnou polovinu, kde se rozebíhal Javo, proti němu ale slavistický obránce Ogbu připravený, ten balón jen nakopl mimo hřiště, Jablonec ale už rozehrál aut a pokračuje tak ve hře, teď to ale Obinája na levé straně nevyřešil úplně ideálně, ačkoliv ta klička Mojmíru Chytilovi byla sice dobrá, tak ten balón mu následně utekl o nějakých pár metrů více, než by si přál a míč tak skončil v zámezí. A bude to tedy aut tentokrát z poloviny hřiště pro domácí fotbalisty. Je to konec 12. minuty. Slavia hraje s Jabloncem 0-0 a bude to z pravé strany Isife, který hází dlouhý aut až na Chytila, který se pustil do hlavičky a chtěl sklepnout do středu. Neměl být připravený Mouzis, ale u něho byl ještě připravený Polidar a ten nakonec odhlavičkoval balón mimo hřiště, takže znovu aut pro Slávii. Je to Isife, který si bere balón do svých rukou, je kousek před lavičkou domácí Slávie, u které stojí také trenér Trpišovský. Teď už je to aut Isifeho poslaný až do pokutového území, kde Slávisté zahrozili. Jablonečtí měli co dělat, bude z toho první rohový kop tohoto zápasu, potom co jablonecký obránce Obinája odhlavičkoval ten balón až za branku Jablonce a bude to Michal Sadí, který se ujme prvního rohového kopu v tomto zápase, bude ho mít k dispozici Slavia a to za stavu 0-0 v zápase s Jabloncem.
2: Z pravé strany levák Sadílek, to znamená,

0: velký souboj. No a Slávisté na nic nečekali, okamžitě přecházejí do protiútoku. Znovu je to po pravé straně a možná ne překvapivě, znovu z toho bude out. Nějakých 5 metrů od rohového praporku na pravé straně opět Isife. Slávisté všichni v pokutovém území, vlastně skoro všichni hráči v pokutovém území, kromě golmana domácích Markoviče Isife, dlouhý out. Hanuš tam jde, ale nedokázal úplně dobře vyboxovat, míč se odráží a Slavia vede 1-0, je to gól. Chaloupek, ke kterému se tam nakonec odrazil ten balón, tak ho uklidil do branky, takže 14. minuta, Slavia vede nad Jabloncem 1-0. Byl to dlouhý out, Hanuš za ním šel, ale nedostal se tam přes Chumel těl, ten balón se pak odráží někam k puntíku pro penaltu a tam už to měl Chaloupek docela otevřené na svoji střelu. Hanuš se sice snažil vrátit do branky, ale domácí stoper a v tuhle chvíli také střelec mířil ten svůj pokus do protipohybu jabloneckého brankáře a Slavia tak teď už v 15. minutě vede 1-0.
1: Štěpán Chaloupek slaví a společně s ním také těch 150 příznivců, kterých může být tady přítomno na stadionu v Edenu. Když se podívám do toho VIP sektoru, tak tam je třeba předseda představenstva Slavie Praha Jaroslav Tvrdík, který se také postavil a slavil, tleskal tomu gólu Štěpána Chaloupka. Jinak okolo stadionu ti chlapíci nebo mladí muži, kteří se starají o to, aby balóny byly na těch malých kuželech, tak vytáhli vlajky a ty rozkmitali tak, aby alespoň trochu atmosféry tady v Edenu bylo. Takže konec 15. minuty, Slavia vede nad Jabloncem 1-0. Jablonec už rozehrál na pravé straně hřiště, teď je to Čanturišvili, který bude házet out a našel Cedidlu v obrané řadě, ten ještě posouvá balon více dozadu na brankáře Hanuše, ten už ale nemůže couvat a tak nakopává balon dopředu na Polidara, ten vyhrál hlavičku alespoň na Okekeho, ale po něm už se dostávají k míči znovu hráči v červenobílých dresech a je to Prekop, který teď končí na zemi po tom jednom zákroku jabloneckých fotbalistů. Myslím si, že to byl Cedidla, který poslal na zem Prekopa a následně se ozvala píšťalka sudího Radiny. No, Slávisté budou zhruba z nějakých 30 metrů teď rozehrávat u balonu Sadílek, Jurásek a také Provod. To jsou tři hráči, kteří byli u balonu, respektive teď už jsou jen dva. Jurásek od něj odešel, takže nakonec uvidíme a vy uslyšíte, zda to bude Michal Sadílek nebo Lukáš Provod. To bude nějaký signál, nějaký centr na konci 16. minuty, kdy Slavia vede nad Jabloncem 1-0.
0: Ze středové osy rozehrávka na krátko, Sadílek dal na Provoda a ten ještě více do levé strany, kde už centruje Jurásek do pokutového území, tam se Ogbu vyšplhal do vzduchu, byl rozhodně výš než stoper Teky Jašky, no a pak trefuje boční síť, takže další příležitost Slávie v polovině 17. minuty, pražský tým vede nad Jabloncem 1-0, připomeňme dvě věci, hraje se bez diváků kvůli trestu pro pražský tým za incidenty ze závěru derby proti Spartě, no a ta druhá věc je, že Slávia může získat titul, pokud dnes porazí Jablonec, zatím tedy kousek po čtvrt hodině v 17. minutě vede 1-0. Hosté to teď zkoušeli rychle po levé straně, tam Polidar u autové čáry.
2: 20 hodin 17 minut na Radiožurnálu Sport, rychle do Brna, protože tam čeští házenkáři rozehráli playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. První zápas sleduje v Brně David Nekvinda.
3: Francouzi jsou velkým favoritem toho dvojzápasu o postup a zatím tu roli v Brně naplňují. V 17. minutě vedou nad domácím týmem 13-8. Teď ale skvělý zákrok českého brankáře Tomáše Mrkvě, který oceňuje velmi slušně zaplněná hala Rondo, takže ten stav zůstává a Češi teď hrají přesilovku, která ale pomalu končí. Francie se dostala do vedení hned v úvodu, uskočila do toho vedení 7-2 a od té doby drží, dá se říct, náskok 5-6 bodů a zatím tedy kontroluje vývoj tohoto utkání.
2: Říká David Nekvinda, se kterým se samozřejmě vrátíme. Teď ale zase zpátky do Edenu na fotbalový ligový souboj mezi Slaví a Jabloncem. Slovo mají Mirko Vasič a Karel Schamberger.
0: A je srovnáno 1-1. Před malou chviličkou Okeke napřáhl z hranice vápna v 18. minutě, prostřelil golmana a Markoviče. Byla to taková postupná akce jabloneckého týmu, ale poměrně rychlá. Po pravé straně přišel centr do pokutového území, ale odvrácený jen na jeho hranu do středového kruhu, tak se omlouvám, nakonec to byl Alege střelcem branky a ne Okeke. Každopádně, co platí, že to je 1-1 mezi Sláví a Jabloncem, to byla povedený.

0: Pokus toho čtvrtkruhu před pokutovým územím od hostujícího fotbalisty nedal Markovičovi šanci. Takže v krátkém sledu po sobě dva góly, přitom nějakých šancí vyložených nebylo moc za úvodní čtvrt hodinu. Jenže ve 14. minutě branka Chaloupka a v 18. vyrovnání Allegriho. Ještě se celá situace pravděpodobně zkoumá u VARu. Kapitán Jablonce Teky Jašky tam teď diskutuje s hlavním rozhodčím Radinou, jestli tam nebylo něco proti pravidlům, jestli tam náhodou nebyl offside při jedné z těch přihrávek nebo centru do pokutového území. No a zkoumá, asi to bude chvilku trvat, Radina stále nedává pokyn k tomu, aby se rozehrálo. Jablonečtí tam kolem něj tak postávají a koukají se na hlavního rozhodčího. Slávisté ti jsou připraveni k rozehrávce. Radina stále nedává pokyn ke hře, diskutuje teď s jabloneckým kapitánem Teky Jaškym. Skrme si to, zatím to utkání nenabízelo příliš šancí, ale už padly dva góly a to se nehraje ani 21. minuta, takže mohlo by to být gólově zajímavé, pokud by to takhle pokračovalo. A pozor, ten gól asi platit nebude, protože hlavní rozhodčí Radina se běží podívat na video a tam bude zkoumat celou situaci, jestli Javo náhodou nezahrál rukou, protože tam chtěl Sadílek odkopnout balón, byl blízko u Java na hraně nebo na vedle pokutového území, no a trefil Java do ruky, tak nakonec tohle bylo důvodem toho, že se hlavní rozhodčí Radina jde podívat na video, protože právě od Javových rukou se pak míč odrazil do pokutového území, následně na jeho hranu, ale je vystřelil, v tu chvíli vyrovnal na 1-1, ale jde celou situaci zkoumat ještě Radina k videu. Ta ruka Java nebyla u těla, byl tedy nastřelený z velké blízkosti, ale myslím si, že tady tenhle gól platit nebude. Radina ještě zkoumá celou situaci. Doufám si říct, že skutečně nebude vyrovnáno, ale bude se pokračovat za stavu 1-0 pro Slávy. Poměrně dlouho, už to ale trvá už nějaké 3 minutky nejméně. Radina stále stojí u monitoru a bedlivě pozoruje celou situaci, tak ještě jednou. Vedle pokutového území Sadílek chce odkopávat míč. Javo se tam snaží natlačit těsně před něj, má ale ruce od těla a balon se pak odráží do pokutového území a skutečně byla to ruka Java, takže tohle vyrovnání Allegriho neplatí. Teky Jašky to dejde, to je kapitán Jablonce, prodiskutovat s rozhodčím Markem Radinou. A ten mu ukazuje, jak došlo k celé situaci. Takže nakonec gól Allegriho neplatí a bude se pokračovat za stavu 1-0 pro Slávy. Teď už ve 22. minutě ve třetím kole ligové nadstavbové skupiny o titul. Musí ještě Slávisté vrátit míč přesně do míst, kde tedy Sadílek předtím trefil Javovu ruku, což je vedle levé, nebo na levé straně vedle pokutového území Slávie. Markovič už si tam také pokládá balón. Chce se mu tam nabízet na rozehrávku na krátko Chaloupek, Markovičovi se zatím moc nechce, ale nakonec zvolil tuhle variantu a Chaloupek okamžitě přenáší hru z levé strany na pravou, Holeš vrací na středovou osu Ogbu a ten oblouček za obranu Jablonce, prekop jde do hlavičky, ale Teky Jašky byl úspěšnější, souboje kolem středové čáry Ogbu hodně teď vystoupil proti Allegriemu, Allegri končí na zemi a nakonec to je nedovolený zákrok, viděl tam hlavní rozhodčí Radina postrčení od jednoho ze slávistů. Sedláček chtěl hodně rychle rozehrát, protože mu tam okamžitě zabíhali jak Javo, tak Polidar a Sedláček mohl z levé strany u středové čáry poslat míč směrem dopředu, jenže nakonec si to rozmyslel a navíc tam stínovali i slávisté, kteří nedovolili rozehrát tedy jabloneckému hráči. Další balón za slávistickou obranu, tam je souboj mezi Polidarem a Ogbuem a ten teď ukázal, že tělo má pevné, protože před sebe nepustil jabloneckého fotbalistu a pak si ten míč, který propadl do pokutového území, sebral gólman Hanuš. Teď výborně na půlce zabojoval, chytil a okamžitě vysílal dopředu Kopa, ale před ním byl připravený zase jablonecký stoper Teky Jašky, který ještě postrkává míč ke golmanu Hanušovi. Dlouhý nákop, ale opět je hra na slavistické útočné polovině, když teď se ukvapil provod a tam ve vzduchu šermoval nohou a myslel si, že může vyslat do breaku Prekopa, který nabíhal po středové ose, ale nakonec to byl příliš dlouhý balón a navíc Prekop byl v offsideovém postavení nebo v offsideové pozici. Mezitím Jablonečtí rozehráli, snaží se přes levou stranu a přichází nedovolený zákrok. Ogbu přišlápl nohu Javovi v kroku blízko středové čáry, ale skončilo to přátelským poplácáním mezi oběma hráči a Jablonečtí budou rozehrávat standardní situaci od středové lajny. Obinaja tam stojí nad balónem a nakonec volí přihrávku zpátky. Kapitán Jablonce Tekijašky na vlastní obrané polovině posouvá do pravé strany, kde už je připravený Cedidla s Čanturišvilim. Se snaží přejít polovinu hřiště, ale Jurásek fauluje Čanturišviliho. No a tak budou rozehrávat Jablonečtí teď od středové čáry, ale znovu pěkně dozadu Okeke Obinaja a možná si zahraje i gólman Hanuš. Takže 24. minuta, Slavia jeden gól dala, Jablonec taky, ale ten hostující neplatil. Teď ale pozor, chyba ve středu pole, provod může jít, prostrkává do levé strany, chytil vbíhá do pokutové území, zbavuje se Čanturišviliho, zasekává si míč, chtěl přihrát zpátky. Ta přihrávka nebyla úplně přesná, ale nakonec se dostala k provodovi a ten na dlouhou nohu vysoký míč posílal směr jablonecká branka, ale o pár centimetrů ho nedostal mezi tři tyče. Tam gólman Hanuš už se jen ohlížel, nemohl by zasáhnout po tomhle, řekněme, pololobu z puntíku pro penaltu. Míč ale do branky nezamířil a tak v 25. minutě se bude pokračovat za stavu 1-0 pro Slávii v utkání s Jabloncem ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul.
1: Ta slavistická akce započala po tom, co na trávníku skončil jablonecký Martin Cedidla. A ten je teď ošetřován vlastními zdravotníky někde zhruba 5 metrů za polovinou hřiště. Právě u Cedidly vznikla ta slavistická šance, která nakonec skončila nepřesnou střelou Lukáše Provoda. Cedidla teď leží na zemi, drží se za levou nohu, pokud vidím správně na střeli, když se podíváme do statistik, je to zatím 5-0 pro domácí Slavii za 25 minut prvního poločasu. Je to tedy teď Cedidla, který už vstává na vlastní nohy, pomohl mu k tomu také slavistický Sadílek. Cedidla opouští hrací plochu a na té vzdálenější straně k střídačkám, takže to bude mít daleko, pokud tedy nevběhne na trávník právě z druhé poloviny hrací plochy. Vypadá to ale, že už by se mohlo hrát. Gólman Hanuš drží balón ve svých rukách a teď už mu sudí Radina dává také pokyn k tomu, aby mohl znovu rozehrát. Hanuš si pokládá míč na hranici malého pokutového území a už si krokuje od balónu tak, aby ho mohl napálit někam daleko od své branky, což se také děje. Míč, který míří na levou stranu, tam byl ale v úspěšném hlavičkovém souboji Isife, jenže následně chytil jeho spoluhráč, nedokázal balón zachytit ještě na hřišti, a tak z toho teď bude out pro jablonecké fotbalisty. Na levé straně připravený Sobol už má ve svých rukách balón a přihrává dopředu a na Java, jenže před něj se dobře dostal Ogbu, následně skončil na zemi a dopředu tak můžou jít Jablonečtí, vyřítil se tam Polidar, ale následně to byl kapitán Slavie Holeš, který ho předstihl a zvládl balón poslat na Markoviče a gólman Slavie nakonec otočil hru přes levou stranu na Juráska. Ten už rozehrává dlouhým centrem až na útočnou polovinu, tam je chytil a po něm také provod. Provod ještě vrací na chytila, který byl malou chvilku v pokutovém území Jablonce, nakonec byl ale vytlačen. Teď je to Isife, který bojuje v pravém rohu hřiště, dává ještě na Sadílka. Nakonec se k míči dostane také kapitán Holeš. Isife, teď je to hodně zhuštěná hra na pravé straně poloviny hřiště. Provod už je v pokutovém území po narážičce s chytilem, je to Sadílek, který teď centruje do pokutového území, ale dobře tam teď zapracoval Cedidla, jablonecký obránce, který hlavočkou odvrátil ten míč pryč, ale je to znovu slavistický pokus, tentokrát z levé strany hřiště. Byl to Jurásek, který tam dával takový polocentr, hodně střílený, řekl bych, ale kroucený spíše od branky, a tak platí na začátku 28. minuty stále, že Slavia vede nad Jabloncem 1-0.
0: Slavia bude vhazovat poblíž pokutového území. Jurásek už má míč připravený v rukou. Prakticky všichni fotbalisté znovu ve vápně hostujícího týmu, ale odražený je míč, nebo lépe řečeno odlavičkovaný od jabloneckých fotbalistů, a tam si ho sbírá Mouzis. Byl na malou chvíli atakovaný Alegem a tak běžel pěkně dozadu, dal si takový 30-metrový sprint až na vlastní obranou polovinu, tam se otočil a znovu roztahuje hru do pravé strany. Jakoby to byl pokyn od slavistických trenérů, stále se hraje po pravé straně nebo velmi hodně. Isife teď provod, ale provodová přihrávka podél liney ke koncové čáze na zabíhajícího Holeše nebyla přesná, respektive byla příliš dlouhá, a tak od vlastní branky budou rozehrávat jablonečtí. Teď žene teky jašky některé svoje spoluhráče dál od vápna. Chce si narazit na krátko za nušem, jsou tam připraveni Chytil a Prekop, ještě Cedidla je ve vlastním pokutovém území, tak jakou variantu zvolí jablonečtí. Skutečně teky jašky přiklepl na Hanuše. Hanuš teď možná to neudělal tak, jak se domluvili jablonečtí, protože teky jašky okamžitě běžel k levé lajně, kde bylo hodně prostoru, jenže Hanuš volil dlouhý nákop k polovině hřiště a tam hlavička slávistů do zámezí. Takže Sobol vhazuje nějakých 5 metrů už na útočné polovině na levé straně, dává si nakrátko s Alegem, to vrácení nebylo úplně přesné, no a pak narazil Sobol do Sadílka, a to doslova. Odrazil se míč právě od jablenského fotbalistu za čáru, a tak může znovu vhazovat Isife. To je jedna z nejčastějších činností Isifeho v tomhle utkání. On měl takových dobrých 8 autů nejméně. Slávisté to vyřešili, přes střed pole posouvají na levou stranu, kde si po delší době zahrají hráči. Jenže Chaloupkova nepřesná přihrávka a Čanturišvili už běží přes polovinu hřiště, běží takzvaně do plných, ale teď Chaloupek napravil svoji chybu, vrátil se zpátky. Tělem se dostal před Čanturišviliho. Vypadalo to, že to bylo čisté, ale hlavní rozhodčí Radina byl u celého zákroku hodně blízko a okamžitě pískal. Tedy faul na pronikajícího Čanturišviliho, ale dá se říct, že Chaloupek si sám chybu vyrobil a sám si ji také smazal. Bude z toho standardní situace pro Jablonec na přímou střelu, je to hodně daleko, je to hodně přes 30 metrů, no a to by musela být velká pumelice, aby překvapila golmana a Markoviče ve slavistické brance. Ten může být zatím svým způsobem spokojený, protože ve 30. minutě Slavia vede nad Jabloncem 1-0.
1: Jablonečtí se tam teď u balónu na chvilku poradili v takovém hloučku a několika hráčů, ale vypadá to, že už jsou domluveni, jak zahrají právě tuto útočnou situaci. Několik jabloneckých fotbalistů, kteří dnes nastupují v černých dresech, připraveno před pokutovým územím, a teď už je to Polidar, který se rozebíhá levačkou, posílá balón do pokutového území, tam ale připravený Markovič, ten balón byl trošičku přetažený, také proto k němu neměl daleko slavistický brankář a naopak vyslal dopředu po pravé straně teď Isifeho, který může hrát v centru i do pokutového území, ale tam se Sadílek nedostal k balónu, bylo to hodně přes něj, Sadílek by musel vyskočit hodně, hodně do vzduchu v tom rychlém náběhu a to samozřejmě nebylo v jeho silách, také proto se jablonečtí ubránili v této situaci a teď už jsou na balónu právě Severočeši z levé strany. Teď posílá balon do středu na Tekijaškyho Obinája a může hrát právě kapitán Tekijašky, který ale jen nakonec nakopl centr na útočnou polovinu a tam o něj jablonečtí přišli. Také proto teď můžou hrát slávistě. Je to chorý pochopitelně, ne, ten na hřišti není. I když jsem se do toho trochu zamítal, tak za moment budeme informovat také posluchače Radiožurnálu v klasickém zpravodajském vstupu právě ve zprávách v 20 hodin a 31 minut. Slávisté vedou 1-0 nad Jabloncem ve 32. minutě zápasu. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál. Já můžu dokončit tu myšlenku v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tomáš Chorý a David Douděra jsou přítomní na tomto zápase. Viděl jsem je v sektoru pro hosty VIP, takže jsou mezi tou 150 členou delegací na tomto zápase, což je samozřejmě zajímavý fakt. Po tom, co předseda představenstva Pražské Slávie Jaroslav Tvrdík oznámil, že už slávistický dres nikdy neoblečou. Teď ale můžeme pokračovat v tom popisování, co se děje tady v Edenu na trávníku. Končí 32. minuta zápasu, Slavia vede nad Jabloncem 1-0.
0: Mezitím jablonečtí se snažili dostat do ofenzivy, ale to jejich snažení bylo marné. Vykopli míč mimo hřiště a tak rozehrává golman Markovič nakrátko na Ogbua a ten dlouhý pás na Chytila, ten je tam v souboji s Obinajou, oba dva se tak nějak drželi a nakonec od Chytilovy hlavy se míč odráží přímo na střídačku Slávie. Z toho je jasné, že vhazovat bude Jablonec. Provedl to rychle a ve středu pole teď hraje Okeke, tlačený Mousisem, ale viděl na pravé straně úplně volného Čanturišviliho, který má trochu víc prostoru, ale nenabral si to směr dopředu, spíše se zastavil a počkal si na Polidara, který přeběhl z levé strany teď na pravou, Čanturišvili ve středu pole. Nejdříve míč ztratil, v zápětí si ho vybojoval zpátky, Mouzi sice zůstává potom souboj ležet na zemi, ale Jablonečtí proti útoku na levé straně teď Alege, má proti sobě Isifeho, snaží se mu udělat rychlou kličku, pálí z těžkého úhlu, zkusil to přímo překvapit golmana Markoviče, jeho spoluhráči na něj trochu nechápavě koukají, hlavně Sedláček, který tam byl v seběhu na přední tyč. Alege to v první chvíli udělal výborně, naznačil rameny do pravé strany, míč si posunul do levé, byl na tom rychlostně v tu chvíli lépe než Isife, ale zkoušel vystřelit opravdu z těžkého úhlu zevnitř pokutového území přímo na Markovičovu branku, nehledal žádného ze svých spoluhráčů a to byla pravděpodobně pro Jablonec chyba, protože ta rána letěla hodně nad branku. Teď tam Markovič se domlouvá ještě s Ogbuem, jak rozehrají tuhle standardní situaci, mezi tím tam ještě něco řešil rozhodčí Radina, byl to ten předešlý zákrok, po kterém Mouzi zůstal ležet na zemi, ale už je dodiskutováno a hrát se může. Jablonečtí zůstali hodně natažení na slávistech a tak teď Jurásek je u levé lajny a volí dlouhý nákop směrem dopředu, ten letí na prekopa, ale ten nevyhrává hlavičku, pokryl si ho Tekijašky, souboje ve středu pole, Sadilkův nepovedený odkop a tak Jablonečtí mohou jít do nebezpečného prostoru, ale je tentokrát přihrává pod sebe, ale možná měl udělat pravý opak a jít tentokrát sám. No a hned slavisté. Dlouhý nákop směrem do předu, kousek za pokutové území Jablonce. Tam gólman Hanuš musel rychle z brány a byl tam o malou chvíli rychleji, než chytil. A dostal míč do bezpečí. Takže několik pokusů o rychlé překonání, více než poloviny hřiště, záběh a třeba nějaké ohrožení jednoho nebo druhého brankáře. K tomu ale nakonec nedošlo. V 35. minutě Slavia Jablonec 1-0.
1: Je to Lukáš Provod, který může hrát na levé straně hřiště. Má tam k pomoci ještě Juráska, který stojí přesně na té lajně. Sklepl si balon a vrací ho ještě k Provodovi. Ten se snažil povystrčit chytila a následně míč míří už do pokutového území za Sadílkem. Sadílek ale neměl možnost hrát dál a tak přichází přihrávka nalevo na Provoda. Ten centruje do pokutového území, tam ale Jablonečtí fotbalisté připravení. Tekijašky vyhlavičkoval balón pryč a tak může hrát Holeš na pravé straně, ale Slávia se teď zahnala nepřesnými přihrávkami až na vlastní obranou polovinu. Je to gólman Markovič, který teď sklepnul balón z pravé strany hřiště od Isifeho a Markovič přesouvá tu tíhu pole na levou stranu na Juráska, ten následně sklepl do středu, tam je připravený Sadílek. Sadílek ještě dává znovu na levou stranu, tentokrát už ale na Provoda, ten ale nemá moc možností, také proto vrací na středu hřiště Sadílkovi. Ten následně vyzval znovu Provoda a Provod to velmi dlouhým nákopem se snažil překonat.
2: 20 hodin 630 minut, přímý přenos fotbalového duelu Slavia Jablonec dál běží na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My si na chvilku odskočíme na házenou, protože čeští reprezentanti rozehráli playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa a to s Francií. Jak dopadl první poločas, to nám z Brna poví David Nekvinda.
3: Ten první poločas skončil před malou chvílí a Francie v něm splnila roli favorita, vede nad českým týmem 20-14, do vedení se dostala hned v úvodu zápasu. Maximální rozdíl byl 8 gólů, takže Češi trošku stáhli a v poločase tedy ztrácejí branek 6.
2: Děkujeme Davidu Nekvindovi a zase zpátky do pražských Vršovic na stadion v Eden, kde hrají slávisté s Jabloncem ve skupině o titul ve fotbalové šancelize. Slovo mají Karel Schamberger a Mirko Vasič.
1: Začíná 37. minuta zápasu. Slavia vyhrává po gólu Chaloupka nad Jabloncem 1-0. Slavisté teď na útočné polovině na levé straně hřiště. Je to Provod, který nasadil hezké jesličky Okekemu a může projít do vápna. Tam je připravený ještě Isife, který pálí a dává gól. Je to Isife, který se prosadil teď ve 37. minutě. Slavia vede nad Jabloncem 2-0 ve třetím kole nadstavbové skupiny šancelize ve skupině o titul. Isife si zpracoval balón zhruba na penaltovém puntíku a následně levačkou poslal balón na levou stranu. Gólman Hanuš se tam sice posadil, ale na tu střelu Isifeho neměl úplně nárok a po Štěpánovi Chaloupkovi taky Samuel Isife zapisuje gól v tomto utkání. Připomeňme, že Jablonec sice srovnal v 18. minutě, ale gól Alegeho neplatil pro předešlou ruku. Takže aktuálně na začátku 38. minuty zápasu Slavia vede nad Jabloncem 2-0.
0: Všechno to ale začalo těmi krásnými jesličkami, které tam nasadil Provod, pak Isife si obhodil vybíhajícího obránce a ačkoliv Hanuš dělal, co mohl s tím výběhem, tak byl z toho gól pro Slávy. Vypadá to, že nic se zkoumat nebude, ono tam nebyl moc velký důvod, tam Obinája trochu zbrkle vystoupil proti Isifemu a dal mu příležitost, ale pozor. Mezitím Jablonec rychle rozehrál, okamžitě to zkoušel k pokutovému území, Slávisté tam ztrácí míč, ale přišel tam faul od hostujících fotbalistů ve snaze dostat se k míči. Byl to Polidar, který tam šel pološlapákem do chaloupka, ten zůstal ležet na zemi, hlavní rozhodčí Radina to viděl a odpískal. Takže 2-0 pro Slávii, teď už v 39. minutě v utkání s Jabloncem. Pokud by takhle utkání skončilo, nebo případně tedy výhrou Slávie, získala by titul, obhájila by loňskou mistrovskou radost, i když ta bude hodně zmírněná, protože znovu to připomeňme. Hraje se bez diváků za incidenty v závěru derby se Spartou, kdy část lidí vběhla na hrací plochu předčasně. Byly tam různé světlice a podobně, napadení některých hráčů spartanského týmu. Skončilo to kontumací, velkou pokutou a také zavřením stadionu. Takže Slávisté hrají před prázdnými tribunami a teď vybojovali míč na vlastní obrané polovině a Isife okamžitě vysílá Prekopa, ten sprintuje ke koncové čáře. No a tam zbořil Teki Jaškio, teď to udělal srbský stoper výborně. Je to, řekněme, na svém postu jeden z nejlepších hráčů ligy. V Jablonci si ho hodně cení, tohle srbského stopera, a teď to udělal chytře. Dostal se před míč, přibrzdil si, Prokop ho zezadu postrčil. Byl to jasný nedovolený zákrok. Hlavní rozhodčí Radina ho odpískal a tak golman Hanuš bude vykopávat z vlastního pokutového území. Znovu to zkouší hosté dlouhým balónem, ale Ogbu ve vzduchu výborný, i když ta jeho hlavička nebyla úplně přesná, a tak se odráží. Může hrát Sedláček, po něm Okeke a na pravé straně trochu volnější Čanturešvili. Má proti sobě Juráska, snaží se ho zbavit. Pomáhá mu tam také Polidar. Polidar je tlačený k rohovému praporku a tak vyhazuje míč zpátky. Tam je Okeke do středu pole. Snaží se tam kombinovat Jablonečtí na malém prostoru, co se jim daří, jenže nepostupují dopředu, ale směrem dozadu, protože teď musel dát Okeke až na Teki Jaškio a ten až ke golmanu Hanušovi, na kterého ještě vybíhá chytil, protože Hanuš byl nějakých 10 metrů za pokutovým územím. Chytil to nestihl, Hanuš to stihl, ale jeho odkop už nebyl nějak přesný. Teď naopak zase oblouček od Juráska, no tak teď je to hodně neurovnaná chvilka. Začala poslední pětiminutovka základní hrací doby prvního poločasu. Slávia vede nad Jabloncem 2-0.
1: A je to jablonecký Sobol, který si na levé straně hřiště zpracovává balón, dává ještě na Alegeho, ten posouvá rychle na Java dopředu, následně může hrát také Obinája, který se tedy vyslal z levé obrany hodně do útoku, následně ještě chtěl vyzvat Sobol v náběhu, myslím, že to byl Polidar, který běžel do pokutového území Slávie, ale Štěpán Chaloupek tam zafungoval teď výborně v kooperaci s brankářem Markovičem a Slávisté tak nemuseli čelit žádné střelecké kombinaci hostujících fotbalistů. Slávisté už rozehráli na levé straně, je to Jurásek na polovině hřiště, vrací ještě Sadílkovi, Sadílek přenechává balón obraným řadám pražské Slávie, je to teď konkrétně Chaloupek, po kterém hraje ještě Ogbu a na pravé straně také kapitán Holeš, ten už se snažil vyslat balón někam dopředu, ale nakonec zastavil patičkou balón a posouvá ho zpátky na Ogbu a ten následně dává prostor také brankáři Markovičovi, ten otáčí hru na levou stranu, takže hrají Chaloupek, po něm také Jurásek. Jurásek vrátil balón Chaloupkovi, ten se snaží přes střed najít Sadílka, ale Sadílek z jedničky vrací právě na Chaloupka. Slavisté teď v poklidu kombinují na obrané polovině hřiště, vyhrávají 2-0 nad Jabloncem, ale cestu do útoku teď mají zavřenou. Snažil se jí otevřít nákopem Tomáš Holeš z pravé strany na Prekopa, jenže Prekop nedosáhl na ten balón, naopak obránce Teki Jašky si ho dokázal sebrat pro svůj tým a tím pádem na malou chvíli mohli hrát jablonečtí fotbalisté a ty budou pokračovat v držení balónu, protože na pravé straně hřiště tečoval jabloneckou přihrávku Jurásek, který slavistický hráč, a jablonečtí tak mají k dispozici autové vhazování. To už je zahráno, balón se přesouvá na levou stranu hřiště. Je to Obinája, který musí hrát ale hodně riskantně přes pokutové území centrem, protože tam byly hned tři slavisté v té diagonále. Pokud by chtěl Obinája hrát po zemi, tak to by určitě nedopadlo dobře nakonec, ale Obinája našel sice velmi riskantní, ale ale úspěšnou variantu odkopu. Jablonečtí se tak alespoň na malou chvíli vzdali toho slávistického tlaku, ale nakonec, když se Jablonečtí dostali alespoň na polovinu hrací plochy, tak o balón na malou chvíli přišli, dostali se k němu slávisté a teď jste mohli slyšet hvist rozhodčího Radiny po tom, co Moses slávista byl faulován, tak zazněl právě hvist hlavního sudího. Slávisté na útočné polovině můžou kombinovat. Je to Sadílek, který vysílá ještě na levé straně. Je to velká šance a nakonec i gól. Slávisté vedou 3-0. To byla kombinace teď několika hráčů. Pozor, golman Hanuš se tam svíjí v bolestech. Hlavní sudí Radina teď volá zdravotníky s obou stran, protože i gólový střelec, pokud to byl Mojmír Chytil, myslím si, že vidím správně, tam teď leží na zemi. Tam byla série několika zranění na obou stranách, pokud jsem viděl správně. Slávisté z levé strany hřiště centrovali hodně přízemní přihrávku do středu, zhruba na hranici malého pokutového území a odsaď následně mohl Mojmír Chytil dorážet, ale v té dorážce nejspíš nohou trefil také právě golmana Jablonce Jana Hanuša a ten se teď sví v bolestech.
0: Chytil tam šel na dlouhou nohu takovým polosklouzem, umístil míč na branku, Hanuš ho dokázal zastavit nohou, tedy respektive jenom přibrzdit a míč se pak dokutálel k tyčce do branky, ale Chytil, který byl v tom pohybu, tak dojel do nohou brankáře Hanuše. Byl tam vzezadu v souboji s Obinájou, těžko říct, jak moc se mohl vyhnout tomuhle souboji, spíš to vypadá, že ne. Radina si tam ještě promlouvá s golmanem Hanušem. Každopádně povedená slavistická akce po levé straně, prudká přihrávka do malého vápna. Chytil v takovém polosklůzu, můžeme říct, na dlouhou nohu, něco jako je telemark, si to možná představte, úskokanů na lyžích a pošťouchl ten míč směr branka. Hanuš ho nohou jenom lehce zastavil, zase v takovém hokejovém poloroztěpu, ale nakonec se balón dokutálel do branky a tenhle gól platí. Takže v závěru prvního poločasu Slavia už vede nad Jabloncem 3-0.
1: A jsou to Jablonečtí, kteří už jsou připraveni na rozehrávku z poloviny hřiště. Ještě je to Mojmír Chytil, který byl taky ošetřován, který se teď vrací na obranou polovinu Slavie, už ale překonal právě půlící čáru a tak jste mohli slyšet hvist Marka Radiny, který tak dává prostor k rozehrávce fotbalistům Jablonce. Je to Javo, který aktuálně u balónu dává na levou stranu, tam je Okeke. Okeke ještě přihrává dopředu, Okeke ale se teď dostává do slušné pozice. Končí na zemi po souboji s Holešem, ale faulto nebyl podle sudího Radiny. Jablonečtí ještě můžou hrát, mezi tím, co čtvrtý sudí ukazuje, že se bude nastavovat 5 minut v úvodním prvním poločase tohoto zápasu. Jablonečtí stále v útoku. Na levé straně je to Javo, který napálil balón ještě do Isifeho. Bude z toho rohový kop také pro hostující Jablonec na tedy v první minutě nastavení tohoto prvního poločasu. Slavia vede nad Jabloncem 3-0.
0: A bude to Sedláček, který bude z levé strany posílat míč do pokutového území a protože to je pravák, tak bude spíše kroutit ten svůj centr přímo do branky s Jablonečtí rozestavení na malém vápně už v náběhu. Sedláček centruje do pokutového území, ale nejvýše byl prekop, míč se vykutálel na hranici vápna, tam ho posílají Jablonečtí znovu do strany, další centr Alegeho, tam zkoušel cedidla hlavičkovat, ukazuje, že by to měla být ruka za ním stojícího Holeše, ale hlavně rozhodčí Radina nechává pokračovat ve hře ve druhé z 5 nastavených minut úvodního poločasu. Alege teď do lajny, cedidla zpátky na Sobola, přihrávka na středovou osu. Alege se snaží kličkou zbavit teď Mousise, pak nakonec centrovat a od pozadí slavistického záložníka se míč odráží znovu za koncovou čaru, takže to bude další standardní situace, další rohový kop a znovu ho bude zahrávat Sedláček. Je to z úplně stejného místa z levé strany, ale je tam zůstává na rozehrávku na krátko. Sedláček zdvihá obě ruce, znovu Jablonečtí hlavně na malém vápně, ale tentokrát přistrčil míč Sedláček Alegemu, ten pak na střed pole, tam je rána, kterou měl do otevřené pozice Čanturišvili. Slavisté byli hodně zatažení ve vlastním pokutovém území, ale Čanturišvili jemně v záklonu a podle toho ten jeho kop také dopadl, vznesl se vysoko nad branku a golman Markovič se za ním jen ohlédl. A pak si šel vzít jiný balón z toho stojánku nebo z toho čudlíčku, jak chcete, nazveme to, různě. Každopádně teď už stojí míč na trávníku a Markovič ho rozehrává na Holeše do pravé strany. Nakonec si oba dva míč vyměnili. Byla to docela zajímavá kombinace, protože jablonečtí se snažili atakovat rozehrávku slavistického týmu, ale teď se domácím povedlo takovými trojúhelníčky dostat balón alespoň z pravé strany na levou a pak už přišel Juráskův odkop. Ten nebyl úplně přesný ve středu pole teď z série soubojů. Nakonec si Alege faulovaný Isifem, což také hlavní rozhodčí Radina viděl. Třetí z pěti nastavených minut, Slavia Jablonec 3-0.
1: A jsou to právě jablonečtí, kteří budou nejspíš končit první poločas na balónu a na útočné polovině. U balónu teď připravení Sedláček a u něho je také ještě Polidár. Sedláček to má na pravou nohu, naopak Polidár na levou. Právě Polidár je muž teď, který se hlásí pravačkou, ukazuje hráčům, že to bude právě on, kdo bude zahrávat tuto situaci. Levačkou posílá balón na hranici 16. Tam je ještě Okeke, který si na prsa zpracoval balón, ale následně mu ten míč odskočil hodně daleko a tak slávisté měli dost prostoru na to ho odstranit z nebezpečných prostorů před pokutovým územím. Jablonečtí se tak dostávají znovu k míči a to díky autovému hazování na polovině hřiště a budou pokračovat ve hře po tom, co se po levé lajně dostali o zhruba nějakých 25 metrů k brance a následně z toho bude znovu autové vhazování. Je to Sobol, který může hrát ještě na Sedláčka, po něm připravený také Čanturišvili, který centruje do pokutového území, chtěl najít Sedláčka, ale v trajektorii této přihrávky nebo centru, chcete-li, stál kapitán Slávie Holeš a tak vysílá právě červenobílé do útoku, jenže na pravé straně se nedohodl teď útočné duo, chytil společně s Prekopem, si nedali přednost, moc o sobě nevěděli a tak ten balon se od nich odrazil jen do zámezí. Bude z toho aut z obrané poloviny hřiště pro jablonecké fotbalisty. Ten končí u kopaček Lamina Java, který ale nakonec si s balónem moc nerozuměl v tomto momentu a došel s ním mimo hřiště a potom ještě se teď sví na zemi Isife, i když rychle se zvedá z trávníku. Nejspíš tam Javo zavadil o nějakou část těla a právě Isifeho. Bude z toho nakonec ale podle mě out pro Slávii. Je tomu tak, i sudí Radina ukazuje nad hlavou, naznačuje, hází se, bude to out, pánové. Isife tak už hází dopředu na Prekopa. Právě teď končí k pětiminutové nastavení prvního poločasu. Slávia stále vede nad Jabloncem 3-0, stále se ještě hraje. Na pravé straně poloviny hřiště jsou to teď jablonečtí, kteří přenáší hru na levou stranu u rohového praporku. Je teď připravený, ale G ten sklepává ještě na Sedláčka. Sedláček může hrát a to je šance, kterou nakonec odvracel Holeš a bude z toho ještě rohový kop pro jablonecké fotbalisty v závěru prvního poločasu, kdy domácí vedou nad Jabloncem 3-0.
0: No on si Holeš málem dal vlastní gol, protože to tam proletělo kolem Java. Holeš už s tím nějak tak nepočítal a od jeho hlavy se míč nekontrolovaně odrazil, ale mimo branku, ve které stojí jeho brankář Markovič. Takže už v šesté nastavené minutě Alege posílá centr levačkou do pokutového území. Tam se tlačí jablonečtí k hlavičce, ale nakonec je ten míč odražený jen vedle malého vápna. Sbírá si ho golman Markovič a to bylo všechno, co se stalo v prvním poločase. Slavia tedy zatím míří za obhajobou titulu ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul, vede v poločase nad Jabloncem 3-0 a výhru potřebuje k tomu, aby měla mistrovskou radost už jistou dvě kola před koncem soutěže. Trefili se Chaloupek, Isife a Chytil a my si vám s Karlem Schambergerem přihlášíme zase za nějakých 13 minut. Zatím hezký večer.
1: Naslyšenou.
2: Teď je 20 hodin 52 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, který se vrátí tedy do pražských Vršovic, ale ne přímo na stadion Fedenu, ale k němu, protože nás samozřejmě zajímá, jak se utkání, které probíhá bez fanoušků, protože disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zařídila tedy v uvozovkách to, byť si samozřejmě za to mohou fanoušci Slávie, že tedy 4 soutěžní zápasy odehraje tým sešívaných bez podpory z tribun, tak je docela možné, že někteří příznivci už vzhledem k tomu, že by po tomto utkání mohli slávisté oslavit titul, tak třeba ke stadionu zamířili. Jestli ano, nebo jaká je tam tedy obecně atmosféra, tak to už nám přímo z místa poví reportér Richard Webs. Richarde, hezký večer.
4: Hezký večer. Fanoušci se teď z prostoru před hlavním vchodem přesunuli k jednomu z bočních vstupů, odkud je trochu vidět na hrací plochu. Někteří lidé tady stojí na zábradlí před tím vchodem, aby tedy hráče na hřišti lépe viděli. Ti, kteří se tam nedostali, stojí hned vedle a sledují přímý přenos utkání promítaný na plátně. Podle policie se tady v okolí pohybuje tak kolem 50 slavistických fanoušků. Policisté mi také řekli, že dnes večer neočekávají žádné výtržnosti z jejich strany, a to ani například pokus o vstup na stadion. A opravdu situace je tedy stále klidná. Fanoušci skandují různá hesla na podporu svého klubu, což možná i můžete slyšet. Přinesli si sebou i megafon. Lidé tady také několikrát oslavovali gól domácího týmu, točili nad hlavami bílo-červenými šálami a skandovali jméno hráče, který skóroval. Dodám také, že fotbalovou slávy sem do Edenu dnes přišlo podpořit také například několik dětských fanoušků a někteří lidé přišli také třeba se psy. Z pražského Edenu Richard Webs, Radiožurnál.
2: Děkujeme našemu reportérovi, který tedy sleduje dění kolem zápasu mezi Sláví a Jabloncem u stadionu, protože fanoušci na něj, jak určitě dobře víte, nemohou. Ve 20 hodin na 54 minut připomenu, že v prvním dnešním utkání skupiny o titul v Šancelize Hradec Králové zvítězil nad Slovanem Liberec 1-0 gólem Suchomela, no a Východočiši tak neskončí už hůře než na 5. místě.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
2: A teď pojďme za házenou, protože v Brně už se rozběhl druhý poločas utkání play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Čeští házenkáři hrají s Francií, rozhodně v tomhle utkání nejsou favoritem. No a jak tenhle duel vypadá, to už nám tedy přímo z haly Rondo v Brně poví David Nekvinda.
3: Jak se slyšíte, tak tady atmosféra skvělá, hala Rondo velmi slušně zaplněná, ale zatím moc radosti čeští fanoušci nemají, protože ve 35. minutě zápasu domácí tým prohrává s Francií 14-23, v poločase platil stav 14-20, takže to značí, že i vstup do druhé půle vyšel lépe Francii. Ona právě skvěle zvládla hned start zápasu, kdy se v několika minutách dostala do vedení 7-2. Francouzi v tom úvodu hráli hodně rychle, žádné takovéto typické házenkářské obléhání okolo brankoviště, ale rychlé útoky, které dokázali hosté proměňovat. Od té doby už hrají přece jenom taky trochu pomaleji, klidněji, kontrolují ten svůj náskok a postupně ho tedy navyšují aktuálně. 9gólový, ale sotva jsem to dořekl, tak přichází úspěšná střela Dominika Skopára Jana Uška, a tak je to český gól. Ovšem teď zase právě Francouzi předvedli tu svoji rychlost. Vlastně okamžitě po té, co inkasovali, dostali míč až na druhou stranu hřiště, kde byl Theo Monar sám před českým brankářem Mizerou, který chytá od nějaké 20. minuty místo Mrkvy, který zahájil tento zápas, takže rozdíl je zase 9gólový, 15-24. Je to dvojzápas s Francií, odveta je na programu v neděli na hřišti soupeře. Z pohledu českého týmu skóre se sečte a tým, který na tom bude lépe, tak postoupí na mistrovství světa. Teď se probil ke střele Matěj Klíma, český hráč, který se vrátil do reprezentace po 2 letech po zranění. Sice neuspěl, golman Matias ho vychytal, ale byl u toho faul, takže Čechům se vrací míč a právě Klíma znovu střílí. Tentokrát si jako levá spojka přiběhl na pravou stranu, ale bohužel to vypadalo asi na tyč. Každopádně v bráně gól nebo míč neskončil a naopak francouzský protiútok, který teď rychle vedl Min po pravé straně, tak končí tím, že se Francie dostává v tuto chvíli poprvé v zápase do vedení o 10 gólů, 15-25 z pohledu českého týmu ve 36. minutě. No a právě ten gól, 10gólový rozdíl, tak byl signálem pro domácího trenéra Daniela Kubeše, který si vzal oddechový čas, takže teď se v Brně chvíli hrát nebude. Češi prohrávají s Francií 15-25 a snaží se to nějak.
2: 20 hodin a 57 minut tedy oddechového času v brněnské hale Rondo využijeme, abychom se připomněli, že ve finále extraligy házenkářek se utkají Lázně Kinžvart a pražská Slávia. Lázně Kinžvart zdolali v rozhodujícím třetím utkání semifinálové série doma Písek 29-27 a do boje o titul postoupili podruhé. Pražská Slavia ta uspěla na palubovce Mostu, a to i když tedy ten duel skončil 28-28 po 60 minutách, tak slávistky zvládli lépe sedmičky, zvládli je lépe už po druhé za sebou a tím pádem tedy postoupili do souboje o titul, který začne v sobotu. Most bude chybět v souboji o zlaté medaile v extralize házenkářek poprvé od roku 2013.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.
2: Jen připomínám, že po prvním poločase utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize Pražská Slavia vede nad Jabloncem 3-0 a znamená to, že svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského směřují k tomu, aby obhájili mistrovský titul dvě kola před koncem tedy nadstavbové části nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Rozhledněme se také ještě po fotbalovém dění v Evropě ve francouzské Ligue 1. Brest podlel Štrasburku 1-2, znamená to tedy, že Brest si pomohl tedy na 12. místo a v tom velmi vyrovnaném boji o záchranu ve francouzské Ligue 1 má teď Brez 38 bodů, je na 12. místě, 17. Nantes na té sestupové pozici, té druhé ze dvou, tak má aktuálně 23 bodů, ale 16. Nice má bodů 31. Stejně jako Ozer, Le Havre má jen o bod víc, Angers o 4, takže ten boj o záchranu ve Francii bude ještě hodně zajímavý. Za malou chvíli ale začne utkání, ve kterém se může rozhodnout o titulu. Paris Saint-Germain nastoupí na půdě Racingu Lan. No a jestliže pařížský velkoklub získá alespoň bodík, tak bude moci s předstihem oslavit mistrovský titul. No a ve španělské La Lize tam Espanyol Barcelona porazil Athletic Bilbao 2-0 a Villarreal si nepomohl tedy v boji o třetí příčku, nepotvrdil to své postavení, protože se Sevillou v tabulce devátou prohrál 2-3. Za malou chvíli, tedy za půl hodinky konkrétně, začnou ještě duely mezi Alavésem a Barcelonou a Getafe a Majorkou. No a my na Radiožurnálu Sport teď půjdeme zase zaházenou. Zajímá nás, jak si vedou čeští reprezentanti v prvním utkání playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa proti favorizované Francii. Z brněnské haly Rondo se znovu hlásí David Nekvinda.
3: Oproti minulému vstupu je to o něco lepší. Češi prohrávají s Francií 17-25 ve 38. minutě zápasu. Bylo to o 10 gólů. Češi si vzali oddechový čas a teď skvělý zákrok brankáře Misery. Remily se pověsil do vzduchu a vypálil prudce svou levou rukou do dolního rohu brány. Misera šel okamžitě na zem a balon vyrazil. Poté ale přišel český faul, takže Francie zůstane u míče. Francouzi teď hrají bez vyloučeného Brieta, nejlepšího střelce prvního poločasu se 4 góly, takže hrají bez gólmana v tuto chvíli a před okamžikem toho Češi využili tyčka teď po ráně dalšího z francouzských hráčů, opět to byl Remily, tak ten teď nemá štěstí, nejdřív před okamžikem vychytaný, to bylo zblízka, teď to byla rána z podstatně větší dálky, ale trefil tedy pouze pravou tyč brány Šimona Misery, takže stav 17-25 z pohledu českého týmu stále platí, už ale jenom pár sekund z toho trestu pro Brieta a navíc je tu další francouzská střela a Min už byl úspěšný, dokázal tam proskočit mezi dvěma domácími bránícími hráči a pověsil míč do sítě, takže 17-26 a oba týmy už jsou v plném počtu. Češi teď útočí z pravé strany, střílí Josef a bohužel, i když to vypadalo, že míč i po zákroku golmana Matiase dopadne do brány, tak se odrazil od tyče ven a naopak na druhé straně zase rychlý francouzský protiútok. Min prostřeluje Miseru a tak je to opět o 10 gólů. 17-27 z pohledu českých házenkářů v tomto zápase, který navštívilo 4045 fanoušků. Tu informaci nám tady dali před krátkým okamžikem, takže jak můžete slyšet, opravdu tady atmosféra dost jiná než při přímém přenosu z fotbalového Edenu, kde je takřka prázdno, ale jak už jsem říkal, bohužel většina zatím z těch českých fanoušků, kteří přišli podle domluvy skoro kompletně v červených dresech a tričkách, tak je spíš zklamaná, i když to, že Francie bude v tom zápase lepší, to se dalo čekat. Teď si Francouzi přihrávají daleko od brány, český tým čeká před brankovištěm, nějak teď nenapadá aktivně tu francouzskou sérii přihrávek, ale už se hosté přeci jen přibližují. Opět to bude, chtěl jsem říct, střílet Remily, ale ten ránu jenom naznačil, ještě předal míč do levé strany, ze které nakonec vypálil Brie a bylo to přesné, takže 17-28, takový je stav z pohledu českého týmu ve 40. minutě tohoto úvodního zápasu playoff.
2: Takže otázkou asi není otázka asi není taková, jestli Francie vyhraje na českými házenkáři, ale o kolik. Samozřejmě vám to na Radiožurnálu Sport povíme. Teď dvakrát krátce hokej. Matthew Schaefer získal Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka NHL a v 18 letech je nejmladším držitelem tohoto ocenění. Zadák New Yorku Islanders Schaefer vyhrál hlasování jednomyslně. Čtvrtý v pořadí zveřejněném na webu zámořské ligy skončil český brankář Jakub Dobeš z Montrealu. A hokejisté Tapary Tampere porazili v rozhodujícím 7. finále finské ligy Kouvolu 2-1 a po roční pauze se vrátili na domácí, tedy finský trůn. Jedním gólem k tomu přispěl, tedy k zisku rekordního 21. titulu pro Taparu Ondřej Pavel. 25-letý útočník přišel do Tapary před touto sezónou ze zámořské AHL. No a my zase míříme na házenou do Brna na první utkání českých házenkářů v kvalifikaci pro mistrovství světa, tedy play-off, duel s Francií a reportér David Nekvinda.
3: 18-28, takový je stav z pohledu českého týmu ve 41. minutě zápasu. Teď francouzský útok zpomalený tím, že Piroch fauloval Brieta, takže Francouzi znovu dostanou míč a bude zakončovat Turnat, ale skvělý zákrok předvedl teď golman Mizera, slaví zdviženou pěstí a sleduje už, jak se Češi dostávají na druhou stranu, kde zakončoval Josef, ovšem trefil jenom břevno od země, odrazil ten míč až příliš vysoko a tak i když překonal golmana Matias, který nastoupil na druhý poločas ve francouzském dresu, ten první odchytal Bolzinže, tak tedy gol nepadl. No a za okamžik se připojí taky posluchači Radiožurnálu na krátký vstup, mezi tím si tady Francouzi teď přihrávají u poloviny hřiště a nespěchají s tím svým útokem. No a teď tedy ten vstup pro posluchače Radiožurnálu. Ve 42. minutě utkání prohrávají čeští házenkáři z Francií 18-28. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: 21 hodin 4 minuty posloucháte Radiožurnál Sport. Samozřejmě za chvíli ještě zkontrolujeme pokračující zápas mezi českými a francouzskými házenkáři. Teď jsme ho na chvíli přerušili, abychom si řekli, že v dnešním prvním utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize Hradec Králové zdolal Slovan Liberec 1-0 a v utkání, které má za sebou první poločas, pražská Slávia vede nad Jabloncem 3-0 a míří k tomu, aby už po tomto utkání mohla získat mistrovský titul. Kdo získá první výhru v playoff kvalifikace pro mistrovství světa házenkářů, to je asi jasné, ale samozřejmě zajímá nás, jak se duel mezi Čechy a Francouzi bude v Brně dál vyvíjet. Proto má slovo David Nekvinda.
3: O 11 gólů teď vedou Francouzi 29-18 na konci 42. minuty zápasu. Navíc pro český tým další komplikace, protože je vyloučený Dominik Skopár, hráč mistrovské Plzně, který fauloval Dylana Nahyho, tedy francouzského hráče. Ten má dnes trochu smůlu, už v prvním poločase dostal nepříjemný zásah do krku, teď znovu musel být ošetřovaný, ale už je na nohách, bude pokračovat v utkání. To je tedy ta dobrá zpráva, protože samozřejmě ani Francouzům nepřejeme nějaké zdravotní problémy. Ta horší tedy je, že teď začíná české oslabení, začíná tedy tím, že domácí házenkáři drží míč, přihrávají si ho na útočné polovině, teď ho má na středu Josef, dává doleva Bláhovi, Češi v tom oslabení pochopitelně nějak extra nespěchají, přihrávají si stále daleko od brány, kterou stráží golman Matias, přenesení hry na levou stranu, kde je Josef a teď už se ta hra přece jenom trochu zrychluje, Josef naznačil střelu, ještě dává na střed Bláhovi, ten doprava na Pirocha a Piroch už bude střílet, ale bohužel od země se míč odrazil k Matiasovi, jenomže tam se dokázal k dorážce dostat Daniel Režnický a to už se nemýlil, z nějakých 2-3 metrů překonal francouzského golmana a je to zase o 10 gólů 19-29 teď z pohledu českého týmu ve 43. minutě, když ještě víc než minuta zbývá z toho trestu pro Dominika Skopára. A tak teď útočí Francouzi, kteří mají přesilovou hru, zatím s tím svým zakončením taky extra nespěchají. Na pravé straně Remily dává na střed Brietovi, nepřesná přihrávka, se kterou měl Min problém, aby ji udržel na hrací ploše, ale dokázal to i před dotírajícím Josefem, takže může Francie pokračovat v útoku. Opět se Josefovi podařilo narušit tu francouzskou kombinaci, ale nakonec se balon dostal na levé křídlo k Nahymu a ten z té levé strany dokázal prostřelit brankáře Mizeru, který teď běží směrem na lavičku. trošku, protože Češi stále hrají bez vyloučeného skopára, a znamená to tedy, že když útočí, tak hrají bez golmana v šesti s odkrytou bránou. 44. minuta zápasu, 19:30 v tomto úvodním zápase kvalifikace nebo playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa, které přivítá Německo. Češi teď zase...
2: Pro konečný výsledek prvního utkání playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa mezi českými a francouzskými házenkáři si samozřejmě na Radiožurnálu Sport dojdeme. Teď ale zase míříme do pražských Vršovic.
5: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: V 21 hodin a 8 minut se přiblížil start druhého poločasu zápasu mezi fotbalisty Slávie a Jablonce. Proto mají slovo pánové Mirko Vasič a Karel Schamberger.
1: Ještě jednou hezký večer ze slavistického Edenu. Hráči už jsou na hrací ploše. Začneme aktualitami, protože trenér Jablonce Luboš Kozel udělal dvě změny v sestavě. Na hřiště přišli Malenček a Innocenty. Místo nich už si nezahrají Polidar a Cedidla. Tolik tedy dvě změny v aktuálním kádru, v aktuální jedenáctce fotbalistů Jablonce. Připomeňme, že Slavia po první půli vede 3-0, a to díky gólům Chaloupka, Isifeho a Chytila. Slávisté jsou na balonu, na levé straně je připravený Jurásek, který chtěl vyzvat do útoku Provoda, ale ten nebyl v ideálním a rychlém náběhu, tak aby balon stihl, po něm tam ale ještě poměrně dobře zapracoval Prekop a daroval tak Jablonci jen out, po něm se ale dostávají rychle k míči Slávisté, je to Isife, který se snaží hrát ještě na Prekopa, nakonec míč ale končí u Kopaček, obránce Jablonce taky Jaškyho, který tak mohl hrát, ale napálil jen slavistický blok na hranici pokutového území. A tak teď hraje Provod, který vrací přihrávkou ještě na Holeše a ten se musí hodně protáhnout dozadu, protože úplně ideálně Provod netrefil místo, kde stál slavistický kapitán. Jablonečtí tam ale nebyli v žádném úniku a tak Holeš nemusel sprintovat úplně tak rychle, protože neměl na svých zádech přilepeného žádného jabloneckého útočníka. Slavia vyhrává ve 47. minutě zápasu nad Jabloncem 3-0. Je to golman Markovič, který se teď vysunul zhruba 10 metrů před pokutové území a tam rozehrává na pravou stranu na kapitána Holeše. Holeš vrací Markovičovi, který otáčí hru na levou stranu. Tam je připravený Provod, který teď ještě pobídl Juráska. A tady tam úplně osamocený. To byla nedohoda v obraně Jablonce a Slavia se dostává do útoku, výborný brankář Hanuš, který vystoupil proti střele Prekopa, který tam teď pravačkou pálil. Hanuš k levé tyči se tam teď natáhl, Prekop to netrefil úplně ideálně, to je pravda, že to střela mohla být určitě mířena trochu více k levé tyči brankáře Hanuše, ale ten předvedl teď výborný zákrok a bude z toho tak na začátku druhé půle rohový kop pro Slavii, která vede 3-0 nad Jabloncem.
0: A nutno ještě říct, že tam výborně zapracovali Chytil, který po té přihrávce Juráska sklepl krásně pod sebe na středovou osu. Prekop to měl proti noze, ale nedal. Teď Sadilku Froch do malého vápna, ale odvrací ho Javo, který se pravidelně zatahuje do defenzivy na tyhle standardní situace. Míč odražený pryč z pokutového území a Isifeho od půlky hřiště vrací na golmana Markoviče. Z toho je jasné, že hrají slávisté teď na vlastní obrané půlce. Jurásek znovu na Markoviče k pokutovému území, který je tak 10 metrů za ním, takže řekněme falešný stoper v tuhle chvíli posunul jen kousek od sebe na Sadílka, Holeš a znovu hraje Markovič. Slávisté teď trochu uspávají jablonecké, vrátil se pro balón také Chaloupek a další přihrávka zpátky na Markoviče, snaží se tam pracovat Javo a Markovič už volí teď vysoký nákop pokutovému území Jablonce, ale tam byl připravený Obinája. Další hlavičkový souboj, slávisté se dostávají k míči na středové ose Mouzis, ale je prakticky u kruhu u poloviny hřiště a slávisté dohrávají celou situaci do levé strany. Rychlá narážečka, Prekop, Jurásek, teď znovu hraje Prekop, Provod, Jurásek, tam mu došlápl na nohu Ale hlavní rozhodčí Radina čekal, co domácí fotbalisté vymyslí, a protože ve čtvrté minutě druhého poločasu nevymysleli nic velkého a byli zatlačení u lajny, tak Radina pískl ten nedovolený zákrok a Slavia zavedení 3-0 nad Jabloncem ve třetím kole ligové nadstavby, konkrétně skupiny o titul. Rychle rozehrála Sadílek do pokutového území, Prekop sklepává pod sebe, rána vyražená, je to 4-0, je to gol, tam se ocitl úplně volný Holeš. Bylo to rychle zahrané od slávistů, Sadílek okamžitě oblouček do pokutového území, Prekop ho sklepl zpátky pod sebe, rána, kterou ještě golman Hanuš dokázal vytlačit, ale tam byl připravený Holeš a zhruba někde mezi malým vápnem a puntíkem pro penaltu vrací míč po čtvrté do sítě, takže i začátek druhého poločasu je v režii Slávie, 49. minuta a Holeš dává na 4-0 a znovu o další výrazný kousek přibližuje domácí pražský tým k obhajobě titulu.
1: Slavia kráčí zatím v poklidu za ziskem 23. titulu v historii klubu. Holeš teď střílí čtvrtý gol po tom, co tam Prekop sklepl balon. Následně přišla ta střela, kterou tam vyslal konkrétně Moses, tak měl snad práci kapitán Slávie. Teď už je ale rozehráno a znovu se hraje. Je to Chaloupek, který chtěl poslat balon na Provoda, ale Jablonec se potom Hvězdu znovu dostává k balonu. Teď je to konkrétně Tekijašky, který může hrát na pravé straně společně také s Alegim, a proti němu tam teď ale vystoupili slávisté. Byl to Ogbu, který fauloval Lamina Džava. Teď se mu ještě omlouvá. Džavo zůstává na zemi. Sudí Radina ukazuje do vzduchu píšťalku, což bude znamenat, že se bude hrát až po jeho hvizdu. Nejspíš si tam tady teď golman Slávie Markovič postaví i nějakou zeď. Když to spočítám, tak je to nějakých 22 metrů, ze kterých teď bude rozehrávat Jablonec standardní situaci u balónu. Jsou tam teď připraveni dva hráči. Jedním z nich je Alege a tím druhým Sedláček. Alege to má na levou nohu, naopak Sedláček na pravou. Právě Sedláček se hlásí a už rozehrává po zemi.

0: slavistických hráčů. Nakonec to byl Javo, který byl nejblíž balónu, ale nakonec se nedostal do vyložené střelecké pozice tak, aby mohl ohrozit branku gólmana Slávie Markoviče, který už rozehrál Slávia, tak na obrané polovině kombinuje. Je to Chaloupek, který teď na levé straně převzal balón a míří s ním v poklidu dopředu. Narazil si se Sadílkem, teď také s Provodem na levé straně. Stále ale platí, že je u balónu Chaloupek, který teď přenáší pole působnosti na hřišti na pravou stranu, kde je připravený kapitán Holeš, a ten sklepává až na muže, který je v modrém dresu, což je dnes gólman Markovič. Ten dlouhým nákopem našel na levé straně Juráska, ale před ním tam byl ještě připravený Čanturišvili, také proto teď slávisté na chvilku přišli o balón, následně se k němu ale dostávají, protože budou hazovat aut na levé straně hřiště. Je to Jurásek, který už uvedl balón znovu do hry, posílá míč na brankáře Markoviče, ten na kapitána Holeše, a chytil si teď, zběhl až na obranou polovinu pro balón, který ale vrací zpátky na Markoviče, protože chytil byl zády k brance, kam chce Slavia dávat góly, a tak neměl moc možností kam jinam hrát. Končí 53. minuta zápasu, Slavia vyhrává nad Jabloncem 4-0.
1: Ve středu pole teď hrají jabloničtí stoper Innocenty, se vysouvá směrem dopředu, naráží si s Malenčekem, jabloničtí jsou na levé straně, teď přihrávka do strany pokutového území, no a už se na to stoper taky ažky nemohl dívat a vysunul se až na hrot útoku pomoc svým spoluhráčům, Malenč neudržel, byl pod velkým tlakem slavistických obránců, no a domácí pak odkopávají daleko na útočnou polovinu, může tak hrát golman Jablonce Hanuš, ten zase obloučkem na druhou stranu, teď to tady létá přes středovou čáru, ale pozor, teď tam propadl míč za jabloneckou obranu, Prekop může dát na zabíhajícího Provoda, ale ta jeho přihrávka byla zblokovaná v tuhle chvíli Okekem. Byla to taková trošku kuriozní situace, protože míč tam propadl za jabloneckou obranu a jeden ze slávistů, který odcházel z offsideového postavení, tak vůbec nereagoval na hru, což udělal správně, nechal prostě ten míč proskotačit, no a tak Prekop dostal trochu víc prostoru, ale ta jeho přihrávka byla Okekem zblokovaná. Ale je to standardní situace a to je pokaždé nebezpečí. V současném fotbale možná ještě o to víc. Takže bude zahrávat teď Isife Roh z pravé strany a bude posílat center do pokutového území. Je to pravák, takže bude točit míč spíš od branky. Nakonec dal po zemi, to je signál. Provod, ještě Holeš, střela zblokovaná. Ještě jedna rána Provoda, takový oblouček. No a vystrašil teď gólmana Hanuše. Byl to tak klasický koníček, který se odrazil od země a pak takovým obloukem mířil za gólmana Hanuše, ale ten si s ním dokázal poradit. Takže v 55. minutě Slavia vede nad Jabloncem 4-0. Měla další šanci, ale s tou Hanuš poradil.
0: A teď to bude další šance pro domácí fotbalisty, tentokrát ale jiný rohový kop než před chvilkou, kdy ho zahrával Isife. Tentokrát to byl Sadílek, který si na krátko narazil s Provodem a hrát může společně se slávisty také Mouzis. Teď je to Provod, který centruje do pokutového území. Tam je Holeš, který si naskakuje na balon, dává ještě na Chaloupka, který byl na penaltovém puntíku, ale jeho volej zblokovala jablonecká obrana. Teď to bude auto vhazování pro domácí slávisty. Je to Jurásek, který si sklepává balon po přihrávce od Juráska. Je to gól, Slavie vede 5-0. Zadní tyč teď ideálně zavřel obránce Štěpán Chaloupek. Potom, co tam přišel balon z levé strany hřiště, Slavia slaví a kráčí pozvolně a velmi dominantně v tomto zápase za obhajobou titulu a ziskem už 23. titulu v historii. Štěpán Chaloupek teď v tomto momentu byl tím ideálním mužem, který tam na zadní tyči ideálně zavřel právě tento prostor. Myslím si, že tam musela být chyba některého z jabloneckých obránců, protože Chaloupek vypadal hodně přesvědčeně, že tam na zadní tyči dorazí. Jurásek si posunul balón zhruba na hranici pokutového území a následně tam na pravé straně, pokud se nepletu, to byl Innocenty, hráč, který přišel ve druhém poločase právě posílit jabloneckou obranu. Jurásek si tedy zapisuje asistenci, Chaloupek už druhý gol v tomto zápase. Kdo by to byl řekl, že právě Štěpán Chaloupek bude dvougólovým střelcem v zápase s Jabloncem. Připomeňme, že je to obránce domácího týmu. Teď tedy na začátku 57. minuty Slavia vede 5-0 nad Jabloncem, ale pozor, sudí Radina, ačkoliv už obě jedenáctky jsou

0: připraveny k tomu, aby se mohlo hrát dál. Ještě nedává pokyn k tomu, aby se mohlo pokračovat ve hře. Nejspíš ten gol tedy zkoumá video rozhodčí a Mirko Vasič možná vidí víc.
1: Možná by tam mohl být těsný offside Štěpána Chaloupka, protože Jablonečtí se tam snažili vystoupit a vypadalo to, že přece jenom Štěpán Chaloupek měl nohu a polovinu těla za jabloneckou obranou, ale to je jenom takový odhad. Uvidíme, co ukáže offside čára, ale zkoumá, protože Radina stále nedává pokyn k rozehrávce, takže ten gól z 56. minuty ještě prochází kontrolou u VARu. No a podle všeho by tam mohl být o kousek Chaloupek za obranou, že by tenhle jeho gól neplatil. Rozhodčí Radina tam teď tak popochází a poslouchá, co mu říkají od VARu, tedy od videorozhodčího. Tam dnes sedí Dalibor Černý a asistenta mu dělá Lukáš Machač. Teď to vypadá, že hlavní rozhodčí Radina na procházce chodí tam sem a tam kolem středového kruhu. Nikdo se s ním teď vlastně příliš nebaví, ani kapitáni za ním nešli. Hráči tak postávají na hrací ploše, slávisté trochu popobíhají, zatímco Jablonečtí, ti jsou, ano, řekněme to frázovitě, jak solné sloupy teď na hřišti. A pozor, tak offside to nebyl, nakonec bylo všechno v pořádku a Štěpán Chaloupek dává svůj druhý gól v zápase a Slávia tak vede 5-0. Následuje střídání na Jablonecké.
2: Slavistická krasa. Jízda za titulem tedy pokračuje, vyhrávají slávisté jasně nad Jabloncem. No a my proto nad Radiožurnálu Sport zkontrolujeme také házenou a první utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa. Duel mezi Čechy a Francouzi sleduje v Brně David Nekvinda.
3: Tady je to taky celkem jasné a můžu říct bohužel, vzhledem k tomu, že hraje česká reprezentace, prohrává s Francií 24-35, do konce zápasu necelé 4 minuty, hraje se 57. minuta. Francie uskočila do pětibodového vedení hned v úvodu zápasu a od té doby, dá se říct, neustále postupně navyšuje ten svůj náskok. A tedy
2: čeští házenkáři tedy v souboji s Francouzi tahají za kratší konec a my proto v 21 hodin a 22 minut můžeme na Radiožurnál Sport zase do pražského Edenu na utkání fotbalové šance ligy ve skupině o titul. Slavia Jablonec a Karel Schamberger s Mirko Vasičem pokračují.
0: Slavia vede nad Jabloncem 5-0 v začínající 60. minutě zápasu. Ten gól Štěpána Chaloupka, který se přezkoumával, nakonec platil. Offside tam sudí nenašli a tak se pokračuje už za pětigólového náskoku domácích fotbalistů, kteří tak míří za ziskem obhajobou ligového titulu. Je to Jurásek, slavistický halfback, který na levé straně hřiště rozehrává auta, rychle posouvá na pravou stranu, kde je připravený Holeš, ten už centruje do vápna, zpátky na Juráska, tam byl teď ale dobře připravený Čanturišvili na zadní tyči. Jurásek ale vrací do ohně, do vápna, tam je ještě provod Horána, která míří jenom pár metrů vedle pravé tyče jablonecké branky, gol by ale stejně neplatil, následně píská sudí Radina offsideové postavení slávistů, takže ta akce byla nakonec přerušena po tom, co tedy uběhla brankář Jablonce Hanuš se teď tedy posouvá dále ve vápně, než by mu bylo dovoleno, kdyby normálně rozehrával po tom, co slávisté netrefili branku. Hanuš už dlouhým nákopem na levou stranu rozehrává, tam jsou sformovaní jablonečtí hráči, kteří můžou hrát a na středu je to Obinája, který sklepává ještě na Malenčeka. Malenček se tam se sedláčkem narazil a jablonečtí po levé straně můžou jít do útoku, jenže Markovič si vyběhl pro takový pokus z levé strany hřiště, který teď nabídl Eduard Sobol. Nabídku nevyužili jablonečtí hráči před brankou, kteří nebyli tak rychlí, aby mohli zahrozit právě před Markovičovou brankou. No a pak slávisté rychle rozehráli, na pravé straně se k míči chtěl dostat teď Mouzis, ale nepovedlo se mu to. Naopak jablonečtí hráči jsou teď ve výhodě sudího Radiny, potom co tam jeden z červenobílých hráčů faul fauloval na pravé straně, tak může hrát Alege si hezky obhodil Štěpána Chaloupka slávistu a může pokračovat ve hře. Narazil se ještě se spoluhráčem Javem a následně to Chaloupek vrátil Alege mu možná také za to, že mu udělal Alege tu poměrně pěknou fintičku, tak to teď Alege schytal, ale mohli jste slyšet ten hvist sudího Radiny, který značí jediné, Jablonec bude rozehrávat na útočné polovině standardní situaci v polovině 62. minuty, kdy Slavia vyhrává nad Jabloncem 5-0.
1: Je to skoro od autové čáry ještě hodně daleko od pokutového území a buď Alege nebo Nebyla bude centrovat, pokud si nerozehrají na krátko. Teď se oba dva domlouvají, vypadá to, že asi Alege nakonec nebo Nebyla. Nebyla přeskočil balón, Alege centruje do pokutového území, ten míč letí na penaltu, Okbu ho odráží, ještě tvrdá rána, je tady snížení, je to gól, který teď Eduard Sobol napálil, tedy balón za Markoviče v 63. minutě. To byla rána jak z děla, ten míč byl odhlavičkovaný po té standardní situaci na hranici vápna někam do místa, kde se střetává ten čtvrtkruh právě s hranicí pokutového území, no a Sobol ten se s tím nepáral. To byla pecka, že málem protrhla síť slavistické branky. No a tak je sníženo na 1-5, alespoň dílčí, řekněme, radost pro jablonecký tým, který se ve druhém poločase často...
2: Fotbalisté Jablonce se tedy gólově dočkali v zápase v pražském Edenu proti Slávii. My se teď na Radiožurnálu Sport dočkáme asi konečného výsledku prvního utkání playoff kvalifikace pro mistrovství světa mezi českými a francouzskými házenkáři. Z haly Rondo se hlásí David Nekvinda.
3: 10 sekund do konce zápasu, Češi prohrávají teď po vstřeleném gólu 26-37 z Francií, ještě jeden útok francouzského týmu, který gólem neskončí a tím tento duel končí po 60 minutách, tedy Francouzi vítězí 37-26, no a mají tak 11-gólový náskok do odvety, která se bude hrát ve Francii v neděli. Ten systém playoff je takový, že se hraje dvojzápas, sčítá se skóre, takže české naděje na postupná mistrovství světa jsou po tom úvodním duelu v Brně bohužel dost malé.
2: Děkujeme Davidovi Nekvindovi, ale je jasné, že samozřejmě budeme sledovat počínání českých házenkářů i v té odvetě. Teď ale zase pojďme ve středu 13. května v 21:27 do pražského Edenu. Pokračuje fotbalový souboj ve skupině o titul mezi domácí Sláví a Jabloncem. Slovo mají Karel Schamberger a Mirko Vasič.
0: Končí 64. minuta zápasu, Slavia vyhrává nad Jabloncem 5-1. Teď ale velice zajímavá pozice pro jablonecké fotbalisty, kteří budou rozehrávat standardní situaci zhruba z nějakých necelých 20 metrů. Je to z takového toho čtvrtkruhu, nebo jak to nazvat, před pokutovým územím. U balónu už je tam připravený jablonecký Alege, ale radí se ještě se spoluhráči, zatímco Nebyla je stále na zemi. To je hráč, který se tam snažil prodrat právě vápno Slávie. Nakonec to ale vypadá, že na zemi je teď jeden ze slávistů. Nebyla už je na svých nohou, ale naopak ošetřován tam je teď slávista David Moses, který tam tedy teď je v obležení týmových lékařů a uvidíme, jak to bude s jeho stavem. Teď jsem dokonce viděl, že mezi střídačkami vytáhli pořadatelé také nosítka, ale hned je také zandali, takže to vypadá, že to nebude tak žhavé a špatné se zdravotním stavem Mousese, který už teď po svých sice pomalu, ale odkulhává za hrací plochu. Mezitím si mohli jablonečtí hráči připravit velmi zajímavou pozici, kterou teď mají k dispozici na začátku 66. minuty zápasu, kdy prohrávají v Edenu se Slaví 1-5. Bude to nejspíš Alege, který je připravený u balónu. Bude to mít na levačku. Golman Slavie Markovič si tam teď vytvořil 1, 2, 3, 4, 5. Pěti členů zeď plus jeden hráč v červeno-bílém dresu bude ležet pod tou zdí, tak aby nedošlo k podstřelení. U právě Alegeho ještě stojí Nebyla, takže to můžou být dvě varianty z pohledu jabloneckých fotbalistů. Teď už to vypadá, že je vše připraveno k tomu, aby mohli zahrávat jablonečtí, ale G se rozeběhl, ale ještě zastavil svůj rozeběh, uvidíme, zda to tady bude nakonec on, ale G střílí, ale nakonec jen mimo branku Markoviče, bylo to o kousek, ale G se nakonec nesnažil překonat tu zeď, ale mířil na vzdálenější tyč, chtěl trefit ideálně asi šibenici, ale řekněme o nějaký jeden, možná půl metr netrefil ideálně, balón končí mimo branku Jakuba Markoviče a právě golman Slavie teď bude rozehrávat v polovině 66. minuty, kdy Slavia vyhrává nad Jabloncem 5-1 a Slavia právě teď bude mít k dispozici hned trojnásobné střídání. Na hřiště přichází Čam, místo něho odchází Jerik Prekop, na hřiště se podívá také Tomáš Vlček, naopak Ogbu už jde ze hřiště a třetím mužem, který posílí Slavii, bude Alexandr Bužek, naopak už na hřišti není David Moses. To jsou tedy aktuální změny v kádru a jedenáctce Slavie, která zatím vyhrává ve třetím kole ligové nadstavby nad Jabloncem 3-0.
4: 5-1.
0: 5-1.
4: 5-1.
0: 5-1.
1: Ano. Teď už ale můžeme sledovat zápas kolem středové čáry, se snaží jablonečtí kombinovat a udělali to pěkně. Oblouček za obranu Slavie, to vypadalo na postavení mimo hru, ale rozhodčí nechávají dohrát celou tuhle situaci. Nebyla nabíjel před vápno, kde už byl připravený Malenček, ale nakonec by stejně tenhle gól neplatil, protože tam bylo předchozí Nebylovo postavení mimo hru, které bylo zřejmé, ale rozhodčí mají pokyn většinou nechávat dohrávat tyhle akce. No a máme tady další střídání, takže taková chvilka. Javo míří teď z hrací plochy, no a místo něj přichází jiný útočník, kterým je David Puškáč. Na, řekněme, už závěr tohoto utkání, protože už pomalu začne 69. minuta, Slavia vede nad Jabloncem 5-1 a teď rozehrává hecky odzadu, jenže Jurásku v posun dopředu nebyl přesný, získává ho Sedláček, ten se dokázal zbavit i Sadílka, ale pak tam pomáhal také Bužek, takže Sedláček se nedostal do vápna ani ke střele. No a domácí pak přihrávají na golmana Markoviče. Ten vysoký odkop, který mířil na Chytila, ale Chytil se k balonu nedostal. Pak ještě Innocenti si chtěl obhazovat Čama, ten zahrál rukou, což také rozhodčí viděli, odmávali a odpískali. Innocenti teď rychle rozehrává, přenáší hru na vlastní obrané polovině z levé strany na pravou. Tam je Čanturišvili, prostrkává dopředu. Puškáč, hezká patička za sebe do středového kruhu a snaží se rozeběhnout Malenčeka na levé straně, ale k Jablonci se tahle kombinace nepodařila. No a my teď zamíříme na Radiožurnál do zpráv.
0: Končí 69. minuta zápasu, Slavia vyhrává nad Jabloncem 5-1. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Jsou to teď jablonečtí fotbalisté, kteří jsou v útoku na pravé straně hřiště. Je to teď Obinája, který už se dostává po přihrávce od Alegeho do pokutového území. Nakonec Obinája vybojoval rohový kop po tom, co na něj Bužek nestačil. Tak to bude právě roh pro Jablonec. Alege rychle rozehrává na Nebilu, který je před pokutovým územím. Nebila teď ještě centruje z pravé strany hřiště. To je pokus pro jablonecké fotbalisty, kteří ale jako by se báli ve vápně prásknout do balónu, naopak vůbec se nebál Lukáš Provod, který tak balón napálil k polovině hrací plochy, kde si ale míč znovu sbírají jablonečtí fotbalisté na levé straně, teď připravený Malenček, proti němu vystoupil Holeš, ale Malenček zvládl tuto situaci a jablonečtí tak můžou pokračovat ve hře, teď je to na středu připravený také Čanturišvili, který může hrát ještě, ale Slávisté tam teď zabojovali proti němu a nakonec je to Chaloupek, který tam vybojoval míč pro domácí Slavii a posílá ho na levou stranu, kde je Sadílek a ten chce uklidnit na malou chvíli situaci a tak vrací balón na Markoviče. Ten ale chce hrát dopředu a nakopává balón do míst, kde nestál žádný muž v červeno-bílém dresu, naopak tam byla černá jablonecká zeď, která si teď sklepla v poklidu balón a tak může hrát na levé straně hřiště Obinája, který přihrává ještě na napravo, tam jsou připravení jablonečtí fotbalisté, konkrétně to byl teď Sedláček, který posouvá dopředu a na připraveného Obináju, jenže ten leží na zemi po souboji s Tomášem Vlčkem a Obinája teď tedy přerušuje hru, protože leží na zemi a jak ukazuje sudí Radina, bude potřebovat to ošetření na konci 71. minuty zápasu, kdy Slavia vyhrává nad Jabloncem 5-1.
1: 5-1, Obinája stále leží. Vypadalo to poměrně nevinně, možná, že po tom souboji a jemném přistrčení od Vlčka Obinája špatně došlápl. Nic jiného mě nenapadá, ještě si mohl hnout se zády. Vlček tam do něj narazil. No, možná, že by to mohla být záda, protože to bylo někde v polovině těla, se trochu Obinája prohnul jako luk. Nutno říct, že Vlček tam nešel nejenom tělem, ale pomohl si i rukama, tak nakonec podle toho, kde se drží fotbalista Jablonce, tak on špatně upadl na rameno. Drží se tam právě za tuhle část těla, prohýbává si ruku, ale už kluše pryč z hrací plochy, aby se na ní mohl za malou chvíli zase vrátit, protože kvůli němu bylo přerušeno, bylo tam ošetřování, takže Obinája musí na chvíli opustit hřiště. No a teď to bude míč rozhodčího, který Radina vhodil golmanu Markovičovi. Markovič si ho sebral do rukou, Puškáč tam hlídkuje, Markovič chce rozehrávat na krátko, nakonec to udělal, Bužek okamžitě posouvá dopředu na Čama, krátká narážečka, slavisté se blíží k polovině hřiště, přihrávka do středu pole, kde může hrát Čam, má na zádech nalepeného soupeře, ale zvládl to teď posunout alespoň zpátky, hraje v pokutovém území Slavie. Markovič okamžitě na Vlčka, Vlček si přešlápl balón, vyhnul se Puškáčovi a přihrál teď na Holeše. Slávisté teď v poklidu kombinují a dokázali se zbavit toho tlaku jabloneckého týmu v pressingu ve středovém kruhu, tak může hrát Čám, okamžitě posouvá do levé strany. Tady je Chaloupek, Chaloupek přebíhá polovinu hřiště, ale musí si zaseknout míč, protože tam je hodně husto. Jablonečtí se teď snaží ucpat každý prostor, který mohou, a Puškáč docela pracuje i v nabíhání, ale Slávisté, pokud jde o přihrávky vzadu v otevřeném prostoru, tak si dávají jednu za druhou, jablonečtí jen běhají a nejsou schopni se dostat ke slávistům tak blízko, aby mohli ohrožovat jejich rozehrávku. Platí to i teď, kdy Holeš ale ne dobře do středu polena Buška. Tam dobře zapracoval Puškáč, ale je zády k bráně a skoro u poloviny hřiště. Míč vyváží Innocenty po levé straně, to zkouší. Tedy teď jablonečtí prohrávají 1-5 v 74. minutě. Sobol, jediný střelec jablonecké branky, teď přeběhl celou diagonálně celé hřiště na útočné polovině. Jablonečtí už jsou vedle vápna, Alege se snaží obhodit Urázka, zatím se mu to daří. Centruje před branku, ale Puškáč ukazuje, měl jsi mi to dát proti noze na krátko, zatímco Alege zkoušel takový oblouček spíše do vzdálenější části malého vápna ze svého pohledu, no a tam nebyl nikdo z jabloneckých fotbalistů. Ale chvíle mi se zdá, že slávisté trochu polevili a už se tolik netlačí dopředu, i když teď poměrně jednoduše přešli na útočnou polovinu. Tady je provod má na levé straně rozeběhnutého Urázka, ale ten se musel zastavit. Slávisté jsou tam zatím v malém počtu, ale zvládají držet míč, protože jablonečtí na ně nevyráží. Provod do pravé strany takovým obloukem k rohu vápna se snažil najít Isifeho, ale byl tam připravený Sobol a hlavou sklepává k jabloneckému brankáři Hanušovi, který si bez problémů sebral tenhle balón a budou to znovu zkoušet teď jablonečtí rychlým průnikem po levé straně. Tady je Malenček, který sprintuje, ale skoro k rohovému praporku. Má proti sobě Holeše, snaží se mu vyhnout Kličku. Pak chtěl dát překvapivou přihrávku na zabíhajícího Prekopa, samozřejmě Puškáče, jabloneckého útočníka, ale překvapil úplně všechny. Takže míč doputoval až ke golmanu Slavie Markovičovi, který teď trochu váhá s rozehrávkou. Ale asi si to může dovolit. 75. minuta, Slavia vede nad Jabloncem 5-1 ve třetím kole ligové nadstavby skupiny o titul a míří za obhajobou titulu.
0: Je to Muhammed Čam, který se teď dostal k balónu po rozehrávce Markoviče. Čam si ještě narazil s útočníkem Slavie Chytilem a nakonec skončí na zemi. Myslel si, že mu bude zapískaný faul, to se ale nestalo. Naopak tak jablonečtí můžou jít do předu, je to Obinája, který může hrát ještě Alege, po něm také Puškáč. Obinája na hranici pokutového území, ale nespracoval ideálně, i když teď je ještě stále u míče, přihrává ještě na Alegeho, Alege dává už do pokutového území, tam by mohl být Puškáč, ale balon ho teď trochu přeletěl, také proto Puškáč musel s míčem mimo pokutové území. Jablonec teď jakoby se dostával do několika šancí, ale žádnou z nich nedokázal doklepnout do té finální přihrávky, po které by mohl padnout gol, a tak slávisté se zmocnili balónu a je to Jurásek, který teď na levé straně vyzývá k útoku. Provoda, Provotu šéf pokutovém území, dělá kličku na levé straně, chtěl přihrávat na zadní tyč, tam bylo sice připravený také proti němu Isife, ale ten se nedostal vůbec k balónu přes jabloneckou obranou hradbu a tak balón končí v zámezí teď v 76. minutě zápasu, kdy v tomto zápase proběhne další střídání, končí Mojmír Chytil, toho nahradí vzrůstem jednoznačně menší Vasil Kušej, který si tak zahraje ještě v závěru tohoto duelu. Já připomeňme, že do konce zápasu, respektive do konce základní hrací doby zbývá 15 minut a bude to střídání také na jablonecké straně. Do hry půjde Dominik Holý, naopak ze hřiště odchází Alege. Takže to je výměna a také na straně severočeského týmu, ale hráči, kteří už mají být na hřišti, tedy Holý na jablonecké a Vasil Kušej na slavistické straně, na hřišti už jsou a tak se může hrát dál. Je to Jurásek, který hází krátký out na Sadílka. Sadílek ještě dává na Provoda a ten obrací hru zpátky na obranou polovinu Slávie, kde je připravený Vlček. Ten si narazí s golmanem Slávie Markovičem a následně vybídne také k útoku Sadílka. Ten ale ten útok odmítne a tak vrací Vlčkovi na podruhé, ale už Sadílek chce útočit a tak přihrává do středu na Čama. Následně si zahraje také Bužek. Slávie rozvíjí nějaký pomalý konstruktivní útok, který ale nejspíš nakonec skončí na přihrávce kapitána Holeše, který chtěl na pravé straně ještě najít Provoda. Ten se do toho ale zamotal ve svízelné situaci a nakonec musel i faulovat na levé straně hřiště a tak se teď k balónu dostává Jablonec, který na začátku 78. minuty zápasu prohrává Fedenu 1-5. Budou to jablonečtí fotbalisté, kteří teď budou u balónu na obrané polovině na levé straně. Je tam připravený Sobol, který rozehrává do středu, ale to je velmi zkažená přihrávka, kterou vystihl Isife a Slavia tak může rychle zamířit do útoku, jenže to by Lukáš Provod nemohl tu finální přihrávku do pokutového území dát tak prudce. Lukáš Provod si myslel, že tam jeho spoluhráči budou ve větším a rychlejším náběhu, to se ale nestalo, naopak většina z nich se potom, co Provod vypálil tu přihrávku, zastavila na hranici pokutového území, protože slavisté už věděli, že ten mají míč, nemají šanci stihnout a tak balon doputoval za branku Jana Hanuše, brankáře Jablonce, který teď rozehrává dlouhým nákopem až na levou útočnou polovinu Jablonce a tam faul slavisty Holeše a tak se Jablonec dostává k míči na útočné polovině. Ještě to bude žlutá karta pro Tomáše Holeše, myslím si, že to bude také za nějaké nasčítání předešlých zákroků slavistického kapitána, protože zrovna tento úder se na velkou vzdálenost nezdál úplně za žlutou kartu, i když to teď vidím v opakovaném záběru, tak se sudímu Radinovi vůbec nedivím. Jablonec je u balónu v 79. minutě zápasu, Slavia vyhrává nad Jabloncem 5-1.
1: Ve středu pole Tekijašky napadá ho Provod a tak Tekijašky přihrává na Melenčeka. Ten udělal krásnou kličku jednomu hráči, pak druhému, jenže byl tlačený od branky k půlící čáře a tak jsou jablonečtí zase na vlastní obrané polovině, zkouší to pasem po levé lajně, ale tam je dobře zastavený jablonecký postup Holešem. Chaloupek si teď dával trochu na čas, ale nakonec stihl před Puškáčem přihrát zpátky ke golmanu Markovičovi. Jablonečtí se snaží být hodně aktivní, nepoložilo je to, že prohrávali už 0-5 v 56. minutě. Nutno říct, že od té doby se zvýšila jejich útočná aktivita, možná slávisté trochu polevy a dovolili tedy jabloneckým dát i jeden gól po krásné ráně Sobola. Jablonečtí jsou skutečně teď hodně, hodně aktivní a to už je 80. minuta, takhle. Puškáč teď obraný o míč chaloupkem, Čám, krásná parádička teď na Provoda u středové čáry, Provod si pak šlápl na balón, nechal proběhnout Sobola, slavisté, teď je to taková přihrávkovaná nakrátko mezi Čamem a Provodem, Čam může jít směrem dopředu, ale šel do trojice proti hráčů a tak si stoupl na balón a znovu jsou domácí u poloviny hřiště, Holeš ho přenáší z pravé strany na levou, Vlček, Ulajny, Jurásek, ale Slávisté se teď snaží chvíli podržet balón, nedovolit Jablonci, aby se znovu třeba dostal před pokutové území Slávie, kde vydržel předtím několik minut a docela zatápěl domácím fotbalistům. Slávisté teď v klidu kombinují, Čám ve středu pole, ale v obležení dvou protihráčů a přichází tak o balón, jenže vypomohli mu teď Bůžek a také Chaloupek. Ve středovém kruhu může hrát Vasil Kušej, snaží se zbavit Sedláčka, to jsou nevelcí hráči. Čám teď má dva zabíhající fotbalisty, krásně našel na pravé straně Isifeho, ten je v rohu vápna bráněný Sobolem, navedl si to na nohu a chtěl šajtlí pravačkou vypálit, běžel z pravé strany, byl otočený směrem ke středové, tedy k autové čáře, takže z toho se velmi těžko kope a taky to jeho zakončení podle toho vypadalo, protože to byla jen taková žblabuňka, která doputovala do rukavic připraveného Hanuše, který pak dlouhým výkopem našel Puškáče, ten hrudí sklepává na Sedláčka a Sedláček obloučkem se středovou čáru, tady se snaží hrát Malenček, ale jen za sebe a tam už nedoběhl holí tuhle hlavičku, takže Slávisté ji odvrátili, no tak teď chvilku taková nakopává. Změnit se to snaží Puškáč, který kličkuje u poloviny hřiště. Jablonci se krásně povedla narážečka. Malenček už ze strany se blíží do pokutového území. Stínu ho tam Vlček. Malenček si zasekl balón, vrátil se zpátky. Holí na hranici vápna může střílet, ale pod nohy se mu teď vrhl Holeš, který má možná křeč. Držel se tam zezadu za stehno, ale pokračuje se ve hře, takže Holeš musí vydržet. Sobol před pokutovým územím sklepává do vápna, tam je nebyla, ten vyhazuje ven. Sedláček, všechno je na levé straně vedle slavistického pokutového území. Rychlé přihrávky jabloneckých hráčů, Puškáč se snaží protlačit přes Chaloupka, to se mu nepovedlo. Dává zpátku na Innocentio, ten centruje do pokutového území, tam se dostává Holí k hlavičce, ale byl tísněný proti hráčem a tak od jeho hlavy míří míč vedle branky a i kdyby zamízel do ní, tak s tímhle by si asi golman Markovič poradil, protože ta hlavička byla slabá. Bude tady další slavistické střídání ještě zřejmě předtím, než Markovič vykopne od vlastní branky. Už je tam připravený Jusufa Mboji, který půjde na hrací plochu, anebo může Markovič hrát. Vypadá to, že to střídání je nakonec povolené, takže Mboji si také zahraje v závěru utkání s Jabloncem. V 83. minutě vede Slavia nad Jabloncem 5-1, míří za titulem, no a ze hry skutečně odchází Tomáš Holeš, střelec jedné z branek. Vypadalo to v jednu chvíli, že se chytil zezadu za stehno, že ho bere křeč nebo za lítko. A teď tedy sice v klusu, ale je vidět, že přece jenom ta jedna noha ho asi trošku trápí z toho vypětí. Teď si plácl s Mbojim, no a je dostřídáno a golman Markovič bude moc vykopávat od vlastní branky. Teď právě začala 84. minuta, Slavia vede nad Jabloncem 5-1 ve třetím kole ligové nadstavby skupiny o titul. Tenhle výsledek by znamenal, že pražský tým obhájí po roce titul.
0: Markovič nakopává balón až na útočnou polovinu. Vasil Kušej, který byl k balónu blízko, nešel do hlavičkového souboje a tak jablonečtí obránci mohli ten balón posunout zase na slavistickou obranou polovinu. Balón stále ve vzduchu a teď ho prodloužil. Žil ve vzduchu také nebyla, nakonec to byl ale obránce Tekijašky, který dává na levou stranu na Innocentiho, nakopává až na hranici pokutového území pražské Slavie, tam se do hry poprvé zapojuje také v tomto zápase Mboji, který sklepává na Markoviče hlavou a tak golman Slavie může vzít balon do svých rukou, to také udělal na malou chvíli, následně si ale balon položil a pravačkou teď nakopává na levou stranu, kde je Jurásek, ale před ním ještě Čanturišvili, který dokázal ten balón alespoň na malou chvíli ukořistit pro jablonecké fotbalisty. Následně sice Slávisté chtěli kontrovat útokem, to se jim ale nepovedlo, byl nepřesný a tak dopředu teď míří jablonečtí, ale také velká nepřesnost teď konkrétně ze středu pole, kdy byl u balónu, ještě nebyla a tím pádem míč skončil po jeho nabídce na nějaký útok v náruči brankáře Markoviče, který už rozehrál na levou stranu hřiště, chtěl najít Kušeje, ale ten je zatím utopený v tomto zápase a tak si znovu neporadil s balónem, byl obrán o míč jabloneckými fotbalisty na levé straně, teď může hrát jablonecký obránce Innocenty a po něm také kapitán Tekijašky, který se vydává na útočnou steč, už je na hranici pokutového území, ještě dává na levou stranu, to je nabídka na Puškáče, který mohl hrát a po něm ještě Malenček v pokutové svém území, ale nemá to úplně na střelu. Proti němu Jurásek Malenček teď už téměř na hranici pokutového území, respektive na brankové čáře. Bude z toho rohový kop, který teď vybojovali hráči Jablonce po útočném počínání u branky Slavie. Rohový kop tedy pro Severočechy na začátku 86. minuty k rohovému proporku přispěchal Nebila, který už se hlásí, bude kroutit balón pryč od branky, protože je to pravák. Nebila už se rozebíhá, posílá balón někam na penaltový punčík. Některý ze slávistů tam skončil na zemi, ale pokračuje se ve hře. A teď pozor! Sadílek vyzývá na útočnou steč, naopak Vasila Kušeje, jenže golman Jablonce Hanuš dokázal vyběhnout dobrých 30 metrů před sebe, ale pozor, provod se dostává k míči po chybě jablonských fotbalistů, konkrétně Nebyli a Kušej zakončuje, ale výtečný golman Hanuš se tam teď položil po přihrávce od provoda a následné střele Vasila Kušeje do té jeho rány. Řekl bych, že golman Jan Hanuš je teď hrdinou toho momentu, ale útok Slavie pokračuje mezi tím, co začíná 87. minuta utkání a domácí vedou nad Jabloncem 5-1.
1: Teď bude Jurásek asi centrovat z levé strany, ne, rozmyslel si to tak do středu pole, kde může hrát Boží. Chtěl prostrčit do vápna na Čama, ale tam bylo zavřeno a tak můžou hrát po odraženém míči jablonečtí, jenže to by musel Holý dobře přihrát. Isife na střed pole, Čam si to rovná na pravačku, pálí, ta rána je dvakrát sražená a bude z toho rohový kop pro pražskou Slávy. Čam tam udělal dva rychlé krůčky na hranici pokutového území. Slávisté rychle teď rozehráli ten roh, Sadílek dá do vápna na provoda, ten vyhazuje ven na Juráska, všechno to je na levé straně, tam může hrát také Kušej, zabíhá Sadílek, ale už by byl v postavení mimo hru a tak Kušej zastavil tuhle svoji přihrávku. Slavisté dál kombinují kolem pokutového území, Bužek může vypálit, ale trefuje jen protihráče, ještě Sadílek, odražený balon, ale šáhl mu tam do té rozehrávky teď Čanturišvili. No a teď se jablonečtí ubránili, slávisté se přesouvají na vlastní obranou polovinu, ale okamžitě to budou zase hrnout v 88. minutě směrem dopředu, i když vedou 5-1 nad Jabloncem. Slávisté znovu do levé strany, provod prostrkává k rohovému praporku, tam je Kušej, má proti sobě připraveného teď Obináju. Slavisté to chtěli prostrkat až do vápna, ale tam byl Čanturišvili, jenže špatná a přihrávka. Souboj ve středu pole, tam se Boží přestrkoval nebo postrkoval s protihráčem, kterým byl Holý. Nakonec Boží fauluje a vidí za to navíc i žlutou kartu. Takže 88. minuta, ještě tenhle karetní trest pro domácího slávistu Božího. Co je ale nejpodstatnější, Slávia vede nad Jabloncem 5-1 a už dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul. Může rozhodnout o tom, že získá titul. Jablonec by tedy musel hodně bleskově vyrovnat a zatím tomu nic moc nenasvědčovalo, i když ve druhém poločase jablonečtí přidali, anebo Slavia trochu polevila, protože to bylo až za stavu 0-5 z hostujícího jabloneckého pohledu.
0: Teď to byl pokus jabloneckých fotbalistů, ale útočník David Puškáč tam srazil na zem obránce Chaloupka a pískal se útočný faul. Sudí Radina ještě ukazuje, že slavisté nemůžou hrát do doby, než se zvedne Chaloupek. Teď už se tak ale stalo a Kušej je vybídnut v útoku. Dostal se do pokutového území, už je hodně blízko a ve velkém úhlu. A i když kusil tu střelu, tak golman Hanuš tam teď hokejově trošku se přilepil k tyči a dokázal tu střelu vyrazit. Bude z toho rohový kop pro fotbalisty Slávie. Sadílek už přispěchal k rohovému praporku, mezi tím, co se slávisté zrocují v pokutovém území, ale je tam také Jurásek k odrazu na rozehrávku nakrátko. Uvidíme, co zvolí Sadílek. Nakonec je to centr do pokutového území. Tam je připravený Boží, nebyl to Čam, který mohl pálit z hruba pozice, kde je penaltový puntík, ale jeho rána skončila na tribuně Sever, která je dnes prázdná, stejně jako celý Eden. Tento zápas může sledovat jen 150 lidí, kteří jsou ve VIP zóně. Už se znovu hraje, jablonečtí rozehráli, na polovině hřiště se chce k míči dostat Puškáč, nakonec je to Sedláček, který hezky teď obhodil a tvrdě se prodral skrz dva slávisty a posílá balon na pravou stranu, kde je připravený Malenček. Malenček už je před pokutovým územím Slávie. posílá překvapivou ránu, nebo jestli to byl centr, úplně nevím, ale Markovič musel zasahovat, ale celkem bez problému to zvládl slavistický golman a nemusel ani na zem, a tak hned potom, co chytil balon, rozehrál, jenže tu rozehrávku úplně ideálně nezachytili jeho spoluhráči, a tak z toho je teď out na hranici pokutového území Slavie pro jablonecké fotbalisty. Končí základní hrací doba tohoto duelu, tedy 90 minutovka, Slavia vede nad Jabloncem 5-1 a my budeme informovat za malý moment také posluchače Radiožurnálu o tomto duelu. Stále jsou to slávisté, kteří jsou teď u balonu, po tom, co se zhostili k balonu po autu Jablonce, je to Kušej, kteří... Slavia vyhrává nad Jabloncem teď už v nastavení celého zápasu 5-1, to nastavení je dvouminutové, a tak 120 vteřin teď dělí Slavy od obhajoby ligového titulu a vypadá to, že už se na tomto faktu nic nezmění. Když se koukám pod tribunu pod námi, kde může být 150 šťastlivců, kteří se dostali do ochozu při dnešním zápase, tak tam už se rozdávají nejspíš trička s mistrovskými nápisy. Jak tak tedy koukám, ale ještě není konec zápasu a jsou to teď jablonečtí fotbalisté, kteří budou rozehrávat z vlastní poloviny hřiště. Je to golman Hanuš, který může hrát a nakopává balon na útočnou polovinu. Tam je připravený Malenček, který teď hraje ještě na pravou stranu. Tam měl být Čanturišvili, ale nepřesná přihrávka. Také proto jdou dopředu slavisté. Je to Čam, který teď může jít doprava, ale proti němu dobře vystoupil obránce Jablonce Teky Jašky, který rozehrává ještě na levou stranu. Slavia vede nad Jabloncem 5-1, zhruba minutu před koncem zápasu.
1: Všechno už míří k tomu, že slavisté skutečně po roce obhájí titul. Hlavní rozhodčí Marek Radina už se díval na hodinky, ale ještě chvíli nechává pokračovat ve hře. Tam slavisté teď zabránili rozehrávce Jablonce u poloviny hřiště. Čam dává do středu pole, Chaloupek rychle do levé strany. Tady už se tleská v té VIP zóně, ještě Jurásek centruje do pokutového území. Ten míč tam padá, hlavička před malé vápno, ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec. Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky. Ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1 a Asie obhajují po roce titul, protože dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže, ten náskok je 7bodový. Je tady nápis mistři a hraje VRD Champions. Trochu smutné, že to je před prázdnými tribunami, ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slavie sami. Takže ještě jednou, Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu a teď začne, i když skromnější, a radost na hřišti. Sedenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Jsou to slavisté, kteří teď jsou u balonu, samozřejmě ne, ale oslavují na obrané polovině v takovém hloučku, kolečku tam teď skákali, včetně golmana Markoviče, ale na trávníku už jsou také hráči, kteří proseděli zápas na lavičce, nebo třeba byli vystřídáni, ale také například realizační tým. Když se podívám do toho VIP sektoru, tak tam teď stojí téměř všichni na nohách. Vidím předsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka, který je také tím mužem, který stojí teď a tleská ve stoje hráčům na hřišti, kteří se objímají. Vidím Tomáše Holeše, který je teď v obětí společně s dalším obráncem Tomášem Vlčkem. Lukáš Provod, hráč Slavie, se sléknul, protože si jeho dres nejspíš vyžádal jablonecký Alege, který ho drží ve své ruce. Slavisté tedy sice skromně, možná trochu smutně před prázdnými tribunami slaví, ale Slavia je hegemonem v domácí lize, stejně jako před rokem obhajuje titul a slaví tak 23. titul ve své historii. Můžeme slyšet kvíny pod naším hlasem, koukám se na lavičku Slavie, kde je trenér Jindřich Trpišovský, který úplně není ve velkých emocích, alespoň ne tedy na oko, že by nějak poskakoval nebo slavil. Má svou tradiční čepici kšiltem dozadu, teď si ještě plácá s několika hráči, spoluhráči ze svého týmu, ale také z týmu Jablonce. Je to teď oslava slavistického titulu. My samozřejmě budeme čekat na ohlasy, které vám na radiožurnálu Sport přineseme, ať už dnes večer, anebo v zítřejším vysílání, které samozřejmě bude pokračovat. Můžeme zopakovat to nejpodstatnější. Slavia porazila Jablonec 5-1 ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul. Góly dali za Slavii Chaloupek dvakrát, jednou Isife, také jednou chytil a jednou slavil také Holeš. Naopak za jablonecké fotbalisty jen jednou skóroval Sobol. A to znamená, že Slavia může slavit po výhře 5-1 nad Jabloncem ligový titul.
1: To je od nás z Edenu všechno. Znovu to připomeňme, trochu smutná oslava před prázdnými tribunami, ale fanoušci si ji způsobili sami, takže teď musí být buď za branami stadionu, nebo doma u rádiopřijímačů, nebo u televizí a koukat se, jak se slávisté objímají na stadionu. My vám přejeme s Karlem Schambergerem hezký večer.
0: Hezký večer.
2: 21 hodin, 58,5 minuty. Pražská Slavia tedy obhájila domácí mistrovský fotbalový titul po vítězství nad Jabloncem 5-1. Jablonec zůstal v tabulce pátý, protože už v podvečer Hradec Králové zvítězil nad Slovanem Liberec 1-0 a to znamená, že Králové hradečtí jsou teď obodík právě před Jabloncem. Liberec zůstal na 6. místě. No a jak bylo řečeno také ze stadionu v Edenu, tak fanoušci Slavie teď mohou slavit mistrovský titul mimo stadion. No a jestli se tedy někteří přece jenom sešli a v jakém počtu ve Vršovicích, tak aby dokázali tedy alespoň na dálku podpořit své oblíbené fotbalisty, tak to už s náma přímo z prostor před stadionem v Edenu poví náš reportér Richard Webs. Richarde, hezký večer.
5: Hezký večer. Fanoušci jsou stále u bočního vchodu do stadionu tady v Edenu. Zisk mistrovského titulu začali oslavovat několik minut před koncem zápasu a jak můžete možná slyšet, teď v tom pokračují. Po prvním poločase odsud někteří fanoušci odešli, ale teď jich tady zase přibylo a společně před zavřeným stadionem oslavují výhru domácího týmu. Speciální pořádková jednotka policie během zápasu zasahovat nemusela, vše proběhlo v klidu a fanoušci se nepokoušeli dostat za brány stadionu. Vypadá to, že se o to nepokusí ani teď. Před koncem utkání se tady objevila také vlajka Slavie Praha, kterou tady fanoušci mávají. Z pražského Edenu Richard Webs, Radiožurnál.
2: Mistrovské oslavy tedy v podání Slavie a slávistů budou moci pokračovat dál. Nechme se překvapit, co všechno ještě přinesou. Každopádně je jasné, že Slavia znovu vyhraje nejvyšší domácí fotbalovou soutěž, tedy šance ligu, protože dvě kola před koncem nadstavbové části má ve skupině o titul před pražskou Spartou 7bodový náskok. Třetí je Viktoria Plzeň, která ztrácí 10 bodů na druhou Spartu a zároveň má 7bodový náskok před Hradcem Králové, takže už je také jasné, že viktoriáni budou brát třetí příčku a postoupí tedy do kvalifikace o Evropskou ligu. Aktuálně, jak jsem před chvílí zmiňoval, je čtvrtý Hradec Králové s jednobodovým náskokem před Jabloncem, no a na 6. příčce je Slovan Liberec. Samozřejmě fotbalovému dění se budeme věnovat ve vysílání radiožurnálu Sport i zítra v našem ranním vysílání, no a potom po 10. dopoledne se můžete těšit na desítku Pavla Horváta, která se bude mistrovskému titulu Slavie a nejen tomu pochopitelně věnovat. No a pokud byste u desítky Pavla Horváta chtěli být živě, tak tady je naše nabídka.
6: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
7: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
8: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
9: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
8: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
6: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
10: Denodenní dřív na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se fungoval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc mluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to jak na každém tréninku dřele nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
7: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
6: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
7: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Ve 22 hodin a 3 minuty zůstaňme na Radiožurnálu Sport ještě chvíli u fotbalu, byť tedy v tomto případě zahraničního, protože ve třech prestižních soutěžích, tedy těch evropských, se hrají zajímavé a důležité zápasy. V anglické Premier League v utkání 36. kola Manchester City v první minutě druhého poločasu vede nad Crystal Palace 2-0. Citizens tedy směřují k tomu, aby snížili náskok vedoucího Arsenalu na 2 body, ale dokonce Premier League budou chybět po tomto utkání pro oba dva týmy už jen dva zápasy, takže všechny trumfy v rukou v boji o mistrovský titul v Anglii bude držet Arsenal. Crystal Palace je aktuálně na 15. příčce tabulky. Ve francouzské Ligue 1 to vypadá, že Paris Saint-Germain bude moci slavit po zápase na půdě Racing Oulan mistrovský titul, protože Pařížané potřebují uhrát na stadionu druhého týmu tabulky jeden bodík, aby už získali nedostižný náskok právě před svým dnešním soupeřem a také nejbližším pronásledovatelem. Po prvním poločase Paris Saint-Germain vede na stadionu Racing Oulan 1-0. No a ve španělské La Lize tam jsou rozehrány dva zápasy, jsou ve 33. minutách, Alavés hraje s už jistě mistrovskou Barcelonou nerozhodně 0-0 a Getafe vede nad Majorkou 1-0.
6: Radiožurnál Sport.
7: Všechny výsledky na jednom místě.
2: No a zapomenout nesmíme a nyní na dění mezi házenkářemi, protože tam čeští reprezentanti nastoupili k prvnímu utkání playoff kvalifikace o mistrovství světa a nedařilo se jim. Doma utrpěli debakl 26-37 s favorizovanou Francií. No a čeští házenkáři tak mají před venkovní odvetou v neděli v Orléánu už jen opravdu minimální a spíš jen teoretickou šanci na postup na závěrečný turnaj. Historicky nejúspěšnější tým šampionátu v Brně od začátku dominoval, už první půli vedli Francouzi až 8-bodovým náskokem, no a po změně stran ho ještě navýšili a nakonec tedy porazili české házenkáře o 11 gólů. Rozhodlo se také o tom, pokud jde o házenou, že ve finále domácí extraligy žen se utkají Slavia Praha a Lázně Kynžvart. Slávistky porazili ve třetím semifinále na 7-metrové hody favoritky z Mostu, které tak budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o titul. No a Lázně Kynžvart v rozhodujícím třetím duelu semifinálové série porazili Písek a po druhé si zahrají o český ligový titul. V sérii i po třetí vyhrál domácí tým, tentokrát tedy Kynžvart ve svém chebském domově zvítězil nad Pískem 29-27.

0: Je středa 13. května, 22 hodin a skoro 10 minut a na radiožurnálu Sport si připomeňme, že fotbalisté Slávie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Dva zápasy před koncem sezóny v Šancelize mají slávisté v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Lídr soutěže před prázdnými tribunami Fedenu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se prosadili Štěpán Chaloupek, Samuel Isife a Mojmír Chytil. Po změně stran zvýšili vedení domácích Tomáš Holechš a znovu Chaloupek, za Jablonec už jen skorigoval skóre Eduard Sobol. Červenobílí tak den po kontumaci nedohraného sobotního derby se Spartou získali v samostatné historii 9. titul a 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Nejúspěšnějším klubem od rozdělení federace dál zůstává Sparta se 14 triumfy. Ovšem ten současný Slávy zajistil znovu účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Staronoví šampioni převezmou trofej po posledním domácím utkání ročníku 24. května proti Plzni, která má po dnešku jisté třetí místo a účast v předkole Evropské ligy. Jablonec se totiž propadl o bod na 5. příčku za Hradec Králové, který odpoledne zdolal Liberec 1-0.
1: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

Vysílání radiožurnálu Sport bude příštích pár minut patřit hokeji. Matthew Schaefer získal Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka severoamerické NHL a v 18 letech je nejmladším držitelem tohoto ocenění. Schaefer vyhrál hlasování jednomyslně všech 198 píšících novinářů akreditovaných v NHL a združených do asociace novinářů právě zabývajících se

0: AHL. Tak to tedy se právě v hokeji stalo. No a co se teprve bude dít? V pátek odstartuje ve Švýcarsku hokejové mistrovství světa. No a dnes, 13. května, je to přesně 25 let, co na šampionátu v Německu, tedy v roce 2001, slavil český tým zlatý hattrick. Svěřenci trenéra Josefa Augusty porazili ve finále po obratu Finsko 3-2 v prodloužení a česká reprezentace tak ovládla třetí světový šampionát v řadě. V historii se něco takového podařilo už jen Sovětskému svazu a Kanadě.
1: Teď se o to pokouší naopak Patera, dostává se do pásma, Moravec se chystá vypálit, Beckendová,
2: reportér Aleš Procházka nechal průchod emocím ve vysílání Českého rozhlasu, když David Moravec v 71. minutě překonal golmana Nurminena a sen o zlaté metriku se stal skutečností. Ve finále to přitom tehdy dlouho vypadalo na konec úspěšné české série.
3: My jsme dvě třetiny nehráli vůbec dobře. Vím, že už po první třetině nám ten Augusta říkal, že to není ono, Fianové byl lepší, oni nás přehrávali. Ale se nám osvědčilo několikrát, že i když jsme třeba s Finama nehráli dobré utkání, ale dali jsme mě třeba jednu branku, tak jako kdyby byli labilnější a pak o té utkání se báli. A to nám právě trenér Augusta říkal po druhé třetině, hele, pojďme jim dát jeden gól a uvidíte, jak se sesypou.
2: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport Martin Procházka na finálový zápas, ve kterém Finové vedli po dvou třetinách 2-0. Pak ale snížil právě Martin Procházka a na 2-2 vyrovnal zhruba 6 minut před koncem základní hrací doby Jiří Dopita. A pak už trenér Josef Augusta tušil, že by útok na další zlato mohl vyjít.
4: Z té kabiny jsem cítil to, že ty hráči mají neskutečný sebevědomí. A proč ho měli? Protože z 0-2 se dostali na 2-2 a prostě cítili, že Fini už trošku právě tu psychickou převahu, kterou oni měli v té druhé třetině, kdy přežili přesilovku 5-3, pak dali hned góla, takže v té poslední třetině ji ztratili a já jsem věřil to, že těm Finům toho góla dáme.
2: Mluvil těsně po turnaji před 25 lety o vítězném zápase Josef Augusta, podle kterého se v Německu tehdy sešly skvělé týmy, silnější než rok předtím na šampionátu v Rusku, a nejen proto byla cesta za titulem ještě náročnější.
4: Po Petrohradě se nám rozpadla kostra národního mužstva, 9 hráčů, i těch zkušených hráčů, starších hráčů odešlo do Kanady, takže my jsme celou sezonu museli hledat v tom Euro Hockey Tour prostě tu sestavu, aby jsme udělali nějaký výsledek. Ta příprava na to mistrovství světa byla trošku složitější, než byla před Petrohradem.
5: Když to mužstvo už velkrát za sebou vyhrálo mistrovství světa, tak se to těm ostatním nelíbí a chcou se na něj vytáhnout a o to tíž se třeba hraje, zvlášť třeba proti těm soupeřům, kteří jsou jako papírově slabší, například to Švýcarsko nebo dejme tomu Německo. Jo.
2: Doplnil slova Josefa Augusty v roce 2001 útočník Viktor Ujčík. A i z toho, co říkal, je jasné, že se za 25 let pořádky ve světovém hokeji lehce změnily, protože třeba zrovna Švýcarsko bylo na posledních dvou šampionátech ve finále a na úspěšnou sérii bude chtít navázat na domácím mistrovství světa, které začne v pátek v Curychu a Friburgu. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin, 21 minut a na Radiožurnálu Sport zkontrolujeme dění v zápasech prestižních evropských fotbalových soutěží. Ve 64. minutě Manchester City stále vede nad Crystal Palace 2-0. To se tedy jedná o duel anglické Premier League. Ve francouzské Ligue 1 Paris Saint-Germain stále směřuje k zisku mistrovského titulu, protože pařížský velkoklub na stadionu Racing Lan vede 1-0. A to tedy je odehráno 61 minut. A konečně ve španělské La Lize zachraňující se Alaves vede po prvním poločase nad už jistě mistrovskou Barcelonou 1-0. No a Getafe vyhrává také po úvodních 45 minutách nad Majorkou 2-0. Tolik fotbal zahraniční a teď zase ten domácí. Jen si připomeňme, že pražská Slavia porazila ve třetím kole nadstavby šance ligy Jablonec 5-1 a svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského tak s předstihem oslavili obhajobu mistrovského titulu. Titul lze získat také v McDonald's Cupu, ale tam se hraje především pro radost. Tenhle 27. ročník fotbalového turnaje pro žáky a žákyně základních škol dospěl už do fáze krajských finále. A i když postup do nich si vybojovali žáci základních škol sami na hřišti, nemalý vliv na těchto úspěších mají i jejich učitelé a často zároveň trenéři. Ti pomáhají formovat budoucí fotbalové kariéry a také životy aktuálně malých nadějných fotbalistů a fotbalistek.
1: Nahoru, nahoru, nahoru! Bránu, Matěj! Jdeme před tu bránu! Kudinu, chceš za gol!
2: Matěj, to nemůže být taková rána. Když dáváš takovou ránu, tak to musí letit do brány.
3: I takové pokyny slýchají fotbalisté prvního stupně základních škol během McDonald's Cupu. Jejich učitelé a zároveň trenéři jsou zatím spíše poradci. A každý z nich volí jiný přístup.
4: Oni nechávají většinou ty hráče sami, ať si snaží v hlavě tvořit tu svoji hru, ať se snaží vymýšlet, jakoby ne přímo je vést. A myslím si, že to je jako správný postup, že ti kluci nebo i ty holky se potom sami jakoby rozvíjí a vidí, co je špatně, co je dobře a jak jakoby hrát dál.
3: Vysvětluje Lucie Plháková, česká reprezentantka ve futsalu a hlavně učitelka ze základní školy z 2,5tisícové obce Mikulovice u Jeseníku, která v kategorii A poprvé v historii postoupila do republikového finále s úchvatným skóre 42-4. Její slova potvrzuje při svých vzpomínkách na McDonald's Cup i záložník Sigmy Olomouc Jáchym Šíp, který teď už v roli vzoru pro mladé předával vítězům poháry a medaile.
5: Většinou to stejně trénoval můj taťka, takže to bylo většinou fakt. Vem si balón a běžat gól, jako to nějak taktiky, jako asi bych neřekl žádnou, že bychom měli, no, fakt prostě dávat co nejvíc gólů, užít si to hlavně.
3: Jiní trenéři se naopak do hry už od útlého věku snaží prvky taktiky postupně začleňovat.
1: Čekej, do pozice!
2: Mateo, čekej na ten dlouhej, jo? Pozor, pozor, Mateo. A teď jdeme.
1: Výborně, pravá strana, hej, co je? Maty, tady máš hráči, dělej!
6: Ještě už od těch 8 už tam určitý taktický věci musí být. Samozřejmě není to to nejdůležitější, ale nemůže to zase být úplně, aby ti hráči jako nevěděli, co mají na hřišti dělat, takže tu taktiku se snažíme do nich dostávat už od malička, ale samozřejmě v těch především mladších přípravkách chceme, aby prostě byli hodně odvážní, hráli hodně jako na sebe individuálně, zkoušeli i do dvou hráčů, chtěli, aby zjistili, co dokážou. Takže ten nejdůležitější cíl by měl být ten, aby prostě kluci a holky milovali fotbal a zůstali u něho. A jestli se to někomu povede na super úroveň vyšší a někomu prostě třeba na výkonnostní nebo na hobby, tak to nevadí. To by měl být hlavní cíl, si myslím, všech trenérů v této kategorii, naučit ty děti milovat fotbal.
3: Říká Radim Netopil, šéf trenér fotbalového klubu v Šumperku ze 4. ligy. Ten úzce spolupracuje se základní školou Sluneční, která měla na olomouckém krajském finále tým v obou kategoriích a v té starší postoupila až do republikového vrcholu. A to i za přispění trenérů a učitelů, kteří po dobrém výkonu nebo akci nezapomenou své žáky pochválit a povzbudit.
1: Dome, skvělá práce, Dominiku, super, pojď znovu, jo, skvělé, Maty, dobře zavřeno.
7: Ještě jde, dobrý dotek, ale pokračuj.
8: Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
9: Ještě jde, Jášu, výborně, pořád.
10: Krásně, Jášu.
3: Další krajská finále McDonald's Cupu proběhnou v následujících dnech. Republikové finále se koná 1. a 2. června v Ostravě. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
11: Poslouchej Sport.
12: Radiožurnál Sport.

0: Na hodinách Radiožurnálu je 10:30. A ve studiu se zprávami Monika Chmielová.
1: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 0,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Novým šéfem Centrální banky Spojených států se stal Kevin Warsh. Do funkce ho potvrdil americký senát. Warsh vystřídá Jeroma Paula, kterého často kritizoval prezident Donald Trump. Hlavně kvůli tomu, že nesnížil úrokové sazby tak, jak si prezident přál. A sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby. Kautský ale upozornil, že rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Sport. Fotbalisté Slavie obhájili prvenství v Šancelize. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec 5-1 a dva zápasy před koncem sezóny mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Slavisté získali v samostatné historii 9. titul a 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Zároveň si opět zajistila účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Mirošovicemi a nehoda ve Znojmě. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Benešov. Na kilometru 18,5 zastavilo osobní auto. Je vpravo u svodidel, není ale ještě výrazněji označené. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku za odbočkou na Přelouč. A blíže sjezdu na Nové Město na 69. kilometru stojí nepojízdný kamion. Uzavřený je tam i pravý pruh, takže se vybočuje. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 26. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a projíždí se levým pruhem. A ve Znojmě pozor na nehodu na silnici 38 do Rakouska. U sídliště Dukelská havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd křižovatkou s Melkusovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách je sněžení. Během dne budou srážky přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Světová jednička v deblu Kateřina Siňaková prošla se svou americkou tenisovou spoluhráčkou Taylor Townsendovou do semifinále tisícovkového turnaje v Římě. Na Antuce v italské metropoli se Siňaková s Townsendovou ani nemuseli objevit, protože dvojice Kirsteová a Kristianová z Rumunska ten zápas ještě před jeho začátkem vzdala. Naopak tuhý boj svedli Linda Nosková a Tereza Valentová s australsko-americkou dvojicí Hunterová Pegulaová. Mladé české tenistky se vrátily do zápasu po ztracené úvodní sadě. V rozhodujícím super tiebreaku ale naskušené soupeřky nestačily. Nosková Valentová prohrály s dvojicí Hunterová Pegulaová 70 tedy v tom rozhodujícím super tiebreaku. V singlech už je to tedy ve věčném městě bez české účasti. Dnes se zatím rozhodlo o prvním semifinalistovi mužské dvouhry. Nor Root zvítězil nad Rusem Chačanovem 2-1 na sety. Za malou chvíli začne utkání mezi Španělem Jodarem, tedy Chodarem přesně řečeno a správně vysloveno, a domácím Italem Darderim. No a mezi ženami tam postoupili do semifinále Polka Iga Świątecová přes Američanku Pegulaovou a před chvílí také Ukrajinka Elina Svitolinová, která otočila duel s Kazaškou Elenou Rybakinovou. To tedy byly tenisové výsledky středy 13. května. Ty další doplníme už za chvíli ve velkém přehledu.

0: Titul ve fotbalové šancelize obhájila pražská Slavia. Jablonec porazila Vysoko 5-1 a dvě kola před koncem nadstavbové části má nedostižný náskok 7 bodů na Spartu. Slávisté tak samostatnou českou ligu ovládli po 9. a po 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Další výsledky teď nabídneme ve sportovním přehledu s Františkem Typovským. Františku, hezký večer.
1: Pěkný večer. Fotbalisté Hradce Králové porazili ve skupině o titul 1-0 Liberec a v prvoligové tabulce se posunuli na 4. místo. To Východočechy výrazně přiblížilo k účasti v evropských pohárech. Velmi si toho cení taky hradecký stoper Tomáš Petrášek.
2: Musíme mít furt tu pokoru a dokud to prostě nebude 100%, tak musíme prostě jet dál a pojedeme dál, i když to 100% bude. Každopádně slyšet to doopravdy, že to je Hradec Evropa a že se to blíží a že ty lidi se na to těší. Cítím, co to pro ten klub znamená, co to znamená pro nás. Je opravdu jako jedinečný.
1: Králové hradečtí jsou v tabulce 4. o bod před Jabloncem. Právě 4. místo zaručuje na konci sezóny kvalifikaci konferenční ligy.
0: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli v Brně s Francií 26-37. Postup na šampionát se jim tak před nedělní odvetou ve Francii výrazně vzdálil. Mistrovství si zahraje tým s lepším celkovým součtem skóre z obou zápasů.
1: Házenkářky Mostu budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o domácí titul. Třetím semifinálovém duelu prohráli se Slavií Praha za stavu 28-28. O postupujících rozhodly 7-metrové hody, které líp zvládly Pražanky. Postupu si považoval trenér Slavie Daniel Čurda.
3: Dá se to nazvat házenkářským zázrakem, protože je 13-5 ve 20. minutě druhého zápasu a otočka, to určitě se dá považovat jako za výrazný moment. Tohle je práce holek. Chodí každý den do školy, do práce, přijdu na trénink a dokážu porazit Most, takže já jsem na ně mega hrdý. Je to jejich zásluha. Já si vážím toho, že jsme porazili z mýho pohledu nejlepší tým v České republice.
1: O zlato si slavistky zahrají s Kinžvartem, který zakončil sérii s Pískem domácím vítězstvím 29-27 a vyhráli ji rovněž 2-1.
0: Česká hokejová reprezentace podruhé trénovala v dějišti mistrovství světa ve švýcarském Friburgu. V pátek vstoupí do šampionátu zápasem s Dánskem. Nejzkušenější ze zámořských posil je v aktuálním výběru trenéra Rulíka obránce Filip Hronek, který ale o účast na šampionátu málem přišel, když se v přípravě zranil v utkání s Finskem.
4: Po zápase jsem to neviděl moc dobře. Naštěstí se to jako nějak dalo dokupy, takže po těch vyšetřeních jsem jako věděl, že by to nemuselo být nic hroznýho a že by se to mělo dát dokupy. Těším se hlavně, ať už se hraje. Příprava je taky dlouhá, takže ať už se začne hrát a musíme to běžet.
0: Kanadský hokejový obránce Matthew Schaefer z New Yorku Islanders získal Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka NHL. V 18 letech je navíc nejmladším držitelem tohoto ocenění. O jediný den Schaefer překonal rekord současné hvězdy Coloreda Nathana McKinnona ze sezóny 2013-14. Čtvrtý v pořadí zveřejněném na webu zámořské ligy skončil český brankář Montrealu Jakub Dobeš.
1: A španělský cyklista Igor Arrieta vyhrál navzdory pádu a špatnému odbočení deště pátou etapu Gira d'Italia. Růžový dres získal druhý Portugalec Alfonso Eulalio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel s víc než 7-minutovou ztrátou na 44. místě a celkově mu patří 16. příčka o 6 minut a 22 sekund za vedoucím Eulaliem.
0: Tak to byla poslední zpráva velkého přehledu s datem 13. května. Postaral se o něj tedy o celý ten přehled František Typovský. Františku, díky.
1: Naslyšenou.
0: 22 hodin, skoro 45 minut. Za malou chvíli, hned po Kamilu Střijavkovi, si dáme zase návrat o 50 let zpátky. Ano, bude tady náš seriál k výročí triumfu českých fotbalistů, respektive tehdy československých, na mistrovství Evropy. Když se snaží...

0: Na Radiožurnálu Sport je čas na další díl našeho seriálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu. A tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dnů do vítězného penaltového rozstřelu v Bělehradě. Dobu od 2. května do 20. června. Teď tady máme další příběh, který nás v kalendáři a v rozhlasovém vysílání vrací do 13. května roku 1976.
1: U příležitosti pražského jara vystoupí dnes večer ve Smetanově divadle v Praze v roli Taťány v Čajkovského opeře Evžen Onegin zasloužilá umělkyně Ruské sovětské federativní socialistické republiky Galina Pisarenková.
2: Zaznělo také 13. května roku 1976 z Československého rozhlasu a cestu za kulturou připravovali tou dobou také státní autority národnímu týmu fotbalistů. Ten totiž čekala odveta čtvrtfinále v Kyjevě a tak se dělalo všechno proto, aby byla výprava do tehdejší Ukrajinské sovětské socialistické republiky úspěšná. Píše se o tom právě 13. května v Československém sportu v dalším dílu seriálu Před odvetou. Zatímco v předchozích dílech reportéři zpovídali hráče, nejprve střelce obou branek z úvodního zápasu Antonína Panenku a Josefa Modera a pak také obránce Jána Pivarníka, teď nabízí zprávy ze zákulisí a čtenáře podrobně informují, jak bude vypadat celý reprezentační sraz.
3: Reprezentanti mohou přijet, vše je připraveno do všech podrobností. To jsou poslední fakta ze sekretariátu našeho fotbalového svazu 9 dní před kyjevskou odvetou. Na vše je pamatováno. Hráči budou trénovat, samozřejmě se musí i rozptýlit nefotbalově a hlavně půjde o to, aby vylepšili svůj psychický stav.
2: Můžeme se dočíst v úvodním odstavci článku, který připomíná, že odvetný zápas v čtvrtfinále mistrovství Evropy v Kopané mezi Sovětským svazem a Československem tady bude už za 9 dní a doprovází ho také titulek s otázkou, jaká nálada bude v nočním letadle, myšleno hlavně cestou zpátky po návratu ze zápasu. Sraz je naplánovaný do detailu. Od cestování ranními letadly do Prahy, tak aby mohli všichni reprezentanti stihnout začátek soustředění 18. května v 11 hodin dopoledne, ještě ten samý den trénink na Spartě, pak také sauna a masáže. Vlastně to bylo hodně podobné, jako když se sejde národní tým v dnešní době, vypráví fotbalový historik Jaroslav Kolář.
4: Vlastně ten systém byl podobný jako teďkom, protože taky hraje se liga o víkendu a hned po víkendu se hráči sešli k tomu srazu. Tehdy byl zvykem hrát i takový různý přípravní utkání, třeba hráli s některými jakoby kluby, třeba s prvoligovými, ale dokonce třeba ještě dříve, ještě než před tím rokem 76, ale ne zase tolik dřív, hráli třeba s takovýma Čelákovicema, který hráli druhou ligu a s nima hráli přátelský zápas, jako ta reprezentace, aby se sehráli trošku.
5: Modelový zápas.
4: Ano. Hmm. To tehdy bylo zvykem. Samozřejmě to přilákalo v těch městech lidi, že jo, protože tam přijela reprezentace.
2: Konkrétně 19. května, druhý den srazu, měl národní tým naordinovanou dopolední besedu, pak turnaj v minigolfu, trénink na Spartě a večerní kino. A 20. května pak výprava v 10.50 dopoledne odletí do Kyjeva.
3: Pobyt v Sovětském svazu bude čistě fotbalový. Ubytování bude zřejmě v moderním hotelu Dněpr, trénovat se bude určitě ve čtvrtek a je možnost přípravy ještě den před utkáním. Hráči navštíví rovněž filmové představení nebo zajdou do ukrajinského cirkusu.
2: Píše se 13. května roku 1976 před blížící se odvetou.
6: Klopta už v našem pokutovém území. Pochybuje, kopačka, nebezpečná střela, výborně Viktor.
2: My už nezvíme, že ze zápasu v Kyjevě se výprava vracela s pořízenou a i proto pak mohla hrát 20. června v Bělehradě o titul. Do zlatého finále zbývá 38 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport.
8: Sport ze všech úhlů.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henin.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henin. Všechny si mohou zhávit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku. Myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Dom.

0: Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické Premier League Crystal Palace 3-0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na 2 body. Ve Francii už je naopak jasno, Paris Saint-Germain zvítězil na půdě Racing Lens 2-0 a Pařížané už mají v čele tabulky Ligue 1 nedostižný náskok právě před Racingem Lens. No a ve španělské La Lize tam se ještě aktuálně 2 zápasy hrají, zachraňující se Alavés vede v 72. minutě nad Barcelonou 1-0 a v 67. minutě Getafe vyhrává nad Majorkou 3-1.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Poslechněte si zprávy s Monikou Chmilovou. Policie v kauze ústřední vojenské nemocnice obvinila zatím 10 lidí. V Lotyšsku se rozpadla vládní koalice. Fotbalisté Slávie porazili Jablonec 5-1 a slaví titul v Šancelize. A zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přehánky, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí. Informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. NCOZ včera dopoledne kvůli kauze zasahovala v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Celkem kriminalisté zadrželi 12 lidí, řekl Petrásek.
3: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
1: Policie všechny zadržené propustila, stíhá je bez vazby. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust uvedl, že 2 zadržení jsou pracovníky nemocnice. V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude například bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil na dnešní tiskové konferenci 5 měsíců po nástupu do funkce. V Lotyšsku se 5 měsíců před parlamentními volbami rozpadla vládní koalice. Jen pár dní po demisi ministra obrany Andrise Sprůce jeho levicová strana Progresivní přestala podporovat lotyšskou vládu. Ta tím přišla o parlamentní většinu. Sprůce rezignoval koncem minulého týdne poté, co ve čtvrtek 2 drony, které přiletěly z Ruska, zasáhly lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Siliňová vybrala za Sprůcova nástupce plukovníka lotyšské armády Reivise Melnise. Toto rozhodnutí ale nekonzultovala s progresivními, kterým toto křeslo ve vládě dosud patřilo. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů. Oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu méně. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na 1 hektaru, na některých místech až 3000. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce, vysvětluje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Ročně jeden hraboš skonzumuje víc než 1 kg obilí a 5 kg zeleného krmiva. V této hodnotě je potřeba připočítat i jeho plýtvavý žír. Plýtvavý žír znamená, že škůdce víc zničí než sní. Při výskytu 3000 hrabošů na hektar je ztráta 3 až 6 tun hmoty.
1: Sport. Fotbalisté Slavie Praha s předstihem slaví obhajobu titulu v Šancelize. Ve třetím kole nadstavbové části soutěže porazili Jablonec 5-1 a v tabulce mají nedostižný náskok.
5: Slavia vstoupila do utkání suverénně, po první půli vedla 3-0 a vítězství si pojistila ve druhém poločase, po kterém slavila výhru 5-1 nad Jabloncem. 2 kola před koncem ligy si tak zajistila obhajobu titulu. Utkání sledovalo jen 150 lidí ve VIP sektoru. Mezi nimi byli třeba předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík nebo hráči, kteří si dle Tvrdíkových slov za Slavii už nezahrají, tedy Tomáš Chorý a David Douděra. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: V dalším utkání Hradec Králové porazil Liberec 1-0 a posunul se v tabulce na 4. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: překážky na D1 a nehoda před Nymburkem. Na dálnici D1 nepřehlédněte odstavená vozidla na cestě z Ostravy do Brna. Za odbočkou na Nový Jičín na kilometru 328 stojí kamion v odstavném pruhu. A dále za Vyškovem na kilometru 224 porucha zastavila vozidlo odtahové služby. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec nad Cidlinou. Na 69. kilometru stojí porouchaný kamion. Na pravý pruh je neprůjezdný, vozidla v místě vybočují doleva. Na nehodu pozor na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku. Mezi Jizbicemi a Krchleby havarovalo nákladní auto. Na místě zasahují záchranáři, místem se projíždí pomaleji. A v Praze začala údržba ve Strahovském tunelu. Jde tentokrát o obousměrnou celonoční uzavírku. A práce mají skončit až v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženou až oblačnou, zpočátku hlavně na horách přeháňky, v Krušných horách je sněžení. Během dne budou přeháňky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
8: David Novotný na place a se mnou na mým place a probereme možná i nějaký emoce. Robert Kysela, hokejista, hlavně Litvínov. Ahoj, Roberte.
9: Ahoj.
8: Prosím tě, mě vždycky také jako zajímá, a je to jedna z prvních otázek, pokud nekličku kudy kam, tak samozřejmě co malej Robert a jak prostě se dostal k hokeji a proč jsi si nevybral Focus, anebo tak, protože tobě v 76., který byl takový úspěšný rok s obou těch hlavních sportů našich českých, tak si mohl koukat na černobílou, pravděpodobně, no možná i trošku barevnou televizi a mohl jsi si z těchto dvou vybrat a vybral jsi si hokej.
9: No, koukal jsem teda na černobílou, ne na barevnou. Dokonce jsem koukal na Bělehrad, na panenkovou dloubák.
8: Jasně.
9: Ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově.
8: Okay.
9: A v Litvínově se toho fotbalu moc nehrálo, ale jako samozřejmě v té době top hráč tam byl Ivan Hlinka, Jirka Bubla, chodilo se na ně a celý Litvínov chodil na hokej, byl natřískaný zimák a moje máma navíc byla ještě učila na sportovní škole hokejový, takže jsem k tomu měl prostě blízko. Dostal jsem se k tomu v podstatě tak, že jsem chodil na tu sportovku, ale ne do sportovní třídy, ale kluci najednou začali, hele, my chodíme na hokej, pojď taky a tohle, tak jsem si to doma vyřval svým způsobem a máma povolila a poslala mě tam a od té doby už jsem tam v podstatě zůstal. Jo. Vlastně my jsme pak byli vlastně první sportovní třída hokejová na té škole a od té doby už tam ty sportovky jedou furt.
8: Takže za to nemohla ani televizor, bylo to asi možná o Fous i dřív, že jo? Protože v 8 už je možná trošku později začínat, že jsi to vybulel, teda dejme tomu 5-6.
9: Bylo to, ano, bylo to ve druhé třídě, to bylo jo, ve druhé třídě, takže mě bylo vlastně, v 6 jsem šel do první, jasně. Takže mě bylo 7 let. No. 7 let mi bylo a od té doby jsem to prakticky neopustil, se dá říct.
8: No a doma tě nezbraňovali, doporučovali, jako měl jsi tam nějaký průkopníčky, šel jsi v něčích botách?
9: Nešel, táta můj byl dětský doktor, okay. Máma učitelka, super. Máma teda aspoň hrála jako volejbal, když byla mladá. Jo, a ta mě v tom, bych řekl, hodně podporovala. Táta ten byl takovej, hlavně musíš vyštudovat.
8: Klasika.
9: Jo, sice úplně mě netlačil do medicíny, nakonec řekl, budeš nějaký diplomat nebo zahraniční obchod, takže mě nakonec docpal tadyhle na ekonomku, že jsem dal přihlášku tady na zahraniční obchod v Praze a vyštudoval jsem to a byli všichni spokojení.
8: No a to už jsi musel být docela zdatná hokejka, když jsi vyštudoval tuhle tu věc.
9: No, vlastně to už jsem hrál nejvyšší soutěž naší, protože právě. Jsem začal v 18 nebo v 17 letech a na tu vejšku jsem šel v 18. Jo. Za nás samozřejmě bylo jenom 8 tříd základní školy, ano. 4 roky střední, takže já jsem vlastně řidičák, maturitu, jsem všechno měl v 17.
8: V jednom roce
9: protože
8: v podstatě.
9: Protože jsem červnovej, takže vlastně jsem to všechno v květnu měl a už jsem dal přihlášku na vejšku a v 18 jsem okamžitě nastoupil tady na ekonomku.
8: To jsem se chtěl vlastně vlastně zeptat, že už v těch nějakých 5, 6, 7 si chodil na ten stadion? Chodil si na toho Hlínu se dívat?
9: No, chodil.
8: A to tě musel někdo prostě jako vzít za ručku?
9: Chodil jsem s tou mojí maminkou, jasně, která vlastně pár těch hokejistů, protože ta škola, i když to v té době ještě nebyla sportovka, je naproti zimáku, mm-hmm, pár těch hokejistů tam měla, který už za to Ačko tam třeba i hráli.
8: Jasně.
9: Jo, takže chodil jsem sice sporadicky, ale vždycky tak si myslím jednou za měsícem jí překecal, že jsme šli na hokej.
8: To je skvělý. A chtělo se ti prostě, ten stadion je pořád stejný, ne, od té doby, nebo doznal nějaký změny, jako tam jsou, ale...
9: Párkrát ho natřeli, ale...
8: Jasně.
9: Ale jinak je úplně stejný.
8: Ale že ten vnitřek je stejný.
9: Vy
8: se tam byli na nějakých
9: drobný úpravy, že už bych si ani nespomněl, jak to vypadalo před těma, místo dřevěných sedaček jsou tam plastový, ale jo, to je tak všechno.
8: A dostal jsi se teda s maminou třeba i jako do kabiny nebo takovýhle věci? Ale, byl jsi takovej protekční malinko?
9: Řeknu to takhle, ze začátku teda ne, ale v době, kdy Ivan Hlinka vlastně odešel do Vancouveru hrát, tak on měl kluka o 3 roky mladšího než já. A vždycky, když jako se vrátili na léto do Čech, tak moje máma, protože Ivanovo první žena a maminka toho Ivana mladýho, tak byla taky učitelka a znali se s mojí mámou. To byla trenérka gymnastiky a na té sportovce trénovali i tu gymnastiku. Takže moje máma ho učila ruštinu vlastně. Moje máma byla učitelka ruštiny, takže učila malýho Ivana ruštinu a takhle jsme se poznali. Já mám od něj, jako od starého Ivana, pár fotek a hokejku jsem dostal a byl jsem samozřejmě v 7. nebi.
8: No to je jasný. No. Nutno dodat, že ty tvoje studia a proto máma učila ruštinu, byly za hlubokýho totánče, že jo?
9: No to přesně prostě, tak. No.
8: Máme
9: přesně
8: nějaký tak. 70. roky, takže...
9: To byly 70. let. Tohle, když učila toho malého Ivana, tak to byl rok 80, 81.
8: Jasný. No. Robert Kysela je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Když já jsem toho dosáhl, tak v podstatě jsem byl v tom Litvínově, jsem těch zápasů měl nejvíc a od té doby mě pár hráčů už i přeskočilo. Jo? Viktor Hýbl, Vojta Kubinčák, nejvíc myslím má ten Michal Trávníček.
1: Takže se to jako nosí a vlastně ten Litvínov je takovým nositelem toho, protože co tam máš vlastně jako jinýho dělat, když budu ošklivej na to město, jo? Protože tam jezdíme hrát tam do Citadely, no. Do zádu, za Staďák, jezdíme hrát divadlo, jo? Takže to, jak tam přijíždíme, jako nebo odjíždíme večer, to je opravdu jako ocelový město, to je kosmo, ale vy jste nějaký zvyklý a já si vždycky řeknu, co tady jasně mají ty lidi dělat. Jdou do hospody, jdou do divadla a jdou prostě sportovat.
0: No jdou sportovat, já myslím, že v tom Litvínově těch sportovních příležitostí je dneska jako docela dost. Jo. Je tam lyžařský areál na horách, jo. Jsou tam cyklistický tratě, protože samozřejmě se tam udělala spousta cyklostezek, hraje se tam docela dobrý florbal, tenis, Plíšková třeba Karolína tam nebo obě dvě holky Plíškovic pocházejí vlastně z Litvínova, oni jsou teda z Loun, ale trénovali v tom Litvínově. Jo. Dneska už se tam hraje i ten fotbal, hraje se tam nějaká házená. Jo. Myslím, že toho je mnohem víc, než toho bylo za nás. Jo. Za nás to opravdu byl hokej.
1: OK, ale pořád mi to vlastně krouží kolem toho čísla, jestli se to cení, jestli ten zářez pro tebe vlastně je jako lichotivý, jestli seš pyšnej na to, že to tak bylo, anebo kdybys měl tu nějakou super šanci, že by si prostě řekl, a prdím na nějaký rekordy, jdu
0: nosí se to, určitě se to nosí, jo, ale pochopitelně i v té době, kdy jsem to já hrál a někdo dostal tu příležitost, tak samozřejmě odešel, jo. Ale těch příležitostí bylo jako hrozně málo, jo, protože když to jakoby vemu, tak nejvíc odcházejí dneska ty mladí kluci.
1: Mladí kluci, jo. A
0: vy jste v 17, v 18, no. Jo, ale to my jsme samozřejmě měli hlubokou totalitu. Já když jsem byl na mistrovství 20, tak v podstatě skoro nikoho nedraftovali, nebo vůbec nikoho z toho týmu ze začátku nedraftovali, protože my jsme tam byli v roce 88.
1: A prostě pro ně to bylo zavřená opona.
0: Byla to zavřená opona.
1: Evropa, čau.
0: A ty hráči se tam skoro nikdo nedostali. Jo. To musel člověk emigrovat a to
1: oni
0: byl tenkrát Petr Svoboda. Oni by to museli
1: ukrást.
0: No. Jo, taky se to stalo, ale byly to prostě minima.
1: A měl jsi z toho nějaký jako mrzeníčko, nebo jako posteskl jsi si někdy?
0: Tenkrát ani ne.
1: Tenkrát já, prostě ne.
0: Ne. Tenkrát jsme byli rádi, že hrajem třeba za ten nároďák a že můžeme jet i do toho Ruska jsme měli, vlastně my jsme měli mistrovství světa tenkrát v Moskvě.
1: Jo, těch ale, mladáků, to byli
0: těch mladáků, přesně tak, těch mladáků. No a potom samozřejmě už se to trošku začalo otvírat, ale už za těch komunistů, my jsme jako ty sportovci, tak jsme měli umožněný už výjezdy do Švýcarska, do Švédska.
1: Jasně.
0: Jo, takže člověk
1: byl rád, že... vypadá,
0: no, my jsme věděli, jak to vypadá aspoň, přesně.
1: Tvůj idol hrál v Kanadě, hrál za ten Vancouver a já tě nechci trápit samozřejmě, jo, ale no. Si nemáš někde nějaký škrábaneček toho, že prostě měl jsem na to. Vím, že jsem na to měl, teď prostě jsem hokejka a jsem dobrá hokejka, teď jsem reprezentoval, teď jsem prostě tolikrát jako vyhrál a nemám ten zářez takovej ten NHL.
0: No, samozřejmě, že každý hráč, který je mladý a který prostě hraje nějakou hráčskou kariéru, tak by to zkusit určitě chtěl, jo. Ale myslím si, že přeci jenom ty kluci, co v té NHL jsou a byli, tak byli výkonnostně ještě o trošku dál než já.
1: Si to fakt myslíš?
0: Myslím si, že jo.
1: Já mám úplně jako přesvědčení, že by si
0: byla prostě... možná sezóna jedna, kdyby mi třeba někdo dal čuchnout,
1: že bych si to
0: zkusil a myslím, že za rok bych byl zase zpátky.
1: A bylo by ti asi jedno, nebo máš nějaký, preferoval by si nějaký tým tam za mořem, bylo by to třeba kanadský tým radši než...
0: Já když jsem byl mladý kluk, tak ono těch týmů bylo daleko míň, jo, takže pro vlastně všechny kluky byl modlou vlastně Montreal, jo. To byl
1: klasika.
0: V těch Čechách byla klasika Montreal, nejlepší jakoby historický mužstvo.
1: To je Big Six, prostě ty zakladatele.
0: Přesně tak, jo, přesně tak. Jo, a dneska mám kluky dva, který teda jeden studuje medicínu už a hraje jenom takovou, řeknu, výkonnostní, nebo sice profesionální, ale výkonnostní soutěž druhou ligu. Jo, ten druhý je malý, ještě tomu je 12, tak ten hraje v Žákách v Litvínově, ale tak ty se vidí trošku v Pittsburghu, protože tam samozřejmě byl Jarda Jágr a teď je tam Crosby a prostě to je...
1: A těch men je nespočet a těch

0: vzorů, McDavid, Edmonton a tak dále.
1: Malej ten má možná radši než Crosbyho, tak má pastu.
0: Vidíš to.
1: No, to máme doma to. Boston. Pastu. Všechno Boston. Máme Boston.
0: A jsou to i docela příjemný barvy, ne?
1: No jasný, ten jasný. Ty litvínovský drezy původně ty bílý byly podle bostonských.
0: Jo, jestli to není obráceně. No, uděláme to podle Litvínova. Robert Kysela, jeho stav Davida Novotnýho na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Mně to nedá, já jsem Sparťan samozřejmě a viděl jsem na vlastní oči, byl jsem na stadionu tenkrát, když si mrsknul Petrovi Břízovi, ten tvůj slavný. Je to takový podobný, jako jsme už probírali toho Tondu Panenku a jeho Dloubáček v Bělehradě. Je to taková podobná vyčuranička a přitom vlastně takovej ekvilibristický kousek a chce to mít, co to chce mít, jako fištróna, štěstíčko, náladu, bejt psychicky v pohodě, že když to dáš, tak je to hotový a tyhle ty všechny věci
2: jo, se musí sejít. Já myslím, že nejdůležitější je drzost. Jo.
1: Drzost.
2: Protože je to jako, myslím si, že to je tak nečekaný pro toho brankáře, že se mu to strašně těžce chytá. Jo. Člověk to samozřejmě musí umět, takže to trošku natrénuješ.
1: Zrutinovaný malinko.
2: No, musíš to mít malinko zrutinovaný, ale když vidím dneska, co ty hráči umějí, s tou hokejkou, tak jako to je úplně, dneska je to mnohem dál, jo. Ale je to i kvalitou těch hokejek, jo. Já samozřejmě, to nechci se chválit, ale dělal jsem to s dřevěným polenem. Oni mají dneska, všichni kevlarový prostě hokejky, jo, který jsou jak nůž, který ti odříznou ten půl od ledu, tak jak potřebuješ, jo. Myslím si, že pro nás to bylo těžší tenkrát, ale je to, myslím, že jo, hlavně o té drzosti. Jo, že
1: trefil si šíbu a strašně si mě zklamal a naštval samozřejmě.
2: No, jako to je život.
1: Ale ještě si měl na hokejce prej jako napsáno?
2: No, měl jsem tam napsáno Bříza, to jsem si samozřejmě tam udělal, abych toho Petra trošku jako vyhecoval, jo, a to.
1: A myslíš, že on to viděl cestou, jako že stihnul si přečíst, jako že napsali na tvý holi?
2: Ne,
1: takže jsem mu to musel ukázat až potom.
2: Až potom. Myslím, že to neviděl.
1: Jo,
2: ale jako určitě chvíli se mnou i nemluvil, jo, ale...
1: Jako fakt jste o tom, jako...
2: No ne, tak...
1: Měli jste nevraživost mezi
2: no,
1: sebou.
2: No, protože samozřejmě to udělali novináři, že jo, no, novináři jo, no. Tom všude psali, jo, a teď samozřejmě jako pro toho Petra to bylo, že jo, byl to gólman z nároďáku.
1: Je šikný chlapy, klasika, to je úplně jedno, jestli to bylo.
2: Ne, byl to normální chlap,
1: jo,
2: tak chvilku se na mě mračil, ale dneska už jsme kámoši zase, takže v pohodě.
1: Už jste kámoši, tak to má být.
2: Po 25 letech v podstatě, ono je to 25 let tohle.
1: Tohle je 25 let.
2: To byl rok 2001.
1: Jasně. Ještě ve starých Holešovicích.
2: Ještě ve starých Holešovicích, přesně. Hmm. Ale my jsme teda ten zápas vyhráli na ty penalty, 2-1. Jo, ale pak jsme...
1: Já myslím, že byla rozhodující, ne, ta tvoje?
2: No, nebyla.
1: Ještě jel náš.
2: Ještě Karel Pilař a ten dal druhý gól a Sparta dala jenom jeden, takže jo. Jsme vyhráli 2-1 na penalty, jasně. Ten zápas, ale nakonec tu celou sérii jsme vypadli s ním. Bohužel, no. Ale to je přesně ono, to už dneska nikdo neví.
1: Jasně, ale pamatuješ
2: si každý pamatuje.
1: Tuhle jednotlivost, když to prostě, abych vám popsal ten gól, tak prostě ty jako pravorukej, nebo hraješ
2: tak,
1: na pravou, hrál bych na levou, ale že hraješ jako na pravou stranu, tak jsi to vlastně udělal takovou tu finesu, co dělá Pasta docela často, ne, myslím, i jako zblízka v brankovišti, on to tam jako, že to dal...
2: No, už to dal spousta kluků. Tomáš Hertl to dal NHL přece.
1: Za nohou taky no, to dával. No, a taky, malý... taky šíbu, viď, dával.
2: No, tento taky.
1: To je docela těžký trefit šíbu, takhle prostě zahaxnou.
2: Ale já myslím, že ne. Já myslím, že hele, po těch, já nevím, 25 letech, co hraješ hokej, tak už tu hokejku ovládáš, jak... To už je rutina prostě.
1: Je to o tom, že ten gólman v tu chvíli vlastně hlídá ramena, protože to se říká, že jo, ty, když útočník mate, jako dělá, jde na trestný, no. A nebo má solo nájezd, tak prostě hejbne ramenama. A ve chvíli, kdy se mu podaří rozhejbat brankáře, tak už má napůl vyhráno, pak už prostě má na výběr, jestli dokončí backendovej blafák, forehandovej, nebo to prostrčí mezi betonky, takhle. A když vlastně těma ramenama nikam nehneš a dáš si to za nohu, no. Tak on tam prostě vlastně jako stojí a čeká jako bejk na porážku a tu šíbu po té, to bylo, musí to jít na vyrážku, ne.
2: Na lapačku.
1: Na lapaci, tak ji nechá svěšenou někde dole.
2: No,
1: a to je ten problém a to je ta vaše šance nebo šance tohohle nájezdu.
2: No, je to tak, no. Musím říct, že dneska i ty golmani jsou jako ještě zase na daleko větší úrovni, než to bylo za nás.
1: Jasně.
2: Mají lepší výzbroj, větší, širší.
1: Jsou větší, no, to je pravda.
2: Je to, ten hokej jde dopředu prostě. Tak jako se zlepšují ty hokejky a díky tomu i ta střelba, tak se zlepšují i ty golmani v té výzbroji. Jo, já když vidím, kolikrát v čem ty naši golmani chytali, tak ty by dneska dostali 10 gólů za ten zápas. Jo.
1: Protože by byli prostě menší,
2: mají užší betony.
1: Viděl jsem, no, je to tak.
2: Je to tak, no.
1: Ale vidíš, to jsem se tě chtěl zeptat, ty hokejky ale strašně praskají. Jako, jak je to ze tří částí nebo kolika? A ty rozhodčí vyhodějí za to, že jemně sekneš a ona se zlomí a už je to, no, už tak, to rovnou dvě minuty. Když jsme mluvili o tom, jak se zlepšuje materiál, tak tohle zrovna mi úplně nepřijde.
2: Ideální. On se samozřejmě zlepšuje tou kvalitou, tím provedením a tím, ale ten materiál je jako špičkovej, ale je křehký. Jo? Ty kevlarový hokejky, já měl hokejku dřevěnou a to, když mi do ní někdo najel bruslí, kopnul mi do toho, tak mi tam vyštíp třísku a nic se nedělo.
1: No ono,
2: ale dneska, jak přeruší to vlákno, tak ta hokejka normálně praskne,
1: přesně,
2: zlomí se uletí.
1: Že toho je strašně moc.
2: No, a to moje hokejka stála 120 korun a dneska stojí 10 000 ta hokejka. Takže já bych to neměnil.
1: Jo, je mi to úplně jasný. A člověk je vždycky jako hrdej na to, jak to bylo, kdy navíc ty vzpomínky na to mládí jsou prostě idealizovaný nějakým způsobem, je to tak. David Novotný a Robert Kysela jsou spolu na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mým place je Robert Kysela, hokejista. Původně jsem chtěl mluvit o nějakých emocích, protože mě ta tvoje vyčúranost a to tvoje sebevědomí a ta drzost vlastně jako pudí k tomu, i že jsi blíženec a já vím, jaký jsem, že prostě vyhledávám emoce, že mě často jako nastartujou nějaký takový jako věci, které jsou buď drzí, anebo prostě tě vyhecujou. Jestli to máš nebo měl jsi taky tak?
1: No určitě. Já myslím, že ty emoce člověka akor toho blížence, tak ho provázejí celý život. Jo? A vidím to i na svých dětech, protože ty se umějí teda stekat taky.
0: Vy jsou to blíženci.
1: No, jsou taky nejsou, blíženci. Ale... No to je pravda vlastně.
0: Tak to mají, ale tak oni to mají po genech. Oni to mají po genech.
1: To jsem chtěl říct.
0: Jasná.
1: To jsem chtěl říct, takže to je pravda, blíženci to nejsou, ale mají to v těch genech. No. Ale mě to teda provázelo celý život a jako dítě jsem s tím taky měl problém. Jo, to mě máma pérovala od rána do večera. A pak už to samozřejmě trošku, jak člověk taky spohodlní a zestárne.
0: Ale za co tě pérovala?
1: No tak zejména za to, že jsem se samozřejmě stekal, jo, neuměl jsem prohrát, jo.
0: Pořádku. A
1: přesně tady ty záležitosti.
0: Jsi vítěznej typ?
1: No, to nevím, ale...
0: Prohrát se musí umět, ale to se naučí. Naučil ses to nakonec.
1: Pravda je, že jsem se to nakonec naučil.
0: No?
1: Jo, povedlo se mi i pár proher, ale musím říct a zaklepat, že asi v životě mě potkalo víc výher než porážek, takže myslím, že ten, kdo chce a kdo jako nechce prohrávat a možná i neumí prohrávat, takže má k tomu vítězství blíž než nějaký trouba, který mu to je jedno. Jo, takže já si na to nestěžuju a nakonec jsem rád, že jsem ty emoce do toho života pustil.
0: Hele, a byl jsi třeba, v kabině jsou různý typy hráčů, že jo, v jednom manšaftu, ty máš skoro těch 700 zápasů, to jsi byl prostě inventář. Proměňovala se tvoje vlastně taková osobnost v kabině vůči ostatním hráčům, vůči tvým spoluhráčům, jako byl jsi na začátku nesmělej chlapík, byl jsi potom prostě drzej mladík, byl jsi potom prostě zkušený tatík?
1: Dá se to tak říct. No, přijdeš do té kabiny v tom kolektivním sportu, přijdeš, tak znáš to z fotbalu, že?
0: Jasně.
1: Přijdeš tam, seš bažant.
0: Dobrý den.
1: Jo, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Jo, dobrý den, pane Linka.
0: Co pro vás můžu udělat?
1: No, no. Jo, takže přijdeš tam jako bažant, nosíš puky, jo, v podstatě děláš takovýho tam opravdu, bych řekl, políra, jo, takovýho nádeníka se dá říct, když se jde někam trénovat, tak neseš medicimbal, jo, a tak dále, a tak dále. No, pak když tam přijdou další mladší, tak už si tak jako začneš hele, seberte to, hoši.
0: Jo? Už je to na vás, už je to na vás.
1: Jenom, už na to jenom dohlížíš.
0: Jasný.
1: Jo? No, a pak samozřejmě, jak čím seš starší a čím víc těch zápasů tam máš odehraných a čím seš tam úspěšnější a váženější, tak samozřejmě se začneš stávat tím mazákem a začneš rozdávat ty úkoly a takhle to funguje, ale to funguje v těch kolektivních sportech všude.
0: A je to furt tak? Máš takový pocit? Protože teď je vlastně, jak se ty generace jmenujou Alfa a Z a Snowflakes.
1: No, tak...
0: Jestli prostě víš, co jim na ty hlavinky pochrumaný nemůžeš tolik jako šahat, tak vlastně ta hierarchie, taková ta vojenská, ta mazácká šatna, už prostě třeba na ně jako nemusí být to ono, že se ti přihroutěj a že to, jo.
1: No tak i v těch sportech. Řekl bych, že to máš pravdu, jo? Že v posledních jako letech vidím, že ty kluci, protože i trénuju malý kluky v Litvínově, takže jsou jakoby psychicky méně odolní.
0: Jsou labilnější.
1: Jsou takový labilnější a i mezi sebou nemají tu hierarchii takhle vybudovanou. Jo? Je to každý týden jinak.
0: No, ono se to nenosí prostě. No.
1: Už to takhle nefrčí. No? Máš pravdu, že a hodně v tom udělala ta vojna, kdy v podstatě si šel, já nevím, 18 na vojnu, tam si přišel a tam si v podstatě rok si tam dělal opravdu sluhu.
0: Jo,
1: a pak za rok si to zase schladil na těch bažantech, který přišli potom. Jo. A to dneska ty kluci už neznají a já kolikrát jim říkám, ty bys potřeboval vojnu jak sůl.
0: Měl jsi ty v kariéře nějakého odskočeného mladíka bažanta, který by vlastně rovnou byl jako vážený, jo? Že to byl prostě takový skokan, který byl ty brďo, tak tomuhle ten nemusí nosit puky, to je prostě hold fryer, to se nedá svítit.
1: No, jako odskočenýho bažanta, odskočený bažanty bažanti byli, ale musím říct, že puky nosil i Robert Reichl, jo, kapitán národňáků.
0: Vidíš, to jsem chtěl slyšet.
1: Já nevím, třínásobnej nebo trojnásobnej mistr světa, olympijský vítěz, jo, a přesto ty puky nosil. Jo.
0: Jako na ledě dobrý, Robiku, ale prosím
1: přišel
0: tě,
1: 17,
0: máš ten věk, no, na to, ale nedá se svítit.
1: Jako blbý je to, že puky jsme sbírali spolu, jo, protože já tam byl druhý nejmladší.
0: Jo,
1: takže,
0: dobrý, to je v pořádku.
1: Takže vždycky bylo řečeno, bažanti, seberte puky. Jo, oba jsme měli takový ty košíky tenkrát.
0: A, oba Roberti.
1: No, oba Robertové.
0: O, jasný.
1: Jo, takže, ale on byl samozřejmě, ten Robert byl už od malička, od těch mládežnických kategorií úplně někde jinde, než ty ostatní
0: byl
1: hráči.
0: Jo.
1: Takže byl odskočený, ale přesto se mu tohleto nevyhnulo a prostě prošel si tím a myslím si, že dneska i on je trenér.
0: Jasně.
1: A i on jakoby respektuje, že prostě ten mazák má v tom týmu nějaký slovo a ty bažanti prostě by měli poslouchat a dbát toho, že je to nějaká osobnost, kterou je potřeba respektovat. No.
0: Robert Kysela je hostem Davida Novotního na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Podíval bych se s tebou do repre. My už jsme něco naznačili. My jsme naznačili Moskvu teda, nebo jste byli v jiném ruském městě?
1: Ne, byli jsme v Moskvě, ale to byly dvacítky, to jsme byli junioři vlastně ještě.
0: Jasný. Prostě si chyt Moskvu. Nedá se jí dělat, je to 88.
1: 88.
0: Vlastně,
1: to byla ještě tvrdá Moskva.
0: To byla ještě...
1: Jsme dokonce i v mauzoleu, jako delegace, šli jsme dopředu.
0: Narodem náměstí si prohlédnout V.I. Lenina. No tak výborně. A ten zážitek tady z toho je, vy jste nebyli neúspěšní, ne? Nebo jak...
1: No, hráli jsme docela dobře, porazili jsme Američany asi 11-2, prohráli jsme vlastně s Kanadou, s Rusama, remizovali jsme se Švédama, hráli jsme o třetí místo s Finama. Potřebovali jsme vyhrát a ve finále jsme skoro vyhráli, ale nakonec jsme dostali snad do prázdný brány gól na 2-1. Bohužel jsme medaily neměli.
0: To ještě bylo každý s každým. Jak se dohraje, tak se dohraje.
1: To bylo každý s každým a bylo tam jenom 8 týmů.
0: Byla
1: to taková vyšší kvalita.
0: A Amici ještě neměli tu prestiž.
1: Amici neměli tu prestiž.
0: Celých těch. Jako to. Ale byli jste tam dobrý mančaft. Ty jsi tam nebyl se špatnýma. Byl jsi tam se zajímavýma jménama.
1: Jo, byl tam že jo, Robert Reichl tam se mnou byl. Byl tam, ty kluci většinou pak všichni hráli extraligu nebo se prosadili i v NHL. Jo. Byl tam Petr Hrbek tady ze Sparty.
0: Jasný.
1: Byl tam Zdeněk Cíger ze Slovanu, to ještě byl samozřejmě československý národňák.
0: No, máš pravdu.
1: Jo. Byl tam Roman Horák z Budějovic, že jo? Krajan, a mladý jeho je teď Spartan, takže co si budeme povídat. Jo. A pak tam byli kluci z Moravy, ze Zlína tam byli dva kluci, byl tam ten... Mimochodek, ten pak hrál v nějakém filmu taky, malý velký hokejista.
0: No prosím tě, kolegáček.
1: No, takže jako dobrý. Většina těch kluků potom skončila v extralize. No, Ruda Pejchar v Plzni chytal, že jo, ten byl jednička.
0: Jo, a to byla jednička na tomhletom Pejchy. Takže to super.
1: Jako dobrý, no.
0: A dospělácká repre, protože tohle je tvůj zářez jako mlaďáků.
1: No tak dospěláckou repre jsem měl jednak vlastně taky ještě za Československo. Jo, to jsem byl právě s Petrem Řízou. Jsme byli na nějakým Deutschland Cupu.
0: To jsi si ho ještě nepsal na hokejku. A byli jste mý kamarádi.
1: To jsme byli velký kamarádi, protože Petr byl chytrý kluk.
0: No, jasně.
1: A tak to. Takže to jsme byli opravdu velký kamarádi a tam jsme byli na Deutschland Cupu, to už si ani nepamatuju, jak to, ale to, tenkrát to trénoval Ivan právě se Standou Neveselým.
0: To si vůbec nepamatuju, že bylo něco jako Deutschland Cup.
1: No, to byl takový předchůdce těch Euro Hockey Tour, jo.
0: No jasně, ale to bylo my jsme snad něco měli? Ne, neměli.
1: Ne, my jsme podle mě tenkrát neměli nic. Byli Izvěstie a byl ten Deutschland Cup třeba.
0: Ještě nebyl Globen ani, jo?
1: Ne, to ještě nebylo.
0: Dobře, no, tak chápu.
1: To byl 91. rok.
0: Jasně.
1: No a pak jsem vlastně v 96.
0: Ano.
1: Jsem byl ve Vídni.
0: Ano.
1: Jo, to byla moje nejlepší sezóna, asi se mi povedla. Litvínov jsme hráli finále ze Vsetínem.
0: Ano,
1: tam nás
0: ale sice, neúspěch,
1: tam nás
0: protože tam to bylo nabušený nějaký.
1: To bylo hodně nabušený.
0: My
1: jsme první zápas vyhráli.
0: Vysoký Jalovec a Lapač. Jo, jasně.
1: 2-1 ve Vsetíně jsme vyhráli první zápas.
0: A slavilo se.
1: Ale pak nás smázli další 4 zápasy za sebou. Tam prostě bohužel jsme na to neměli. Ale ta sezóna byla dobrá. To jsem snad dokonce měl i, že jsem
0: asistent.
1: Vyhrál. No, bodování jsem snad vyhrál v tom. Měl jsem stejně bodů jak Láďa Růžička. Měli jsme
0: super.
1: 70 bodů. Jo. A na základě toho jsem samozřejmě byl i na těch jednotlivých, to už právě byl Globen a myslím Karjala, že byla, takže to jsme byli na těch. No a po tom finále vlastně mě ten Bukač, který to trénoval, Luděk Bukač, mě jakoby pozval do toho kempu před mistrovstvím a tam jsem měl obrovskou výhodu, že jsem právě toho svého spoluhráče z Litvínova, bývalýho Roberta Reichla, jsem tam měl jako kapitána, který samozřejmě se mnou chtěl hrát, protože jsme spolu v Litvínově hráli
0: na 20.
1: prakticky naslepo.
0: Jasný.
1: Jo, a musím říct, že,
0: výhoda,
1: že v té době, když začalo to mistrovství, jelo se do Vídně, jo, tak jsem ještě nebyl na soupisce a čekalo se, jestli vypadne Pittsburgh a přijede Jágr. A Pittsburgh postoupil, takže Jarda nepřijel, takže jsem vyběhl, asi třetí zápas to byl.
0: Jasný.
1: No a už jsme to dohráli a tam právě pak jsme se dostali do toho, že jsme byli 3 Robertové z Litvínova, Reichl, já a Robert Lang. A hráli jsme vlastně spolu v Lajně i to finále. Takže dobrý, Lang dal 2 góly a Martin Procházka to pak rozhod.
0: No vidíš, já jsem, no vidíš a Martin Procházka. A to nás navede na Kladínko a o tom teda za malou chvilinku David Novotný na place a Robert Kysela jim hostem.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou Robert Kysela, hokejista. A my jsme se dostali do Vídně 96 a dostali jsme se i ke kamarádům a k těm třem kamarádům Robertům, co jste spolu hráli v Lajně. Jenom jsem chtěl podotknout, že to musí být strašlivá výhoda pro trenéra, když to takhle má postavený.
2: Konkrétně v té Vídni se to ukázalo, že tam byli ty tři Kladeňáci, no. My tři Litvínováci, takže ty hráči spolu mají nějaký vztah. Někteří to hrajou naslepo. Jak říkali Blue Line, že jo, všichni tři ty Kladeňáci, ty to opravdu hráli na slepo, ty už spolu hráli jako od malička, oni byli stejný ročník vlastně, nebo podobnej, takže spolu hráli v těch mládežnických kategoriích a ty to fakt hráli na slepo.
1: Ale skamarádili jste se i s Martinem Procházkou? Který se skamarádil s Martinem Procházkou? A já jsem dostal za úkol od Franty Kuny, že si mám zeptat na prátr. Máš pocit, že víš, o čem mluví?
2: Ne.
1: Nemáš pocit. Vy jste tam zlobili?
2: No, my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Tak bylo to prostě, jak byla pauza, tak jsme letěli do prátru.
1: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
2: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. A samozřejmě jsme se tam až přejedli, se dá říct.
1: Jasně.
2: A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře z toho.
1: Jo, takhle. A pan trenér se o tom dozvěděl, nebo jste byli
2: myslím si, že nám i jako vyčinil za to, jo.
1: Bylo káráníčko,
2: no,
1: jo.
2: Bylo káráníčko, no.
1: A dozvěděli se to i pisálci tady u nás třeba, protože mě to jako nějak jako nepro...
2: To nevím, ale
1: mě to nějak neproniklo.
2: Už si to nepamatuju, možná radši, ale...
1: Nepříjemný věci se vytěsňujou.
2: Ty se rádi zapomínáš.
1: Ještě mi řekni, prosím tě, stihnul jsi jako manažer Litvínova vlastně jeden titul?
2: Litvínov jiný neměl, takže...
1: No právě.
2: Ten jedinej.
1: To by se to nepodařilo vlastně jako mladíku, jako hráčovi, jako potom, a potom se ti to podařilo vlastně v toho, chutná to taky nějak jako...
2: Ale nebo výborný, to musím říct, že to byla skvělá atmosféra a je to, já myslím, že to je, radost je stejná, jako když jsi hráč, ale nervy jsou to daleko větší.
1: Nekecej.
2: No, ale nejhorší nervy teda musím říct.
1: Opravdu stejná, jako když jsi hráč, jo?
2: Jo. To je fakt jako dobrý.
1: S čistým svědomím to můžeš říct.
2: Seš součást toho klubu, jo, toho týmu, ty hráče si vlastně přived. Já je tenkrát přived z Ústí, protože já dělal předtím manažera v Ústí. Jo, takže to byly takový moje děti. Dost těch kluků jsem opravdu přived do toho Litvínova. Ale nervy teda musím říct, že nejhorší nervy, které existují, tak jsou v baráži. Protože v tom playoffu máš, tam jenom můžeš získat. Jo.
1: Jasně.
2: Takže chceš vyhrát, jsi nabuzený, no ale když prohraješ, no tak se houby stane, že jo? Tak si prohrál, mávneš nad tím rukou a za dva dní je to dobrý.
1: Nedá se svítit.
2: Ale ty nervy v těch barážích, jo? V tom, když hraješ od toho padáka, jo? To je šílený.
1: Co by se stalo?
2: No, jako to si neumím vůbec představit.
1: No, ale, byli jste letos třeba blízko, tak...
2: No, letos jsme byli hodně blízko.
1: Čím vám vyhrožoval, kdo jako, že se...
2: No, takhle.
1: Nemyslím primitivy jako smrtí, ale jako víš co, město dá ruce pryč, nebo najednou se něco dramaticky změní.
2: Ona i ta baráž tím byla trošku způsobená, jo, protože ten hokej vlastně před sezónou generální partner a majoritní vlastník Unipetrol oznámil, že po té sezóně jakoby skončí s tou podporou hokeje, takže i to byl jeden z těch důvodů, kdy ty hráči samozřejmě byli nervózní, jo, a tak dále.
1: Znejistělí,
2: jo, takže to, ale v průběhu té sezóny se pak povedlo s Unipetrolem se domluvit a v podstatě bude pokračovat jako generální partner klubu, nechce už být teda majoritním vlastníkem, aby se zbavil takových těch starostí a rozhodovacích pravomocí a tak dále. Jo, ale musím říct, že opravdu teda nás podpoří a bude to pokračovat dál ten hokej v Litvínově. Ale myslím si, že kdyby se spadlo, jo, takže by prostě byl obrovský problém s tím.
1: Jo, veď.
2: Myslím si, že by ten...
1: Spousta rukou pryč
2: a myslím si, že by bylo jako na snadě kor v Litvínově v takhle malém městě. My dneska nemáme moderní halu, neměli bychom peníze, neměli bychom hráče a takhle malý region byl by obrovský problém a myslím si, že by ten hokej skončil.
1: Pár kroků zpátky, no, nebo dokonce...
2: Ten vrcholový hokej by bylo strašně těžký se tam vrátit.
1: Nastartovat zpátky.
2: No.
1: Prosím tě, ty mi řekni, kdo byl trenérem, když ty jsi byl manažérem? Litvínova.
2: Miloš Hořava. Miloš Hořava a Radim Rulík.
1: No a Radim bude trénovat teďko. Nebo
2: teď bude trénovat repre.
1: No teď dobře, teď povede kluky na repre a já se tě chci zeptat na konci našeho povídání, jak dopadne.
2: Ale strašná spousta omluvenek. Jo.
1: Jasně, a i z kluků ze zámoří.
2: Hlavně z kluků ze zámoří, ale i z té Evropy. Myslím si, že to měli letos ty trenéři strašně těžký. Jo. A bude samozřejmě záležet na vylosování. Jo. Ale když vidím třeba tým Švýcarska, Finska, jo, tak ty týmy jsou prostě jako jsou zvučnější v jménech.
1: Na papíře.
2: Četl, že Radim vsadil na mladý, dravej tým, který prostě takovej by mohl hrát jakoby rizikový hokej. Jo.
1: To zní dobře.
2: Takže
1: zní to zajímavé.
2: Nechme se překvapit, vzal tam spoustu mladých kluků, pár nováčků. Jo. Hele, v tom hokeji, já když to vidím takhle zpátky, když si promítnu tu kariéru, tak je všechno možný.
1: No, jo.
2: Příklad jeden za všechny, naše dvacítka, jo, a i ten náš olympijský tým na té olympiádě, jak to ten Radim sestavil, tak my jsme málem tu Kanadu vyřadili. Měli jsme ji vyřadit. Tam jsme měli prostě ty dva góly na hokejkách.
1: Bylo
2: bohužel
1: to
2: nedopadlo, jo, ale mohlo to dopadnout. A papírově jako by tomu nikdo, na to by nikdo nevsadil.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: Roberte, držím ti palce v Litvínově, aby se tam nestalo nic dramatického, co by tě mohlo nějak zklamat. Pozdravuji samozřejmě paní, pozdravuji všechny blížence, svoje kluky a děkuji ti za hezký povídání.
2: Jo, tak jo, nashledanou.
1: David Novotný na place, se mnou byl Robert Kysela.
0: Vstávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Tak nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
7: Fotbalová Slavia slaví titul v Šancelize. Jablonec porazila 5-1 na prázdném stadionu v Edenu. Slovensko dál sleduje situaci na hranicích s Ukrajinou. Kvůli bezpečnosti byly včera 2 hodiny uzavřené i hraniční přechody. Donald Trump po 9 letech znovu přiletěl do Pekingu. Dnes ho čeká klíčové jednání se Xi Jinpingem. A dnes bude zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami v Krušných horách i se sněžením, teploty do 16 stupňů. Je čtvrtek 14. května. Po poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Fotbalová Slavia získala titul v Šancelize. Její fanoušci ho ale večer na stadionu v pražském Edenu neoslavili. A to kvůli trestu po víkendových výtržnostech v derby se Spartou. Stát mezitím plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů představil plány, které zahrnují třeba vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
8: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
9: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
8: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupů na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
10: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
8: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Výhru Slavie nad Jabloncem příznivci sešívaných na domácím stadionu kvůli trestu od disciplinární komise neviděli. Skalní fanoušci přesto dorazili k Edenu a vítězství v lize oslavovali před zavřenými branami.
11: Před stadion v pražském Edenu přišlo oslavovat zhruba 150 fanoušků. Byla mezi nimi i paní Michaela.
12: No, tak je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
11: Na stadion se nepodívali kvůli tomu, že při sobotním derby se Spartou část z nich vběhla na hřiště a napadla proti hráče. Vadilo to třeba panu Markovi.
13: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku.
11: Fanoušci se na slavistický stadion nepodívají ani při dalších třech zápasech. Z pražského Edenu Richard Webs, Radiožurnál.
7: Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta totiž hlásila ruské vzdušné údery, mimo jiné na západě země. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
14: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Četla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Východní křídlo Severoatlantické aliance bude posilovat protileteckou obranu před raketami a drony z Ruska. Píše se o tom v závěrech summitu 9 východoevropských členů NATO v Bukurešti. Na vzniklé nebezpečí chtějí východní členové aliance reagovat posílením výrobních kapacit ve zbrojním průmyslu a společnými tendry na nákup techniky.
15: Opakovaná narušení vzdušného prostoru východních členů aliance nepilotovanými letouny a drony z Ruska ukazují podle závěrů summitu na nutnost konsolidovat protivzdušnou obranu NATO. S iniciativou na spojení znalostí, sil a peněz v tomto směru přišel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho myšlenku vysvětlil prezident Petr Pavel.
16: Bychom mohli dát dohromady ukrajinskou zkušenost z moderního válčení a know-how pro výrobu některých prostředků se zdroji finančními především a kapacitami výrobními některých evropských zemí.
15: Tím by se dalo podle českého prezidenta přispět k lepší protiletecké obraně hlavně zemí na východní výspě Severoatlantické aliance. Myšlenka je to podle Petra Pavla zajímavá, bude se o ní dál debatovat. Z Bukurešti Pavel Novák, Radiožurnál.
7: Americký prezident Donald Trump se stal prvním šéfem Bílého domu od roku 2017, který navštívil Čínu. Setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem ho čeká dnes ráno. Hostitelé pro Trumpa připravili uvítací ceremoniál s velkou pompou, vojenskými poctami, čestnou stráží a 300 mladých lidí s americkými a čínskými vlajkami.
17: S Trumpem z prezidentského letounu na červený koberec vystoupili také dva podnikatelé, Elon Musk z Tesly a Jensen Huang ze společnosti Nvidia. Ti vedou početnou delegaci významných amerických šéfů, kteří chtějí uzavřít klíčové dohody v oblasti čipů, umělé inteligence, nákupu sojových bobů i letadel Boeing. Trump i čínský prezident Xi Jinping mají silný zájem na otevření Hormuzského průlivu a na pořadu dne bude také otázka nezávislosti Tajvanu, který si Čína chce podmanit. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
7: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Ústavní novelu podpořili poslanci a míří k závěrečnému schválení. O návrhu, který předložili senátoři, debatovali poslanci několik hodin.
18: Návrh sice podporuje i většina opozice, debata se ale často stáčela k jiné změně, kterou chce koalice v otázce Českého rozhlasu a České televize prosadit, k plánované změně financování.
19: Kdyby tady nebyla, tak myslím, že NK už máme schváleno možná mnohokrát.
18: Vysvětluje předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka to vidí jinak.
20: Hledáte prostě zástupné nějaké důvody a výmluvy pro to, proč opět tuto novelu ústavy neschválit.
18: Ke schválení ústavních změn je potřeba i část hlasů opozice. Ve sněmovně se jich zřejmě ve třetím čtení dostatek najde. Proti vystupují zejména starostové, kteří sice souhlasí s obsahem, ale kritizují načasování návrhu. Český rozhlas ani Česká televize se dozoru Nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Ocenění pro mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
2: Matěj Skalický, který v rozhlase působí 15 let, převzal cenu za dlouhodobou zpravodajskou práci, říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
21: Jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
2: Ocenění si Matěj Skalický velmi váží. Bere ho ale jako poctu pro celý svůj tým Vinohradské 12.
22: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit jimi naše posluchače.
2: Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. V dalších kategoriích uspěly třeba Daria Stomatová z České televize, Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jakub Vik, Radiožurnál.
23: Sport. Fotbalisté pražské Slavie po roce znovu slaví mistrovský titul. Ve třetím kole nadstavbové části šanceligy přehráli doma Jablonec 5-1 a mají v čele pořadí nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Záložníka Slavie Lukáše Provoda potěšilo, jak tým zareagoval na nedohrané derby se Spartou, po kterém dostali sešívaní řadu disciplinárních trestů. Pokračuje Provod.
24: To zklamání bylo velký, na druhou stranu pořád jsme věřili tomu, že tu kvalitu máme, že to zvládneme. Samozřejmě asi v ten moment danej to bylo až neuvěřitelné, že se něco takového může stát. I sám jsem se toho trošku bál, jak to bude bez těch lidí vypadat, jak to bude vypadat po tom zásahu, který jsme prožili, a všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně a ukázali jsme zase tu svoji sílu, ten charakter, a zvládli jsme to, myslím si, famozně dneska.
23: Ve středu taky Hradec Králové zdolal Liberec 1-0 a českým házenkářům se výrazně vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37. Odveta se bude hrát v neděli.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Odstavená vozidla na D1 a nehody před Nymburkem. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna nepřehlédněte odstavený kamion za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 328 blokuje odstavný pruh. Dále pak i za Vyškovem na kilometru 224 ve směru do Brna stojí porouchané vozidlo odtahové služby. Na nehodu pozor na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku. Za jízbicemi havarovalo nákladní auto. Na místo museli přijet záchranáři, čekejte omezení. Další nehoda se zraněním vás přibrzdí na stejné silnici 38 o kus dál. V Krchlebech se střetlo osobní auto s motorkou. I tam zasahovala záchranka, projíždějte opatrně. A v Praze na městském okruhu připomínáme uzavřený Strahovský tunel. A kvůli noční údržbě jsou uzavřené tentokrát oba směry. Práce tam potrvají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
23: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách je sněžení. Během dne budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
27: Jak se staví úřad na ochranu osobních údajů k využívání technologií, k rozpoznávání obličejů při kontrolách na veřejných akcích? Kdy lze jedinci zamezit v přístupu například na sportovní tribunu? Jak vybalancovat přednosti využívání umělé inteligence a rizika zneužití citlivých dat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička, ředitel sekce Dozoru. Dobrý den.
28: Dobrý den.
27: Kvůli výtržnostem při fotbalovém derby mezi Slaví a Spartou jste se dnes sešli s ministrem pro sport Borisem Šťastným za motoristy. Předpokládám, že hlavně kvůli možnému využití kamer s rozpoznáváním obličejů. Jaký je závěr?
28: Ano, je to tak. Sešli jsme se dnes s panem ministrem Šťastným a v zásadě jediným tématem toho rozhovoru bylo skutečně využívání kamerových systémů s biometrickými údaji v rámci stadionů. Závěrem té schůzky je, a úřad to vlastně již konstantně tvrdí po několik let, není to problém, který se objevil, nebo téma, které se objevilo až nyní. A úřad říká, stále říkal, ale i na tom shoda s panem ministrem Šťastným, že je potřeba změna legislativy, aby to bylo možné využívat v tom rozsahu, jak si patrně představují ty jednotlivé stadiony, respektive ty kluby.
27: Minister Šťastný už dříve v té souvislosti řekl, že možnost využití kamerových systémů schopných rozpoznávat obličeje pro potřeby pořadatelů v minulosti zablokovala pravidla Evropské komise a váš úřad.
0: Je to pravda?
28: To není asi úplně zcela přesná interpretace. Klíčovým předpisem zde je GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Mm-hmm. To říká, že využívání biometrických údajů, lhostejnost dali skrze kamerový systém či jinak, je možné pouze na základě zákona v zásadě. Takže nebo to náš úřad tak.
0: Dobře, ale v čem tedy tomu brání pravidla Evropské komise?
28: Nevím, co tím přesně pan ministr myslel. Ty pravidla, nejsem si jistý o pravidlech komise, ty pravidla jsou daná tím nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady.
0: A přesto takzvaně nejede vlak, nebo to spíš upravuje česká legislativa a ta, kdyby se změnila, tak proti tomu Evropská komise, respektive Evropská unie, nebude nic mít?
28: Do jisté míry přesto nejede vlak v tom smyslu, že když máte zpracování, řekněme, obyčejných osobních údajů, není tam žádný zákaz, který by to nějakým způsobem upravoval, jsou tam pravidla pro zpracování těch osobních údajů. A když máte ty citlivější osobní údaje, mezi které patří i ty biometrické, ty jednoznačné údaje, které vás dokážou jednoznačně identifikovat skrze například otisky prstů, tak zde obecné nařízení ochrany osobních údajů říká, že to se nesmí zpracovat. Leda, že nastane některá z podmínek výjmenovaných v rámci toho nařízení. A ta klíčová podmínka, o kterou jedinou to je možné zde opřít, to biometrické zpracování osobních údajů v rámci těch stadionů, je nějaký veřejný zájem, pokud je to upraveno právem Unie či členského státu. A my se bavíme právě o tom právu členského státu a proto je potřeba ta změna té legislativy.
0: To znamená, jestli vám dobře rozumím, že ve chvíli, kdy se na tom shodne parlament, tak a změní se v tomto smyslu česká legislativa, tak to lze uplatnit.
28: Zjednodušeně řečeno ano.
0: Ve včerejších 20 minutách Radiožurnálu řekl výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, že některé kluby už technologii na rozpoznávání obličejů disponují, ale nesmí je používat. Takže brání tomu čistě jenom ta případná změna české legislativy.
28: V zásadě neexistence české legislativy pro využívání těchto systémů.
0: Jinými slovy, není to tak, že by už to bylo nějakým způsobem právně ošetřeno, na to teprve čekáme.
28: Přesně tak. Je potřeba to zákonné zmocnění a to je potřeba si nadefinovat s nějakými parametry, ale na to se musí počkat, až bude a pak to lze spustit.
0: Čili ptát se na nějakou možnost výjimky v Evropské unii, to není správná cesta, protože o to nejde. Jde o to, jak si to upravíme my doma.
28: Ta výjimka existuje, jak jsem říkal v tom článku 9, leda, že to upraví právo členského státu a to právě je teďka předmětem těch diskuzí.
0: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se nechal slyšet, že systém začnou používat bez ohledu na pokuty, které jen kvůli GDPR hrozí. Co vy na to?
28: Beru to tak, že teď je poměrně, řekněme, zvášněné období zjitřených emocí. My jsme měli i jednání shodou okolností dnes s panem Tvrdíkem. Vyjasnili jsme si to v tom smyslu, že neplánují nic takového. Doufám, že tady to tak skutečně i bude. Nicméně, ano, kdyby to zapnuli, bez toho zákonného zmocnění, tak hrozí dvě věci. Jednak je pokuta, ale zároveň jim samozřejmě zakážeme používat takový systém a zakážeme takové zpracování osobních údajů.
0: Jak velká by to byla čistě teoreticky pokuta?
28: V tomto případě by to bylo až 4% ročního obratu vlastně Slavie.
0: No a jak jste schopni to zjistit, jestli ten systém, který už, jak jsme se dozvěděli, některé kluby mají, jestli se používá nebo ne?
28: Tak v zásadě jsou dvě možnosti. Buď se to dozvíme z novin, případně nám to

0: Ale vycházet to musí primárně z iniciativy někoho jiného.
1: Takže jestli dobře chápu vaše slova, přivádění Radě pro sport, prevenci a zdraví má vzniknout pracovní skupina, která se má zabývat tím problémem, o kterém teď mluvíme. Vy nechcete se podílet na práci té skupiny, maximálně jenom tam být přítomní jako hosté?
0: My neradi bychom se samozřejmě dostali do nějakého střetu zájmu. My jsme ti, kteří to budou kontrolovat, neměli bychom být ti, kteří to budou nastavovat, jak to vlastně ten systém budou fungovat. Z tohoto důvodu budeme preferovat, rádi se to účastníme jako hosté, pozorovatelé, jaká ta naše role byla, ale řekněme takto vedlejší role.
1: Jak tedy poměřovat právo na soukromí jednotlivce versus právo na bezpečnost akce, kterou někdo pořádá? Nestačí, že by člověk za koupení vstupenky zkrátka souhlasil s tím, že klub může využít ty kamery?
0: To je potom otázka, jak moc je vlastně takový souhlas svobodný, pokud je mi dána ta překážka, souhlasím s údaji, poskytnu své údaje, s tím souhlasím. A tady mám vstupenku. Samo obecné nařízení říká, že přístup ke službě by neměl být omezen na získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takže i tady budeme patrně narážet na tu evropskou legislativu. To vyvažování je samozřejmě otázka celé ochrany osobních údajů. Je to vyvažování jednak v kontextu samotného nařízení různých práv, práv subjektů údajů, ale i práv těch správců osobních údajů. A potom je to vyvažování práva na ochranu soukromí, práva na ochranu majetku, práva na ochranu zdraví. Je to vždy o tom najít nějaký rozumný kompromis. Ne právo na ochranu za každou cenu, ale v kontextu jiných práv.
1: Advokát a výkonný ředitel nevládní organizace Juridicum Remedium Jan Vobořil v dnešní publicistice řekl, že nestačí tedy změnit zdejší zákony nebo upravit. Musela by se změnit evropská legislativa. Takže jak to je?
0: Přiznám se, že nevím, co přesně tím myslel. Není to samozřejmě případně jenom GDPR, to obecné nařízení, které to upravuje na evropské úrovni. Je zde ještě akt o AI, který teď prochází i nějakými změnami. Možná mohl myslet toto, nevím. Říkám, za nás je to možné, pokud se vejdeme do té výjimky dané GDPR.
1: V čem vidíte riziko zneužití osobních údajů získaných na stadionech ve vytváření databází nežádoucích osob? Nejde jenom o to, jak se nastaví pravidla?
0: Na začátku celého problému je, co je to vlastně biometrický údaj. Biometrickým údajem je, a teď si tady pomůžu svým tahákem, jsou osobní údaje týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje či daktyloskopické údaje. Jde o to, že to jsou údaje, které když jednou utečou ven, tak je to gigantický problém, protože jsou nezměnitelné. Můžeme se bavit o nějaké plastice, ale pojďme si říct, že to asi není úplně reálné řešení toho problému. A otisky prostě se nezměníte. To zkoušel už v 30. letech spousta zločinců. Takže tomu problému my musíme zamezit na začátku. Tím, že to podmíníme legislativou, tím, že nastavíme co nejpřísnější podmínky i toho konkrétního zpracování samotného. Protože jakmile ty údaje utečou, tak je konec hry ve své podstatě. A někdy v budoucnu se najde někdo, kdo to může nějakým způsobem zneužít. A v kontextu ještě přicházejícího AI, videí vznikajících z AI, vytvářejících vlastně ty podoby nerozeznatelné od pravého člověka.
1: Jak to řeší jinde v Evropě? Existují někde na stadionech už, nebo jsou funkční takové kamery? Používají je?
0: Na pracovní úrovni víme o tom, že se patrně používají v Maďarsku, Dánsku, zřejmě ve Španělsku. My i v souvislosti s tím, jak se teďka rozbíhají ty práce, chceme kolegy kontaktovat, aby jsme nějakým způsobem sdíleli ty poznatky a případně jsme i dokázali zapojit to, co už funguje, do toho, jak by to mohlo fungovat zde.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ředitelem sekce dozoru a místopředsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefem Mičkou. Pod Národní sportovní agenturou by podle ministra Šťastného měl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Prosadit legislativní změny v reakci na výtažnosti, o kterých mluvíme, by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Jaký je váš postoj?
0: Je to samozřejmě jedna z těch možností, jak ten problém se pokusit řešit. Bude to vždy otázka konkrétního nastavení toho registru, ať již na legislativní nebo praktické úrovni. Kdo všechno by do něho měl být zahrnut, v jakých případech, na jak dlouho, jaké by byly podmínky výmazu, kdo se k němu má dostat, zabezpečení toho. Je tady celá škála povinností, které se toho týkají. A pokud se

0: o biometrických osobních údajích, je potřeba být extrémně opatrný a zabezpečit maximálně možným způsobem.
1: Když vás tak pozorně poslouchám, co všechno je třeba, dá se to stihnout do konce roku, respektive do začátku roku?
0: Věřím, že na legislativní úrovni ano, a ta další práce nikoliv méně náročná začne na té praktické úrovni, čili vytváření té databáze technicky.
1: Pak to byla myšlenka, že by vstupenky mohly být na jméno. Je to nějaké řešení?
0: Za nás je samozřejmě řešení, které obsahuje méně osobních údajů, vždy lepší. Ale rozumíme tomu, že toto řešení nemusí být dostačující. Sám nejsem úplně schopen posoudit, nejsem takový fanoušek fotbalu, abych dokázal říci, že toto může řešit spoustu těch problémů. A pojďme si ale říct, že i ty kamery nejsou schopny řešit všechny ty problémy. V momentě, kdy někdo vběhne na hřiště, tak tomu kamera není schopná zabránit, leda by někdo tu kameru jaksi hodil po tom člověku, kdo chce běhnout na to hřiště.
1: No, ty kamery by měly být podle fotbalové asociace před stadiony. Z jakých podmínek je to tedy pro vás představitelné? Co by bylo potřeba, víte, kam mířím, splnit?
0: Rozumím. Opět je otázka, jak bude ta legislativa postavena. Lze si představit spoustu řešení a nejsem úplně schopen říci, co pro ten klub je to optimální. Vždycky to bude o nějakém vyvažování. Větší bezpečnost poskytnou ty kamery patrně, které budou shromažďovat více údajů. No, možná ovšem pojďme tou druhou stranou, pojďme najít nejmenší společný jmenovatel. Můžeme vymyslet my tady spolu 10 různých řešení a těžko říct, které z nich bude pro ten klub potom vhodný. Je to i otázka potom komunikace s nimi. Nechci nastavovat žádné konkrétní parametry, méně údajů, lepší.
1: A jak by to tedy prakticky fungovalo? Ten software rozpozná obličeje jedince, který má zamezen přístupu na tribunu, a pak by ho někdo musel perlustrovat, jestli se nejedná o omyl?
0: Je to určitě jedna z těch možností. Já si dokážu představit variantu, která má ještě méně údajů. Na vstupu by případně mohly ty kamery snímat obličeje vstupujících diváků a v momentě, kdy dojde ke shodě v tom registru, který by tedy někdo vedl, tak se objeví, řekněme, červená a ten člověk není vpuštěn. V zásadě není potřeba ani dalších údajů, než jenom nevpustit.
1: A co, když se mě ta kamera, než bych tam zrovna mířil na ten stadion, ale splete? Když toho jedince zkrátka, že ta schoda sice bude, dejme tomu 75%, ale nakonec se ukáže, že to bylo omyl.
0: Rozumím. To je potom samozřejmě nastavení, nějaké technické nastavení. Můžeme se bavit o tom, že při schodě 75% není vpuštěno, při schodě 99% není vpuštěno, ale to zase samozřejmě vpustí patrně i některé z těch výtržníků. Je to prostě vždy o tom konkrétním nastavení. A pokud se jedná o zpracování osobních údajů, tak jednak cesta, řekněme, nápravy může potom být například stížností k nám. A já předpokládám, že i to legislativní řešení by mohlo v sobě mít nějaké mechanismy, kde by se ten člověk mohl obrátit na správce toho registru s tímto problémem. Pak by se mohl ukázat na té technické úrovni, kde k tomu problému došlo a nějakým způsobem to opravit.
1: Napadlo mě, jak by se pracovalo s dvojčaty, ale to asi taky nevyřešíme.
0: To nevyřešíme.
1: Boris Šťastný chce do přestupkového zákona dát možnost, aby při sportovních utkáních byl zákaz zahalování obličeje. Bez toho by ten software na rozpoznávání obličejů byl asi k ničemu, ne?
0: Je to tak, už to tady vlastně zaznělo. Kamera je komplementární i k těm dalším opatřením, která by tam mohla mít. Jedna z nich je samozřejmě zakrývání obličejů a dělíme se další spoustu věcí, ale ano. Kamera nebude fungovat se zakrytým obličejem.
1: Jak by to mělo být ošetřeno, to nakládání s těmi takto získanými osobními údaji, aby to vyhovovalo vašemu úřadu?
0: To je velmi komplikovaná otázka. Těch povinností je samozřejmě velké množství. Pokud se nebavíme jenom o těch technických povinnostech, tak jednou z nejdůležitějších povinností, které vlastně ten správce těch údajů, v tomto případě toho registru, bude mít, je vlastně informování těch osob, které v něm jsou, jaká mají právo, jak dlouho tam budou zařazeni do toho registru a podobně, ale musí o tom vědět, jak s tím je nakládáno, kdo do toho ještě další má přístup. Můžou to být zapojeny i jiné osoby soukromého práva, které budou nějakým způsobem pomáhat spravovat ten registr, protože to bude technologicky náročnější záležitost. Měli by taky mít možnosti i nějaké, jak jsme zmínili, nápravy. Je tam nějaká chyba, chci se proti tomu bránit.
1: Jak to řeší tam, kde ty systémy už fungují, například na letištích?
0: V České republice je teďka nová úprava na letišti Václava Havla, Já možná začnu ještě trochu dříve. Úřad v loňském roce vlastně dokončil kontrolu letiště Václava Havla, kde má policie České republiky provozuje kamery s biometrickým rozpoznáváním obličejů. Došlo tam k nějakým problémům z té strany, že jsme řekli, že vlastně k tomu není dostatečný právní základ. Ty kamery byly na nějakou dobu vypnuty, mezidobí byla přijata nová legislativa, která upravila podmínky používání toho systému, takže například je třeba požádat soud, kterému se předloží nějaké ty podmínky nebo náležitosti toho systému a soud potom případně schválí používání toho systému na vymezenou dobu a na vymezeném místě.
1: Místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje vaše kontrolní činnost? Jak často se s porušením zákonu na ochranu soukromí setkáváte?
0: Je to tak, řekněme, rozsáhlá materie, že těžko hledat někoho, kdo by to měl zcela 100% správně. Ale to, že to nikdo nemá 100% správně, neznamená, že tady dochází k nějakým zásadním problémům. Je to, může to být nějaký problém nastavení papíru, může to být nějaký, řekněme, zcela drobný problém. Je to opravdu velmi, velmi komplikovaná oblast. Ale ano, setkáváme se samozřejmě i s velkým množstvím nepravostí, které se s osobními údaji dějí.
1: Co to znamená velké množství? Kolik pokud vyberete ročně?
0: Těch pokud, samozřejmě nejsou to jenom pokuty, naším primárním cílem je náprava toho stavu. Ale za loňský rok jsme udělali něco kolem 13 milionů korun v rámci těch pokut. Mezi ty největší patřila pokuta za 7,5 milionů korun společnosti, která neoprávněně nakládala s rodnými čísly. Nakládala s rodnými čísly v řádu 400 tisíc, 420 tisíc rodných čísel. To už je samozřejmě poměrně zásadní problém. Ta pokuta nebyla podle předpisu GDPR, ta byla podle speciálního předpisu našeho národního zákon vlastně o nakládání s rodnými čísly, o evidenci obyvatel.
1: Když vás v únoru Senát schvaloval do funkce místopředsedy, tak jste řekl, že umělá inteligence mění způsob práce, vyhledávání informací a má potenciál změnit způsob myšlení nejen téhle generace, ale nesmíme ztratit ze zřetele základní lidské právo na soukromí. Jak tohle vyvážit?
0: Je to samozřejmě velký problém. Ta technologie má mnoho, mnoho jako pozitivního, co může přinést. Zároveň nemá, aspoň prozatím, příliš mnoho zábran. Viděli jsme už ve světě o tom, jak, řekněme, některé četovací aplikace dokázaly pomoci i k sebevraždě některých lidí. Ochrana osobních údajů je jednou z částí toho celého, řekněme, problému. Ty jsou na začátku. Je potřeba shromáždit osobní údaje, na to se té aplikace učí. Je potřeba všechno zavést nějaká etická pravidla a podobně. Ale ten přínos může být taky obrovský, to si nezastírejme. Vzhledem k tomu množství dokumentů, které i třeba i úředníci musíme prostudovat, těch dokumentací technických, co my dostáváme. Nasazení umělé inteligence na pomoc práci s těmito dokumenty se já velmi dobře dokážu představit.
1: Rozumím, ale teď se tam, jak usměrnit třeba domácí spotřebiče s AI, aby o nás neshromažďovali nadmíru osobních informací?
0: Měli by se na začátku ti, kdo to vlastně vyrábějí, připravují, zamyslet nad tím, co je skutečně nezbytné k tomu, aby ten přístroj mohl fungovat, jak je potřebujeme. Jestli musí skutečně, a teď je to příklad, nahrávat každou konverzaci, která se okolo nich děje, nemyslím si. Musí k tomu přistupovat samozřejmě odpovědně. My nemáme kapacitu zkontrolovat všechno. Je to o té primární odpovědnosti a lidské a etickému přístupu těch zpracovatelů, kdo ty přístroje vyrábějí, aby se nad tím trochu zamysleli.
1: No někde to může možná být záměr, protože nás vlastně můžou i tajně sledovat. Publicitu měl případ Inda, který údajně zjistil, že jeho robotický vysavač o něm posílá informace do Číny.
0: To je zajímavý případ. No, je samozřejmě potřeba už jen brát i skutečně v úvahu, odkud ten přístroj je, ale zase si představit, že my tady máme robustní legislativu a AI Act bude ještě robustnější legislativa. Některé země buď tu legislativu mají, ale mají ji na papíře, nebo ji nemají vůbec. Je potřeba samozřejmě přemýšlet, ale to se můžeme dostat zpátky i těm kamerám. Jaký druh kamer, jaké kamery, jaké technické provedení, kde jsou ty údaje uloženy, na jakých serverech, v jaké zemi. I nad tím je potřeba přemýšlet a možná nevybírat jenom nejlevnější zařízení na trhu.
1: No a je pravda, že jsme papežtější než Evropská unie, že ta pravidla u nás jsou přísnější než obecně ta evropská legislativa?
0: Osobně si nemyslím. Ostatně, co se týče těch ochrany osobních údajů, tak ta evropská legislativa upravuje drtivou většinu těch základních pravidel zpracování osobních údajů. Takže v tomhle tom se jako nemůžeme moc odchylovat. Takže v tom si případě si nemyslím, že my jako Česká republika jsme výrazně papežštější.
1: Ale zároveň jsem pochopil, že existují výjimky, které lze dojednat.
0: Ano, ano, ano.
1: V rámci té národní legislativy.
0: Přesně tak.
1: Podle vašich slov musíme po dotčených správcích osobních údajů, ať už to jsou tedy provozovatelé AI systému, že se k tomu vracím, nebo osoby využívající data chytrých spotřebičů, vyžadovat, aby byly maximálně transparentní stran toho, jak osobní údaje zpracovávají. Jenomže jak tohodle dosáhnout?
0: Samozřejmě můžeme na ně tlačit skrze pokuty, můžeme na ně tlačit skrze edukaci. Ale ta transparentnost vystupuje v popředí o to víc, kdy to technologicky je tak extrémně komplikované, že i než bychom to zkontrolovali, rozebrali jsme to na jednotlivé součástky, bude nám to trvat měsíce, ne-li roky. V tom případě nám možná nezbyde nakonec, než udělit drakonické pokuty, aby bylo pochopeno, že skutečně ta transparentnost. Protože vy máte zaručeno na základě obecného nařízení spoustu práv. Právo na přístup k osobním údajům. Jinými slovy, správče, jaké osobní údaje o mě zpracováváš. Ale když já nevím, že o mě nějaké osobní údaje zpracovává, ani se na něho nemůžu obrátit, nemůžu požádat o výma svých osobních údajů. Takže ta transparentnost je ten základní kámen. Buďme transparentní a pak můžeme vlastně aplikovat další ustanovení toho GDPR.
1: A dokážeme legislativně držet krok s rozvojem těch moderních technologií? Mně napadá příklad třeba chytré brýle, které mají streamovací kameru, tak třeba v Egyptě vás s nimi do některých objektů nepustí?
0: To je velmi filozofická otázka a jsou dny, kdy si myslím, že ne, jsou dny, kdy si myslím, že ano. Ale ta technologie, to, co jsme si mysleli, že včera bude, přijde za rok, přišlo druhý den.
1: No právě. No. Jak to všechno lze kontrolovat? Protože často můžete mít jenom podezření, že se někde nakládá s osobními údaji netransparentně, ale jak se to dá dokázat, zjistit?
0: My samozřejmě jsme vybaveni kontrolními pravomocemi. Jinými slovy, můžeme přijít na místo, můžeme rozebrat ty stroje, můžeme tam strávit týdny prací, ale naše možnosti jsou bohužel samozřejmě nějaké. Takže si musíme vybrat, řekněme, ty zpracování, která jsou nejvíc zasahující, no potenciálně nejvíc zasahující, tam to kontrolujeme. Ale zbytek naše síly stačí někam.
1: Na závěr už jenom velmi stručně váš tip. Kamery na stadionech na rozeznávání obličejů budou a budou v dohledné době?
0: Patrně budou, jestli v dohledné době, to si netroufám teďka odhadnout.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, byl Josef Mička, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel sekce dozoru. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
4: Úterní policejní zásah v ústřední vojenské nemocnici se týkal dvou jejich pracovníků. Informoval o tom ředitel nemocnice Václav Masopust. Zbylí podezřelí podle něj nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci nemocnice. Policie zadržela mimo jiné kvůli podezření z přijímání úplatků a falšování lékařských posudků celkem 12 lidí. Státní zástupce Richard Petrásek potvrdil, že 10 z nich je obviněných. Stíhaní budou na svobodě. Novým šéfem Centrální banky Spojených států se stal Kevin Warsh. Do funkce ho potvrdil americký senát. Warsh vystřídá Jeroma Paula, kterého často kritizoval prezident Donald Trump, hlavně kvůli tomu, že nesnížil úrokové sazby tak, jak si prezident přál. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji dnes začnou výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace hradeckého uzlu má skončit v roce 2031. A policisté už našli pohřešovanou 15-letou dívku z Domašova u Brna. Vypátrali ji krátce po 9:30 večer u autobusového nádraží u obchodního centra Olympia. Dívku si převzali záchranáři, kteří ji následně převezli k ošetření. Policisté po dívce pátrali od úterka.
2: Sport.
4: Fotbalisté Slavie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově se Šívaní ovládli nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a popáté pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Na triumfu nad Jabloncem se dvěma góly podílel stoper Štěpán Chaloupek. Po jedné brance dali Samuel Isife, Mojmír Chytil a Tomáš Holeš.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odstavená vozidla na D1 na Moravě a uzavřená silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna nepřehlédněte odstavená vozidla. Za odbočkou na Nový Jičín na kilometru 328 stojí kamion v odstavném pruhu. A dále pak za Vyškovem na kilometru 224 porucha na vozidle odtahové služby, opět uzavřený odstavný pruh. Na nehodu pozor na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku. V Krchlebech se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě zasahovali záchranáři, je to s opatrností průjezdné. V Praze na městském okruhu pokračuje údržba ve Strahovském tunelu. Jde tentokrát o obousměrnou celonoční uzavírku. Na práce mají skončit v 5 hodin ráno. A u Šumperku je uzavřená silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět po silnici směr Jeseník a přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách. Přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou postupně přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já vám přeji příjemnou čtvrteční noc. Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily speciální kuchařku pro klienty sociálních organizací. Poradí jim, co se dá uvařit ze surovin, které nabízejí potravinové banky. A v plánu je i komunitní kuchyně. Podrobnosti v první reportáži nočního radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Co uvařit ze základních surovin z potravinové sbírky, tak s tím poradí klientům sociálních organizací nová speciální kuchařka. Sestavili ji studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích. Využijí ji třeba v Českobudějovické charitě.
1: V jedné organizaci nám říkali, že jedna klientka například krmí své dvouměsíční miminko čokoládovým pudinkem, takže jsme přidali recepty na příkrmy.
2: Do charity v Českých Budějovicích přišly dvě studentky obchodní akademie, Anna Zámyslická a Veronika Ondřichová. Před sebou mají dvě kuchařky,
1: ve kterých jsou jednoduché recepty vytvořené na základě toho, co klienti potravinové banky najdou v těch taškách potravinové pomoci. Klienti najdou tu jednu potravinu, neví, co s ní udělat, tak tam mají jednoduchý recept společně s návodem, jak tu potravinu opracovat.
3: Napadlo nás to na základě konceptu, který funguje v Americe, což jsou soup kitchens, a chtěli jsme to nějak upravit, aby to mohlo fungovat i u nás v České republice.
2: Kuchařku si od studentek převezme sociální pracovnice Českobudějovické charity Jitka Borovková.
4: Tuhle tu skvělou kuchařku určitě budeme používat pro naše klienty, protože naše klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat.
2: Se studentkami přišla jejich vyučující Stanislava Velcová.
5: Tento krásný projekt vlastně nespočívá v tom, že studentky navrhly pouze tuto kuchařku. Je to širší koncept, který obsahuje i to, že by se vytvořila nová komunitní kuchyň.
2: Studentky za tenhle ten nápad získaly už několik ocenění.
5: Vyhrály první místo v České republice v soutěži Navrhni projekt, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a celkově sbírá spoustu ocenění.
2: Dalším krokem, který Charita České Budějovice společně se studentkami plánuje, je například workshop pro rodiče malých dětí zaměřený na příkrmy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Naší Tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Vinohradská 12. Už od 6 hodin ráno na webu radiožurnálu
2: i rozhlasu,
3: aplikaci Můj rozhlas
2: a dalších podcastových aplikacích.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Jedna hodina. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu podpořili poslanci. Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. Fotbalisté Slávie po vítězství nad Jabloncem obhájili titul v nejvyšší soutěži a dnes bude zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje i opozice, ta ale zároveň kritizuje vládní koalice kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Pokračuje šéfka poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová.
6: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
5: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nebrání. Britský premiér Keir Starmer ve středu slíbil, že bude pokračovat s plánem reform a varoval před chaosem, pokud by opustil premiérský post. Starmer se kromě toho včera také sešel s ministrem zdravotnictví Wessem Streetingem. Toho část politiků považuje za možného premiérova konkurenta. Schůzka byla nicméně mimořádně krátká, trvala jen necelých 20 minut. Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Na Znojemsku se za prvního půl roku přihlásili k využívání online konzultací s lékaři téměř 3000 lidí. Znojemská radnice zatím službu předplatila za 2 miliony korun na jeden rok. Pacienti můžou přes web nebo aplikaci zdarma požádat lékaře o vystavení e-receptu nebo třeba o objednání na vyšetření. První zkušenosti shrnuje Ondřej Svoboda ze společnosti Doktor Digital.
7: Byly to hlavně ty konzultace nejvíce u dospělých, potom pediatrické konzultace a potom dále to bylo měření těch vitálních hodnot přímo v aplikaci. Na 387 lékařských zpráv jsme dělali analýzu a nebo druhý názor. To znamená, že ten člověk nás využil, protože má prostě lékařskou zprávu a chce ji vysvětlit.
5: Sport. Fotbalisté Slavie obhájili prvenství v Šancelize. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec 5-1 a mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Sešívaní se ligovým triumfem zároveň zajistili účast v hlavní fázi elitní ligy mistrů. A domácí prohrou 26-37 vstoupili čeští házenkáři do play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa, ve kterém se utkají s Francií. Hosté v Brně splnili roli jasné favorita a od začátku zápasu navyšovali vedení. Podle trenéra Daniela Kubeše výsledek odpovídá dění na hřišti.
8: Ten rozdíl tam je markantní. Proti té první sestavě Francie, ty základní sestavě, jsme měli opravdu velký problémy. Myslím si, že proti té druhé sestavě, když potom to vystřídali, tak už to prostě bylo vyrovnanější a myslím si, že se s tím kluci prali statečně, opravdu se snažili, ale ten rozdíl mezi těma týmama a jednotlivými hráčima je poměrně velký.
5: Odveta ve Francii je na programu v neděli.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Lipníku a nebezpečí na silnici 7 před letištěm. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy pozor na nehodu u Lipníku nad Bečvou. Před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 296 dodávka srazila zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce. V Praze opatrně na výjezdu směr Naslaný a Chomutov. Na silnici 7 se pohybuje větší množství zvěře kolem vozovky.
10: Za odbočku na Horoměřice, jak je ten semafor u 50, a sjezdem na letiště před zúžením. Na krajnici a v příkopu je stádo divočáků s malejma, tak jak tam řidiči dají pozor a nohou splynou.
9: V Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřený je z obou stran kvůli údržbě, skončit mají do 5 ráno. A silnice 44 ze Šumperku do Jeseníku je uzavřená mezi Loučnou a Kouty nad Desnou. Až do ranních hodin tam budou opravovat železniční přejezd. Objíždět se dá přes Hanušovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, zpočátku hlavně na horách přeháňky, v Krušných horách je sněžení. Během dne budou přeháňky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Některé zloděje bohužel neodradí vůbec nic. Kradou i tam, kde pomáhají poraněným a opuštěným zvířatům. Třeba záchranná stanice v Dalovicích u Karlových Varů přišla o všechno vybavení a teď musí fungovat v omezeném režimu. Podrobnosti přineseme v další reportáži už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: A teď už ukázka lidského hyenismu v praxi. S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká záchranná odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odnesli veškeré vybavení, které stanice potřebuje k práci. Poškodili i zámky, dveří a oplocení. Škoda přesáhla 100 000 korun. Stanice nyní funguje v omezeném režimu a žádá tedy veřejnost o pomoc ve sbírce.
1: Teďka jsme tady v prostorách, kde máme takový dvě nouzové ubikace, kam umístíme pejsky, když je zima, aby měli prostě trošku teplo. Tady bylo naftový topení. To naftové topení bylo asi jediné, co tady mohli ukrást a zmizelo taky.
2: Říká vedoucí záchranné a odchytové služby v Dalovicích u Karlových Varů Petr Prokeš. To není jediná škoda, která vám vznikla. Ty další tak jsou v té hlavní budově. Můžeme jít dovnitř. Co všechno se ztratilo?
1: Byly tady sady narkotizačních střel, byla tady čtečka mikročipů, odchytové rukavice.
2: Můžete i přesto fungovat dál?
1: Můžeme fungovat s velice omezenými možnostmi ve své podstatě ze tří aut, která máme k dispozici. Máme vybavení pouze do jednoho, a to ještě v nějaký omezený míře.
2: Když jste sem přišel, asi to byl pro vás šok.
1: No tak byl to opravdu velký šok, že už jsem nestačil být ani naštvaný, jenom jsem konsternovaně vzal telefon a zavolal jsem prostě na místo hlídku policie. No.
3: Mohu potvrdit, že se zabýváme vloupáním do objektů v Dalovicích. Ve věci jsme zahájili úkon trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.
2: Říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
1: Když si představím třeba jenom čtečku mikročipů, tak je to krabička s tlačítkem a s displejem. Tohle nejde prodat, protože to nikomu k ničemu není. Akorát, že ta krabička stojí taky 5-6 tisíc. Při odchodu si vypáčili tamhle zadní branku a odnášeli směrem ke kolejím a pryč.
2: Plaňku už ta je vytržená úplně pryč.
1: Ano, přesně tak.
2: Záchranná a odchytová služba pro zvířata působí v kraji už více než 10 let. Spolupracuje s veterináři, policií a hasiči. Zájemci můžou stanici podpořit i v rámci dobročinné sbírky na platformě Znesnáze 21. Z Dalovic u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Už v pátek začne ve Švýcarsku hokejové mistrovství světa. No a my teď trochu zaspomínáme. Před 25 lety slavil český tým na šampionátu v Německu zlatý hattrick. Svěřenci Josefa Augusty porazili ve finále po obratu Finsko 3-2 v prodloužení a česká reprezentace tak ovládla třetí mistrovství světa v řadě. To se v historii podařilo už jenom Sovětskému svazu a Kanadě.
1: Teď se o to pokouší naopak Patera, dostává se do pásma. Moravec se chystá vypálit. Backendová.
2: Reportér Aleš Procházka nechal průchod emocím ve vysílání Českého rozhlasu, když David Moravec v 71. minutě překonal golmana Nurminena a sen o zlaté metriku se stal skutečností. Ve finále to přitom tehdy dlouho vypadalo na konec úspěšné české série.
3: My jsme dvě třetiny nehráli vůbec dobře. Vím, že už po první třetině nám ten Augusta říkal, že to není ono, Fianové byli lepší, oni nás přehrávali. Ale se nám osvědčilo několikrát, že i když jsme třeba s Finama nehráli dobré utkání, ale dali jsme mě třeba jednu branku, tak jako kdyby byli labilnější a pak o ty utkání se báli. A to nám právě trenér Augusta říkal po druhé třetině, ale pojďme jim dát jeden gól a uvidíte, jak se sesypou.
2: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport Martin Procházka na finálový zápas, ve kterém Finové vedli po dvou třetinách 2-0. Pak ale snížil právě Martin Procházka a na 2-2 vyrovnal zhruba 6 minut před koncem základní hrací doby Jiří Dopita. A pak už trenér Josef Augusta tušil, že by útok na další zlato mohl vyjít.
4: Z té kabiny jsem cítil to, že ty hráči mají neskutečný sebevědomí. A proč ho měli? Protože z 0-2 se dostali na 2-2 a prostě cítili, že Fini už trošku právě tu psychickou převahu, kterou oni měli v té druhé třetině, kdy přežili přesilovku 5-3, pak dali hned góla, takže v té poslední třetině ji ztratili a já jsem věřil to, že těm Finům toho góla dáme.
2: Mluvil těsně po turnaji před 25 lety o vítězném zápase Josef Augusta, podle kterého se v Německu tehdy sešly skvělé týmy, silnější než rok předtím na šampionátu v Rusku, a nejen proto byla cesta za titulem ještě náročnější.
4: Po Petrohradě se nám rozpadla kostra národního mužstva, 9 hráčů, i těch zkušených hráčů, starších hráčů odešlo do Kanady, takže my jsme celou sezonu museli hledat v tom Euro Hockey Tour prostě tu sestavu, aby jsme udělali nějaký výsledek. Ta příprava na to mistrovství světa byla trošku složitější, než byla před Petrohradem.
5: Když to mužstvo už velkrát za sebou vyhrálo mistrovství světa, tak se to těm ostatním nelíbí a chcou se na něj vytáhnout, a o to tíž se třeba hraje, zvlášť třeba proti těm soupeřům, kteří jsou jako papírově slabší, například to Švýcarsko nebo dejme tomu Německo. Jo.
2: Doplnil slova Josefa Augusty v roce 2001 útočník Viktor Ujčík. A i z toho, co říkal, je jasné, že se za 25 let pořádky ve světovém hokeji lehce změnily, protože třeba zrovna Švýcarsko bylo na posledních dvou šampionátech ve finále a na úspěšnou sérii bude chtít navázat na domácím mistrovství světa, které začne v pátek v Curychu a Friburgu. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a je 442 Hz.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 1:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém derby do konce roku poslaneckým návrhem. Ve filipínském senátu, kde se skrývá hledaný senátor Ronald de la Rosa, ve středu odpoledne zazněla střelba. Do budovy podle agentury AFP předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Podle zdrojů agentury Reuters zatím nejsou známé žádné oběti. Současný senátor a bývalý šéf národní policie de la Rosa se do budovy senátu uchýlil v pondělí. Právě začátkem týdne totiž Mezinárodní trestní soud zveřejnil zatykač, který na něj sice vydal už loni v listopadu, dlouho ale zůstává tajný. Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň jí zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu. Vinu za zneužití pravomoci jí pravomocně potvrdil už dříve. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1 miliardu 400 milionů korun. Benešová se chce bránit dovoláním. A Česko bude na frankfurtském knižním veletrhu reprezentovat 75 autorů. Na mezinárodní akci najdou návštěvníci knihy jako například od Radky Denemarkové, Aleny Mornsteinové nebo Jaroslava Rudiše. Česko bude čestným hostem německého festivalu a představí tuzemskou prózu, poezii nebo také komiksy. Frankfurtský veletrh začne 7. října.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slávie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a znovu po roce slaví mistrovský titul. Ve středečním utkání Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1 a vzdálila se mu účast v předkole evropských pohárů. A fotbalisté Interu Milán slaví domácí double. Už jistí ligoví mistři ovládli po 10. také italský pohár. Ve finále porazili Lazio Řím 2-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Ostravou a omezení na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D1 velmi opatrně za Ostravou ve směru do Brna. Za nájezdem od Bílovce a Klimkovic na kilometru 342 se pohybuje chodec na vozovce. Na D1 z Ostravy do Brna nepřehlédněte také odstavený kamion za odbočkou na Nový Čín. Na kilometru 328 blokuje odstavní pruh. A dále pak za Vyškovem směr Brno na kilometru 224 stojí porouchané vozidlo odtahové služby. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se teď pracuje za nájezdem od Mirošovic. Na kilometru 22,5 je uzavřený pravý pruh kvůli opravě kanalizace. A v Praze na městském okruhu připomínáme uzavřený Strahovský tunel. Kvůli noční údržbě jsou uzavřené tentokrát oba směry a práce tam potrvají až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zataženo až oblačno, hlavně na horách přehánky. Během dne budou přibývat a ojediněle se k tomu objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí pomohlo to, že byl v objektu vypnutý alarm. Pachatel využil toho, že začínala bohoslužba a kněz byl v zákristii. Co ztráta vzácné relikvie znamená pro církev a za chvilku se zeptáme pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: nevědět, na nic se neptat, jenom tak žít a vidět, co chceš. Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, za každou pravdou se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální vůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část,

0: Policie dál hledá lebku svaté Zdislavy, kterou předevčírem někdo ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel se ke vzácné relikvii dostal přes dvě silná skla. Do Jablonného včera přijel i pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Mluvila vlastní moderátorka publicistiky Věra Štechrová.
1: Můžete shrnout, co ostatky svaté Zdislavy pro věřící znamenání, v čem je jejich duchovní hodnota?
2: Duchovní hodnota ostatků je v tom, že nás vlastně spojují s tou osobou, kterou reprezentují. A tak jako máme fotografie, nebo máme třeba vlasy svých rodičů někde uschované, a je to pro nás něco drahého a velice intimního, tak pro nás věřící relikvie svatých jsou velmi důležité a je to tedy tak rádeš takový zásah do víry a do intimity té víry. Je to něco víc, než že se ztratil předmět.
1: Je ten motiv podle vás spíš finanční, nebo by mohl být namířený proti církvi jako třeba nějaká provokace? Jak vy si to zatím vysvětlujete z těch informací, které máte?
2: Já myslím, že to všechno, co si mohu představovat, buď to udělal někdo, kdo není úplně v pořádku, nebo někdo, kdo třeba si myslí, že tím, že bude vlastnit lebku, nějak se mu zlepší život, nebo to skutečně mohlo být krádež na objednávku pro nějakého sběratele. Prostě netuším a je to pro mě záhadou.
1: A je to i předmět, který se dá nějak zpeněžit, pokud by někdo uvažoval tímhle směrem?
2: Tak dovedu si představit, že je někdo, kdo prostě sbírá ty ostatky, jejich části můžeme vlastně jako darovat. To znamená, že jako není nutné nebo to někde kupovat, ale dovedu si představit, že i by to někdo třeba v cizině koupil.
1: Vy jste byl 2 roky biskupem litoměřické diecéze, pod níž Jablonné spadá, stále ji spravujete. Jaká byla zabezpečení této relikvie? Musel mít pachatel nějaké interní informace?
2: Tak stalo se to během mše, to znamená v situaci, kdy vlastně to zabezpečení je vypnuté, protože věřící se mohou volně pohybovat po kostele.
1: Znamená to, že u toho tedy byli svědci, u té krádeže?
2: Já jenom interpretuji, co mi bylo řečeno. Kněz, který přicházel právě ke mši, tak slyšel 2 rány a potom utíkat člověka ven z kostela. Než stačil zareagovat, tak prostě bylo po všem.
1: Připravuje teď církev nějaké kroky, které by třeba pomohly najít pachatele?
2: Tak v první řadě spolupracujeme s policií České republiky a potkal ještě kriminalisty, kteří došetřovali tuto událost nebo jak si na místě to nějak ještě ohledávali. Taky bych vyzýval všechny lidi ke spolupráci, pokud si něčeho všimli nebo pokud potkali člověka, který by odpovídal tomu popisu. Muž v černém oděvu s bílými botami, tak by bylo dobré, kdyby s policií spolupracoval a zavolal na to číslo policie.
1: Když se díváte na to, co se teď stalo, probíhá v církvi nějaká diskuze o tom, jestli jsou vůbec významné relikvie a památky dostatečně chráněné v českých kostelích, jestli by nebyly potřeba nějaké změny?
2: Tak víte co, my jsme zvyklí na to, že lidé mohou přijít do kostela jako bezbariérově. Chceme ty kostely otvírat. Tady v 90. letech bylo masivní vykrádání kostelů. Přišli jsme o nesmírné množství kulturních památek. Ale prostě cílem církve není zamknout kostely, tak to prostě nedává smysl. Čili stupeň rizika musíme podstoupit, nemůžeme ty lidi ani lustrovat někde u vchodu. Možná by to šlo v nějakých velmi významných kostelích, ale prostě to je nad naše možnosti při tom počtu kostelů a vlastně to neodpovídá, nebo jde to proti charakteru té stavby, která má být otevřená.
1: 30. května je den svátku svaté Zdislavy, kdy se koná v Jablonném pouť a slavnostní mše svatá. Vy ji budete vést. Tak bude se na celé té akci něco měnit, nebo jaký to ovlivní?
2: No tak určitě, pokud teda se nestane nějaký zázrak, nebo se to nepodaří vypátrat, tak prostě budeme bez té lebky svaté Zdislavy. Nicméně v Jablonném je v podzemí, v kryptě zbytek toho těla. Takže ta duchovní přítomnost je nějak zajištěná a já si nemyslím, že se to odrazí na té atmosféře, že by se něco měnilo. Není k tomu důvod.
1: Kdybyste mohl teď tomu člověku, který to udělal, něco říct, tak co by to bylo?
2: No právě bych mu řekl, co ti to přinese. Štěstí ti to nepřinese. Vrať to.
0: O krádeži lebky svaté Zdislavy mluvil vysílání radiožurnálu pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a je 442 Hz.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Dvě hodiny. Zprávy připravila Monika Chmielová.
7: Donald Trump dnes ráno zahájí dvoudenní oficiální návštěvu Číny. Cenu novinářská křepelka za loňský rok si převzal moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický. Fotbalisté Slávie jsou po výhře nad Jabloncem mistry šance ligy a dnes bude zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Americký prezident Donald Trump se stal prvním šéfem Bílého domu od roku 2017, který navštívil Čínu. Setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem ho čeká dnes ráno. Hostitelé pro Trumpa připravili uvítací ceremoniál s vojenskými poctami, čestnou stráží a 300 mladých lidí s americkými a čínskými vlajkami.
8: S Trumpem z prezidentského letounu na červený koberec vystoupili také dva podnikatelé, Elon Musk z Tesly a Jensen Huang ze společnosti Nvidia. Ti vedou početnou delegaci významných amerických šéfů, kteří chtějí uzavřít klíčové dohody v oblasti čipů, umělé inteligence, nákupu sojových bobů i letadel Boeing. Trump i čínský prezident Xi Jinping mají silný zájem na otevření Hormuzského průlivu a na pořadu dne bude také otázka nezávislosti Tajvanu, který si Čína chce podmanit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal novinářskou křepelku za rok 2025. Ocenění pro novináře do 33 let si převzal při slavnostním vyhlášení soutěže Novinářská cena. Matěj Skalický působí v Českém rozhlase 15 let. Začínal jako reportér, věnoval se domácím, zahraničním i vědeckým tématům. Od března 2022 moderuje zpravodajský podcast Vinohradská 12. Skalický řekl, že si ocenění váží.